Na stanici Český rozhlas D-Dur jsme vyslechli první a druhé dějství opery Christofa Willibalda Glucka Ifigenie na Tauridě. Tam Ifigenie působí jako kněžka v chrámu Artemidy a podle královského rozkazu musí každého příchozího cizince zabít. Shodou okolností se na místě vylodí řecký princ Pylades a Ifigenin bratr Orestes. Ifigenie bratra nepoznává, ale jako svého krajana ho chce poslat se vzkazem pro sestru Elektru. Orestes, napůl šílený z pocitu viny z vraždy matky, chce být ale raději obětován bohům, aby zachránil přítele Pylada. Když Ifigenie zvedá obětní nůž, vykřikne Orestes, že stejně kdysi zemřela i jeho sestra Ifigenie. Tím se oba poznají a obět je přerušena. Do chrámu na poslední chvíli vpadne Pylades s řeckými vojáky. Zabije skytského trále Thoanta a osvobodí oba sourozence. Na závěr se zjevuje bohyně Artemis, odpouští Orestovi a Ifigenii propouští ze služby velekněžky a posílá oba zpět domů do Řecka. Účinkují Mireille Delinge, soprán Ifigenie, Simon Kinside, bariton, jako její bratr Orestes, Jan Beron, tenor, řecký princ Pylades, Laura Nori, bas, Thoas, král Tauridy, Alexia Cousin, mezzosoprán Diana Artemis, Claire Delgado Bosch, soprán první kněžka, Nikki Kennedy, soprán druhá kněžka, Lorán Alvaro, bariton, skytský duchovní chrámu, Michel Norman Webb, soprán řekyně. Dále Le Musicien de Louvre a Coeur de Musicien de Louvre. Dirigent Mark Minkowski.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme vyslechli třetí a závěrečné čtvrté dějství opery Christofa Willibalda Glucka Ifigenie na Tauridě. Libreto napsal Nicolas-François Guillard. Účinkovali Mireille Delinge, soprán Ifigenie, Simon Kinsight, bariton, jako její bratr Orestes, Jan Beron, tenor, řecký princ Pylades, Laura Nori, bas, Thoas, král Tauridy, Alexia Cousin, mezzosoprán, Diana Artemis, Claire Delgado Bosch, soprán, první kněžka, Nikki Kennedy, soprán, druhá kněžka, Lorán Alvaro, bariton, skytský duchovní chrámu, Michel Norman Webb, soprán, řekyně. Dále Le Musicien de Louvre a Coeur de Musicien de Louvre. Dirigent Mark Minkowski. Opery dnes vybrala a slovem provázela Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: U hudby Christofa Willibalda Glucka ještě chvíli zůstaneme. Poslechneme si výběr z jeho baletu pro orchestr s názvem Alessandro. Kompozice nese francouzské vlivy, ale pochází z doby, kdy Gluck působil ve Vídni. Ta měla také premiéru. Její podtitul je Láska Alessandra a Roxany. Jedná se o historické postavy Alexandra Makedonského a jeho manželky. Závěrečnou čakonu použil Gluck mimo jiné ve své opeře Ifigenie na Aulidě. Soubor Musica Antiqua Köln řídí Reinhard Goebel.

0: To byla hudba baletu pro orchestr s názvem Alessandro Christofa Willibalda Glucka. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. A tím na stanici Český rozhlas D-dur dnešní nejenom operní zastavení s Gluckovou hudbou končí. Od mikrofonu pěkný zbytek dne přeje Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dámy a pánové, sponzorem tohoto pořadu jsou spojené drůbežárny Xavarov a akciová společnost Libuška, provozovatel sítě prodejen s grilovanými kuřaty.

Milí posluchači, omlouvám se, že jsem Da Capo o ptácích začal tak krutým vtipem, ale náplň dnešního pořadu je po všech stránkách tak pozitivní, že v té záplavě roztomilosti vám trocha toho násilí možná přijde vhod. Způsob, jakým naprostá většina skladatelů nahlíží na ptačí civilizaci, je do nebes volající. Umělci vidí v ptačím světě ráj plný cvrlikání opeřených nevinátek, vybavených křidélky, které jim dávají svobodu rozletu. Je to idealizace nejhrubšího kalibru. Na vlastní oči jsem kdysi viděl ptáka ťuhýka, jak napichuje živého brouka na kus drátu. Nebyl to vůbec idylický pohled. Příroda je krutá a ptáci na tom mají odpovídající podíl. Taková slepice je v hudebních skladbách viděna ještě docela objektivně, což potvrzuje i ukázka ze Saint-Saënsova Karnevalu zvířat, kterou jsme před chvílí slyšeli. Té se spíše týká známá a zvláště různými publicisty donekonečna omílaná otázka, co bylo dříve, zda vejce nebo slepice. V jedné televizní politické besedě tuto průpovídku použil moderátor v přítomnosti pana profesora Cyrila Hešla. A ten mu s naprostou jistotou odpověděl. První byla samozřejmě slepice, pane redaktore. Tipnul bych si, že svou jistotu pan profesor opírá o směr přenosu genetické informace, kterou slepice ukládá do svého vejce a ne naopak. Ale to už jsem se dostal hodně daleko od myšlenky, že skladatelé se ptákům za jejich inspiraci odvděčují zkreslováním jejich každodenní skutečnosti. I sám Saint-Saëns, který ve svém Karnevalu zvířat tak objektivně vyobrazil slepici, se v části voliéra dopustil už zcela standardního líčení ptačího ráje. Po hudební stránce je to samozřejmě brilantní číslo s mimořádně těžkým flétnovým sólem, z něhož mají pověření flétnisté ještě menší radost než ornitologové.

Tradice líčení ptačího ráje sahá hluboko do hudební historie. Nejoblíbenějším ptačím druhem byl kdysi kanárek. Skladeb s kanárkem v titulu bylo tolik, že se z nich vyvinula vlastně samostatná hudební forma, zvaná kanário. Jedno z nejstarších pochází z pera anonyma působícího za vlády Rudolfa II.

Také Němci se zamilovali do žlutých zpěváčků v kleci. Telemann má Kanária často jako jeden z tanců ve svých orchestrálních svitách. Tady je první příklad –

co ve své době velmi populární Jindřich Ignác František Bieber. U něho by se nějaký kanárek nenašel, ale ovšem, že ano. Šťastný ptáček si prospěvuje i zde, bez ohledu na to, že je uvězněn v kleci.

Děkujeme, stačí. Přejdeme k Stehlíkovi. Jeden z koncertů pro zobcové flétny Antonia Vivaldiho má podtitul Il Gardelino a je určen pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hráči na zobcovou flétnu nenávidí, když se jejich nástroji říká píšťalka. Ale sopraninka je tak malinká, že vypadá skutečně jako dětská hračka. Pro líčení Stehlíkova cvrlikání je samozřejmě jak stvořená. V pomalé větě Vivaldiho koncertu se ale přesvědčíme, že dokáže přednést i širší kantilénu. Všimněme si prosím, jak při opakování solista ozdobí melodii krásnými ptačími trilky a stupničkami.

Iluze o nevinné ptačí idyle přežívala i v klasicismu. Haydn zasáhl do hudební ornitologie svými dvěma kvartety, Skřivánčím a Ptačím. Je však třeba upozornit, že podtituly ke kvartetům nevymýšlel sám Haydn, ale publikum, doboví hudební publicisté a hlavně vydavatelé, kteří chtěli programním názvem zvýšit prodejnost titulu. U Skřivánčího kvartetu bohužel neuvedli, který z 89 druhů čeledi skřivanovitých je v Haydnově hudbě zobrazen.

Většina ptáků fascinuje skladatele svým zpěvem. Jeden ptačí druh se však naopak stal inspiračním zdrojem proto, že krade. Je to příjemný náznak objektivity ve zidealizovaném prostředí hudební ptačí říše. Záliba straky obecné v lesklých předmětech není pouhou legendou. V naší rodině se skutečně traduje historka o prababičtině náušnici nalezené ve stračím hnízdě. Rossiniho opera Straka zlodějka se moc nehraje, za to předehra se uhnízdila na světových pódiích natrvalo.

O ptačích motivech v hudbě by se dal natočit celý ročník Da Kap, ale časem bychom asi narazili na výrazové meze. Byla by to přehlídka flétnových sol, koloraturních árií, trilků, mordentů a kukaččích malých tercí. Dnes bych dal raději přednost dvěma dílům, která jsou v tomto oboru výjimečná. Tím prvním bude opera Waltra Braunfelse Ptáci. Braunfels byl v nacistickém Německu zakázaný autor a jeho hudba byla považována za zvrhlou. Opera je proto plná symbolů a jinotajů, všude tam, kde jednotliví ptáci po vzoru bajek jednají jako lidé a parodují jejich dobré i špatné vlastnosti. Pustíme si začátek opery, z jehož stemnělé atmosféry ucítíme, že o idylu tu asi nepůjde. Braunfels tu po dlouhou dobu vystačí s jedním motivem, který začíná nevídaným skokem v rozsahu malé nóny. Dílo je obsahově opravdu výjimečné. Ptačí svět neidealizuje, naopak ukazuje ho horší, než je, protože ho přibližuje světu lidskému.

Poslední dnešní ukázkou bude skladba výjimečná tím, že ji napsal odborník. Olivier Messiaen byl velký znalec ptáků. Ornitologie byla jeho celoživotní zálibou. Partitura Messiaenových exotických ptáků obsahuje kromě not a notových značek také poznámky, které určují, který druh ptáka v hudbě právě zpívá. Messiaen je přesně odposlechl, motivy zapsal do not a sestavil z nich úchvatnou skladbu pro klavír a komorní soubor. Dílo zní i po mnoha desítkách let velmi moderně a přitom je pro posluchače srozumitelné. A vlastně nejen pro posluchače. Messiaen tu užil ptačích motivů tak přesně, že jeho hudbě zřejmě rozumí i ptactvo samo. Svatý František z Assisi ptáčkům kázal. Jestli nerozuměli jemu, tak Messiaenovi určitě.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Josef Fuchs, Victime Paschali Laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr. Zpívá a hraje vokál ansámbl a orchestr Wiener Akademie, řídí Martin Haselböck.

Ekloga to je původně literární termín, kterým byly označovány kratší básně s venkovskými nebo pastýřskými náměty. Na počátku 19. století eklogu přinesl český hudební skladatel a klavírní pedagog Václav Jan Tomášek také do hudby. A to jako technicky nenáročnou, krátkou klavírní skladbu pastorálního charakteru se symetrickou formou A, B, A. Třeba takto. Tomáškovu eklogu E-moll hraje Milan Langer.

Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn a slavná čtvrtá část finální ze symfonie číslo 45 Fismol na odchodnou. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Dvořáková opera Jakobín vznikala na jeho poměry velmi dlouho. Od první črty k celku to bylo 6 let a několik let po premiéře Dvořák dílo, na němž mu velmi záleželo, ještě přepracoval. Děj nás vede na český venkov v konce 18. století v době vrcholící revoluce ve Francii. Z ní se po letech domů vracejí Bohuš a jeho žena Julie. Právě jejich árie z druhého dějství krásně ukazuje, jak úzce Dvořák vnímal a propojil představu české vlasti a české hudby. V duetu My cizinou jsme bloudili se totiž Bohuš a Julie vyznávají z lásky k zemi i k české hudbě a tyto pojmy jim vlastně splývají v jedno. Zaspívají nám Václav Zítek a Marcela Machotková. Státní filharmonii Brno vede František Jílek.

Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto grosso d-moll hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Johann Sebastian Bach, koncerto z kantáty Tritt auf die Glaubensbahn. Hraje Akademia Byzantína, řídí Ottavio Dantone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Merinder.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Prosím, vstupte teď s námi na dvůr anglického krále Jiřího II. Jehož mimořádné přízni se těšil německý, posléze anglický skladatel Georg Friedrich Händel. Aby ne svými úchvatnými díly doprovázel leckterou slavnostní příležitost na Jiřího dvoře. Od korunovace, přes hudbu do chrámu nebo třeba do zahrad. A propo tam, přesně řečeno v londýnském Green Parku, se také v roce 1749 poprvé dávala slavná hudba ke královskému ohňostroji. Ohňostroj nemáme, hudbu ano. Půvabná, volnější třetí část, Akademie staré hudby, Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Astor Piazzolla, Liber Tango. Hraje ansámbl Martinů.

Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sull'ali dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabuckem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci. Henry Purcell fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century, řídí Franz Brüchen.

A teď si poslechneme dvě Smetanově revoluční skladby. Pochod pražské studentské legie cituje píseň Gaudamus igitur a pochod revoluční gardy přímo vyzývá k boji na barikádách roku 1848. Sám Smetana na nich statečně bojoval. Hraje Jitka Čechová.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že byli podezřelí z trestného činu. 3 roky od teroristického útoku Hamásu si připomněli desítky tisíc Izraelců. Dnes je to 85 let od akce Sokol. Němečtí okupanti tehdy zatkli asi 1500 představitelů sokolské obce. A čekejte oblačno až zataženo, na většině území se objeví srážky. Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje. Povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
4: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
5: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, že je to základní slušnost.
4: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
6: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
4: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla. Zůstává v ní už jenom asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltavy. Vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jenom tolik vody, kolik do ní přiteče.
7: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
8: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu je ubohé.
7: Ředitel povodí Vltavy Jiří Baloun Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněly na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ně 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 1200 lidí a zajelo 251 rukojmích.
9: Mezi rukojmími Hamásu byl i Elisha Rabi z kibucu Béry. Teď společně s izraelskou herečkou Shani Kohenovou vzpomínkovou akci moderoval. Včera by ho manželka a 2 dcery zemřely při útoku Hamásu, jeho bratr v zajetí. Přes den se taky v Izraeli konalo několik protestů volajících po politické odpovědnosti a vyšetření toho, co vedlo k podcenění situace. Podle OSN izraelská armáda za 3 roky zabila v pásmu Gazy 74 tisíc lidí. I rok od příměří podniká údery v oblasti, ve které je často ve stanech nebo jiném provizorním bydlení shromážděných asi 2,5 milionu Palestinců. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské. Rozhodli taky o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Celou akci nacisté provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jak říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Buriana.
10: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
3: Česko si kvůli událostem 8. říjen připomíná jako památný den sokolstva.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme místy i polojasno. V západní polovině Čech ojediněle s deštěm anebo s přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak 19 až 23, na jižní Moravě až 25. Více zpráv na iRozhlas.cz.
11: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Příjemné ráno, pojďte s námi v dnešní ranní mozaice hledat místa, ve kterých se kultura zabydlela tak trošku jinak, než bychom čekali. Hudba, která si došla pro jedno z nejprestižnějších ocenění na světě. Paneláky, které nejsou jenom kulisou každodenního života, ale jsou i místem pro umění a kulturu. No a divadlo, které zase naopak opouští klasické jeviště a vydává se do opuštěných domů, kaváren anebo do obytných karavanů. A začneme v Londýně, tedy tam, kde se rozdávali prestižní hudební Oscaři, Gramophone Award. Převzali je lidé z uskupení Pavel Haas Quartet. Tak i takové informace nabídneme v následujících minutách. Aktuálně je 7 minut po 6.
2: Dnešní ranní vysílání na Vltavě zahájí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s hudbou Leoše Janáčka. Druhá část z výletů páně Broučkovi.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Leoš Janáček v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.
1: A zrovna jsme se teď s Františkem shodli na tom, že jedno z nejkrásnějších míst tím je Valdštejnova Lipová alej v Jičíně. Byli jsme tam sice už před dlouhou dobou, ale právě tahle alej je teď nově kulturní památkou. Téměř 2 kilometry dlouhé čtyřřadé stromořadí založil Albrecht z Valdštejna už v 17. století.
0: Dnes jim vede cesta z centra Jičína k valdštejnské loďi Alibosadu a roste tam na 1140 lip.
1: Přidám jednu zajímavost, je to ta, že ale je orientovaná tak, že při letním slunovratu slunce na jednom jejím konci vychází a na tom druhém konci potom na večer zapadá.
0: Chrání historickou krajinu, ale taky páchníka hnědého vzácného brouka, který žije v dutinách starých stromů.

0: Akademie staré hudby Berlín, třetí věta koncertu pro dvě čembala C-moll a Johann Sebastian Bach.
1: Čtrnáct profesionálních nezřizovaných scén se propojilo v prvním ročníku Festivalu brněnských nezávislých divadel. Představení přitom diváky zvou i mimo tradiční sály.
0: Do kaváren, obytného karavanu nebo chátrajícího domu.
1: No a právě tam uvedlo divadlo Feste svou inscenaci s názvem Hlad.
2: Relaxovat, plnit zábavné úkoly, dozvědět se něco o sobě. To všechno v lese, který firmě patří. První lese z něj už začal čerpat svoje dřevo pro svůj nábytek.
3: Setkávají se tam tři postavy z jedné firmy, kterou pošlou na takový team building zvláštní, a ještě se potkávají s jednou postavou, která z té firmy už tam dlouho v tom prostoru lesa, protože je to nábytkářská firma. Tam má svého takového jednoho zajímavého člověka, s kterým se tyhle ty tři postavy potkají.
4: Přibližuje zápletku herec Petr Bláha. Obvykle opuštěný prostor se tak před očima diváků proměňuje v boji o přežití. Doplňuje herečka Martina Tomanová.
5: Já nemůžu, chtěl bych si jenom na chviličku.
6: Ne, musí se jít, musíme se držet.
7: Ale sama už odklesává.
8: Tahle inscenace je o tom, jak lidi pořád chtějí víc a víc a nikdy se s ničím neuspokojí a to chtění víc má vždy nějaký důsledek, buď to na jejich život nebo častokrát na životy jiných lidí.
4: Hraní mimo klasické divadelní sály je pro nezávislou scénu typické. Divadlo Feste uvedlo představení Hlad v chátrající budově v brněnských Židenicích, popisuje režisér Jiří Honzírek.
9: Prodávali se tady rybičky. Zrovna v téhle místnosti, kde jsme, můžeme ještě vidět ty modré kachličky, na kterých sedíme, jsou ty z toho akvaristického obchodu. Takže my jsme si to trošku přemalovali, jednu tu místnost na takový černý divadlo. A je to teďka taková opuštěná budova, která malinko hledá svou budoucnost. Než ji najde, je možné dělat různé kulturní pokusy.
4: Představení je součástí prvního ročníku Festivalu brněnských nezávislých divadel. Na ty totiž podle ředitelky Evy Lietavové běžný divák často zapomíná.
10: My jsme vlastně zjistili, že jsme jako nedohledatelní, že pokud člověk jako by to divadlo nezná, někdo ho tam nepřivede, tak ho vlastně jako nevykukli.
4: Nezávislé soubory přitom tvoří profesionální umělci, kteří se nebojí překračovat hranice běžných žánrů.
10: Většinou jsou to menší soubory nebo menší kolektivy, dá se říct, že mají nějakou větší svobodu tvorby, taky různě jakoby ohledávají nová místa, pracují prostě v takovýchhle podobných jako terénních prostorech a nezávislá divadla mají hodně prostoru pro experimenty, protože mají potenciálně větší čas na tvorbu než v těch zřizovaných a tak můžou vlastně ohledávat nějaké nové formy, které se pak třeba časem i stanou mainstreamem a přeberou to zřizovaná divadla.
4: Program festivalu nabízí třeba loutkové představení v karavanu nebo interaktivní inscenaci pro dva, kterou si diváci sami odehrají podle pokynů ve sluchátkách.
11: Nejdříve si představíme pamětnici Janu Kaněrovou.
12: Vemte figurku Jany a postavte ji doprostřed stolu.
4: Festival má tak divákům představit 14 brněnských nezřizovaných souborů, které mohou navštívit celý rok. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas. I'm gonna sit right down and

0: žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Filharmonik Orchestra Prague a Vadim Petrov, skladba pro symfonický orchestr v 6 hodin a 26 minut.
1: A máme jednu skvělou zprávu. Cenu britského hudebního magazínu Gramophone za letošní rok získal světově uznávaný Pavel Haas kvartet. V kategorii komorní hudby za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů.
2: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
3: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci, že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá těžší, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a věřím tomu, že tím pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
2: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek pro Český rozhlas, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
4: Má obrovské množstvo hlasov. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktěž ľudovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v tej chaotické dobe, kde se toho vlastně odohrává veľa.
2: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
4: Tak záleží samozřejmě na usporiadatelovi, který si praje, aby jsme hrali Martinu, a vracíme se k němu velmi rádi.
2: Pavel Haas kvartet připravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno.
3: A potom je tam koncert Gebau. V Amsterdame, v Madride, myslím, že budeme, no a rok zakončíme v prosinci nahrávaním našeho budúceho alba pre Suprafon, kde zaznějí, by mali zaznět, Dvořákové klenoty, jeho opus 61 a opus 105.
2: Pavel Haas kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Vetešková, Český rozhlas.

0: The Shadow of Your Smile, slavný standard amerického skladatele Johnnyho Mandela, původně z filmu The Sandpiper z roku 1965. Vracíme se zpátky do současnosti. Dnes máme 8. října roku 2026 a je 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní lépe řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Středoškoláci po celé Francii dál chtějí protestovat proti špatným podmínkám ve školství. Na dnešek plánují blokády škol a taky pochod centrem Paříže. Studentům vadí třeba nedostatek učitelů, neprůhledný systém přihlášek na vysoké školy anebo zanedbané školní budovy. V Chrastavě na Liberecku dnes po opravě otevřou Fírichův dům. Roubená chalupa z roku 1802 byla v havarijním stavu. Město za rekonstrukci zaplatilo 5 milionů korun. Dělníci při pracích objevili taky historickou černou kuchyni. V domě vyrůstal malíř Josef Fírich a jeho obrazy tam chce město trvale vystavovat. A čekejte oblačno až zataženo, zpočátku čekáme místy i polojasno. V západní polovině Čech ojediněla s deštěm anebo přehánkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jeho východě ojediněla i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23, na jižní Moravě až 25. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: František už ve zprávách říkal, že na dnešní den připadá památný den sokolstva. V Liberci si ho můžete připomenout třeba na náplavce u krajského úřadu. Na programu bude modlitba za padlé sokoly anebo večer sokolských světel.
2: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích otevírá výstavu Retro Gaming, počátky osobních počítačů u nás, a nabídne interaktivní expozici historických počítačů a her.
1: Prohlídka, která by mě osobně zajímala, tak ta se dnes odehraje v Jindřichově Hradci v historickém centru města. Nese název Historie ukrytá pod dlažbou města a tahle prohlídka bude společně s archeologem a historikem Vladislavem Burianem.
2: Výstavní síň v Rokycanech zahájí další ročník Rokycanského bienále grafiky a představí 119 grafických prací.
1: Malíř a pedagog Tomáš Řízek žije a pracuje střídavě v České republice a nad Tchaj-wanu a teď své práce vystavuje v oblastním muzeu a galerii v Mostě.
2: Pokud to máte blíž do Klatov, tak Pavilon Skla právě v tomto městě chystá vernisáž výstavy Vitráží a mozaik Jitky a Richarda Kantových.

0: Alena Veselá s Dvořákovým komorním orchestrem a první část koncertu pro varhany a orchestr číslo 3 Jana Václava Antonína Stamice.
1: Už tu máme čtvrtek a právě ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas a taky na našem webu vltavarozhlas.cz najdete nový a tentokrát už třetí díl seriálu Betonoví lidi. Hudebník a vizuální umělec Vladimír 518 v něm přináší pohled, nový pohled na panelová sídliště.
0: Dnešní díl, ze kterého vám právě teď přinášíme ukázku, se zabývá uměním ve veřejném prostoru a kulturním životem na českých sídlištích.
2: Takzvaná humanizace sídlištního prostoru ve skutečnosti znamenala, že se každý kousek viditelné hmoty natřel na jinou barvu. Reliéfní prefabrikovaná stěna je naštěstí pomalovaná dětmi. Koše přetřený na červeno, přízemní budova v pozadí svítí mrňkovou fasádní barvou, dům za ní má na sobě pruhy všech barev, soko sochy chaoticky lemuje přízemní zelený plůtek. Místo původní dlažby se na většině plochy vyvalila na povrch hlína a štěrk. Tam, kde toho dřív bylo možná až příliš málo, je toho teď nepochybně až moc. O tom, jak probíhala integrace uměleckých děl do veřejného prostoru sídliště Barrandov, jsem mluvil s architektem Zdeňkem Helclem.
3: Takový význačný místa, zlom té pěší osy a tak. Tam jsme řekli, a tady bude socha za 300 tisíc, udělali jsme takzvaný výtvarný generál, šli jsme s tím do výtvarné komise Českého fondu výtvarného umění, páč jinak to nešlo. A oni řekli, ale soudruzi, jak se jmenujou ty náměstí? A my jsme řekli, no kdo náměstí se ještě nemenujou. A oni řekli, tak to ne, tak to se musíte vypřít příště a musíte vědět, jak se ty místa budou jmenovat. Protože vy musíte na náměstí Jiřího Spoděbra dát sochu Jiřího Spoděbrat a ne vlastně nějakou Anu Proletářku nebo něco jiného. A my jsme teda, to ještě tady s Martinem Štěpánkem, nám tam nadiktoval všelijaký ty lidi od filmu, udělali jsme takový generál názvu ulic. Jo. S tím jsme ovšem museli jít do filmstudia Barrandov, které mělo patronát nad tím sídlištěm, že to jako bude z filmového světa. A oni samozřejmě co chtěli, že aby jsme tam dali jenom ty Rusáky. Jo. A my jsme řekli, že hele, tadyhle ta etapa, co se staví, to jsou takové jako menší ulice. Tam dáme ty šmudly z Čech a ty Sověty dáme na ty pořádné ulice, které nastanou až tamhle. Jo.
4: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla.
0: Tři díly nové podcastové série Betonoví lidi už najdete na webu a v aplikacích, stejně tak jako tři bonusové díly. V tom nejnovějším bonusovém Zdeněk Helcl a název má Chtěli jsme z těch krabic udělat město, tak si poslechněte.
1: A stejně tak si nenechte ujít u nás na Vltavě radiostopy. Tentokrát nás bude na večer po 20. hodině zajímat třeba to, jaký mělo dělnické vysílání za první republiky skutečný dopad. Dozvíme se to už za pár minut.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava ve 6:45 ve čtvrtek 8. října.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Na Vltavě se dnes na večer ponoříme do bohatých materiálů našeho rozhlasového archivu. Nás bude zajímat podoba dělnického vysílání v období první republiky. Jeho program tvořily hlavně přednášky, literárně dramatické pořady a taky hrané scénky, které měly posluchače vzdělávat právě v sociálních a hospodářských otázkách.
0: V pořadu zazní řada archivních ukázek, včetně té z 15. listopadu 1932, v níž vystupuje jeden z tehdejších redaktorů Josef Danda.
3: Na počátku tohoto měsíce zasedala v Madridě správní rada Mezinárodního úřadu práce, která mimo jiné se zabývala také velmi podrobně otázkou zkrácení pracovní doby. Její usnesení znamená, že tato otázka se dostane konečně ze stádia věčných diskuzí do rozhodujícího období. Proti zkrácení pracovní doby jsou již dnes pouze zaměstnavatelé a anglická vláda. Ale ani zaměstnavatelé se nevyslovují proti jednání o zkrácení pracovní doby, žádají pouze jeho odložení v naději, že poměry se zlepší a otázka přestane být akutní. Velkým úspěchem je, že pro zkrácení pracovní doby jsou již dnes takřka všechny vlády.
2: Tak my jsme slyšeli jednoho z redaktorů Josefa Dandu, který informoval takhle v Československém rozhlase 15. listopadu roku 1932.
0: Jaký mělo dělnické vysílání za první republiky skutečný dopad a bylo dělníkům opravdu k užitku?
2: Tohle všechno se dozvíte dnes na večer na Vltavě. Poslouchejte od 20 hodin.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Anton Stěpanovič Arenský, část z Egyptských nocí z baletu v podání orchestru Les Jekla.
1: Polopravda. To nemusí být jenom směs pravdy a lži. Může taky záměrně zavádět anebo zamlčovat podstatnou část skutečnosti. Ale víc už to dovysvětlí filozof jazyka Tomáš Koblížek.
2: Americká novinářka Anne Applebaum před časem poznamenala, že ruská propaganda se rozpadá, protože funguje pouze tehdy, když je v ní alespoň zrnko pravdy. Nyní se ale proměnila v čirou lež, které už jen těžko kdo uvěří. Applebaum tak připomněla jednu nespornou skutečnost. Propagandistické zprávy často nemají charakter ryzích nepravd. Spíše vmíchávají do nepravdy trochu pravdivých informací, takže klamavé sdělení může působit důvěryhodněji. Čirá nepravda nemusí fungovat tak dobře. Nechme stranou otázku, zda se současná ruská propaganda skutečně rozpadá, protože už nezahrnuje ani zrnko pravdy, nebo zda tu spíše není důvod k optimismu. Větší pozornost lze věnovat samotnému fenoménu polopravd, na něž zmíněná glosa odkazuje. Vzhledem k tomu, že jsou jádrem klamavých kampaní, zaslouží si alespoň krátkou úvahu. Současná filozofie umí rozlišit přinejmenším tři druhy polopravdy. Nejtypičtějším případem je spojování pravdivých a nepravdivých výroků v jediném vyjádření. Příkladem může být jedno z výrazných tvrzení, šířené ruskou stranou z kraje plné invaze na Ukrajinu, podle něhož na ukrajinském území existovaly Amerikou dotované laboratoře, sloužící k výrobě biologických zbraní. Věci se však mají tak, že na Ukrajině sice existovaly biologické laboratoře podporované Američany, ale žádné zbraně nevyvíjely. Měli pouze napomáhat prevenci rizik spojených se závažnými onemocněními a obdobnou agendou. Tvrzení o biologických laboratořích tedy zahrnuje z části fakt, z části výmysl a sleduje jasný cíl. Mluvčí předpokládá, že aura pravdy se přenese z pravdivé části i na tu nepravdivou, kterou pak publikum přijme. Vedle toho lze jako polopravdy chápat i takzvané zavádějící výroky. Ty říkají něco pravdivého, ale tak, aby si z nich sami mluvčí vyvodili nějakou nepravdu. Příkladem může být tvrzení ruské strany, že v letech 2014 až 2021 zahynulo na Donbase přibližně 14 000 lidí a že bylo na čase jednat. Pravdivý údaj o 14 tisících obětech zde byl ale prezentován způsobem, aby si posluchači domysleli nepravdu, že jde o civilní oběti ukrajinských útoků. Ve skutečnosti toto číslo zahrnuje jak civilní oběti, tak oběti na straně ukrajinských i protiukrajinských sil, přičemž jde o dopad bojů zjevně vyprovokovaných ruskou stranou. Tyto zavádějící výroky také měly jasný cíl. Někteří mluvčí je často využívají, aby se bránili proti případnému nařknutí ze lži. Neřekli přece nic než pravdu. Konečně polopravda může spočívat také v tom, že je publiku předkládána jen část pravdy, přičemž jiná část, ta významnější, je zamlčována. Například je běžné, že ruská státní média informují o padlých vojácích pocházejících z toho a toho regionu. Informují ale o těchto vojácích tak, aby se nikdo nedovtípil, že z dotyčných regionů je čerpáno mnohonásobně více sil než z jiných, které jsou spíše vojenských náborů ušetřeny. Podstatná část pravdy je tedy zamlčována a publikum je udržováno v omylu, že do války přispívají všichni stejně. Co z řečeného plyne? Ve všech třech případech se ukazuje, že polopravda není jakási z půlky přijatelná směs pravdy a nepravdy, ale nepřijatelná technika, jejíž pomocí jsou do veřejné diskuse vpašovávány jednoznačné výmysly a podporována mylná přesvědčení. Dobrou zprávou je, že podle průzkumů jsou lidé po určitém tréninku schopni takovouto manipulaci poznat a že obelhávání nemusí být všemocné, pokud se mu chceme bránit. Jinými slovy, že by nejen šíření nepravd, ale i důmyslných polopravd mělo nutně navrch, je naštěstí iluzí. Stačí se začít starat.
1: Jak filozofie chápe polopravdu, jak manipulace fungují a proč bývají účinným nástrojem propagandy, o tom mluvil filozof jazyka Tomáš Koblížek tady u nás na Vltavě krátce před sedmou.
0: Curtis Fuller nastupuje 3 minuty před sedmou. Máme čtvrtek 8. října.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobré čtvrteční ráno, teď je právě 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Na středočeských úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Jižní Korea odmítá obvinění, že by vědomě obcházela mezinárodní sankce uvalené na Rusko. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český autor Jaroslav Rudiš. A čekejte oblačno až zataženo, během odpoledne a večera bude pršet na celém území. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Vyhlásila ho Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
4: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
3: Jižní Korea odmítá obvinění, že vědomě obchází sankce, které na Rusko uvalily Evropská unie a Velká Británie. Údajně letos v létě 3 ruské lodě, které jsou na sankčním seznamu, vyvezly z Jižní Koreje do Ruska téměř 180 tisíc tun paliva, převážně nafty. Soul připouští, že k pochybení mohlo dojít, ale popírá, že by bylo úmyslné.
5: Na základě získaných dat přišel s obviněním z obcházení sankcí britský deník The Guardian. Z jeho informací vyplývá, že ruské lodě uváděly nepravdivou cílovou destinaci, například námořní přístavy v Japonsku, a ve skutečnosti mířily do Ruska. Jihokorejská kancelář pro národní bezpečnost uvedla, že podle informací, které má k dispozici, za poslední rok nedošlo svědomím státu k žádnému vývozu nafty, benzínu ani leteckého paliva z Jižní Koreje do Ruska. Přesto jihokorejské úřady celou záležitost prošetřují. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
3: Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu čtení všemi smysly se bude nejenom pro zrakově postižené předčítat z jeho knihy návod k použití železnice vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. Plzeňská filharmonie dnes zahájí novou sezónu. Program nabídne v 6 řadách 30 koncertů. Na úvod zazní dnes večer v Měšťanské besedě klavírní koncert ruského skladatele Sergeje Rachmaninova. Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová vysvětluje, proč vybrala právě tento repertoár.
6: Zahajovací koncert jsme se snažili koncipovat slavnostně a samozřejmě, že klavírní koncert Sergeje Rachmaninova je dílo velmi reprezentativní. Igor Ardašev zahraje koncert pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll opus 18 a ve druhé polovině koncertu zazní symfonie číslo 3 H-moll opus 45 Mečislava Weinberga.
3: Úvodní koncert začne v Měšťanské besedě v Plzni v 19 hodin.
7: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, během odpoledne a večera se od západu srážky vyskytnou na celém území. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak 19 až 23. Na jižní Moravě naměříme až 25. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: 4 minuty po 7 hodině přejeme za celý tým. Dobré ráno, dobrý vstup do nového pracovního dne, tentokrát do čtvrtka s datem 8. října. Tradiční řemeslo v rukou současných designérů, taky návrat do Československa přesně před 90 lety a 3 knížky o osobnostech a fenoménech, které poznamenaly českou kulturu. Taková budou témata našich následujících minut. Design blog zve do jízdárny Pražského hradu na výstavu Highcraft, kde se zručnost a tradice potkávají se současným designem, a tak vás tam zavedeme za chviličku. Pořad Auditorium nám zase připomene, co se vysílalo přesně 8. října roku 1936. Tak ukázky pro vás máme už teď připravené a přijdou na řadu i knížky. Dramatický osud spisovatele Jana Procházky, vzpomínky hudebního kritika Jana Rejška a 60 let fenoménu, který si říká Jára Cimrman. 3 novinky, s nimiž přijdeme přibližně za půl hodinky.
2: Přineseme taky nahrávku Marty Tepfrové nebo hudbu Antonia Vivaldiho a Johannesa Brámse. Nechybí Giuseppe Matteo Alberti a uskupení Solamente Naturali. Dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, Slomante Naturali v koncertu pro housle, smyčce a basso continuo a Giuseppe Matteo Alberti.
1: Může být tradiční řemeslo prostor pro experiment? Výstava Highcraft na design bloku představuje výzdárně Pražského hradu autory, kteří propojují tradiční řemeslné postupy se současným designem a navíc s novými technologiemi.
0: Najdete tam třeba fiktivní ekosystém Hanuše Lamra, volnou tvorbu Jany Prokyč nebo stůl Jiřího Krejčiříka.
1: Jeho desku autor dokonce opracoval přímo v lomu ve Vyhnánově. A na design bloku v jízdárně Pražského hradu natáčela naše redaktorka Alena Rokosová.
2: Instalace šperkaře Hanuše Lamra nazvaná Uranium Lunare nás zavádí do fiktivního ekosystému, prostoru rozděleného na jasný den a temnou noc.
3: V tom dně jsou takový světelný duševní objekty, jakoby, jako třeba květ leknínu ze střepů, z demežónu nebo včelí pláste vstaveného skla. Do té noční se projde přes expozici šperků, kde se prolíná vlastně ten noční a denní svět. A když se pak vejde do toho nočního, tak tam jsou vlastně plody durmanu, nebo celá jako socha durmanu, což je taková mámivá kytka. Ty plody jsou velmi jako halucinogenní. Severoamerický indiáni je používají k určitým obřadům. Takže tahle místnost je taková surrealistická trošku. A tady vlastně to je zase rozkvetlej durman. On rozkvítá jako za podvečeru. To je takový tajemný.
2: Ty visící plody durmanu mají takovou jedovatě zelenou barvu.
3: No, ona je to z uranového skla vlastně, zatímco ta větev je jako z bronzu vlastně. Odlitý z 16 kusů, že jsou vyhořelý přímo ty části toho durmanu, který jsem našel na smeťáku vlastně, který tam rostl. Takže to vlastně bylo neskutečně pracný, ale je to takovýhle jakoby objekt.
2: Jedovatý durman je také jedním z motivů vystavených šperků. Hanuše Lamra dlouhodobě fascinuje příroda, rostliny a organické tvary. A právě z nich ve své tvorbě vychází.
3: Pak tady jsou takovýhle nádherný, jakoby, jsou vlastně žaludový čepičky ze stříbra s takovou jako nějakou, nevím, jestli to byl nějaký parazit nebo něco na boku. A to je vlastně taky jako odlitý a do toho vložený to sklo. No a potom tady nahoře jsou takový spíš ty lunární šperky. Původně ta odletá, jakoby rozbitá mandle, prasklá vlastně. A místo toho jadírka tam vlastně je kámen, který se jmenuje adulár. Jo? Měsíční kámen, to znáte spíš pod tím názvem. A on má takový, vidíte, jak on má fialový odlesk, když jdete jako z boku trošku. Pak je tady takovej zase křišťál, ten je celý ve větvičkách rozchodníků stříbrných.
2: Popisuje šperkař, který letos slaví padesátiny a expozici výzdárně sám sobě tak trochu nadělil.
3: Udělal jsem se docela, myslím, náročnou instalaci, jako poměrně i drahou, takže jsem si dopřál, opravdu jsem se dopřál a hodlám si dopřát dál.
2: S Jiřím Krejčiříkem jsme v jeho instalaci, která je nazvaná Velmi tichá symetrie.
4: Prezentuje tady vlastně různé objekty, svítidla, boxy, kamenné stoly a nábytková madla. A vlastně všechny tyhle ty objekty propojuje napětí mezi expresí a přesností. A i v tom procesu vlastně jsem hodně pracoval s novými technologiemi, posouval hranice toho, co je možné vyrobit a co ne. Když už teda mluvíme konkrétně třeba o těchto kamenných stolech, jeden z toho jsem sám tesal v lomu Vyhnánov a dva jsou vlastně vyrobeny naopak jako moderními technologiemi z celého bloku křemeného pískovce.
2: Jak pro vás jako pro designéra je užitečné a cenné opravdu se dotknout toho řemesla, protože to je určitě úplně jiná zkušenost, než když člověk něco navrhuje u stolu.
4: Je to tak, tohle vlastně od stolu nevymyslíte, že vždycky je to právě v reakci na ten materiál, ty výrobní technologie, každý materiál má vlastně jako jiný specifika a je nutný mít jako tu knowledge vlastně jako designer. I já jsem studoval truhlářský řemeslo v kombinaci s designem nábytku a produktovým designem později a vlastně sám jsem ty věci jakoby prvně vyráběl, než jsem je začal vlastně navrhovat a tahle ta jako akademická průprava je v tom vlastně potom hrozně užitečná.
2: Šperkařka Jania Prokyč vystudovala malbu a sochařství a na letošním design bloku se po delší době vrací také k volné tvorbě a většímu měřítku. Představuje tu trojici autorských soch, ve kterých propojuje bronz a sklo.
5: Teď stojíme vlastně u prvního objektu a to je patinovaná bronzová labuť, která pláče hvězdy do jezírka, který je staveného křišťálu, který je ještě prosypávaný libou, takže vzniká takovej efekt, jako trošku, když se díváte na fotky z vesmíru, tak je těch mléčných drah. A vlastně šlo mi o to, aby člověk, když se do toho dívá, nevěděl, jestli to je voda, nebo to je kosmos.
2: Volbu materiálu ovlivnilo i to, že si Jania Prokyč pořídila chalupu na severu Čech.
5: Tak já jsem to sklo teda chtěla zkusit hodně dlouho, protože se mi líbí, mám ho ráda a ta chalupa právě jak je na severu, tak já jsem kousek od Nového Boru a od Železního Brodu, kde jsem ty sochy teda dělala u Zdeňka Hockýho. A ten bronz je taky kousek jako od mojí chalupy, to je zase ještěcký bronz a pampour, takže to je celý takhle severský.
2: Takže ten region vás takhle ovlivnil?
5: No, ten mě totálně ovlivnil. Já jsem teda Srbka z Bělehradu, ale cítím se jako silný severský patriot. Co ty věci teda pojí, tak je ta technika toho ztraceného vosku, protože jsem ty sochy modeloval nejdřív z hlíny a pak se dělaly formy. A ty věci se odlivají nejdřív do vosku a pak se tavějí z toho skla anebo se lejou do toho bronzu. Takže ta technika je vlastně totožná s tou, jak vyrábím šperky.
1: Instalace předních českých designérů najdete právě teď na výstavě Highcraft na Pražském hradě, konkrétně v jízdárně, a máte čas až do téhle neděle.
0: Je dobré se ohlížet za historií, proto připravují kolegové z rozhlasového archivu pravidelně pořad Auditorium a nás za okamžik bude zajímat, co se vysílalo 8. října 1936.

0: sociální a hospodářské uvědomělosti a neb dělnické vysílání za první republiky.
1: Ve 20. letech minulého století připravovali v rozhlase programy pro různé společenské vrstvy.
0: Kromě zemědělců nebo žen v domácnosti se zaměřili i na dělníky, které chtěli poučit v sociální a hospodářské oblasti.
1: Jaké mělo vysílání dopady a bylo opravdu k užitku?
0: Radiostopy z rozhlasového archivu ve čtvrtek 8. října od 20 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Johannes Brahms, část serenády číslo 2, opus 16, v 7 hodin, téměř 26 minut.
1: Pojďte si teď společně s námi připomenout, co se vysílalo v rozhlase přesně před 90 lety. A připomene to i náš pořad Auditorium. Vy si ho už teď můžete poslechnout na podcastové platformě Můj rozhlas.
0: 8. října 1936 zazněl v Československém rozhlase komentář českoamerického spisovatele a novináře Rudolfa Jaromíra Pšenky.
1: Věnoval se životu v československé komunitě v Chicagu, která se tehdy, stejně jako celé Spojené státy, stále vzpamatovávala z hospodářské krize. Tak si Jaromíra Pšenku pojďme poslechnout.
2: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
3: V budovách zavřených bank, pokud nejsou tyto znovu otevřený, jako naše česká Kašparova banka v šikářské Plzni, usazují se restauranty, obchody, divadla. České filmové divadlo Praga našlo si domov v jedné takové budově zavřené banky. Divadla již nezejí prázdnotou, vstupné, které kleslo v době krize na úroveň předválečnou, jež roubováno nahoru, rovněž tak ovšem ceny životních potřeb. Hospodářskou pohromou utrpěl též ovšem nesmírně náš národní, kulturní a spolkový život, který již několik let předtím dostal těžkou ránu zastavením přistěhovalství. Úbytek sil zaviněný těmito dvěma katastrofami jeví se v tom, že některé časopisy buď zanikly, nebo se změnily z deníku na týdeníky, rozpadly se i některé spolky, nebo se uchránily zániku spojením se s jinými. Československo má pro každého z ciziny přijetšího svoje neodolatelné kouzlo a pro nás zamořen vzdálené dítky tohoto národa tím spíše. Dnes nezáleží zdejším lidem tolik na tom, zda se nám to líbí, co chválíme a co kritizujeme. Dnes vítá nás pravidelně otázka, tak co dělá Amerika, zdali pak se tam u vás poměry lepší. Vím, že i tisícům posluchačů dnešního rozhlasu tane na mysli tato otázka a odpovídám na ní. Ano, poměry u nás v Americe se znatelně lepší. A to znamená mnoho, uvážíme-li, co jsme za těch několik uplynulých let prožili.
2: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu.
1: Auditorium.
2: Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích.
1: Auditorium.

0: Tak tohle je naprostá klasika The Man I Love od George Gershwina. A my skladbu slyšíme kromě jiných v podání i Kennyho Barona. Teď je 7 hodin 30 minut. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: 35 milionů korun jenom na odměnách a odchodných. Tolik si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. K tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 tisíc korun. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun, i přesto, že v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. A čekejte oblačno až zataženo, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území. Na východě a jeho východě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak 19 až 23. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Kam vás teď zavedeme? Třeba do Ústí nad Labem, zastavíme se v Mladé Boleslavi, ale začínáme v Brně, v bývalé káznici na Cejlu. Tam totiž právě dnes začíná komiksový festival Koma.
2: V Praze začíná Mezinárodní festival studentských filmů FOFR. Až do soboty nabídne v kampusu Hybernská a čítárně Unijazz 50 soutěžních krátkých snímků.
1: Městský palác Tempel v Mladé Boleslavi si zase připravil výstavu Dvě generace. Propojuje tvorbu hned 4 autorů. Svoje grafické práce, malby a fotky představí akademický malíř Karel Oberthor, Zuzana Popelková, Oberthorová, grafik Jiří Ledvina a fotograf Martin Ledvina.
2: Další tip je z Ústí nad Labem. Oblastní muzeum zve na výstavu Jazz nad Labem 30 let a připomíná 3 dekády tamního jazzového festivalu.
1: Pražské Biooko pořádá premiéru pásma Feinkost. Představí nejnovější českou a taky německou krátkometrážní dokumentární tvorbu.
2: A ještě Pražská galerie Ambit, tam zahájí výstavu Svazu českých fotografů pod názvem Člověk.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, Akademie für Alte Musik Berlin a část symfonie číslo 31.
1: Čtvrtek, krátce tedy po půl osmé, s námi ve studiu už je publicista Jan Nejedlý, jako každý týden má s sebou trojici knižních novinek. Jsme zvědaví. Honzo, vítáme vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Prvním titulem je monografie spisovatele a filmového scenáristy Jana Procházky, který se podílel třeba na filmech Kočár do Vídně nebo Ucho. Jaký byl příběh tohoto autora?
2: Příběh to byl velmi dramatický a úzce spjatý s politikou své doby. Jan Procházka vstoupil do komunistické strany z idealismu a záhy zastával významné funkce a také psal politicky poplatná díla, která korespondovala s oficiální stranickou linií. Šlo o konformní socialistický realismus, který by dnes nestál ani za zmínku, kdyby na přelomu 50. a 60. let nezačal autor reflektovat trhliny svého snu o lepší společnosti. Od budovatelských deziluzí se dostal až k opravdu vrcholným nadčasovým dílům, která jste jmenovali na začátku. A také se stal jednou z tváří Pražského jara, což ho stálo kariéru a posléze i život. Musím říct, že Procházkova monografie z pera kulturního historika Jana Bárty se čte jako román.
1: A jaké vyústění má monografie?
2: Po invazi roku 1968 se stal Procházka jednou z prvních obětí husákovského režimu. Režim si ho vybral jako obětního beránka reformních komunistů. Uvalil na něj všemožné zákazy a nakonec ho zdeptal dehonestujícím televizním pořadem sestaveným z estébáckých odposlechů. Tento nátlak měl zničující dopad na autorovo zdraví. Procházka zemřel z kraje roku 1971 v pouhých 42 letech. A v knize najdeme jeden výmluvný detail celého příběhu. Svého času byl Procházka oblíbencem prezidenta Antonína Novotného, čemuž se spisovatel Škvorecký vysmíval slovy jaký Masaryk, takový Čapek. Když však Procházka zemřel, kondolovala rodině i Olga Scheinflugová, vdova po Čapkovi. A jak píše autor, podobnost se štvanicí předcházející úmrtí Karla Čapka roku 1938 se více než nabízela. Monografii vydalo nakladatelství Akademia.
0: Pod další knižní novinkou Jana Nejedlého je podepsán hudební kritik Jan Rejžek. Je to tedy čtení o hudbě?
2: Na hudbu také dojde, ale spíše jde o volné a útlé pokračování jeho memoárů z poslední pětiletky. Jan Rejžek, zvaný Rejže, zde vzpomíná na svého profesního guru Jiřího Černého, na prezidenty Havla i Pavla i na spoustu dalších zajímavých lidí, včetně, jak říká, kopálistů z fotbalové Slávie. Někdejší zlý muž zde také provozuje rubriku Chválítko, kde čtenář najde řadu hudebních i knižních typů. A sám život napsal ke knize dovětek. Když lékaři museli autorovi letos v létě amputovat nohu, okomentoval to dotyčný slovy: přežil jsem a o jednu nohu lehčí budu prostě dál kopat do našich celebrit a politiků. Knihu pod titulem Máte rozepnutý batoh? Vydalo nakladatelství Galén.
1: Já Janu Rejškovi přeju jenom to dobré, tak ať se drží. Ale zpátky ke knížkám, my si nakonec ještě připomeneme jedno neuvěřitelné jubileum, ke kterému taky vyšla vzpomínková publikace.
2: Ano, jde o neuvěřitelných 60 let nepřetržitého hraní divadla Járy Cimrmana. Když se koncem října 1966 dohodli otcové zakladatelé na založení souboru, nikdo nepředpokládal, že celá tahle legrace, tato hra s kultem fiktivního génia, bude trvat tak dlouho. A že lidé budou i dnes stát dlouhé fronty přes noc na lístky do tohoto divadla, byť jeho hry znají často nazpaměť, a byť mortalita souboru je už tak značná, že, jak píše v úvodním dopise Zdeněk Svěrák kolegovi Smoljakovi, vy už byste tam nahoře mohli založit Cimrmanovo nebeské divadlo. Přítomná publikace, kterou edičně připravil Tomáš Maleček, přináší rekapitulaci o něch 6 dekád, včetně příběhů ze scény i zákulisí. Knihu pod názvem 60 let vyprodáno vydalo nakladatelství Paseka.
0: To byla trojice knižních novinek, se kterými dnes přišel publicista Jan Nejedlý. Děkujeme za to, mějte se hezky.
2: Naschledanou.

0: píseň Srdéčko moje. Marta Tepfrová a Milokraj v nahrávce z roku 2017. Je 7:45, přejeme dobré ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Filmaři začali natáčet druhý díl terapeutického snímku Tloskov Fiction. Společně s profesionálními herci v něm hrají i klienti Centra sociálních služeb Tloskov, kterým má film pomoci posílit sebevědomí.
0: I ve druhém díle Gangsterky tak nechybí Jaroslav Dušek nebo Ivan Franěk. Novou posilou je tentokrát herečka Hana Wagnerová, jak připomíná reportérka Věra Hajková na serveru i rozhlas.
2: Hana Wagnerová nově hraje gangsterku v černé paruce a taky v černých brýlích a rudé rtěnce. Pokud chcete, podívejte se už teď na náš zpravodajský web, najdete tam bohatou fotogalerii, stojí to za vidění.
0: Tvůrci říkají, že film je postavený hlavně na improvizaci a má terapeutickou funkci. Snímek bude dokončený na podzim příštího roku.
2: I rozhlas.cz, to je ta správná adresa.

0: Bach koncert Wien, část koncertu pro smyčcové nástroje a basso continuo a Antonio Vivaldi. 3:45.
1: Vizitka. Hostem dnes bude básník a překladatel Justin Quinn. Pochází z irského Dublinu, ale tady v České republice žije už víc než 3 dekády.
0: Převádění české poezie do angličtiny je pro něj spíš fyzický než mentální proces, jak říká. Svět vnímá rovnou dvojjazyčně, jakkoliv se pohybuje mezi dvěma světy, které se občas střetávají.
1: A tak po 10. hodině bude mluvit třeba i o tom, proč se v 90. letech vydal do Prahy, co ho překvapilo na sídlišti Jižní město a jak složité bylo proniknout do češtiny.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Teď dohrála kytaristka Barbora Kubíková.
1: Pojďme na básnění. Etnolingvista, spisovatel, cestovatel, vysokoškolský pedagog Miroslav Černý tentokrát vybral báseň, která spojuje zkušenost původních obyvatel Ameriky s univerzálním lidským tématem pádu a naděje.

0: Básnění.
1: Existuje-li pro protagonistu básně Simona Ortíze nějaká šance na změnu, na znovu nalezení sebe sama, totéž už neplatí pro hrdinu básně Znal jsem muže na dně. Jímž autorem je anišnábský, tedy ojibvejský básník George Kenny. Zde jsou důsledky prožitých či zděděných traumat původních obyvatel dovedeny do tragického konce. Navíc jsou z omylu vyvedeni ti, kteří si myslí, že ke krizi identity a k ohrožení fyzického a duševního zdraví dochází výhradně ve městech, nikoli už v rezervacích. Právě rezervační území patří k oblastem s nejvyšší kriminalitou, alkoholismem, drogovou závislostí či mírou sebevražd. Zároveň jde o nejchudší oblasti Spojených států amerických, kde se průměrná délka dožití pohybuje pouze mezi 45 a 50 lety. Znal jsem muže na dně. Znal jsem muže z rezervace, který po propité noci zdravíval z příkopů letní slunce. Záložky na nohavicích, plné bláta a kamínků, a nikdy si nemusel zavazovat zamotané tkaničky tenisek, které si nesundával, prostě odpadly. Jeho duše byla jako otevřené stránky Leightonových nejlepších děl, vždy pravdivá, ať byl sebevíc špinavý nebo prosáklý whisky. A když jsem vyrážel do práce, zastavil mě a zas a znova prosil o $2. Pamatuji si svou první reakci. Dvě babky? Na co k sakru? A on se zakřenil tím svým bezzubým úsměvem a vysvětlil, že jí laciný víno podražilo. Peníze se mu nedal. Dneska jsem se dočetl v místních novinách, že nákladní vlak v Hudsonu srazil Indiána. A přemýšlel jsem, kdo další bude ze dna zdravit letní slunce.
2: Tak to byl ojibvejský básník Kenny a jeho báseň Znal jsem muže na dně. Konkrétně v překladu Lucie Horákové. Česky vyšla v 10. čísle časopisu Plav roku 2016 a po něm právě sáhl cestovatel a etnolingvista Miroslav Černý.
3: Soubor Pavel Haas Quartet získal britskou prestižní cenu Gramophone Award. My o tom budeme ještě mluvit ve zprávách v 8. Přejeme hezké ráno.

0: Hezké ráno, máme právě 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že byli podezřelí z trestného činu. Po 13. hodině se dozvíme jméno letošního nositele Nobelovy ceny za literaturu. Český Pavel Haas kvartet získal britskou prestižní cenu Gramophone Award. A čekejte oblačno až zataženo, postupně bude pršet na celém území. Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje. Povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
3: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
4: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vidíte, to základní slušnost.
3: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky více.
5: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
3: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
6: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
7: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
8: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
7: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Švédská akademie dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohly posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
9: Loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. V češtině od ní před 13 lety vyšel výbor povídek a esejů pod titulem Tanec temné duše. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Český rozhlas.
2: Hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas kvartet. Ocenění Gramophone Award si převzal večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinů.
10: Pro kvartet je to už 6. vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
11: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta cesta se k tomu hledá těžšie.
10: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
12: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh.
10: Pavel Haas kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Tyšková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, během odpoledne a večera se od západu postupně vyskytnou srážky na celém území. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat.

0: Mozaika. Dobré ráno a opět následující hodina je plná zajímavých a aktuálních témat. Bude nás zajímat, co bude s literaturou v době umělé inteligence, jestli dokáže knížka pořád ještě nabídnout něco, co za nás žádný algoritmus nenapíše. O budoucnosti literatury a taky o tom, co dnes hýbe knižním trhem, se debatuje na frankfurtském veletrhu a přímo v místě máme naši reportérku. Od literatury se ještě přesuneme k filmu. Slovenské psychologické drama Láska se ptá, ptá na to, co s člověkem a jeho vztahy udělá dlouhodobý nedostatek blízkosti. A za námi do studia přijde Vojtěch Nýdl. Je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je to klarinetista, skladatel a zpěvák, taky člen Klarinet Factory. A nás zajímá, jak se dá z klasického orchestru vydat k improvizaci, k minimalismu a jak vykročit k jazzu. A o tom všem bude s Vojtěchem Nýdlem řeč krátce před 9:00. Teď je ale teprve 8:06.
1: Zpívat bude Gregory Porter, ještě předtím třeba Bob Mincer Big Band, Johann Heinrich Schmelzer nebo Ludwig van Beethoven. Českou filharmonii řídí v nahrávce Karel Ančela.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hudba Ludvika van Beethovena, necelých 11 minut po 8.
1: A Beethoven nás dovedl až do Německa. Besedy s autory, překladateli, výstavy, autogramiády a taky filmové projekce. I tohle patří k doprovodnému programu největšího knižního veletrhu na světě. Jeho 78. ročník právě teď pokračuje ve Frankfurtu nad Mohanem už třetím dnem.
0: Česká literatura se dnes přesune taky mimo areál výstaviště, například na autorská čtení do kaváren. Jaký je zájem o program Česka jako letošního čestného hosta?
1: Na to už se přímo do Frankfurtu ptáme naší reportérky Kateřiny Svátkové. Katko, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zkus se ohlédnout za včerejším programem. Co ve Frankfurtu mělo třeba největší úspěch?
2: On ten úspěch se tady dá měřit jenom velmi relativně, ale pokud by to bylo třeba počtem diváků, tím, kde zněl nejhlasitější potlesk, kde byl největší mediální zájem, pak to bylo vystoupení francouzky Gisèle Pelicot, autorky knihy Oda na život. Je to autorka, která napsala svůj příběh, ten před 2 lety otřásl nejen francouzskou společností, ona se totiž stala obětí domácího sexuálního násilí. No a teď o svém příběhu napsala knihu, mluví o něm a i tady se o ní mluví a jako o jedné z velmi silných žen na veletrhu. Já jsem se dívala na německá média a zpravodajský portál Tagesschau o tom také vysílal a v jedné z glos hned vedle Gisèle Pelicot postavil Radku Denemarkovou, českou spisovatelku. Ta na úvodním slavnostním zahájení vyjádřila kritický postoj vůči české i mezinárodní politické situaci během toho úvodního projevu právě. A i na včerejším autorském čtení, který měla s jednou tchajvanskou autorkou, byl sál s jejím programem úplně plný. Jinak je tady úspěch možná těžko měřitelný, protože debaty na všech úrovních jsou tady hodně sledované a ve stovkách programových nabídek je nějaký zajímavý objev, často i dílem úplné náhody. Prostě jdete kolem a slyšíte velmi zajímavého autora, tak se u něj zastavíte, zjistíte vlastně, jakým autorem je.
0: Kromě českého pavilonu, kde prakticky od rána do večera běží debaty a autorská čtení, se včera otevřel i český stánek. Jaké jsou na jeho podobu ohlasy?
2: Ty ohlasy nejsou úplně velké, vlastně je to architektonické řešení místa, kde se setkávají literární agenti, nakladatelé, kde se jedná o smlouvách na překlady. Právě to zviditelňování překladů a jejich podpora je jedním z hlavních cílů letošní české účasti. Jen do začátku veletrhu vzniklo přes 130 nových překladů. V téhle činnosti má česká literatura vlastně organizaci Central and East European Book Market, středo- a východoevropské sdružení literárních agentů, nakladatelů, expertů v knižním průmyslu. A právě na českém stánku proběhla včera prezentace téhle organizace, která je navázaná vlastně na největší náš český knižní veletrh Svět knihy. A abych jenom popsala, jak to tam vypadá, je to takový systém úplně jednoduchého, jednobarevného dřevěného nábytku, který připomíná lodní kontejnery a je to vlastně navázané na to téma letošní Česko, země na pobřeží. A při prezentaci se často tedy mluví anglicky. Já jsem ale našla jednu velmi specifickou česky mluvící postavu, která je významná i pro český literární vlastně biznis. Ptala jsem se finské nakladatelky Suzany Réty, jak se jí právě líbí český stánek.
3: Já to mám strašně ráda a já to říkám jako Finka, protože my máme tak strašně ráda takové minimalistické věci. Jo. A já taky, když mám knižní veletrh v Helsinkách, já taky mám paletový nabytek.
2: No a právě Susana Réty je velkou propagátorkou české literatury ve Finsku, sama i překládá a vydává třeba knihy Kateřiny Tučkové, Miloše Urbana nebo Aleny Monštajnové.
1: Pojďme k dnešnímu programu. Tam vystoupí třeba Jáchym Topol, Radka Denemarková nebo Dora Kaprálová. To jsou jména, která zná pochopitelně i německé publikum. Jak se na tak velkém veletrhu hledají nová jména, noví autoři, Katko?
2: Já už jsem to tady trošku naznačila. On je to tady takový cvrkot právě mezi literárními agenty, kteří jedou skutečně jednu schůzku za druhou, mají to třeba po půlhodinovkách a snaží se objevit něco, co by mohlo dobře fungovat právě na českém trhu. Třeba když se dívám na ty nové objevy pro český literární biznis, pro český literární trh. Vlastně tady je důležitý i ten mediální ohlas, který má celé to, ta česká účast. Klíčová je ale podle všech, kteří tady promlouvají o tom, podpora literatury, podpora čtenářství, vzdělávání, a zaznívá to tady opravdu každý rok, ale letos tu důležitost vlastně nestratit schopnost číst podtrhl třeba i ředitel veletrhu Jürgen Boss nebo předseda Svazu německých nakladatelů a knihkupců Sebastian Kukols.
0: Čeští autoři se tedy dnes přesunou i mimo areál výstaviště. Určitě někdo chodí za konkrétním programem, ale jak jste říkala, tak se na taková čtení chodí i naslepo, je to tak?
2: Ono s tím naslepo tady bude trochu oslý mustek, ale je pravda, že tady je to tak, že do Frankfurtu se z toho veletržního areálu vyráží vlastně už za konkrétním vybraným programem. Často je to tak, že jsou to málo obsazené nebo málo kapacitní kavárny. Tam dnes budou ze svých děl číst třeba básník Petr Hruška nebo spisovatel Eli Beneš, a je otázka, jestli tam bude spíše české publikum, české zastoupení, nebo kolik vlastně z německého, z mezinárodního prostředí, kolik lidí se tam dostane. No a tady je to vlastně specifické tou českou účastí letos tím, že ono je to vidět vlastně na spoustě míst, je tady spousta billboardů s tím motem české účasti, Česko, země na pobřeží. Je tady vlastně i mimo právě areál veletrhu, velké poutáky jsou tady na českou literaturu, ale jestli bude zásah všech těch kampaní takový, jaký organizátoři plánují, tak to se ukáže vlastně ani ne tak tady těch pár dnů veletrhu, ale spíš v průběhu následujících měsíců a let. Každopádně zviditelnění české literatury se zatím podle organizátorů ze strany frankfurtského veletrhu daří velmi dobře.
1: No tak kéž to takhle vydrží. Mimochodem, Katko, kam míříš dnes? Co máš v plánu?
2: Já se půjdu určitě podívat na Jáchyma Topola. Jsem dohodnutá s autorkami jedné knihy, se Zuzanou Liscovou, Zuzanou Jürgens, které napsali knížku o Češkách, které žijí v Německu. To jsou takové spíš mimo literární žánry, ale právě ty jsou tady možná ty nejzajímavější. Ono to, co je důležité a to, co je zajímavé, tak to na to upozorňují ty palcové titulky. A tady je vždycky důležité si najít něco, u čeho se zasekneme. Já se vždycky takhle zaseknu právě u nějaké buď exotické literatury. Loni to byly Filipíny, ale příští rok bude hostující zemí Chile, takže se určitě chci podívat i na to, jakou budou mít prezentaci. Oni mají úvodní vlastně svoji tiskovku teď v 10 hodin, takže tam se určitě
1: Tak si o těch tvých zásecích povíme zase zítra ráno po 8. Co ty na to?
2: Je to dost možné.
1: Mějte se tam hezky ve Frankfurtu nad Mohanem. Kateřina Svátková, hostem dnešní ranní mozaiky. Naschle.
2: Díky, hezký den.

0: Bob Mincer Big Band, New York Voices a album Meeting of Minds. Přejeme hezké ráno s Českým rozhlasem Vltava.
1: Slovensko-český komorní snímek Láska natočil Marko Škop. Měl předpremiéru na letní filmové škole a dnes vstupuje do tuzemských kin. Vypráví o tom, jak může člověka a jeho vztahy poznamenat nedostatek lásky v rodině.
0: Hodnocení nabídne Jana Podskalská, která už je s námi ve studiu. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Nedostatek lásky v rodině, to je takové aktuální téma. Jakým způsobem scénárista a režisér v jedné osobě ho uchopil?
2: Je to tak, je to docela aktuální téma a musím říct, že se Marku Škopovi podařilo perfektně vystihnout, co to vlastně znamená, jaký to má dopad na lidský život. On umí velmi přesně vyprávět takovým tím jako civilním, minimalistickým způsobem. Já jenom připomenu, že známe třeba taky jeho filmy Evanová nebo Budiš světlo se skvělým Milanem Ondríkem, který mimochodem hraje i v tomhle jeho filmu. A tentokrát tady to postavil na lásce, která ale vlastně chybí. A to je tak strašně těžké ukázat vlastně na filmovém plátně, co to znamená, když láska není. A jemu se to tady podařilo fantastickým způsobem. Staví to celé na atmosféře, na skvělé práci s kamerou, se svícením, na úplně minimalistickém zvuku a minimu dialogu, ale především tady na skvělých hereckých výkonech. Takže my vlastně vidíme vztah matky a dcery. Dcery Anny, takové jako mladé lékařky, která víceméně žije životem, žije prací v nemocnici a bydlí s matkou, která je na ní vlastně závislá a vynucuje si až skoro patologicky její pozornost, ale vlastně není schopná postupně, to vidíme vlastně na těch všedních situacích, jí tu nějakou lásku dát, nějaký vřelý cit, chová se velice odtažitě, komisně, je to taková ta všednodenní kritika, vlastně neotvírá jí dveře, když se přijde pozdě z práce, nebo ji nechává samotnou v lese, protože si prostě jenom na chvíli odskočila, ale matka má pocit, že to trvalo příliš dlouho. Takže takovéhle jako až zajímavé patologické situace, ze kterých se to vlastně jako skládá, takže Anna nakonec ten jako cit adres je taková jako to náhražka vlastně takového pouta jako k tomu domácímu králíčkovi, kterého naopak matka nesnáší. A je vlastně krásně vidět, jak ona si uvědomí ve chvíli, kdy je konfrontovaná s jiným způsobem chování, což je manželka umírajícího pacienta v nemocnici, která se k němu naopak chová velmi láskyplně, jakým způsobem vlastně žije ona, že absolutně postrádá ty city a že se vlastně chová svým způsobem trochu nezdravě.
0: Je tedy ten ponor do duší hlavních postav filmu uvěřitelný, chápu to správně?
2: Je to uvěřitelné a je to i díky hereckým výkonům, protože Marko Škop obsadil do hlavních rolí Ingrid Tymkovou a Janu Kovalčíkovou, u nás nepříliš známou herečku, ale vynikající. Obě dvě jsou tedy naprosto přesné. Já už jsem popsala ten minimalismus vlastně toho celého konceptu, jakým režisér vypráví, ale on ho vlastně má i v tom vedení herců. Oni hrají velmi, velmi civilním způsobem, s nepříliš velkými gesty, skoro úspornými gesty. Jana Kovalčíková mluví skoro celý film takým jako nevzrušeným způsobem a vyjadřuje takhle vlastně svoje všechny myšlenky, ale i emoce. A to, jak vlastně není schopná navazovat ty partnerské vztahy, se ukazuje třeba na jejím vztahu ke kolegovi v nemocnici, který se marně snaží o nějakou blízkost, o nějaké jakoby větší vnitřní zblížení citové, ale ona toho vlastně není schopná, má ho jenom takový nástroj sexu. A je to my vlastně sledujeme díky tomuhle těm vynikajícím hereckým výkonům. Jeho právě hraje, jak už jsem říkala, Milan Ondrík. A třetí takovou důležitou herečkou je tu Rebeka Poláková, která hraje manželku onoho umírajícího pacienta, tak krásně vlastně na jejich přesných výkonech vidíme, jak si předávají především ty dvě hlavní postavy ty nešťastné vlastně vzorce chování, které jako mají vlastně nějakým způsobem v té rodině jako takové břemeno a člověka z toho až mrazí, musím říct.
1: Takže skvěle vystavěný scénář, dobrá režie, vynikající herecké výkony, co vás ještě na tom filmu Marka Škopa zaujalo a kdo jeho lásku podle vás v kinech ocení nejvíc?
2: Zaujal mě ten minimalismus. Musím říct, že jsem obdivovala to, jak z vlastně úplně obyčejných filmových prostředků dokázal vytěžit tuhle takovou jako syrovou, až jako místy studenou atmosféru, ze které ale až jako diváka trochu až místy odrazuje se na to dívat, až je vám z toho vlastně zima. Tak přesně je to podané, ale i když to je jisté úskalí toho filmu, protože to vlastně trvá těch asi necelých 100 minut, tak nic to nemění na tom, že vlastně přesně vystihl tu podstatu toho, o čem chtěl vyprávět, tu absenci lásky a jejího vlastně jejího dopadu na lidský život a člověka to nutí vlastně přehodnotit svoje vlastní rodinné vztahy a přemýšlet o tom, kde on sám třeba někdy dělá chybu, jestli dostatečně říká svým blízkým, že je má rád.
0: Rozhovor s režisérem Marko Škopem a představitelkou hlavní role Janou Kovalčíkovou uslyšíte na Vltavě dnes po 14. hodině. Hodnocení nabídla Jana Podskalská už teď. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Muzika Florea a Marek Štrincl v části sonáty pro instrumentální soubor Johanna Heinricha Schmelzera. Minutu po půl deváté.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Festival indického filmu, komentovaná prohlídka, výstavy, koncerty, tohle všechno se dnes chystá v kultuře. V plzeňské měšťanské besedě se odehraje zahajovací koncert plzeňské filharmonie. Pod taktovkou Čuheje Iwasakiho.
0: Do olomoucké Reduty si můžete zajít na koncert Moravské filharmonie Olomouc, který věnují nedožitým 90. Václava Havla.
2: Na Pražském hradě v budově nejvyššího purkrabství se koná přednáška hudebního publicisty a kritika Pavla Klusáka s tématem Všichni prezidentovi rockeři.
0: Ateliér Josefa Sudka v Praze, ten zve na komentovanou prohlídku výstavy vizuálního umělce a fotografa Hinka Alta pod názvem Fantoma.
2: V pražském kině Světozor začíná festival indického filmu. No a co se bude odehrávat v nové spirále na pražském výstavišti?
0: Tam při startu nové sezóny chystají show Human Zoo režiséra Viktora Tauša, taky pokřtí soundtrack Romana Holého.

0: Samuel Wesley, London Mozart Players a část symfonie A-dur 9:30.
1: Pražští symfonikové včera ve Smetanově síni obecního domu otevřeli 92. sezónu. Jejich šéf-dirigent Tomáš Netopil pro zahajovací večer zvolil dvě díla v tónině D-dur, Beethovenův houslový koncert a Brahmsovu druhou symfonii.
0: Solistkou byla houslistka Alena Bájeva. V publiku nechyběl hudební publicista Jindřich Bálek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Alena Bájeva se s orchestrem FOK představila poprvé. Čím tě zaujalo její pojetí Beethovenova houslového koncertu, Jindro?
2: Tak je to jeden z nejtěžších houslových koncertů, už tím, že je poměrně dlouhý a že houslista musí celou dobu hrát takovým průzračným vyrovnaným tónem. A to se skutečně podařilo, protože Bájeva měla velmi štíhlý, krásný tón s vyrovnanou takovou velmi znělou hlavní linkou. Bylo zajímavé, že kromě kadence v první větě, tedy té části, kde solista hraje sám, tak si přidala krátkou kadenci ještě mezi druhou a třetí větu a pak, protože třetí věta je rondo a témata se tam hodně opakují, tak měla ještě dvě takové kratičké kadence vlastně i ve třetí větě, takže to bylo takové v něčem i jakoby virtuózně nazdobené provedení, ale ten základní pocit jsem měl především z toho, že to bylo velmi takové pianissimové, čisté, klasické provedení a to samozřejmě k tomu koncertu velmi patří a je pravda, že třeba nemá v tom tónu takovou nosnost a sílu, jako mají někteří interpreti v minulosti, ale rozhodně to bylo velmi důstojné provedení.
0: Jak si rozuměla solistka s Tomášem Netopilem a pražskými symfoniky?
2: Já bych řekl moc dobře, podtrhl bych to, že ten koncert Tomáš Netopil doprovázel v menším posazení orchestru, čili bylo jenom 6 primů a že to zkrátka oproti druhé polovině pocitově to bylo poloviční obsazení, i když je to víc než polovina samozřejmě, takže to provedení bylo, to doprovázení bylo od začátku velmi komorní a velmi soustředěné. Tam se snad jenom dvakrát nebo třikrát stalo, že nějaký ten hráč nastoupil jakoby příliš silně, že to jakoby vybočilo trošku z té velmi soustředěné komorní nálady, ale to doprovázení byl sám o sobě velmi hezký zážitek.
1: První část patřila Beethovenovi, ta druhá potom Brahmsově druhé symfonii. Jaký Tomáš Netopil vystavil? Zaujalo tě něco na jeho práci s orchestrálním zvukem?
2: Určitě. Brahms je úplně jiný autor než Dvořák tím, že to není autor, který se nese na jedné krásné melodii a na takové lince, kterou drží vždycky nějaký nástroj a všichni se můžou pohodlně přidat. Brahms je neustále předivo hlasů, kde se hodně střídají velmi krátká instrumentální sóla a důležité je, aby ten orchestr jakoby držel kompaktně pohromadě, aby ten zvuk byl transparentní a vyrovnaný. A já jsem měl velkou radost, že právě tohle se Tomáši Netopilovi podařilo, že to provedení mělo na jednu stranu velkou takovou průzračnost a čistotu a vedle toho mělo i takový přesvědčivý romantický výraz, který je u Brahmse vždy takový jakoby víc zahloubaný nebo takový trošku temnější, ale rozhodně to mělo celé velmi sympatickou energii. Potrhl bych to, že Tomáš Netopil i tuhle vlastně méně známou, byť ve světovém kontextu neobyčejně slavnou symfonii dirigoval z paměti a že ten orchestr působil naprosto soustředěně.
0: Tomáš Netopil včera vstoupil do druhé sezóny v čele FOK. Co včerejší koncert prozradil o jeho dosavadní spolupráci právě s orchestrem?
2: Mě na tom potěšila ta vyrovnaná úroveň, která se držela celý večer. To bych asi podtrhl. Ne žádné jedno úžasné místo, ale to, že ten orchestr je soustředěný, že tam není nějaké místo, kde by člověk měl pocit, že teď neví, jako o co jde, nebo že se tam někdo trošku jako schovává za někoho a tak dále, že to je prostě takové cílevědomé vedení celého orchestru tak, aby hrál vyrovnaně a precizně.
1: Zahajovací koncert 92. sezóny FOKu viděl v obecním domě v Praze včera večer hudební publicista a náš kolega Jindřich Bálek. Děkujeme za recenzi.
2: Pěkný den.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Vojta Nýdl a Jantarový stín z alba Dítě z větru z roku 2021.
1: A Vojta Nýdl přímo tady u nás ve studiu dnešní Mozaiky. Vojto, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Já jenom připomenu, stá sezóna Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ta je v plném proudu a my tady pokračujeme v představování osobností, které tvoří zvuk Sočru. A náš dnešní host, tedy Vojtěch Nýdl, je doma v mnohem širším hudebním prostoru, nejenom v Sočru, a tak si s ním s hráčem na klarinet a bas klarinet budeme povídat i o tom, jak hudbu skládá, píše texty a taky zpívá.
0: V Sočru hrajete přes 20 let, když se dnes posadíte do orchestru. Je to pravda?
2: Je to neuvěřitelné, ale je to skutečně pravda už.
0: No a když se dnes posadíte do orchestru, je v tom ještě někdy nervozita, nebo už je to přirozené prostředí komfortní pro vás?
2: Ta nervozita je tam větší, než bývala. Čím jsem starší, tak tím prostě se to nezlepšuje. Já jsem si myslel, že jo, že ale takový ten pocit zodpovědnosti a když jsou nějaký koncerty, které jsou trošku třeba vypjatější nějakým způsobem, když to natáčí rozhlas, nebo respektive u nás je to tak, že většinu těch abonentních koncertů natáčí rozhlas, takže tam vždycky nějaký tlak je a ten tlak prostě zřejmě to souvisí s nějakým procesem stárnutí u každého a prostě nezlepšuje se to zatím, takže...
1: Ale my jako posluchači to tak neslyšíme, protože se to nedá poznat. Mimochodem Vojto Sočer má za sebou teď čerstvě éru dirigenta Petra Popelky, přichází Elias Grandi, už jste s ním odehráli několik koncertů. Co se s orchestrem mění s příchodem nového mistra, nového dirigenta?
2: No, já myslím, že my jsme trošičku oplakávali ten odchod Petra Popelky, protože jsme ho fakt měli rádi a fakt je to vynikající muzikant, který přines spoustu úžasných věcí a ten orchestr šel velmi nahoru, myslím si, kvalitativně za jeho éry. A teď jsme ve stádiu očekávání, zatím se nám jeví velmi sympatický a velmi muzikální pan šéf dirigent, takže uvidíme, pojďme to nějak zhodnotit až po nějaké době. Tak.
0: Ale do Sočru jste nastupoval ještě za Vladimíra Válka. Jakého si pamatujete právě jeho?
2: Vladimír Válek velmi dbal na disciplínu. Tam jsem se naučil hodně od něj takové preciznosti a člověk musel chodit velmi připravený na ty zkoušky a hodně dbal na to, aby jsme hráli všichni spolu. Byla to někdy až taková jakoby jako vojenská disciplína, nebo jak to nazvat v dobrém slova smyslu, myslím. Jo, že prostě vycvičil v dobrém slova smyslu ten orchestr, že opravdu dáváme teď pozor, máme to v krvi, abychom hráli spolu, abychom se poslouchali hodně Takže tak.
1: Oproti jiným orchestrům má Sočer trošku jiný, možná i širší záběr. Vy už jste to zmínil, koncerty se natáčejí, pracujete taky pochopitelně pro rozhlas, natáčíte pro dramatizace hudbu, pro různé literární útvary, doprovázíte jiné žánry, pouštíte se taky do méně obvyklých projektů. Je tohle to, co člověka udržuje pořád ve střehu a co mu třeba i tu práci dělá svým způsobem zábavnější?
2: Pro mě třeba jo. Já to budu hodnotit sám za sebe. Já jsem třeba rád, nebo já se rád pohybuju ve spoustě různých jiných ještě hudebních žánrů. Takže mě to strašně vyhovuje tohleto. Vyhovuje mi i to, že vlastně Sočer je plnej takhle jako schopných muzikantů, kteří jsou schopni hrát různé žánry a proto taky máme měli jsme hrozně pěknou řadu jazzovou, například se Sočerem. Měli jsme řadu Nové horizonty, kde se zkoušely různé fúze a tak dále. Já si v tomhle hrozně lebedím. Mě to hrozně baví.
0: Myslím, že to bude kvůli tomu, že často v Clarinet Factory, jejíž jste členem, máte mnohem větší prostor pro improvizaci, ten pohyb mezi žánry. Co s vámi, Vojto, udělá, když večer improvizujete a druhý den ráno před sebou máte přesně zapsanou orchestrální partituru?
2: No tak je to trošku ztráta svobody, musím říct. A je to zase návrat do té disciplíny, ale je to zase to, co jsem studoval vlastně od malička nebo od svých nějakých raných let, a to je právě ta disciplína, to jsou ty stupnice, je to nějaká úcta k tomu zápisu, úcta k těm skladatelům úžasným, které tady za těch 20 let jsem měl tu možnost hrát jejich díla a jsem za to strašně vděčný a do dneška mě fascinují některý symfonie, třeba Mahlerovi nebo Brahmsovi. Takže zase je to skok do toho světa, ve kterém jsem vyrůstal, ve kterém jsem vychován, no ale zase zpátky do té svobody, do té improvizace se velice rád vracím.
1: Máme 8 hodin, 51 minut. Jak často se stává, že Vojtěch Nýdl si jen takhle v živém vysílání rozhlasovém zahraje na hudební nástroj?
2: No moc se to nestává.
1: Teď bude ale příležitost, no, Vojto. Vy jste si nástroj přinesl sebou.
2: Já jsem si nástroj přinesl sebou, nevím, co máte za lubem teda, co budete chtít
1: po mně. My za lubem s Františkem nemáme vůbec nic, ani pro vás nemáme žádný hudební úkol. Vezměte klarinet do ruky a zkuste nám něco buď svobodně, anebo nesvobodně zahrát. Co to
0: nějakou
1: bude?
0: Malou ukázku.
2: Dobře. Tak já nevím, jestli budu úplně improvizovat teď. Zkusím zahrát třeba, znáte skladbu Cizinec na pobřeží?
1: Známe.
2: Tak to je skladba, kterou třeba já mám hrozně rád a je to taková skladba zase na pomezí žánru, nebo je to skladba, která není úplně klasická, tak vám zahraju třeba kousek z téhleté slavné klarinetové pecky.

0: Vojta Nýdl, malá ukázka ve vysílání Vltavy. Děkujeme za ní. Vojto, my jsme taky, než jste přišel, pouštěli vaši nahrávku, kde jsme vás slyšeli zpívat. Zpíváte, skládáte, píšete texty. Říkal jsem, že ta nahrávka je z roku 2021, to je 5 let. Nechci na vás nějak tlačit, ale máte něco v šuplíku zase na vaši vlastní desku, aby jsme vás slyšeli i jako zpěváka?
1: No, teď jste to prozradil. Já chystám, už vlastně 2 roky chystám další desku písničkovou, tentokrát trochu víc do folku, než byla ta předchozí, takže je tam víc kytar a víc žánrově bych ji jako zařadil do tohohle toho, do téhletý škatulky. No a tak uvidíme, teď mám už tak asi 2/3 materiálu natočených písniček, takže nevím, jestli to stihnu tenhle rok, myslím si, že spíš příští rok by třeba se mohlo zadařit.
2: Tak my budeme držet palce, ať se určitě zadaří, protože na Vltavě v ranním vysílání vás hrajeme poměrně často a hrajeme vás rádi. Ještě radši vás potom slyšíme při koncertech Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vojtěch Nýdl byl naším milým hostem. Mějte se moc hezky. Jdete na zkoušku?
1: Ne, dneska ne. Dneska máme volno.
2: Tak si ho užijte.
1: Děkuju a přeju krásný den všem.

0: Teď je 9 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědím, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Část nástupní stanice na Lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a také připomíná příběhy, které se na vrcholu odehrály. Expozici je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují například proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělávání dost peněz. Protestujícím se ale na řadě míst střetli s policisty. Ti už zadrželi přes 6600 lidí. Na zámku Kinžvart dokončují restaurátorky opravu Metternichova kočáru z počátku 19. století. Restaurování se týkalo kovových i dřevěných částí, ale taky textilu, který byl nejvíc poškozený. Po skončení prací bude kočár součástí nové expozice, kterou zámek připravuje. V Česku se o víkendu výrazně ochladí, jak předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude na většině míst ještě přes den 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu Česka se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, na východě se můžou objevit bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné teploty meteorologové očekávají i o víkendu. V sobotu bude oblačno až zataženo, s deštěm a v neděli potom polojasno, místy s přeháňkami. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Milan Zeiss, nejenom za mikrofonem a bicími, ale taky jako výtvarník. V Kutnohorské galerii Středočeského kraje, tedy v Gasku, představuje člen kapely Tata Boys a moderátor našeho vltavského Sedmého nebe svou novou výstavu. Nese název Upravit, resetovat, zobrazit více. A právě na téhle výstavě ukazuje na chyby a poukazuje na selhání, která se ale nakonec můžou stát třeba začátkem něčeho nového. A za chvilku Milan přijde za námi do studia, tak se ho vyptáme na detaily. No a potom v 9:30 nás čeká pravidelná filmově hudební rubrika. A už teď můžu slíbit, že bude mít příchuť piva. Na tyhle dny totiž připadají dvě pivní výročí. Bylo to 5. října roku 1842, kdy uvařil sládek Josef Grohl první várku plzeňského piva a položil tak základy slavné tradice plzeňského prazdroje. No a 7. října roku 1895 zase uvařil sládek Antonín Holeček první várku piva v nově založeném českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích, dnešním budějovickém Budvaru. A tak náš filmový redaktor Tomáš Pilát se zaměří na soundtracky snímků, ve kterých pivo hraje významnou roli.
1: No to je konečně téma. Pro mě lepší téma nemohl Tomáš vybrat. Každopádně do té doby ještě z hudby nejenom Milan Zeiss z Tata Boys, ale také Pablo de Sarasate nebo Hana Hegerová s orchestrem Milana Dvořáka.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

no, to by se to stalo. Ten pán Hubertusu tiše říká si, mít tak čtyři nohy.

0: Tak já jdu.
1: Návrat do roku 1971, kdy vznikla tahle nahrávka Hany Hegerové 7 minut po 9 dopoledne na Vltavě.
2: V galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře teď můžete vidět výstavu Upravit, resetovat, zobrazit více. Pracuje s chybou, náhodou a taky narušením očekávaného řádu a autorem je Milan Zeiss, frontman Tata Boys a moderátor našeho 7. nebe na Vltavě. Milane, vítej ve studiu, dobrý den.
3: Děkuju za přivítání a přeju všem krásné ráno, i když vlastně ráno.
2: Skoro dopoledne.
3: No, tak já vím, já mám ráno ještě.
1: Záleží na každém. Zastavím se u toho názvu. Upravit, resetovat, zobrazit více. Kdyby Milan Zeiss měl možnost jedno z těch tří tlačítek použít ve vlastním životě nebo tvorbě, zmáčkl by některé?
3: No, já bych zmáčknul všechny tři najednou. Ne, možná zobrazit více bych nemačkal, protože se mi zobrazuje furt něco. Ale tyhle ty slova jsou vlastně názvy jednotlivých obrazů striptychu, který dostal název Error 12. A je to série třech obrazů, kde jsem si vypůjčil motiv Dürerových sepjatých rukou, modlících se. A trošku jsem je tak jako narušoval, ty ruce. A ono to má takovou jako si spojitost s tématem víry, který tam na té výstavě je taky obsažený. Oni tam jsou takový tři základní tematické linie, ale k tomu se možná ještě dostaneme.
2: A je jednou z těch základních linií chyba? Chyba, která ale nakonec ve výsledku může být kreativní? Vzpomeneš si na nějakou chybu, která třeba tebe v jakékoliv oblasti, které se dotkneš, může to být výtvarná nebo hudební tvorba, která tě někam posunula a možná dílu nakonec i prospěla?
3: Já vlastně, můj život se skládá z takové série chyb, bych řekl, ale já už jsem se s nima naučil pracovat, nebo snažím se naučit s nima pracovat a do jisté míry mě to hrozně baví, protože život přináší spoustu věcí, které my si nedokážeme předem určit a pracovat s tím principem toho, že se něco pokazí a vlastně to můžete vzít do hry a přetočit to na tu dobrou stranu, takže potom teda je to chyba jako příležitost, že? Tak je pro mě hrozně důležitý a jako vlastně na tom stavím teď tak trochu, jo. Já jsem dost dlouhou dobu, možná ještě v čase studií, byl, nebo jsem furt perfekcionista, ale byl jsem takový vždycky vynervený, když se mi něco nepovedlo, jo. A dost jsem se tím vnitřně sužoval. A pak přišel nějaký moment, kdy jsem si říkal, tak ty věci se dějou nějak a já musím na ně reagovat a nebudu se z toho tady přeci hroutit. Takže i v průběhu instalace výstavy v Gasku se děly různé věci, které jsem musel vzít do hry a musel jsem s nima nějakým způsobem pracovat. A mě ten proces vlastně baví strašně moc, skoro víc, než když si člověk něco v té hlavě vymyslí a pak si jde tou cestičkou a ona se furt zužuje až teda do toho bodu, kdy to máte. A ty odbočky jsou vlastně daleko zajímavější kolikrát.
1: A bylo to takhle utavených, skleněných Madon, kde se ten nepovedený původní záměr stal vlastně novým výtvarným řešením?
3: Jo, to byla zrovna jedna z těch chybek, kterou ale ovšem nikdo nedokázal ovlivnit, to nebyla chyba lidská. Tam se stalo něco zvláštního v té peci, protože se tavenice se dělá tak, že se do formy nasype jako i granulát a ten se nechá roztavit a on se vlastně vleje jako med do toho negativu. A já jsem takhle nechával dělat jednu Madonu, kterou jsem chtěl, aby byla z černého skla, nebo respektive z takového zatónovaného tmavého skla. Tam se něco přihodilo, nevím přesně, ani skláři nedokážou moc určit, co to bylo za chybu, ale asi nějaká částečka se tam dostala, která zareagovala v té extrémní teplotě. A stalo se z toho to, že vlastně vůbec to nevylezlo temně šedý, ale skláři tomu říkají litialin. Je to, vlastně ten povrch vypadá jako polodrahokam. Je to takový jako něco mezi bronzem, achátem, mramorem a sklem. A má to nádhernou strukturu. A ty skláři, když jsem tam přijel, tak mi říkali, Milane, stal se průser, ale takhle krásný jsme ještě nikdy neviděli. Musíš se na to přijet podívat.
2: Tak to jsem se zrovna chtěla zeptat. Když už se přihodí taková chyba, jak ty poznáš, že to v uvozovkách chybné dílo, to neočekávané, je to, které potom znovu nenecháš rozstavit a nenaliješ ho do toho negativu znovu?
3: No ono už se to pak vlastně udělat nedá, ale jako to člověk asi cítí nějak tenhle moment, kdy je tam něco právě, že třeba může přijít v první fázi trošku zklamání, že ten jako původní záměr se nenaplnil. Ale pak se vám to rozleží a vlastně, když jsem slyšel ty jejich reakce a oni už toho viděli jako za svůj život asi hodně v tom skle a říkali mi, tuhle tu si nech, tu nikdy nesmíš prodat, protože tohle už se nám prostě nikdy nepovede.
2: Máš jí?
3: No samozřejmě, je na výstavě.
2: No já jenom, jestli je prodaná nebo ne.
3: Není ještě.
1: Milan Zais má teď novou výstavu v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, tak si o tom budeme ještě povídat, ale teď Tata Boys, píseň třetí osoba.

0: píseň Třetí osoba z posledního alba v původním snění, které Tata Boys vyšlo před půl rokem. Milan Zeiss stále s námi ve studiu. My mluvíme o výtvarném umění a o výstavě v Kutné Hoře, ale jenom stručně, na té nové desce je vlastně vedle tanečních věcí i dost vážných témat, jestli to tak můžu říct. Komunikace, prázdnota, svoboda slova, víra a další věci. Posouvají se přirozeně Tata Boys teď, jak zrajete, k vážnějším věcem?
1: Já vlastně mám pocit, že takový ty témata, které jsou tak na hraně, už jsou součástí Tata Boys pár let, ale zároveň je tam i ten nadhled a ten humor, který my si nechcem nechat odepřít. Takže vlastně já bych řekl, že v tomhle ohledu deska v původním snění není zas tak jako jiná. A člověk, jak stárne, tak mu přicházejí prostě na mysl různá témata a mně se to tak trošku i prolíná s tím vizuálním uměním, no. Že už jsem to někde říkal, říkám to vlastně furt, ale že když mám nějaký téma, který mě zajímá a třeba to úplně nejde tím písňovým textem, to vyjádření, nebo prostě ten písňový text to neunese, tak pak mám tu druhou možnost ještě to vtisknout buď to do obrazu, nebo do sochy, nebo do nějakého objektu a obráceně zase.
2: Milane, doufám, že mám správné informace, ale při přípravě té výstavy v kutnohorském Gasku si začal používat umělou inteligenci jako pomocníka při samotné vizualizaci svých děl. V hudbě ji ale nepoužíváš. Tak co lidského podle tebe AI v hudbě zatím nahradit nedokáže?
1: No, já si myslím, že AI nedokáže nahradit nic ani v hudbě, ani v tom vizuálním umění. Já vlastně musím to uvést na pravou míru, ty jsi to už trošku řekla, ale já jsem si s ní v podstatě pohrával opravdu jenom v momentě, kdy jsem potřeboval v daném prostoru zvizualizovat ten objekt nebo sochu, abych viděl, jestli v tom daném prostoru to funguje nebo ne. A měl jsem to vlastně jako takový demo. Mm-hmm. Jo,
2: takže sám. Praktický pomocník.
1: No, takový pomocníček. Mm-hmm. Jako v té finální fázi jsem absolutně tu věc nepoužíval, nebo ji nepoužívám, ani nehodlám používat. Ale na takovou tu představu, jak asi to bude vypadat, to funguje perfektně. No a v hudbě si myslím, že i když vlastně, no, já jsem chtěl říct, že to samozřejmě je poznat, ale teď mám takovou srandovní příhodu. Dušan, jo, náš producent a spoluhráč taky z kapely, tak jel nějakým taxíku někdy a teď tam hrál takový jazzík a vezla ho nějaká Ukrajinka a on říkal, no to je bezvadný, že jako konečně jedu nějakým taxíkem, kde posloucháte takovouhle jako krásnou hudbu a to je perfektní, jak je to, že jo, jak je to takový pěkně nahraný, jak je to ten old school a ona, jo, jo, já si tady pouštím ty AI věci.
2: Je to trošku deziluze, no, ale doba jde kupředu.
1: To vůbec nepoznám.
2: Uvidíme, jak to bude dál.
0: No, ale závislost na technologiích, to je taky jedno z témat vlastně té výstavy v Gasku.
1: Ano, trochu jo, já jako není to úplně to primární téma, ale nějak se to tam dotýká. Já vlastně, pro mě je vždycky nejdůležitější v té tvorbě jako by ten vlastní nějaký přenos a jakoby, jak bych to řekl, to zpracování té myšlenky přes, nebo schroupání přes to moje já. A je tam třeba takovej site-specific objekt, který považuji za velmi důležitý a je hnedka u vstupu. To dílko se jmenuje Temná noc duše a je to obrovská instalace 3x3x3 metry, taková černá kostka z barysolu, která je zároveň zvukovým objektem. A termín temná noc duše je třeba něco, čeho já jsem se asi dotknul už někdy, ale v podstatě jsem si to neuměl pojmenovat. A když jsem se potom pídil dál, nebo respektive já jsem si to přečetl v takové jedné knížce a pak jsem si dohledával informace, tak jsem zjistil, že tenhle termín je starý už pěknou řádku let. Někdy v 16. století ho použil španělský mystik a básník svatý Jan od Kříže, který tímto způsobem se snažil pojmenovat stav, kdy naše starý já už se rozdrobilo a už jakoby neexistuje, ale to nový já ještě nemá svůj tvar. Je to takový divný mezistav v nějakým, možná by se to dalo do té současné řeči přeložit jako takový ten moment u toho dna, kdy se člověk snaží odrazit, jo, ale v podstatě to nemá být negativní nebo depresivní stav, má to být transformační stav, takže je tam jako ta pozitivita tam visí nad tím. A tohle mě neuvěřitelným způsobem fascinuje. A fascinuje mě i jakási spojitost s vesmírným zkoumáním. Mě vlastně dlouho už baví takový ten moment za horizontem událostí, který si neumí nikdo představit, co se tam vlastně děje, protože to prostě nikdo nezažil a nezažije. Žádná informace o tam teď už nejde zpátky. A já jsem tyhle ty dvě témata spojil v ten objekt a v podstatě ta socha působí jako taková magická černá díra, která vás vztahuje. A ještě je tam použitý zvuk, to je taky zajímavost, který jsem si stáhnul z oficiálních stránek NASA. Oni vypublikovali zvuk a dali ho volně ke stažení. Naměřili nějaký pohyb plynů na okraji černé díry, který frekvenčně vydává něco, co je lidskému uchu neslyšitelný. Takže, aby my jsme si s tím mohli potěšit, tak to museli o 58 oktáv zvednout nahoru. A ten zvuk pak je slyšet v té mojí instalaci.
2: Rádi se necháme vtáhnout v úvozovkách do tvé černé díry v Gasku v Kutné Hoře na výstavě Upravit, resetovat, zobrazit více. Tak ať si expozice najde cestu ke svým návštěvníkům. Milane, na tebe se budeme těšit zase v 7. nebi tady na Vltavě, nebo přímo příště v Ranní mozaice. Měj se moc hezky. Milan Sajs naším hostem.
1: Děkuju, krásný den.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Přijměte tedy pozvání k poslechu, všechno najdete na webu nebo v aplikacích, jak jste slyšeli, ale živé vysílání Českého rozhlasu Vltava, to je s vámi pár vteřin před 9:30 ve čtvrtek 8. října.
3: A před námi pravidelná filmově hudební rubrika, takzvaná Malá klapka, a dnes tedy bude mít příchuť piva. Ostatně my jsme dostali pivo taky od našeho milého kolegy Tomáše Piláta, ovšem nealkoholické. Tomáši, vítej, a teď to musíme vysvětlit.
4: Hezký den a na zdraví.
2: Na tyto dny připadají dvě pivní výročí. 5. října 1842 uvařil Sládek Josef Grol první várku plzeňského piva a položil tak základy slavné tradice. A 7. října 1895 zase Sládek Antonín Holeček uvařil první várku piva v nově založeném českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích, tedy dnešním budějovickém Budvaru.
3: Tomáši, jak výraznou roli hraje pivo v českém a možná i světovém filmu?
4: Hraje výraznou roli, teče tam proudem, dá se říct. V mnoha filmech Češi si ostatně na pivo potrpí, a tak se pivo v našich filmech pije hodně. Často, samozřejmě jenom okrajově, pro dokreslení atmosféry nebo při scénách z hospod, které ale jsou v českých filmech hodně důležité. No a ani ve světové kinematografii není pivo žádnou popelkou. Vyskytuje se poměrně hodně, i když méně často než třeba víno nebo tvrdý alkohol, ale v některých těch snímcích hraje i pivo zásadní roli.
2: A na ty se dnes zaměříme, je to tak?
4: Zaměříme, spousta piva teče například v americkém snímku Drinking Buddies z roku 2013. V české distribuci uváděný jako Kámoši až na dno lahve. Je to vztahová komedie, drama o třech párech ve čtyřech lidech, to znamená, že ty páry se tak různě proměňují. No a pivo je to logické, protože hlavní postavy snímku pracují v pivovaru. Představitelé hlavních rolí Olivia Wilde, Jack Johnson, Anna Kendrick a Ron Livingston prý během natáčení opravdu pili pivo, skutečné pivo, protože režisér Joyce Swanberg chtěl dosáhnout maximální autenticity a improvizované atmosféry, ke které, jak doufal, mu právě pivo pomůže. Ve filmu znějí taky indie, rockové a folkové skladby, které hrají v pozadí například v barech nebo z gramofonů, třeba i kompozice Into Darkness v podání indie rockového dua Foxygen.

0: Indie rockové duo Foxygen, skladba In the Darkness, hudba, která zní ve filmu Kámoši až na dno láhve. No a teď hurá Tomáši na Beerfest.
1: Ano, Beerfest je filmová soutěž v pití piva v Německu. A jmenuje se tak i americko-australský snímek o partě Američanů, kteří po nevlídném přijetí v Německu, oni tam jedou rozsypat popel svého zemřelého otce a příbuzní je nemají z osobních důvodů rádi. Navíc ti Američané prohrajou v pivní soutěži, umístí se úplně strašně a rozhodnou se po roce vrátit, postavit rodinou čest zpátky na nohy a odčinit tu soutěžní pivní porážku. Proto se staví tým a rok tvrdě trénují pití piva. To je zajímavý trénink, to bych rád absolvoval. Ten film režíroval Jay Chandrasekhar a premiéru měl v roce 2006. Hudbu k němu složil Nathan Barr a zní tu i náladové, rockové a party skladby a písně v nejrůznějších rytmech, třeba Jungle Boogie v podání kapely Cool and the Gang Dennise R. Thomase. Je to něco mezi boogie, funkem, hiphopem, rhythm and blues, jazzem a sketem. Ta hudba je velmi zajímavá, mimochodem kapela Cool and the Gang ozvláštnila nebo ozdobila mnoho filmů svými rytmy a pozor, můžeme si i zatančit.

0: Mohli jsme si zatančit se skupinou Cool and the Gang filmem Beer Fest. Tomáš Pilát stále s námi ve studiu a míříme do našich luhů a hájů.
1: Ano, jenom slovně připomenu snímek Starci na chmelu, který se z velké části odehrává na Chmelnicích. Úspěšný televizní seriál Hospoda, který je takovým vhledem do duše Čechů, kteří spoustu věcí řeší právě v hospodě. No a v souvislosti s pivem nemůžeme opomenout slavné postřižny. Jejich hlavními hrdiny jsou správce pivovaru a jeho krásná, svobodomyslná manželka. Film Jiřího Mencla z roku 1980, natočený podle předlohy Bohumila Hrabala, všichni známe samozřejmě, máme ho rádi, jak díky krásnému příběhu, tak díky lokacím, především pivovaru v Dalešicích, kde se to natáčelo, skvělým hereckým výkonům a taky díky krásné hudbě, kterou napsal Jiří Šust.

0: postřežena a krásná hudba Jiřího Šusta. A poslední hudební ukázka před námi té dnešní malé klapky, která je pivní, ta nás zavede zpátky do Ameriky, Tomáši.
1: Ano, a taky do Vietnamu. Film The Greatest Beer Run Ever. Česky se to uvádělo jako Na pivo do první linie režiséra Petra Farrellyho z roku 2022. Ukazuje skutečný příběh muže, který v roce 1967 odcestoval z New Yorku přímo do vietnamské války, aby svým kamarádům v boji osobně doručil plechovky amerického piva jako podporu z domova. Což je velmi krásný příběh. Skvěle obsazený snímek, hrají to například Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray, má i zajímavý soundtrack s dobovými hity třeba od The Association, Jefferson Airplane nebo The Electric Prunes a zní to i skladba Saint-Tropez skladatele Francise Leje. Mimochodem, tahle kompozice vznikla původně pro vánoční televizní show The Bridget Bardot Show 67.

0: I takhle zní hudba ve filmu Na pivo do první linie. Tomáši, posluchači si můžou víc filmové hudby poslechnout v neděli ve Velké klapce a taky opět za týden. Tak jaká témata chystáte?
1: Tak téma Velké klapky nedělní zní Šostakovič jako součást soundtracku. Konkrétně Kubrickovo IS Vajčat, Dystopie potomci lidí, klasiko Křižník Potěmkin a další čtyři hudebně filmová zastavení napříč tvorbou Dmitrije Šostakoviče ve filmovém kontextu má připravené kolegyně Kristýna Šrámková. No a malá klapka příští týden, jelikož si připomeneme ten den Světový den pro venkovské ženy. Ten den vyhlásila OSN, tak zahrajeme hudbu ze snímků, ve kterých právě venkovanky hrají důležitou roli. A taky jich je dost a mají krásnou hudbu.
2: Už teď jsem zvědavá. Tomáš Pilát připravil dnešní pivní malou klapku, přinesl nám pivo, tak děkujeme za všechno, s čím si přišel do studia.
1: Rádo se stalo, ještě jednou na zdraví.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
0: Posloucháte Vltavu minutu před 9:45. Jak filozofie chápe polopravdu? Nemusí být jenom směsí pravdy a lži. Jak teď rozvedem, tak i ve svém zamyšlení filozof jazyka Tomáš Koblížek.
4: Americká novinářka Anne Applebaum před časem poznamenala, že ruská propaganda se rozpadá, protože funguje pouze tehdy, když je v ní alespoň zrnko pravdy. Nyní se ale proměnila v čirou lež, které už jen těžko kdo uvěří. Applebaum tak připomněla jednu nespornou skutečnost. Propagandistické zprávy často nemají charakter ryzích nepravd. Spíše vmíchávají do nepravdy trochu pravdivých informací, takže klamavé sdělení může působit důvěryhodněji. Čirá nepravda nemusí fungovat tak dobře. Nechme stranou otázku, zda se současná ruská propaganda skutečně rozpadá, protože už nezahrnuje ani zrnko pravdy, nebo zda tu spíše není důvod k optimismu. Větší pozornost lze věnovat samotnému fenoménu polopravd, na něž

0: ale žádné zbraně nevyvíjeli. Měli pouze napomáhat prevenci rizik spojených se závažnými onemocněními a obdobnou agendou. Tvrzení o biologických laboratořích tedy zahrnuje z části fakt, z části výmysl a sleduje jasný cíl. Mluvčí předpokládá, že aura pravdy se přenese z pravdivé části i na tu nepravdivou, kterou pak publikum přijme. Vedle toho lze jako polopravdy chápat i takzvané zavádějící výroky. Ty říkají něco pravdivého, ale tak, aby si z nich sami mluvčí vyvodili nějakou nepravdu. Příkladem může být tvrzení ruské strany, že v letech 2014 až 2021 zahynulo na Donbase přibližně 14 000 lidí a že bylo na čase jednat. Pravdivý údaj o 14 tisících obětech zde byl ale prezentován způsobem, aby si posluchači domysleli nepravdu, že jde o civilní oběti ukrajinských útoků. Ve skutečnosti toto číslo zahrnuje jak civilní oběti, tak oběti na straně ukrajinských i protiukrajinských sil, přičemž jde o dopad bojů zjevně vyprovokovaných ruskou stranou. Tyto zavádějící výroky také měly jasný cíl. Někteří mluvčí je často využívají, aby se bránili proti případnému nařknutí ze lži. Neřekli přece nic než pravdu. Konečně polopravda může spočívat také v tom, že je publiku předkládána jen část pravdy, přičemž jiná část, ta významnější, je zamlčována. Například je běžné, že ruská státní média informují o padlých vojácích pocházejících z toho a toho regionu. Informují ale o těchto vojácích tak, aby se nikdo nedovtípil, že z dotyčných regionů je čerpáno mnohonásobně více sil než z jiných, které jsou spíše vojenských náborů ušetřeny. Podstatná část pravdy je tedy zamlčována a publikum je udržováno v omylu, že do války přispívají všichni stejně. Co z řečeného plyne? Ve všech třech případech se ukazuje, že polopravda není jakási z půlky přijatelná směs pravdy a nepravdy, ale nepřijatelná technika, jejíž pomocí jsou do veřejné diskuse vpašovávány jednoznačné výmysly a podporována mylná přesvědčení. Dobrou zprávou je, že podle průzkumů jsou lidé po určitém tréninku schopni takovouto manipulaci poznat a že obelhávání nemusí být všemocné, pokud se mu chceme bránit. Jinými slovy, že by nejen šíření nepravd, ale i důmyslných polopravd mělo nutně navrch, je naštěstí iluzí. Stačí se začít starat.
1: Jak filozofie chápe polopravdu? Jak takové manipulace fungují a proč bývají účinným nástrojem propagandy? I nad tím se zamyslel filozof jazyka Tomáš Koblížek.
2: Přineseme už po desáté zajímavou vizitku a odpoledne taky zajímavé art café. Podrobnosti o pořadech vám řekneme za chvíli.

0: Vltava vám dělá společnost krátce před 10. a to ve čtvrtek 8. října.
1: A bude vám ji dělat nadále a velmi ráda. Za chviličku se otevře vizitka, která bude patřit básníkovi a překladateli Justinu Quinnovi. Pochází z irského Dublinu, v České republice žije víc než 30 let a převádění české poezie do angličtiny, to je pro něj spíš vždycky fyzický než mentální proces.
0: Svět, jak říká, vnímá rovnou dvojejazyčně, jakkoliv se pohybuje mezi dvěma světy, které se občas střetnou. Co ho překvapilo třeba na sídlišti Jižní město, jak složité bylo proniknout do češtiny natolik, aby mohl začít překládat básně, i o tom bude mluvit po 10.
1: No a v 17 hodin vám tady na Vltavě nabídneme Art Café. A tentokrát nás bude zajímat festival dokumentů v Jihlavě. Jak online prostor proměňuje způsob, jakým vnímáme sami sebe i ostatní?
0: Odpoví i 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentů v Jihlavě, který startuje už 23. října.
1: Sociální sítě, algoritmy, digitální komunity, které ovlivňují naše představy o tom, jak bychom měli vypadat, žít nebo jak bychom měli přemýšlet, to jsou témata Mezinárodního festivalu dokumentů v Jihlavě a také téma pro dnešní Art Café. Nalaďte Vltavu v 17 hodin.
0: Krásný čtvrtek vám ze studia Vltavy přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů může vybírat taky senátory. Letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Lístky najdou ve svých poštovních schránkách. Případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Část nástupní stanice na Lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a taky připomíná příběhy, které se na vrcholu odehrály. Expozici je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty. Slíbil také, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují například proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělávání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policisty. Ti už zadrželi přes 6600 lidí. Na zámku Kinžvart dokončují restaurátorky opravu Metternichova kočáru z počátku 19. století. Restaurování se týkalo kovových i dřevěných částí, ale taky textilu, který byl nejvíc poškozený. Po skončení prací bude kočár součástí nové expozice. V Česku se o víkendu výrazně ochladí, jak předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude na většině míst ještě přes den 19 až 24 stupňů a na západě a místy i na severu Česka se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, na východě se potom můžou objevit bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů. Podobné teploty meteorologové očekávají i o víkendu a v sobotu bude oblačno až zataženo s dešťem. V neděli polojasno, místy s přeháňkami. Více zpráv na iRozhlas.cz. To je na Vltavě ze zpráv všechno. Dál nabízíme reprízu vizitky.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Chtěl jsem proměnit českou poezii v anglickou, ale sám jsem byl během toho procesu proměněn, říká básník, překladatel, literární vědec a pedagog Justin Quinn. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vystudoval anglistiku a filozofii na Trinity College v Dublinu. Od poloviny 90. let ovšem žije v Praze a orientuje se v obou jazycích i literárních tradicích. Anglickému publiku přibližuje českou poezii a českým studentům mimo jiné svět anglofonní literatury. Vedle vlastní básnické tvorby a odborných knih přeložil z češtiny do angličtiny například dílo Petra Borkovce, Bohuslava Reinka, Ivana Blatného, J.H. Krchovského nebo Jana Zábrany a zprostředkoval ho tak mezinárodnímu publiku. Z kraje léta byl jmenován profesorem, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a hlavně na Západu České univerzitě v Plzni na katedře anglického jazyka tamní pedagogické fakulty. Tak aktuálně tady patříte mezi nově jmenované profesory, gratuluji.
2: Děkuji.
1: Ale zároveň mě zajímá váš pohled na to univerzitní či akademické prostředí, když porovnáte ten anglosaský systém a ten český.
2: Jo, jako já už nemám odstup od toho, jako tady.
1: Od českého.
2: No právě, jako já jsem tady jako víc než 30 let, takže netuším a nikdy jsem nepracoval jako vědec v Irsku nebo v Anglii. Jako krátce jsem pracoval v Spojených státech, v Philadelphii na University of Villanova a taky Boston University, ale tam jsem byl jako takový jako hostující profesor, takže to je něco jiného, je to jiný status, jako nejste úplně jako v tom všem, jako co prožívají ty ostatní kolegové. Takže nevím. To jako tady je pro mě normální teď.
1: Mm-hmm. Ale obecně se třeba mluví o jako rozdílech toho přístupu v anglosaském světě a třeba právě v Evropě, na to v Česku.
2: Jo, jako asi jako nejvíc to cítím jako ve výuce, že studenty jako obecně lidi jako očekávají od vyučícího, že jako že je ten největší autorita, že mluví a studenti poslouchají. A pro mě takový přístup jako není jako přirozený. Jako pro mě je lepší jako diskuze. A já si myslím, že ty studenty jako se učí jako mnohem líp, když je diskuze, než když jako, že takovým monotónním hlasem, že ten stojí za katedrou, jako ten profesor
1: frontální
2: a vykládá. Vykládá. Jako, já nemám rád výklad.
1: Vy jste, a to jsme si tady, milí posluchači, připravili takovou etídu teď úplně nově, ale právě i vaše pedagogická praxe vás inspirovala pro báseň seminář a my si přečteme poslední dvě sloky. Já v češtině a Justin Quinn tedy potom, abyste slyšeli i ten původ v angličtině a budeme mluvit potom o překladech básní tam a zpět. Takže pozoruju je. Chviličku jsou nad věcí, pak chviličku zas k smrti vážní. Líbí se mi, jak celým tělem vkládají se do řeči. Sám předkloněný zachycuju všechny vjemy. Až skončím, místnost rozezní se češtinou. Všichni se zvednou, začnou šoupat židle z chromu, vezmou si bundy, připraveni podniknout tu dlouhou cestu přes oceán zpátky domů. A teď v originále.
2: Jo. To bylo mimochodem jako překlad Tomáše Fürstenzellera. They smoothly move from serious to blasé and back again. I love the way they sit and use their bodies to nuance what they say. I lean forward to catch the drift of it. When it's ended, they'll switch back to Czech, put on their coats and bags, shift wood and chrome, and ready themselves for their daily trek across a continent and ocean home.
1: To tak děkuju. A teď jenom začněme tu mnohovrstevnatost vaši právě od vás jako básníka, tak tohle byl tedy překlad, jak jste říkal, Tomáše Fürstenzellera, a to je vlastně váš dvorní překladatel, dá se tak říct.
2: No.
1: A jak se na sebe ladíte? Protože mě to zajímá, když vy sám jako překladatel převádíte české básně do angličtiny, pak sám píšete v angličtině a do češtiny vám je překládá.
2: No, jako Tomáš je vystudovaný anglista, takže jako velmi ví, odkud pocházím a z jaké tradice pocházím. A tím pádem, a on jako přeložil jako básníky dřív z angličtiny, které jsou jako mi velmi blízky. Takže tím jako se známe, jako jsme kamarádi a jako to jako ten společenský aspekt toho překládání je taky důležitý pro mě. Samozřejmě, že jsem nemohl jako se kamarádit s mrtvýma básníkama, ale je to, jako, když jsem začal překládat, že jako první básník do angličtiny, co jsem překládal, byl Petr Borkovec a my jsme stejného věku a my jsme měli jako rodiny, malé děti, takové jiný verze jako stejného člověka nebo básníka v jiných jazycích. Takže a navíc k tomu Petr jako překládal tehdy a ještě asi jako doufám, že bude překládat z ruské poezie. A já jsem velmi pečlivě pozoroval, jak on jako skládá ty překlady v češtině a co jako pro něj jako důležitý a podle toho jsem se snažil tomu jako napodobit jako v angličtině. Protože ten jako ta tradice překladu v angličtině je velmi slabá. A není tak silná jako tady. Jakože tady jsou ty generace se navazují, generace překladatelů a jako pro mě, já jako jsem nikdy nezažil jako takovou tradici v angličtině.
1: No zvlášť tedy asi českých básní do angličtiny, tak to jste skoro průkopníkem, ne?
2: Jako byly jako překlady jako dřív, ještě doufám, že budou, jako jsou víc a víc, ale tehdy, když jsem začal v 20. letech, já si myslím, že jako skoro nikdo tady nebydlel, jako že byly jako pár překladatelů jako v zahraničí, ale neměl jsem kontakt jako s nima tehdy, takže že to bylo jako takový jako tvrdá práce se slovníkem, sám doma a jako moje žena jako mě velmi pomáhala v tom a taky je Češka, takže to bylo velmi osamělá práce.
1: To mi řekněte, když jste tady v 90. letech přijel poprvé do Prahy, tak co vás tu potom udrželo? Bylo to právě, že jste tu už zůstal s vaší paní potom později?
2: No právě, já jsem přišel tady jako jen na pár měsíců po studiu a nějak jsem potkal svou ženu jako Terezu Limanovou pár dní na to a ještě jsem tady. Nikdy jsem se nerozhodl jako tady jako být nebo zůstat, takže takhle to proběhlo.
1: No, z Irska?
2: Z Irska.
1: 90. let? Jaký to byl pohled?
2: To bylo úžasně vzrušovat, jako tehdy, jako, protože jako v Irsku, jako já jsem skončil studium a nevěděl jsem, co budu dělat. A Irsko tehdy byl velmi stabilní země a jako dá se říct nudná. Nic se neměnilo, jako 70 let. Ale tady všecko bylo vzhůru nohama. A to mě jako velmi lákalo. Jako já jsem nevěděl, co budu dělat v životě, takže jsem si řekl, že tady budu jako pár měsíců učit angličtinu a jak jsem řekl, ještě jsem tady.
1: Ano, to se v těch devadesátkách hodně hodilo tady.
2: No právě, jako já jsem učil, já nevím, 10 hodin týdně a jsem měl jako dost peněz.
1: A jak jste potom tedy pronikl do té češtiny natolik, že jste si potom už řekl, že budete překládat poezii, protože to je teda taky speciální disciplína.
2: To bylo jako první volba jako pro mě, protože já jsem... Když jsem se vrátil do Dublinu dodělat doktorát a pak jsem začal tady jako vědeckou kariéru, ale jak přeložit poezii? Pro mě to byl jako způsob jako pochopit místo, kde jsem. Já jsem potřeboval jako nějaký návod a Bejdekora jako jsem nechtěl. Jako já jsem potřeboval, jak básníci jako vnímají jako krajinu, město, lidi a všecko. A to pro mě to bylo jako základní jako stanovisko.
1: To je strašně zajímavé, že říkáte, že skrze básně ještě v cizím jazyce, v češtině, jste jako poznával tu společnost, tu zemi, když si říkám, že básně, že jim dost často nerozumí ani Češi a moc je nečtou, tak...
2: No, to je pravda. To mě připomíná, když jsem, já jsem chodil ne do jazykové školy si učit česky a já jsem chodil do hospody a pár večerů, když jsem byl takový jako normální pajzel, jako příjemný a že jsem jako pár dnů za sebou jsem mluvil s jako dvěma jako lidma, jako páno, jako a se ukázalo, že nebyli jako Češi vůbec, byli Slováci. A já jsem jako vzorně si učil slovensky jako tři dny jako za sebou.
1: Vzpomenete si, co jste se za slovenské slovo naučil?
2: Ne, vůbec ne.
1: Tady nám píše paní posluchačka, jaký největší rozdíl nebo dokonce šok v 90. letech v Česku jste zažil nebo vnímal?
2: Oh my god. Asi to bylo Jižák. Jižní město.
1: Aha.
2: Protože já jsem...
1: Sídliště?
2: No sídliště, jako, ne, to tak není sídliště, to je město.
1: V Dublinu tak... na pobřeží jste přestěhoval se do jižního
2: jako
1: města.
2: Takový malý hezký středoslavovský dům jako v Dublinu, jsem tam vyrůstal. Všecko bylo jako takový jako krásný. A takový místa, jako Jižák, byly jako spojené jako v Irsku s kriminalitou, drogama a tak dále. Takže já si pamatuju, když moje matka jako přijela jako sem poprvé, ona jako přijela taxikem k panelákům.
1: Až ke dveřím.
2: No, k panelákům a běhala k jako vchodu. Jako, protože se bála. Jako, že bude jako střelby a jako tak.
1: Říká, kde ses to ocitl? Maminka.
2: No, právě. Jako, že ona se zabála. Jako výslovně.
1: Píše nám Jaroslav Vozát a to vám moc děkujeme, že i když jsem neřekla ještě naši adresu, tak nám píšete, protože ten mail znáte, vizitka@rozhlas.cz. Píše Jaroslav Vozát, dobrý den, velmi mě rozesmávají nonsensové příběhy českých obrozenců z pera Ivana Verniše. Připadají směšné a veselé i vám?
2: Jo, já jsem je nepřečetl. Jako, já musím přiznat, že jsem velmi amatérský bohemista. Jako příležitostně jako něco překládám, ale jako nemám ten jako základní vzdělání.
1: Bohemisty. České,
2: no právě, já to jako se stídím, takže to je citlivý místo.
1: Dobře, no. Ale třeba zrovna Ivan Verniš, tak ten vás neláká přeložit?
2: Možná jo.
1: Protože u těch básní, a zvlášť ještě u takových, jako je třeba právě Ivan Verniš, je přece zásadní i jako třeba ten humor nějaký. A tohle přeložit, přece nejhorší je podle mě, nejhorší. Když mi někdo v angličtině vypráví vtip.
2: No to je strašné.
1: A teď potom tomu člověku, který neúplně pochopí ten kontext jako já, no. Vysvětlit, v čem ten vtip spočívá. A teď s těmi básněmi mi to přijde ještě mnohem horší. Ne,
2: jako v tom případě je třeba jako vysvětlit celý ten kontext, jako, že je to skoro jako třeba jako napsat celý román, jako vysvětlit jako jeden vtip. Ale jsou věci, které jako nejdou jako přeložit, si myslím, že jsou tak zabořené jako do toho jako místního kontextu, že to nejde.
1: Věci, které nejdou přeložit, o tom bude řeč možná i v příštích minutách, ale teď nastal čas na první píseň nebo skladbu. A jakkoliv mluvíme tedy s anglistou Justinem Quinnem, tak míříme do Německa. Zenker Brothers, Haras, tak jenom prosím, jestli mi uvedete, proč jste vybral tohle německé elektronické duo?
2: Já mám velmi rád techno. Já si myslím, že techno je úžasné. Takže nic moc o tom nevím, ale jako vím, když to poslouchám, jako cítím ty nohy, jak chtějí, jako chce se mi jako vstát a jako tančit.
1: Tak si zatančíme třeba.

0: Pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem irský básník, překladatel, literární vědec a pedagog Justin Quinn, který tedy už přes 30 let žije v Praze. A mluvíme vlastně o tom dialogu mezi anglofoní literaturou a českou a tím kulturním kontextem. A mě tedy zajímá i, co vás jako básníka teď inspiruje, jestli jste třeba našel inspiraci v nějakých českých autorech a autorkách.
1: Jo, rozhodně na začátku. Jak jsem řekl, já jsem žil na začátku v Jižním městě a tak vůbec to jako způsob žití a soužití se sousedama a vůbec ta krajina jako kolem těch paneláků, ty paneláky samotné.
0: To se říkalo přímo o báseň.
1: No, právě opak. Já jsem nemohl to pochopit. Já jsem nemohl chopit, jako, jsem nemohl to skládat dohromady, jak to jako funguje. A jak to funguje s historií, jako, že a taky. Takže jsem začal jako překládat jako Petra Borkovce jako na začátku. A to mě pomohlo pochopit tu krajinu, kolem, co jsem vnímal kolem sebe. On dlouho léta jako žil, ještě žije jako v Černošicích, takže jako říční krajina jako tam. I že to, pochopit to pro mě, že to bylo těžké na začátku, protože...
0: Ano, protože jsem... Jižní město zase taky trochu odlišné.
1: No taky, no. A on má pár jako básní o tom, jak jako žije v paneláku taky, takže naštěstí jako jsem je přeložil. Ale pro mě, jako, když jsem vyrůstal v Dublinu, polovina fyzického světa bylo moře. Aha. Takže jako, já jsem to viděl jako denně a takže to bylo těžké. Takže Petr mě velmi pomohl, nebo jeho dílo jako mě pomohlo pochopit, jako, kde jsem se ocitl na začátku.
0: Ale zároveň, když máte básnickou sbírku, která vyšla v roce 2020 Shallow Seas, tak tam zase vás velmi ovlivnilo to prostředí irské, jestli se nepletu, tak mě vlastně zajímá, jako no, kdy a co.
1: No možná je to bylo jako starnutím, jako že člověk se vrací jako k minulosti jako víc a hodně jako teď poslouchám hudbu z 80. let, kterou jsem poslouchal tehdy a, jako, a poslechneme jako si potom. Jako, a nevím, čím to je, ale jako prostě já jako nepíšu básně jako s plánem. Jako já jenom jako vstanu a píšu a něco jako z toho je. A jakoby, že on, jako ty básně mě navedou někam, než já je jako vedou. Takže netuším.
0: No a vy jste toho napsal mnohem víc a napsal jste taky román Mezi vilami v češtině, tady se to jmenuje Mount Marion.
1: No.
0: Tak to zase byla úplně jiná disciplína, to vás odvedlo tedy od básní a chtěl jste, jaká to byla zkušenost proza
1: beletrie? Je to jiná zkušenost v tom, že jako člověk musí přemýšlet jako přes ty roky, ale jako když napíšu báseň, že to je jako práce jako na jedno dopoledne, takže a to bylo jiný, ale měl jsem zkušenost, jako že jsem jako píšu akademické monografie taky. Ano. A vůbec přemýšlet o zápletce a dělat jako trošku výzkumu kolem toho, to bylo mi jako přirozené.
0: No a bylo jasné, že to bude román z prostředí Irska?
1: Jo, jako já jsem jako jel domů ze severu Irska jednou a jsem viděl jako nemocnici a jsem najednou jsem viděl tam člověka, který jako ležel v 30. letech v té nemocnici a jako a hned jsem chtěl jako vědět víc o něm a o jeho příběhu, takže jsem musel to napsat, aby se dozvěděl. Takhle to bylo.
0: Takže vy píšete vlastně, abyste poznával a něco se dozvěděl.
1: No právě. Jinak
0: ať už básně nebo román. A to vám překládala právě vaše žena Tereza Límanová.
1: Ano.
0: Tak četl jste si potom v češtině třeba?
1: Ne.
0: Ne.
1: to je velmi těžký vztah.
0: No právě.
1: Jako překladatel a autor a jako...
0: Navíc, když jsou manželé.
1: No právě, jako, nemáme jako takový jako venkovský sídlo, ano. A jako máme byt v Praze, takže občas bych slyšel jako z druhé místnosti, jako by, že no taková věta, jako ta, takže to bylo těžké. A ona měla jako takový dotazy dobrý a já jsem neznal ty odpovědi, jako, že to bylo zvláštní a museli jsme být jako velmi opatrné, jako se, jako,
0: no právě, jak se to ve vás pere autor, vy sám jako autor a vy sám jako překladatel, protože mě zaujalo to, že jste řekl, že vlastně skrze překlad se dostanete kolikrát víc k té básni, než sám básník.
1: Jo, je to občas, jako když, jako zvímáte, jako, že ten básník.
0: Takže to jsou ty otázky vaší ženy, promiňte, kdy no, vy říkáte, no, se ptala a já vlastně jsem si to ani neuvědomil, když jsem psal, že tahle otázka tam je.
1: No právě, jakože ona jako znala jako ten román jako líp než já, rozhodně. Protože trávila jako s tím jako asi víc času než já, jako tím psaním. A to je zvláštní. A když je to báseň, jako básník napíše báseň, jako může být jako za 20 minut, ale ten překladatel jako s tím jako zabývá 3 hodiny, nebo 3 dny, 3 týdny, tak dále. Takže...
0: No a to třeba možná teda potom s Tomášem Firstenzellerem, vaším překladatelem vašich básní do češtiny, taky už máte, jako, že na sebe slyšíte, vy jste o tom mluvili, že se znáte dlouho. No ale právě jaké to je znát originál a pak ten překlad. Čtete si třeba ty básně potom v češtině, když říkáte normálně. A?
1: No, a jsou velmi dobrý, občas jsou lepší než ty originály, jako, že to, a to je zvláštní, jako, já jsem ti jako, trošku jako, polepšil jako tam, jako, takhle, nebo zlepšil, jako, tak, jako, děkuji Tomáši. Ne, to se občas stává.
0: A nenapadlo vás, že byste třeba psal básně v češtině, protože mě zaujalo třeba, že jste napsal elegii z kavárny Skujek Urban Hub v Brně, památce Ivana Blatného, kdy píšete báseň o svém dialogu s českým básníkem, který emigroval do Anglie a píšete to v angličtině.
1: Jo.
0: Tak jestli vás nenapadlo třeba, že vedete ten rozhovor v češtině?
1: No, ale teď zajímavý se Blatným. Jako oslovit. Jako jakým jazykem jako ho oslovit. Protože jako on žil v Anglii jako dlouho let a jako uměl anglicky, takže klidně angličtina.
0: No, ale povídáte
1: jako
0: si s ním v Brně.
1: No, to je pravda. A taky jsem napsal básen, která oslovovala Jirouse a taky Zábranu. Mm-hmm. A jako Zábrana jako velmi dobře uměl anglicky a Jirous jakž takž. Ale já nevím, jako jinou možnost nemám. Jako, protože jako
0: ještě ve vás nevzniká báseň v češtině?
1: Ne, vůbec ne. To nikdy.
0: I když jste tady přes 30
1: let. No je to zvláštní. Jako, byrokratický dopis jako píšu jako bravurně. No v češtině, jako bez pochyby.
0: Byrokracie,
1: no, dobře. Byrokracie, jako jsem toho mistra. Takže, ale jinak ne.
0: Právě když mluvíte anglicky, česky, irsky, asi i nějakým dalšími, tak v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: To nevím. Jako, já vidím obrazy. Jako, neslyším řeči. Tak je to zvláštní?
0: Nevím, každý to má asi jak. Já jsem si jenom říkala, přesně, že když někde někdo pobývá, tak jak se potom ten jazyk té země, i když není rodilý mluvčí, promítne do všeho jeho. Takže by mě zajímalo, jakou roli mají ty jednotlivé jazyky ve vašem životě a i ta jako multilingvnost.
1: No to je jako u večeře, jako s rodinou. To je jako, protože já jako výhradně mluvím anglicky s klukama, jako už nejsou kluci, já jsou velký, ale a moje žena jako česky. Takže jako vzniká jako u nás jako takový guláš jazykový většinou. A kluci nejsou schopni jako na mě se podívat a mluvit česky. To je velká práce. A občas jsme to jako vyzkoušeli, ale to nám přišlo úplně jako pitomost. Jako úplně nepřirozený.
0: No a kdy všude vy mluvíte česky, krom teďka tady ve studiu, ve vizice, za což vám velmi děkuju.
1: Nevím. Asi nikde. Jako mám kamarády jako, a mluvíme jako jenom česky. Asi tak. A jako čtu si česky hodně. Takže.
0: Dnes je naším hostem ve vizice Justin Quinn, básník irský, překladatel, literární vědec a pedagog. A teď si opět zahrajeme a opět to bude tedy z německého ranku. A je to skladatel Eno Pope. a jeho skladba Fat, která je dlouhá, takže si zahrajeme z ní jenom kousek, ale prosím také, proč jste vybral?
2: To jsem slyšel poprvé v Praze, si myslím, v podání Orchestra Berga, a to mě jako tak uchvátilo, jako že to dílo, jako že

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku, dnes Justinem Quinnem, básníkem, překladatelem a literárním vědcem. A teď bych se dotkla trochu právě té vaší vědecké práce, protože v roce 2025 vám teda v prestižním nakladatelství Routledge vyšla monografie Literature in the Age of Lingua Franca English, The Zero Style. A vy v ní zkoumáte to, že když angličtinu používáme jako globální dorozumívací jazyk, tak jaký vliv to má na literaturu globálně? Tak řekněte mi, jako, k čemu jste došel a z jakých pozic a kam jste se posunul v tom?
1: Mě fascinovalo tak, že chtěl jsem se dozvědět, jestli ty díla, co vzniknou jako v globálním jazyce, jsou opravdu tak strašný, jak říká jako většina literárních kritiků. Oni jako s těmi jako opovrhujou. Říkají, že ten, protože jako, že ten jazyk už není ukotven v jednom místě, v jedné kultuře a tím pádem jako nemůže být tak bohat, jako ten jazyk není tak bohatá, ta literatura nemůže být tak bohatá, ale ukotvenost pro mě jako může jako vést k dobrý literatuře, ale nutně nemusí. Mm-hmm. Jako je hodně jako strašných románů a básní, které jsou ukotveny jako v jednotlivých kulturách.
0: Takže, a přesto jsou psány anglicky třeba?
1: Nebo anglicky nebo česky a tak dále. Jako je spousta básní, jako strašných obrozeneckých tady, jako v Čechách. Například, ale jako v angličtině taky. Takže, že sám o sobě, jako že to kritérium není rozhodující, jestli jako, že to literární dílo je dobrý nebo špatný. Takže já jsem to prozkoumal jako úplně z jiného pohledu a jsem zjistil, jako, že hodně spisovatelů jako používá jako ty omezené možnosti jazyka a kulturního dědictví, aby vznikly jako fakt dobrý knihy. Většinou jako romány.
0: A co je to ten zero style?
1: Ten zero style je takový styl psaní, kde se používá jako menší slovní zásobu. Že jako je velmi omezený počet odkazů na místní kulturu. Většinou, ale nevýhradně, jako to píšou lidi jako v angličtině jako v druhém jazyce, nebo ve třetím a čtvrtým. Ale jako jsou lidi jako třeba Sally Rooney. Ona píše o Irsku a o Dublinu velmi jednoduchým stylem. A je to velmi snadné jako přeložit Sally Rooney do jiného jazyka, ale zároveň jako odrazuje tu realitu irskou velmi věrně. Takže to jako to není jako bohatá jako slovní zásoba tam a člověk se dozví skoro nic o Irsku, ale je to dobrý příběh. A je to čitelný pro lidi jako na druhé jako straně jako světa.
0: A chápu to správně, že tady ta premisa vlastně je, že pokud tady máme angličtinu jako tady lingua franca, tak to vede k tomu, že právě pak není ten jazyk používán v literatuře právě v té pestrosti, ale že se tak osekává nějakým způsobem.
1: Přesně tak. Ta pestrost tam není. Nebo je tam jiný typ pestrosti.
0: Ale vy tím pádem říkáte, že to nutně nevede ke špatné literatuře.
1: Ne, právě. Třeba Samuel Beckett jako napsal, psal francouzsky, aby se tomu vyhnul taky. Aby jako zjednodušil jako svůj literární jazyk. Takže, anebo Hemingway jako síleně omezil jako literární zásobu a ty délky věty u Hemingwaye jako jsou taky velmi jako takhle kratunky. A on byl jako podle mého názoru jako průkopník jako toho nového stylu, jako ten zero style. A taky Chinua Achebe, jako nigerský spisovatel, jako byl jako další průkopník toho stylu.
0: No a jak tedy, když to teď zase vztáhnu k tomu, že jste zakořeněn tady už v Česku přes 30 let, tak jak právě vnímáte tu blízkost nebo vzdálenost, řekněme, českého a anglofonního literárního kánonu nebo literatury? Jak si to je blízké, či vzdálené. Protože třeba, když jste například, já jsem viděla, teď jste vydal i číslo o tom, například u Jana Zábrany a Milady Součkové, že poukazujete, jak třeba jejich česky psané básně ovlivnila angličtina.
1: No, právě. A jak používají angličtinu tam taky. Když jsem jako přijel poprvé, já jsem, lidi mě říkali, jako, je to jiná tradice, je to jiný jazyk a jako musí být, jako česká literatura je psaná jako v češtině. A tak já jsem řekl, OK, takže jako budu pokračovat dál jako s anglistikou. Ale pomalu jako, mě jako docházelo, jako, že ty jako vlivy anglické tradice jako jsou velmi silné tady. Jako třeba jako Josef Škvorecký, Jan Zábrana, jako ty lidi jako... nedovede si představit dílo jako Škvoreckého bez anglofonní tradice třeba. A u Součkovi a u Blatného oni jako přímo používají jako jsou velký jako kusy anglického jazyka v těch básních. Ale pak jsem jako šel dál a jsem zjistil, že jsou celý romány jako psané jako v angličtině od českých autorů a autorek. Třeba velká, úžasná spisovatelka. Česká třeba je Edith Templeton. Ona byla jako původem jako, nebo rozená Paserová a vyrůstala tady u Prahy jako na východ od Prahy a byla jako velkou statkářská rodina jako, a ona jako se přestěhovala do Anglie a začala psát anglicky. A ty romány jsou jako podle mého názoru jako na úrovni Turgenieva v angličtině. Ale ona jako zapadla do zvláštní díry mezi tradicema. Jako protože anglofonní lidi si myslí, jako, že to je češka. A Češi si myslí, že to je jako anglická spisovatelka. Takže jako kde je doma její? To se neví.
0: Na to jsem se právě ptala i jak vám je vlastně někde mezi, protože vy vydáváte v britských nakladatelstvích. Jak se pohybujete mezi těmi dvěma světy, mezi těmi dvěma kontexty?
1: No, jako lidi občas se mě ptají, jako, že to je zvláštní, jako vy jste jako mezi, jako kam patříte? A já si říkám, no patřím, kde jsem? Jako, a jako, že ten pohyb samotný není složitý. Je to, já se pohybuju jako mezi jako dvěma jako světama a občas ty světy jako se setávají. Třeba v těch dílech jako anglofonních české literatury. Tak je to jako denní, jako vstanu a si čtu jako české věci a pak anglicky. Tak to
0: jasně, přirozumí. Ale když třeba se podíváte na ten provoz, třeba co se týká literárního trhu v Česku,
1: jo.
0: A v Irsku, no. Nebo ve Spojeném království, tak jak to vnímáte? Protože máte tu možnost zažívat to na vlastní kůži ve všech těch třech destinacích.
1: Ještě jako potrvá, jako, že ty národní jako rámce jako literatury, jako, co se týče jako knižního trhu. A je to velmi těžký pro třeba jako českého spisovatele jako proniknout jako do širšího světa a do jiných jazyků. Nejčastější je jako překlad do němčiny. To bylo jako tradiční cesta, ale vnímám to tak teď, že mladší generace už píšou jako, nejenom jako česky, ale občas jako, jsou tam prvky z anglického jazyka a někteří jako píšou jenom anglicky. Jako tady vyrůstali, tady žijou a píšou anglicky. Ty jsou úplně ty nejmladší a ještě nejsou etablované.
0: Takže se to vlastně proměňuje.
1: Já si myslím, že jako už...
0: Zároveň asi váš pohled na pozici české literatury, než kvůli poezii, je v tom evropském nebo i celosvětovém měřítku, jestli má vůbec šanci se nějak víc prosadit, patří-li právě do té kategorie takzvaných menších jazyků?
1: Ne, nemá žádnou šanci. Nemá malou šanci.
0: Odezva na Petra Borkovce v angličtině, když jste to tam vydal.
1: Ty překlady byly výborné, ale ty ohlasy jako byly jako mizerné, musím říct. A jako sem tam nějaký český autor se prosadí, poslední byl jako třeba Miroslav Holub v 60. letech, 70. letech. Ale mám pocit, že je větší šance teď, než bylo jako před 20 lety. Jako hlavně kvůli jako práci, co dělá Jan Zikmund a jak on nejenom jako zjistí, jako, že jako jsou přeloženy do angličtiny jako ty autory, a taky jako cestuje s nima jako do Spojených států a do Spojeného jako království a vysvětluje jako ten kontext. Pro mě jako si myslím, že to je velmi důležité. Mm. Nejenom jako to dílo, ale vysvětluje jako celý ten svět.
0: Mm. A když tedy říkáte, že je to takové ošemetné prostě se zájmem o anglický překlad českých básníků, tak jak vy si vybíráte básníky, básnířky, které chcete přeložit a zároveň je nějak uplatnit v tom anglosaském prostředí?
1: Jenom náhodou. Jako, já jsem si pamatuju, jako první báseň od Petra Borkovce jsem četl v Lidovkách v 20. letech, tak já jsem si dal za úkol každý týden přeložit tu báseň, co tam bylo, ještě v tehdy byly básně v Lidovkách a jsem to poslal Petrovi a tím začalo jako naše přátelství, ale já jsem přeložil celou sbírku Jana Zábrany taky, kvůli tomu, že jeden kamarád, Petr Onofer, mi jako dal sebraný básně, jako Zábrany, jako to by mohl tě zajímat. A, jako, a já jsem se četl a jako začetl a
0: mm-hmm. tak. A zajímalo. Ale zajímalo. Zároveň určitě i jako překladatel přemýšlíte o tom, jak ten či onen český básník, básnířka mají šanci promluvit nějak v té anglické tradici.
1: Měl bych, ale to nedělám. Jako, já dělám, jako, co mi jako, chce. A jestli jako, ten básník mě oslovuje, jako tím to končí. Jako, pro mě to je jako problém jiného člověka. To je problém pro nakladatelství, ne pro mě.
0: Říká Justin Quinn, básník, překladatel, literární vědec a pedagog. A vy máte ještě možnost psát vaše dotazy a podněty na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Zatímco si zahrajeme další píseň, teď opravdu Justin Quinn pro nás vybral pestrý playlist Roxy Music Avalon, také prosím, jestli o krátké uvedení.
1: Tak to je jako těžká nostalgie z 80. letech, když jsem byl teenager v diskotékách v Jirsku.

0: pokračuje vizitka. A dnes s Justinem Quinnem, básníkem, překladatelem a literárním vědcem, který je z Irska, ale zároveň přes 35 let žije tady v Praze. A mě vlastně zajímá, jestli je pro vás to, že jste expatem, nebo vlastně tématem i literárním, nebo ne?
1: Jako vůbec být expatem, to je jako, to je pravda, jako jsem expatem, ale jako jsou různý druhy. Jsou ti, kteří jako nenaučí jako, že ten místní jazyk, a si myslím, že jako na začátku jsem jako velmi cíleně se učil česky, protože jsem věděl, že tady budu jako nějakých let, a takže jsem nutil, poprosil svou ženu, aby jsme mluvili jako spolu, je jako výhradně česky 2 roky, což byl jako totálně peklo. A ona jako spíš pro ní, než pro mě. A pak jsem mohl proniknout do toho světa tady jako víc, protože si myslím, že jako člověk, jako když neumí ten jazyk, tak to je jako vězení, si myslím. A vůbec jako básník, to je jako další stránka toho, nevím, jako jsem si jako na tu pozici jako tak zvykl teď, jako přes 30 let, že jako nevidím to jako zvenčí teď a nevidím to čerstvě. Asi nepamatuju jako až tak, jak to bylo na začátku, ale takže nevím.
0: A když říkáte, jak jste pronikal do toho jazyka a že ze začátku to teda bylo peklo, tak mě vlastně napadá, jak jste si potom osvojil ten jazyk natolik, že čtete básně v češtině a překládáte je do angličtiny.
1: Tak občas jako vůbec si číst básen v češtině už jsem začal překládat v hlavě. Takže jako, tak překlad byl součást čtení. A nemohl jsem to oddělat. Ale něco jsem musel vyhledat ve slovníku. Ale jako ty nejsou jako samostatní jako práce pro mě, jako číst a překládat.
0: Jde to simultánně.
1: No jakoby, už slyším jako ty tóny jako v tom druhém jazyce. To je jako, já si čtu dvojjazyčně, i když je tam jenom jeden jazyk v textu.
0: Úplně si říkám, jak to vypadá ve vašem mozku, když to takhle frčí po těch dvou kolejích. Ale, a to mě taky ještě zajímá, jak, když jste sám autorem a sám básníkem, jak to máte vy jako překladatel s nějakým jako respektem nebo mírou, jak ingerovat v rámci překladu, jak tam dávat vlastní invenci, která je potřeba, ale ještě nepřekročí to, abyste zachoval autoritu toho textu.
1: No, jako já beru jako ty signály jako od autorů jako samotných. Já jsem jako sledoval, se zeptal, jak Petr Borkovec to dělal, jak byl, kolik svobody jako si dal, a taky jsem sledoval velmi pečlivě jako Jan Zábrana, jak překládal, a Bohuslav Reinek taky překládal velmi volně. Tak volně, jako z francouzštiny a z angličtiny, ty jsou opět jiný básně, takže tam jsem cítil úplně jako svobodu, jako u Reinka.
0: Přišel nám ještě dotaz od pana posluchače Františka. Tak ptá se, jak se umíte vcítit do českých básní a pochopit je?
1: Těžko říct. Netuším. Je to jakoby si číst, jak jsem řekl, si číst mapu. A nevím, nemám jako dobrou odpověď na to, jako na ten dotaz. Je to dobrý dotaz, ale jako to nevidím jako ten proces zvenčí vůbec. Prostě jako mám báseň, si čtu, a je to jakoby, jak divočáci jako hledají jako ty lanýže. Jako. Takhle je to takový jako fyzicky, než intelektuální.
0: Dobře, ale zároveň, teda když navážu na tenhle váš fyzický proces, tak vy ale mluvíte o tom, že právě ten proces překládání, když jste chtěl proměnit českou poezii v anglickou, nějak proměnil vás samotného. Tak jo, co to bylo za proměnu?
1: Asi vidět jako ten svět dvojjazyčně. A jako velký zlom jako přišlo, když já jsem si uvědomil, že že nejsem takzvaný exulant tady. Nevidím, jako, nestojím tady jako irský básník a koukám na Irsko. Ale spíš, a nevidím, jako, nekoukám na český svět zvenčí, ale spíš jsem tady a koukám na celý svět z pozice jako člověk, který jako žije v Čechách a v Praze. Takže to, jako, to byl nový způsob vidět celý ten svět z té pozice, jako, že tady žiju, mám zázemí
0: A na stranu druhou ale bylo určitě důležité, abyste měl to zázemí, protože zase asi i to může být někdy složité a mohou být nějaké opravdu vnější překážky, které vám to cítit se tu, tak jsem ráda, že vy jste to měla takhle. A zároveň říkáte, že literatura je právě tím způsobem, jak překračovat hranice jazykové, kulturní i geografické. Takže vám se to děje prostě skrze básně, české básně, anglické básně. A co jsme ještě neprobrali, je váš vztah k irštině.
1: Jo, tak irština, jako to, s tím jsem začal tady, v Čechách. Já každý pátek jako, scházíme spolu jako tak mluvčí irského jazyka a v jedné kavárně a že ten nejlepší, ten jako, je vědec jako, přes ten obor, je Radovan Markus a on jako, nás vede. A, takže v Irsku samotným jako, moc jsem nemluvil irsky, ale tady teprve jsem začal.
0: No tak my jsme právě bohužel úplně u konce. Tak jenom řeknete mi něco, jednu větu na závěr irsky.
1: Gnairi er bohorlat.
0: A to bylo?
1: To jako, je to jako s Bohem a šťastnou cestu.
0: S Bohem a šťastnou cestu. Já moc děkuju Justinu Quinnovi, básníkovi, překladateli, literárnímu vědci, že byl s námi ve vizitce. Na závěr ještě zahrajeme Shona McElaina Nuns Island, tak jenom také prosím o stručně.
1: Nuns Island je místo v městě Galway a nevím, jak ta písnička je spojena s tím, ale...
0: Justin Quinn, děkuju vám. Nashledanou. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos skončí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Středoškoláci po celé Francii dál chtějí protestovat proti špatným podmínkám ve školství. Na dnešek plánují blokády škol a také pochod centrem Paříže. Studentům vadí třeba nedostatek učitelů, neprůhledný systém přihlášek na vysoké školy nebo zanedbané školní budovy. Francouzská vláda chce do konce října představit první opatření, jak situaci zlepšit. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Švédská akademie věd ve 13 hodin oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou třeba japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Švédská akademie v posledních letech pravidelně střídá ženské a mužské laureáty. Laureáti spolu s prestižní cenou dostanou také diplom, medaily a finanční odměnu. V přepočtu je to asi 26 milionů korun. A počasí bude oblačno až zataženo, ojediněle se objeví slabý déšť nebo přehánky. Postupně budou ale srážky na celém území a později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě naměříme 16 až 20, na horách pak kolem 15. Vítr bude později odpoledne a večer přechodně zesilovat. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková vás zdraví ze studia. Vltavský proud plyne v klidném, příjemném tempu a my se teď společně svezeme na vlně jazzové hudby. Od 60. let je na světové jazzové scéně také jeden hudebník pocházející z Jamajky, pianista a skladatel Monty Alexander, který ovšem už od teenagerovských let žije v USA. Ačkoliv je typickým představitelem mainstreamového jazzu, jaký se formoval v 50. a 60. letech minulého století, na hudbu rodného ostrova ležícího v Karibském moři určitě nezapomněl. Naopak se k ní stále vrací a koření jí své pojetí jazzu. Což je případ i jeho nového alba, příznačně nazvaného Jamaican in Paris. Z něhož přinesl do studia ukázky muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nejprve bych poprosila o několik slov právě k osobnosti Montyho Alexandra.
2: Tak, on už bylo řečeno, že se narodil na Jamajce, kde žil do svých právě teenagerovských let v Kingston Town, což je tady hlavní město toho ostrova. A pak se s rodinou přesídlil na Floridu, to už ale byl dávno chycený hudbou, studoval piano ještě na Jamajce, v tom potom pokračoval, ale zároveň se už trošku i živil jako muzikant a po několika letech, kdy vystupoval v různých klubech, kavárnách a takových loungích, by se dneska řeklo, měl to štěstí, že ho uslyšel Frank Sinatra, který se přijel podívat se svým přítelem, jak mu prosperuje tomu příteli tedy restaurační takový velký komplex v Miami, na Floridě, a někdo jim řekl, oni se vlastně jeli podívat na nějakého Sinatrova napodobovatele. Takže to byl důvod té návštěvě, ale zároveň taková revize, řekněme, toho podniku, a někdo jim řekl, běžte se kouknout na toho kluka v tom předním baru, ten to docela rozjíždí. No tak se šli podívat a to byl právě mladinký Monty Alexander, tehdy asi 19-letý, no a on potom dostal právě od toho Sinatrova přítele nabídku, aby hrál v jeho New Yorkském podniku, čili se dostal do toho centra světového jazzu a o 3 roky později, v roce 64, vydal svoje první album a na něj právě přispěl Frank Sinatra několika pochvalnými slovy, stejně jako Quincy Jones. Čili ta kariéra se odstartovala relativně hladce, no a vlastně od začátku v tom pojetí Montyho Alexandra jazzu, takového toho mainstreamového, on se myslím dost zhlídnul například v osobnosti Oscara Petersna, tak jsme se tam do toho právě míchali ty vlivy té Jamajky, která tehdy ještě hudba odtamtud zdaleka nebyla tak známá jako později, kdy se v Británii pro pop music, tedy především prosadilo to jamajské ska, no a pak hlavně reggae, což je vlastně jamajský fenomén, který funguje po celém světě dodnes.
1: Vybral jste 3 ukázky z alba Jamaican in Paris. Čím začneme?
2: No, takovou právě zrovna věcí, která je původně jamajský song, jmenuje se Marcus Garvey, a dost se tam právě motá všelijakých prvků, včetně toho, že tam jsou otevřené citace, slavné skladby jsou od Milesa Davise z alba Kind of Blue. Řekl bych, že to je takový skoro slepenec, nebo jak by se to řeklo, taková mozaiková záležitost, která tu tvorbu Montyho Alexandra docela pěkně charakterizuje.

0: pianista Monty Alexandre a jeho nová deska A Jamaican in Paris. Kdo další na albu hraje?
1: No on má, tak jako vlastně po většinu své kariéry vede Monty Alexandre trio, respektive kvartet, protože k němu ještě, k tomu základnímu, čili piano, basa, bubny, ještě přibývá hráč na perkuse, tentokrát to byl tedy Luke Selling, basista, Jason Brown, bubeník, a dlouhá léta už hraje Monty Alexandre s Bobby Thomasem, skvělým perkusistou, ale protože ta deska vznikala ve Francii, v Paříži, mimochodem ten titul je vlastně odkaz na tu slavnou Gershwinovu skladbu American in Paris, čili Američan v Paříži, tak přizval i slovutného perkusionistu francouzského Stefana Eliara. Když jsem mluvil předtím o tom, že se do jisté míry zhlédnul, nebo určitě na něj měl vliv Oscar Peterson, tak je zajímavé, že v průběhu té kariéry se velmi často Monty Alexandre obracel právě ke spoluhráčům Oscara Petersona, čili ta tendence tam byla jasná. Nahrál desky s kytaristou Herbem Ellisem, s bubeníkem Edem Thigpenem nebo s basistou Ray Brownem, prostě se ho přitahovala ta Petersonova osobnost úplně jednoznačně. Ale jeho možná nejznámější desky jsou vlastně ze 70. let, kdy to trio tvořili dva hráči, kteří potom se mimo jiné proslavili jako doprovazeči Diany Král, ale hlavně tím, že vedli a do dneška vlastně vedou Big Band, čili John Clayton a Jeff Hamilton. To jsou asi ty Alexandrova nejslavnější alba. Jinak on je pořád takový trošku sentimentální, by se dalo říct, protože i na tomhletom albu má odkaz právě na toho člověka, který mu kdysi dávno pomohl otevřít dveře do jazzového světa, to znamená na Franka Sinatru, a hraje tady Sinatrou proslavenou píseň Come Fly With Me.
0: A tu si poslechneme nyní.

0: My už jsme zmínili, že Monty Alexander stále pracuje s prvky hudby pocházející z Jamajky, tedy i na tomto albu. Jak se to ale konkrétně projevuje?
1: No, na několika místech, ale asi možná nejvýraznější je to v té skladbě, kterou jsem vybral jako třetí dnešní ukázku. To se jmenuje Scamento, už ten název k tomu odkazuje, protože mento je taková odrůda jamajského kalypsa, čili to Scamento je vlastně spojení právě té hudby ska, která se kdysi prosadila v 60. letech v Británii. Nejprve taková hodně rychlá podoba, její vlastně hodně zpomalená verze, de facto by se dalo říct, je reggae. A také jeho jedna skladba zase se jmenuje Jamento, čili tam to slovo mento je, ale jako s odkazem na tu Jamajku. Čili tady v tomto Scamentu je obsažena ta původní jamajská hudba poměrně dost silně, včetně citace písně, která se objevuje úplně prvním filmu s Jamesem Bondem, Dr. No, který to začíná těmi třemi jakoby slepými muži, z nich se potom ovšem vyklubají vražední gangstři Three Blind Mice, tam je ocitovaná úplně jednoznačně. Čili Monty Alexander pořád je, byť už 60 let nebo ještě víc, žije ve Spojených státech na Manhattanu, tak ještě pořád Jamajčan.
0: Říká muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dnes zavítal do vltavského studia. Děkujeme.
1: Já taky děkuju.

0: Jako teenager přišel z rodné Jamajky do USA, kde odstartoval úspěšnou kariéru jazzového pianisty a skladatele. Monty Alexander dnes zahájil polední Vltavu. Poslouchali jsme skladby z jeho nové desky A Jamaican in Paris. Úctyhodnou kariéru má za sebou pochopitelně také herec, zpěvák, spisovatel, textař a zakladatel a obnovitel divadla Semafor Jiří Suchý. Přesně před týdnem oslavil své 95. narozeniny a my na Vltavě posloucháme 10 dílů cyklus jeho rozhlasového vyprávění. Pořad byl natočen v roce 2007 a už za okamžik nás čeká 9. epizoda. Nenechte si ji ujít.
1: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
2: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
1: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Carmen McRae patřila k výrazným osobnostem jazzového zpěvu. Na klavír začala hrát už v 8 letech a její největší inspirací byla Billie Holiday. Carmen McRae postupně zpívala s velkými jazzovými orchestry a vystupovala také jako pianistka. V 50. letech rozjela vlastní nahrávací kariéru a proslula především osobitým, lehce zastřeným hlasem a velmi citlivým frázováním. Dnes jsme ji poslouchali na vlnách Vltavy.
1: Osudy.
0: A na programu je 9. epizoda rozhlasového vzpomínání herce, zpěváka, spisovatele, textaře a zakladatele i obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého. Pořad připravil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Příjemný poslech.

0: já si je až pletu. Nad jejich krásou úžasnu v pokoře. Ze všech těch písní nejradši mám větu. Jednou si dole, jednou nahoře. Zšednou ti vlasy, uteče ti milá. Selžou ti brzdy, přijde choroba. Na mysli klesat, věc je pošetilá. Dokud je v kufru písní zásoba. Písně jsou mocný, žal před nimi zdrhá. A proto zpívej o tom, že si rád. Zármutku mračnou na nebi se trhá. Utřete slzy, budeme se smát.
1: Když jsem tady vylíčil o tom, jak jsem byl upnutej k filmu celý život, tak najednou přišel převrat a já jsem se dověděl, že můžu podnikat, co chci, že si můžu vlastně založit filmovou společnost. A tak jsem si říkal, ano, a Hollywood dostane sestřičku. Vymyslel jsem si filmovou společnost Perplex, založil jsem filmovou společnost, ale nevěděl jsem, co s ní dělat, nebo tak, ale jenom proto, že ta společnost bude, že jo, tak, no a teď jsem to musel naplnit nějak, no. Naplnil jsem to strašným, tím nejhorším způsobem, že jsem na tom prodělal strašný peníze a neměl jsem téměř žádný úspěch s tím. Jediný úspěch je, že mám teďka v divadle takový program, který se jmenuje A já sám vždycky sám, a kde si celý večer dělám se svého filmového podnikání srandu, takže jsem zúročil ty mý obrovský finanční ztráty, tak aspoň, když ne finančně, tak aspoň morálně je teďka zúročuju. No prostě já tam říkám taky v tom pořadu, že založit filmovou společnost, že to byl nápad, který podle astrologů by nejspíš byl zrozen ve znamení vola. Já jsem třeba se rozhodl, že budeme dělat experimentální filmy, poněvadž to mě vždycky zaujalo. Já jsem to bral jakožto výtvarník a tak jsem k tomu měl nějaký vztah, ale věděl jsem, že jako široká veřejnost ty experimentální filmy asi moc neuznává a já jsem říkal, já zkusím udělat experimentální film, který by byl určený jak intelektuálům, tak prostým lidem. Udělat takový obrovský spektrum zahrnout. No a podařilo se mi natočit film, který se nelíbil ani intelektuálům, ani těm prostým. Ten film se jmenoval Moritát. Chyba byla v tom, že abych to přiblížil těm širokým vrstvám, tak jsem tam dal Jonáše a Melicharovou. No ale oni tam nedělali to, co se od nich očekávalo, jo? Takový ty srandičky. Nýbrž jsem je tam zakomponoval do takového bizarního, podivného, nejasného příběhu a tak. Takže když se tam ty dvě postavy objevily a po minutě tam nebylo k čemu se smát, tak to lidi už ten film odepsali prostě. Tak jsem natočil ještě nějaký krátký filmy a všechno to bylo cestný. Tak jsem si potom řekl, v krátkém filmu mě štěstí nekvete, tak už zbývá jenom celovečerní. Takže natočil jsem dva celovečerní filmy, stálo mi to veliký peníze, ale neprodal jsem je vůbec, takže se dostanu jedně v obchodě Žofie Melicharové na kazetách. Takže se mě vrátilo asi 2 promile z těch nákladů, který mě to stálo. No. Ten jeden film se jmenuje Magda, její ztráty i nálezy. Jsou tam 4 písničky, které si myslím, že se mě docela povedly. Je to film, který je vlastně hlavně konverzační, kde ten příběh sice existuje nějaký a jsou tam různá prostředí, ale hlavně jsem si dal záležet na těch řečech, které tam vedeme, no ale to je zřejmě pro film málo. Druhý ten je trochu lepší, ten se jmenuje Královna bublin a je to pohádka pro děti, no tak spíš pro dospělí, ale tak, když se na to bude dívat dítě, tak taky toho něco bude mít. Dokonce znám jednu rodinu, kde si to děti vyžadujou čas od času. No ale tak ta jedna rodina mě to nezaplatila, ten film. Že? Potom jsem natočil jeden krátký film a za ten jsme dostali cenu v Českém Krumlově na festivalu ekologických filmů a díky ceně jsem mohl, poněvadž tam měla i finanční efekt, tak jsem mohl natočit další film, ale ten už žádnou cenu nedostal. Tak takhle si počínám. Takže teď jsem to filmové podnikání zmrazil a chystám takový film k 50 letům semaforu nebo k 80 letům mně, nebo já nevím, jak mě to vyjde, kde vlastně to, co tady teďka si povídáme na mikrofon pro rozhlas, tak já to chci udělat s obrázkama, s ukázkama z filmu, s ukázkama z mýho rodinného alba, z divadla, z divadelních her. Takové prostě vyprávění, dokumenty, věci, které jsem ještě nikdy nezveřejnil. Tak proto si slibuju, že by vždycky, když je nějaký jubileum, když bude 50 let semaforu, takže možná, že to prodám třeba i do televize, kdo ví.

0: krása je kabaret, chodící varieté, kouzelník bez karet.
1: Převrat v roce 89 nám zpřevracel mnoho takových našich záměrů a někdy i iluzí a tak, ale musím říct, že jako v podstatě pořád pozitivně, i přes veškerá negativa, která se tu a tam blejskla. No jedna z těch negativních věcí bylo, že jsme přišli o divadlo na Václavském náměstí, ale zase nebyla to tak velká tragédie, poněvadž to divadlo bylo ve velice dezolátním stavu. Že začali jsme hledat divadlo, kde bychom mohli tak hrát. Provizorně jsme si pronajali divadlo komedie, bývalý Vlasta Burián, že ano. Tam jsme si to pronajali na 10 dnů v měsíci. Oni tam taky hráli, že jo? Takže 10 dnů jsme tam hráli my. Dlužno říct, že se nám tam hrálo strašně špatně, protože to divadlo bylo takový, jednak takový bombastický, že jo? Všady mramor a pohodlná sedadla a tak. Zajímavý je, jaký ten prostor má vliv na atmosféru divadla. Přenesli jsme tam hry, které jsme hráli v Alfě, v tom původním divadle. Ty tež hry, ty tež fóry padaly a tak 50% reakce. Bylo to přesně to tež. Každý herec, každý komik má v repertoáru něco, čemu se říká lachpauza. Je to přestávka, když řekne nějaký vtip, tak musí chvíli přestat, aby se lidi vysmáli, poněvadž kdyby mluvil dál, tak ho neuslyšejí. A my jsme dělali lachpauzy a on se nikdo nesmál. Poněvadž jsme ten rytmus měli zažitej, že jo, věděl jsem, řeknu tuhle větu a teď musím počkat. Nic, ticho. No prostě zírali jsme, co ten prostor udělá s divákem. No a pak jednou se ozval pan Županič, zároveň se ozval magistrát, že v Karlínském divadle je takový sklep, skladiště topných olejů a že by se to dalo předělat na divadlo docela. Pan Županič o to velice stál, to on byl takový progresivní a pořád něco vylepšoval v tom divadle. No a magistrát řekl, že je ochotný do té úpravy dát 5 milionů. No tak jsem okamžitě na to slyšel a skutečně nám udělali přes prázdniny krásný takový sklípek. Pan profesor Melena to navrhl. A začali jsme hrát v malinkým vlastním divadle, ale byl to takový jako rodinný podnik, takový klubový divadlo, to bylo, já to měl hrozně rád. A říkal jsem, tak konečně mám poslední semafor, už není takovej bombastický jako ten Václavák, ale je to tady příjemný a byl jsem tam nesmírně spokojený. No, no pak přišla ta voda, Vltava se rozhodla, že nám to nedopřeje a natekla nám tam, ale jakým způsobem. To naše divadlo, které bylo sklepní, bylo 7 metrů pod hladinou. Strop našeho divadla byl 7 metrů pod hladinou a jinak to bylo plný. Ta voda tam napáchala neskutečné věci. Třeba dveře, které nebyly zrovna zavřené, tak ty vysadila z pantů a ty plovaly potom na hladině. Víte, jak se těžko vysazují dveře z pantů a ta voda to zmákla. Piano, který původně byl na jevišti, se ocitlo v uprostřed sálu na těch zdevastovaných křeslech, tam leželo. A to druhý piano, který patřilo Jiřímu Šlitrovi, to bylo starý, tak to se úplně rozpadlo na prvočinitele. No všechno absolutně. Jo, představte si, že jsme tam měli na chodbě takový ten přístroj, jak si je tam ta voda, se tam dolejvá, z toho teče buď čerstvá voda pitná, nebo horká voda na čaj, nebo tak. A ten přístroj začal putovat takovou úzkou chodbou, dokonce která byla potom tak jako zvláštním způsobem lomená a to on všechno postoupil, tuhle trasu, až se dostal ke schodišti a našli jsme ho o patro vejš. Čili tam se museli dít věci. Říkal jsem si, být tam asi ve skafandru a pozorovat, co se tam děje, to by byl zážitek. No tak jsme přišli o divadlo v Karlíně, pak pro nás přišly takový krušnější doby, protože jsme neměli kde hrát, a tak jsme 11 adres střídali, kde měli zrovna volno, tak tam nás nechali hrát. Pořád jsme doufali, že snad někdy někam zakotvíme. No a najednou přišla nabídka z Prahy 6, městská část Prahy 6, úřad městské části, že nám vybuduje divadlo. Trochu jsme se toho báli, poněvadž už jsme v životě zažili hodně slibů různých, ze kterých se šlo. A teď jsme si říkali, že budeme budovat, tak jsme si šli vybrat, tady byly různý sály na Praze 6, tamhle v domě armády a tak. Kromě toho tam byla jedna zdevastovaná tančírna a ten pan profesor Melena, což je scenograf, který se ujal tehdy toho sálku v Karlíně a já jsem ho přizval teď do Dejvic, tak ten to se mnou prošel a řekl, vemte tu tančírnu. Já jsem říkal, no ale je to zdevastované. Protože to vykotláme celý, uděláme tam místo tančírny obrovskou díru a vystavíme tam nový divadlo. No a tak ho vystavil, stálo to 50 milionů a vystavil divadlo a myslím, že je velmi pěkný. Jsem panák fackovací, račte si u

V okamžiku, kdy tam natekla ta voda, samozřejmě všichni zainteresovaní lidé, když to začala ta voda opadat, tak tam šli a zachraňovali a tak. A já jsem se tam nešel ani podívat. Já jsem říkal, to nemá cenu, tam už nic nezmůžu. A začal jsem psát takovou revi, která se jmenovala To nám to pěkně začíná, která byla o vodách. Tam byla personifikovaná Vltava, tu hrála Jolana Smyčková, Jiří Štědroň hrál Botič, Jitka hrála Nežárku, která se vydává za Mississippi. Tam byly ty řeky personifikované, byla to taková zábavná reví a tak. A než ta voda opadla, tak já už to měl napsaný a hned jsme začali zkoušet. De facto v rekordním čase za 3 neděle od napsání až po premiéru jsme to měli hotový. Už hned jsme si pronajali nějaký divadla tady a tam jsme to začali hrát. Bylo to velice navštěvované, poněvadž každý chtěl vidět, jak jsme přežili tuhle pohromu a tak. Ptali se mě vždycky, říkali, jak jste, kde jste našel v sobě tu sílu to překonat. To muselo být, v životě by mě nenapadlo, že bych měl nacházet nějakou sílu. Mně prostě to připadalo prakticky. Říkal jsem si, tak teď nemáme kde hrát, tak budeme muset hrát jinde, tak to musím proto napsat něco, aby se to dalo převážet snadno, že jo, aby to bylo přitom efektní a využiju toho zájmu, který je o to divadlo vytopený, tak postavím to právě na těch vodách a tak a už mě to začalo inspirovat, takže ta povodeň, to byla taková malá inspirace zase k dalšímu kusu, no, takže takhle jsem to bral. Do dneška moc nechápu, proč jsem byl středem nějakého obdivu. Připadalo mě to tak nějak jako normální, že takhle má člověk pokračovat. Poněvadž neměl jsem vůbec v úmyslu vzdát se kvůli tomu, že nám natekla voda do divadla, tak to by byl malej argument, že jo. To divadlo má naštěstí taky docela slušný zázemí, všichni jsou obětaví, někteří jsou tam už od samého začátku, třeba Vlastík Dušek, to je osvětlovač náš, který je tam 48 let v tom divadle. Je zřejmě tím divadlem tak nasáklý, že infikoval i svého syna, což je Jaroslav Dušek, velice pozoruhodný komik a velice jako silná osobnost na divadle, že jo? Tak to je jeho syn. Nebo Vladimír Hrabánek, který začínal u nás od píky, přišel k nám dělat konkurs, jestli bychom ho nevzali jako herce. A teď měl připravený výstup, jako číslo, kde parodoval komentátora fotbalu nebo hokeje nebo tak. No tak to nebylo zrovna můj šálek čaje. Nakonec jsem říkal, a umíte zpívat? Zpívat on neuměl a měl tam takový estrádní číslo, který se k nám vůbec nehodilo v nám předved, tak jsem ho nevzal. On přišel druhý den, říkal, a nepotřebovali byste třeba kulisáka nebo prostě tak, že bych tahal bedny nějaký, no já jsem říkal, no to potřebujeme. Tak nastoupil jako na tuhle tu vlastně nejnižší práci. Pak byl rekvizitářem, pak jsme mu dali inspici, začal dělat inspicienta a dělal ho velice schopně, takže režiséři si ho začali brát jako asistenta režie. Pak ho Janík Roháč postavil na scénu jako herce a on obstál a začali ho různé filmy, ho angažovali do drobných postav, kterých má on na kontě už asi 50. Pořád takhle postupoval, až dneska se z něj stal intendant, což je vlastně jakýsi provozní šéf toho divadla. To jsme se rozhodli s Ferdinandem Havlíkem, že ho uděláme tím intendantem, když jsme neměli žádnýho. Havlík najednou říká, hej, ten Hrabánek prošel všechny profese, ten o tom všem ví, pojďme to s ním zkusit. No tak jsme to s ním zkusili a vlastně to dodnes.

už to i půjčejí, takže je tam může potom vrátit. Úplně nejlevnějším a přitom velice kvalitním způsobem nám ty herce oblíkne kolikrát. To už moje žena Bělina, když dělala výpravy kostýmní, tak ráda používala už použitý materiál, anebo prostě všechno, co už bylo nějak dotčen takovou člověčinou. Neměla ráda, když to bylo čerstvě ušitý, že jo, když ten herec tam přišel jako zrovna od Krejčího.

0: košku, než to tak radši tady sežeru rohošku.
1: Když se tak zamýšlím nad perspektivama toho divadla, tak samozřejmě už se velice často setkávám s otázkou, jestli vím o nějakým nástupci, nebo jestli to někdo přebere, nebo jestli zanikne tím, až zaniknu já. Protože já hodlám zaniknout, ale za hrozně ještě mnoho let. Takže samozřejmě už se dívám, kdo by mohl jako v tom divadle pokračovat. Nepředpokládám, že by dělali přesně to samé, co my, ale mělo by to být podle mýho názoru pořád divadlo, kde by se hrály hudební komedie, kde by byla legrace a písničky a kde by to mělo svou poetiku. A ať si to potom už dělají, jak chtějí. Dokonce si říkám, že by se to možná mělo jmenovat Semafor, poněvadž už to, že nám tam z těch dlažebních kostek před divadlem udělali firmu Semafor, tak to už je zavazující. Zatím jsem se rozhodl, že budu muset, i když je to vlastně něco, s čím jsem nepočítal trošičku, že budeme dělat prostě představení výpravnější a efektnější, poněvadž doba si to žádá. Já jsem kdysi, když jsem začínal divadlo, tak jsem říkal, nejradši bych chtěl, aby celé divadlo vypadalo tak, že ze stropu nad hlavou herců byla na šňůře žárovka a herec by přišel, otočil by vypínačem, čímž by byl vidět a teďka ukáž, co umíš a teďka by to musel dokázat. Byl to dost naivní pohled, poněvadž zrovna já jsem neměl jako herec co dokazovat, poněvadž mě už z jednoho divadla hnali, ale pořád jsem si říkal, to by se mi líbilo, prostě taková nějaký odpor k okázalosti. No pak jsem pozvolna ustupoval od toho, pak jsem přišel na to, co dělá s člověkem, jako s emocema diváků, když se tam dá barevný světlo, když se to osvětlí modře třeba, nebo červeně, nebo tak. No a tak jsem začal pracovat i s tím a pak jsme už i tu výpravu trochu vylepšovali. No a teďka jsme v takové éře, kdy ty veliký muzikály nasadili v tomhle směru takovou dost vysokou laťku, poněvadž lidi chodí na divadlo už s tím, že nejenom, že tam uslyší nějaký písničky a že se tam budou bavit a tak, ale že taky něco uvidějí. Třeba naše poslední premiéra Sukně smutnou jehlou spíchnutá, tak tam jsem viděl, co s lidma dělá třeba ta modní přehlídka, kterou tam máme, která je plná takových pošetilých modelů, prostě jak oni se smějou, tleskají a tak a najednou je to nejprodávanější představení. Tak jsem pochopil, že budeme muset dělat efektnější podívanou, tak je Lysistráta, kterou teď chystám, tak ta už bude i dost drahá, musím říct. Chci, aby ta výprava, aby to nebylo jenom krásný pro oko, to samozřejmě taky, ale aby i ta výprava hrála, i ta výprava bude svým způsobem komická třeba, nebo směšná, nebo bude bavit lidi. Jako to dělají ty kostýmy na té naší modní přehlídce v Sukni smutnou jehlu. Takže i tady vymýšlím nápady, které rozesmějou a budou přitom zdobit tu scénu. Příští sezona chtěl bych se vrátit ke Kytici, poněvadž ta je pořád žádaná nějak. I když vím, že samozřejmě pamětníci, kteří se na to přijdou podívat, budou říkat, že už to není ono. Nebude to ono skutečně, poněvadž tehdejší Kytice to byla taková mimořádná konstelace. Bude to něco jiného, ale ku podivu po Kytici se ptají hlavně mladí lidi. Říkají, my to známe z gramofonových desek akorát a chtěli bychom to vidět na jevišti. Tak to zkusím. Do budoucna budu psát věci takový košatější, kde bude víc herectva, poněvadž když hraju svoji one-man show, tak ta se prodává nejhůř, nebo protože tam není nic než já na scéně. No a oni si říkají, tak toho můžeme vidět a kromě toho tam můžeme vidět ještě 10 holek a různých jiných

herců vynikajících někdy a výpravu a tak, tak proč bychom chodili na tohleto, že? Tadyhle takový ty super komorní věci, které hrajeme třeba s Jitkou, máme ten program, který se jmenuje A co když ne, že jo, taky pro dva lidi, tak ty budeme mít taky na repertoáru, ale tak tam bude tak jednou měsíčně a předpokládáme, že to bude mít třeba 10-15 repríz a pak to vyměníme zase. Ono se to dá rychle dohromady taky, že jo, takováhle ormenšu. Takže to nebude taková jako kmenová inscenace, já nevím, jako třeba Pokušení svatého Antonína už hrajeme 80krát a bude se hrát dál a dál. Tak tohleto, ty komorní věci, to bude spíš jenom takové zpestření jídelníčku pro skuteční fandy.

Tím, že jsem pracoval v té propagační tvorbě, tak jsem přičichl k výtvarnému umění, to mě zaujalo. Já mám určitý, myslím, výtvarný talent a říkal jsem si, že kdybych nedělal divadlo tak intenzivně, jako dělám, kdybych skutečně těch 48 let každý den ráno začal a třeba těch 10 hodin maloval a tak, takže bych byl možná dobrý. Já maluju bohužel tak jednou za pár měsíců, se k tomu dostanu na chvilku a tak. Žádná soustavnost v tom není. Jednou jsme měli výstavu s Jiřím Slitrem tamhle v památníku písemnictví. On měl jedno křídlo a já měl druhý křídlo. A když šel někdo tím jeho křídlem, tak tam viděl, jak on začal od těch realistických, téměř naturalistických kreseb akademických a jak se mu uvolňovala ta linka, potom najednou to bylo volnější a pak dospěl k tý svý absolutně takový roztetelený, rozevlátý lince a byl to Schlitter. A když přišel někdo ke mně, tak já vzhledem k tomu, že jsem měl mezi tím údobím vždycky třeba rok nebo dva roky pauzu, tak to je jako když tam vystudovalo 14 různých lidí. Já jsem se vždycky zhlídl v někom jiným a teď jsem napřel sílu úplně jinde, takže to bylo vidět i na té tvorbě. Já vám mám radši, i když třeba já si nesmírně cítím Picassa nebo lidi, kteří dokázali to, co dokázali, a cítím v tom, že ty jejich realistické začátky se v tom nějak obráží. Kdykoliv vidím třeba abstraktní malbu nějakého mladého umělce, který tady v Praze v ateliéru začne abstrakcí, tak mně připadá prázdná, zatímco u těch lidí, kteří šli od začátku, od toho vlastně realismu, který opouštěli, tak tam cítím nějaký takový zvláštní základ a grunt. Ale poslední dobou tíhnu k výtvarníkům, jejichž práce je rukodělně složitá. Je vidět, že třeba na té grafice, to je Albín Brunovský, Vladimír Suchánek, Jiří Anderle, že na té grafice nechali mnoho hodin práce a tak. Na druhou stranu samozřejmě cením ty lidi, kteří třeba, což byl Picasso, který udělal 4 obrazy za den. Měl prostě takovou zvláštní energii a dostal tam. Ale mně jsou bližší a taky, kdybych měl čas, tak bych se vrch spíš na tenhle ten takovej propracovaný, kde to řemeslo samo o sobě už vzbuzuje úctu. Zajímavý, že laici taky dají nakonec přednost tomuhle, kde vidějí, že to řemeslo je výsostný, že by to nikdo jiný nedovedl. Oni se mylně domnívají, že když vidějí Picassovu kresbu, tak si říkají, to by náš Franta namaloval taky, tohleto. A ono to tak není samozřejmě. Ale nikdo nemůže říct, když vidí třeba grafiku Albína Brunovského, tak to by náš Franta dokázal taky, to neřekne nikdo.

Slyšeli jsme 9. epizodu osudů herce, zpěváka, spisovatele, textaře, ale také zakladatele a obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého. Pořad připravil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem a závěrečnou 10. část vám nabídneme zítra. Je 11 hodin 57 minut, do konce hodiny nás doprovodí pianista Fergus McCreedy.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Ukrajinské drony zasáhly datové centrum největšího ruského vyhledavače Yandex. Český Pavel Haas Quartet získal britskou prestižní cenu Gramophone Award a bude oblačno až zataženo postupně s deštěm, teploty do 23 stupňů. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
0: Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést Ministerstvo spravedlnosti, nakonec ji ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo. Podle rezortu není dostatečně jasné, koho přesně považovat za podezřelého. Proti současnému stavu se staví někteří právníci. Ukrajinské drony zasáhly a vyřadily z provozu datové centrum Yandex v Ryazanské oblasti Ruska. Je největším ruským webovým vyhledavačem a některé jeho služby po útoku přestaly fungovat.
4: Úlomky dronů dopadly na jeden z podniků v Sasovu a poškodily střechu, uvedly ryazaňské úřady. Podle amatérských záběrů zveřejněných na sociálních sítích ale hoří celý průmyslový areál s datovým centrem Yandexu a strojírenským podnikem Sasta. Celkový rozsah poškození ještě není známý. Ukrajinské drony zasáhly i rafinérii v Baškortostánu, 1400 kilometrů od ukrajinské hranice. V Prilukách v Černihivské oblasti Ukrajiny už druhým dnem pokračuje odklízení trosek bytových domu zasaženého ruskou raketou. Podle záchranné služby se počet obětí zvýšil na 22, z toho je 5 dětí. Přes 50 lidí utrpělo zranění, včetně 7 dětí, uvedla záchranná služba. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič míří do Pekingu na schůzku s čínským ministrem obchodu Wangem Wenkaem. Usilovat bude znovu o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o 1 miliardu eur, tedy v přepočtu 25 miliard korun.
5: Tématem schůzky je také přístup evropských firem na čínský trh a čínská omezení exportu vzácných zemin, na kterých je evropský průmysl silně závislý. Evropská komise navrhla, aby Čína dobrovolně omezila vývoz plug-in hybridů do Evropy. Peking ale tento návrh zatím odmítl. Pro případ, že se nepodaří dohodnout dobrovolné řešení, komise zvažuje ochranná opatření, například dovozní kvóty a cla. K ráznému postupu vůči Číně tento týden Evropskou komisi vyzvalo Německo a Francie ve společném dopise. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award si převzal večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinů.
6: Pro kvartet je to už 6. vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
7: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta cesta se k tomu hledá těžší.
6: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
8: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh.
6: Pavel Haas Quartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Tešková, Český rozhlas.
0: Švédská akademie dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohly posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
9: V loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. V češtině od ní před 13 lety vyšel výbor povídek a esejů pod titulem Tanec temné duše. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Český rozhlas.
10: Počasí.
11: Bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Během pozdějšího odpoledne a večera se postupně od západu vyskytne déšť na celém území a na východě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 15. Slabý místy mírný vítr bude později odpoledne a večer od severozápadu zesilovat na čerstvý, místy s nárazy až 70 km v hodině. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, to vám prozradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
12: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
13: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
14: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
12: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
13: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
14: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
12: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
13: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
15: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
12: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
13: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Následující zhruba půl hodinu na Vltavě věnujeme spojení filmu a umělé inteligence. Tématu, o kterém se v poslední době mluví stále častěji. Více nám řekne Martin Hrnčíř, který je se mnou ve studiu. Martine, hezký den a o čem konkrétně si budeme povídat?
2: Tak hezké poledne, budeme mluvit o tom, jak se postupně tedy rozjel biznis s tím, že někteří scenáristé kvůli tomu, že mají strach o své živobytí, tak čím dál tím častěji přistupují na smlouvy různých produkčních firm a trénují umělou inteligenci, jak tedy dělat svou práci a tak trochu si podřezávají tedy vlastní větev a vlastní živobytí, takže budeme mluvit, jak ten biznis funguje přesně, jak moc zasahuje už do té dnešní filmové produkce, ale třeba také do restaurování historických snímků.
1: Více už za okamžik, zůstaňte s námi.

0: Francesco Maria Veracini a část jeho koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basu continuo a dur. Tvůrci jako trenéři umělé inteligence, téma, které teď dopodrobna probereme s Martinem Hrnčířem. Začněme tím, jak vypadala situace po velké hollywoodské stávce v roce 2023. Ta byla totiž z části právě i o tom, že herci a tvůrci chtěli regulovat využití AI. Je tomu tak i v praxi?
1: Je tomu tak jenom na papíře. Připomeňme, že tehdy stávkovali nejdříve scénáristé zhruba 5 měsíců, a to i kvůli tomu, že chtěli více peněz za svou práci, a poté také stávkovali herci skoro 4 měsíce, a umělá inteligence byla tím také z jedním hlavních témat sporu. Letos na jaře uzavřeli scénáristé a následně i herci nové 4leté smlouvy právě se studii. Došlo tam tedy k takovému konsenzu, že budou využívat jejich ať už hlasy nebo tváře za určitých podmínek a budou jim za to také platit. Herecký odborový svaz vlastně schválil tu letošní smlouvu více než 91% hlasů a platí tedy od letošního července a to až do roku 2030. Řeší tedy ty digitální repliky herců, takzvané syntetické herce také, kteří vznikali čistě z AI, ale řeší také i minimální odměny za použití těch už zmíněných replik. Studia ale musí tedy aspoň tak odborům hlásit, kdy a jak tedy vlastně licencují data a jak tedy využívají i ty data k tomu tréninku, pokud tam jde tedy o ty fyzické herce.
0: Takže ochrana tedy existuje. Co se ale mezi tím děje v tom samotném odvětví?
1: Tam ta situace je mnohem méně příznivá. Hollywood se ještě vlastně nespamatoval ze stávky ani z útlumu streamovacích platform a výroba, zvlášť v Los Angeles, je výrazně slabší než dříve. Zkušení scénáristé, režiséři i producenti tak nemají tolik práce jako předtím, na kterou byli zvyklí, a právě v této mezeře se objevila teď nová nabídka, která je vlastně tak pro tu tvůrčí profesi takovým paradoxem. Hollywoodští tvůrci totiž berou přivýdělky u firem, které trénují AI modely, aby se naučili to jejich řemeslo. Podle britského webu Guardian jde o takové smlouvy, za které se platí zhruba od 12 do 200 dolarů za hodinu, a ta práce spočívá v tom, že tedy učí scénáristé psát ty příběhy, také potom požadují od různých producentů to plánování produkce, přepisování nebo rozvíjení filmových nápadů, takže to pole je velmi široké. Jedna z dotázaných scénáristek také odhadla, že produkce obecně v oboru kresla zhruba o třetinu, jiný zdroj pak zase uvádí asi čtvrtinu, a všichni se vlastně tak ptají, co bude dál, jestli tedy budou další filmy. No a další autor to přirovnal, tu situaci celou, že se tedy trénuje už AI, aby vám sebral práci, k tomu, jako když vám někdo podá lopatu a řekne, ať si vykopete hrob, tedy vlastní profese.
0: No a proč vlastně AI firmy potřebují právě scénáristy?
1: Modely už totiž přečetly většinu těch dostupných textů, někdy tedy už i po té soudcovské, nebo když už soudy tady také rozhodly, tak se přišlo na to, že i někdy kradly tedy některé texty, a ty teď potřebují tedy dolaďování i ty příběhy a potřebují tu zpětnou vazbu od lidí, kteří poznají ten dobrý dialog od toho špatného. Zástupkyně jedné z náborových platform to popisuje tak, že jde o jedny z nejrychleji rostoucích pracovních nabídek nebo míst. Tvůrčí psaní je přitom prostoruje jinak obtížná disciplína, a tak si firmy pro to vylepšení najímají tedy ty nejlepší scénáristy. Práci zprostředkovávají specializované platformy. Jedna z těch největších, Mercor, je dnes investory oceněná na 10 miliard dolarů, má přes 30 tisíc smluvních pracovníků a podle svého šéfa jim vyplácí víc než 500 000 dolarů denně. Ti lidé nejsou jenom tedy z tvůrčí profese, jde také o právníky, lékaře, hudebníky, improvizační herce a spisovatele. Práce spočívá v jednoduchosti v tom, že tedy hodnotí a opravují, co stroj napsal, píšou nějaké vzorové scény, ze kterých se model učí, a vysvětlují, co v textu tedy nefunguje. Průměrná odměna tedy se uvádí kolem 100 dolarů na hodinu, a zajímavé je, že pracovníci obvykle podepisují také mlčenlivost, takže se často ani neví, pro koho přesně tedy model učí.
0: No ale zní to jako obor s velkou budoucností.
1: Je to tak, to tvrdí i šéf té zmíněné firmy. Učení AI podle něj bude tou největší pracovní kategorií na světě. To je tedy takové odvážné proroctví, ale ukazuje, o jak velký biznis vlastně tedy půjde a jak velký biznis už okolo toho vzniká. Firmám tedy vlastně ty zažívají takovou zlatou horečku teďka v té technice a někteří zakladatelé patří i k těm miliardářům v Americe, takže ty peníze tam jdou tedy. Americká scénáristka Robin Palmer pro CBS také popsala, že v té své práci se věnuje 30 hodin týdně tomu, že učí toho chatbota psát přesvědčivěji. Dnešní modely podle ní tou kvalitou tvůrčího psaní se podobají spíše začínajícím autorům. Sama přiznává, že někteří kolegové její práci kritizují a přirovnávají to k tomu, že překročila tu pomyslnou hranici nějaké té stávkové linie. Ta jim ale, ta scenáristka také jim na to odpovídá a říká, že vlak vlastně už odjel o další kilometry dál a celý biznis je už mnohem dále, než se často vůbec myslí. Další showrunnerka Ruth Fowler, tak která v celém biznisu, která celý ten biznis popsala pro časopis Wire, tak ta uzavřela za 8 měsíců na různých platformách asi 20 podobných zakázek pracovních. Zároveň ale píše, že to není nějaká plnohodnotná náhrada toho seriálového zaměstnání, ale je to pro ní nějaká záchranná síť, že si může přivydělat neúplně kariéra.
0: A teď ještě tvůj názor. Je to podle tebe zrada vlastního řemesla nebo prostě racionální rozhodnutí?
1: Já si myslím, že to je spíše ekonomické rozhodnutí, takže velmi racionální. Zároveň ale také ta tvůrčí profese by měla být do nějaké míry o té svobodě a neměla by tvořit nějaký průměr, protože i často tvůrci také zmiňují, že jde o nějaké statistické systémy, aplikovanou statistiku a ta vytváří většinou průměr a o to by v umění nikdy nemělo jít.
0: Ve studiu je se mnou Martin Hrnčíř. Povídání budeme pokračovat za okamžik.

0: Skupina The Manhattan Transfer vás provází čtvrteční polední Vltavou s datem 8. října. A my po hudební přestávce se vracíme k umělé inteligenci. Martine, jak jsou ti lidé, ti tvůrci vlastně tedy chránění?
1: No, je to velmi slabé místo celého oboru. Na ty zmíněné platformy, které právě najímají tvůrce, tak už míří i žaloby. Podle jedné z nich, podané letos v Texasu, tak firma údajně vede přibližně 30 000 lidí jako nezávislé dodavatele, tedy místo zaměstnanců. Ti zaměstnanci, nebo tedy dodavatelé, vlastně mají tu práci velmi nestabilní, platí se za zakázku a může tedy tak skončit vlastně ze dne na den.
0: A dá se říct, kde je hranice mezi tím, co je přijatelné a co už ne?
1: Pokud to mám tak velmi vyhranit, tak existují dva tábory. Jedni říkají, že pokud to dělat nebudou zkušení lidé a budou to dělat ti, kteří řemeslu nerozumí, tak výsledek bude vlastně horší pro všechny. Druzí ale zase namítají, že každá hodina odvedená vlastně na tom stroji nebo pro stroj, tak zkracuje ten čas, kdy bude profese scénaristická potřeba. Obě strany tak mají pravdu a to je vlastně možná na tom také to nejnepříjemnější, že neexistuje úplně jasná odpověď.
0: A když se zaměříme na tvůrčí procesy, tak kdo vliv AI podle tebe pocítí nejvíc?
1: Podle časopisu Hollywood Reporter to ovlivní hlavně ty, kdo jsou na začátku žebříčku nebo kariéry, tedy té filmové. Asistenti režiséra dnes kvůli většímu objemu práce a menšímu počtu kolegů používají právě AI, a to na vývoje scénářů, i když tedy sami také namítají, že tomu úplně nevěří, že vlastně musí neustále ověřovat nějaké ty chyby ve scénářích. No a tady je vlastně podstatná ta otázka, kde se příští generace filmařů naučí to řemeslo, když vlastně práce, na které se začínalo, tedy asistent režie nebo scénáristy, tak úplně zmizí. Začátečník dříve psal třeba hodnocení scénářů, přepisoval ty jednotlivé scény a učil se z toho, jak vlastně takový film vzniká. Když tyhle úkoly tedy převezme stroj, tak scéna se možná sice zrychlí, ta filmová, ale zároveň zmizí celá ta školní nějaká propedeutika.
0: Zatím jsme mluvili o tom, jak AI mění práci tvůrců. Zasahuje ale nějakým způsobem i do filmů, které už dávno existují.
1: Hollywood Reporter zmíněný, tak ten o tom má také samostatný text. V něm popisuje, že software dnes už tedy zasahuje i do těch klasik amerických, třeba Čaroděj ze země Oz, ale také právě restauroval filmy Orsona Wellese. Tam jde o to, že to restaurování materiálu ne každý vítá. Je totiž rozdíl mezi restaurováním, kde se čistí škrábance a barvy, a pak také tím zásahem tedy u softwaru, který by mohl tedy potažmo ten obraz domýšlet. Tady je ta hranice v tom, kde zůstává vlastně zachovaná ta autorská podoba, co tedy režisér chtěl opravdu říct a jak to zachytil. Možná i s těmi nějakými historickými už danými nepřesnostmi v tom filmu. Digitální restaurování klasických filmů je samozřejmě běžná praxe i u nás, dělá to Národní filmový archiv. Tady jsem ale zatím tedy žádný vliv AI nezachytil, takže problém začíná vlastně tím, kdy stroj dokresluje to, co v originále nikdy nebylo.
0: A co filmy, které nevznikají v klasickém smyslu samotným natáčením?
1: Těch už existuje velmi mnoho. I u nás je dokonce festival právě filmů vytvořených umělou inteligencí. Jinak americký startup jeden, tak ten představil svůj téměř 2 hodiny dlouhý film natočený za 4 týdny v uvozovkách natočený a za $2 miliony je tedy celý vygenerovaný. A pak je tu také třeba animovaný film podporovaný firmou OpenAI, kterou tedy můžete znát i díky té chatovací službě ChatGPT nebo tomuto systému. A ten ukazoval, tato firma ukázala ten svůj film i na trhu v Cannes, aby ukázala tu svoji schopnost. A tady jde o to, že je to spíše ukázka oboru a nějakého PR, ale už nejde o nějaký nástroj, který by pomáhal jenom v zákulisí, ale začíná být i vlastně tím tvůrčím partnerem, který může výrazně zlevnit tu výrobu. Hlavní soutěž Cannes ale nepřijímá filmy, u kterých je AI tím hlavním autorským nástrojem. Americká filmová akademie dovolila AI ve výrobě, ale nelze ji vlastně tedy oceňovat ani uvádět jako autora nějakého hereckého výkonu či scénáře. Ta hranice je ale stále velmi sporná. Právě pravidla AI přidala i televizní akademie pro ceny Emmy, ale mezi scénáristy se samozřejmě vedou spory, jestli ta pravidla jsou dostatečně jasná také.
0: No ale i přesto se rodí takzvané syntetické hvězdy, je to tak?
1: Je to tak, nejznámější je teď aktuálně Tilly Norwood, tedy postava vytvořená celou umělou inteligencí, která podle posledních zpráv dostala první celovečerní roli. V jednom rozhovoru, ale právě s novináři, tak dokonce z angličtiny nečekaně přepnula do čínštiny, čímž spíše tedy ukázala ještě nějaké možné pochybnosti a že ten systém není dokonalý. I tak ale vlastně spíše odhaluje ten takový fenomén uncanny valley, kdy už něco začíná být příliš reálné, ale ještě to není dostatečně přirozené pro nás a máme z toho takový divný pocit a může to působit tak trochu i úsměvně. A herečka Emily Blunt vlastně to celé označila jinak za velmi děsivé a odbory se také k tomu samozřejmě ohradili. Ale pak je také případ třeba Val Kilmera, který zemřel, ale ve filmu As Deep as the Grave má ho právě znova rozpohybovat třeba AI model.
0: Zajímavé a rozhodně aktuální téma přinesl dnes do našeho vysílání kolega Martin Hrnčíř. My se těšíme na další filmové povídání s ním zase někdy příště. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Je 12 hodin 35 minut, slyšeli jsme skladbu z cyklu Fantazijní kusy Roberta Schumana. Podzim se začíná pomalu hlásit o slovo a chladné večery přímo vybízejí k tomu zalézt si pod deku s nějakým tajemným příběhem. A kdo nechce číst, může poslouchat. Český rozhlas Dvojka pro své posluchače chystá detektivní novinku podle scénáře bývalého kriminalisty Josefa Mareše. Kriminální příběh, ve kterém jde jak jinak než o peníze, je inspirován skutečným případem.
1: Dobrý den, paní Černá? Já jsem kapitán Schulz, policie.
2: Dobrý den.
1: To vy jste?
2: Ano, já s maminkou si voláme, teda vlastně jsme si volali několikrát denně. A já bydlím na druhém konci Prahy, takže před polednem ona nebrala mi telefon, tak jsem to zkoušela opakovaně a nakonec jsem se sem vypravila, zvonila jsem. A když maminka neotevírala, tak jsem, já mám klíče náhradní od mámy.
1: Rozumím.
0: To byla krátká ukázka z připravované rozhlasové hry Vražda za bílého dne a víc nám o novince řekne dramaturgyně Kateřina Ratouská. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Už jsme to tady částečně naznačili, o čem ale konkrétně ta hra pojednává?
3: Tak ono se to u těch detektivek nedá nikdy úplně říct, o čem vlastně jsou, abychom moc neprozradili, ale jak už jste tedy naznačila, jde tam o peníze a můžu možná říct, že tu vraždu autor nasměroval do pražských Košíř, do takové malé tiché ulice.
0: Tohle ale není první hra, kterou Josef Mareš pro rozhlas napsal, je to tak?
3: Josef Mareš je bývalý kriminalista, který se postupně stal i scénáristou. Možná si někteří vzpomenou, že pro Českou televizi se spolupodílel na seriálech Případy prvního oddělení, Devadesátky a Docent. A pro Český rozhlas napsal už předtím hry Záhadné bodnutí a Okno smrti. A vždy se tedy nějak tak více či méně inspiruje konkrétními případy, které v minulosti vyšetřoval.
0: Ano, příběh vychází ze skutečného případu. Nakolik se ta hra skutečnosti drží a kde už třeba začíná fikce?
3: Já asi na tohle nedokážu úplně odpovědět, to by byla spíš otázka na autora a taky samozřejmě my nechceme a asi ani nemůžeme, není to vhodné, nebo já to nepovažuji za vhodné natáčet vyloženě konkrétní případy, tak aby už to třeba bylo opravdu úplně konkrétně přesně podle té reality. Čili tady vím, že ten případ se ve skutečnosti stal na Štědrý den, protože mi Josef Mareš říkal, že místo tedy, aby šel ozdobovat stromeček, tak vyrazil prostě vyšetřovat. A šlo tedy o vraždu starší paní a říkal mi, že s kolegy to zvládli do Silvestra.
0: V rozhlasové nahrávce pátrají kapitáni Schulz a Zavázal v podání Ondřeje Vetkého a Davida Novotného. Koho dalšího třeba uslyšíme?
3: My už jsme v té ukázce slyšeli Pavlu Beretovou, herečku Národního divadla, a z těch dalších bych jmenovala třeba Mirka Hanuše, který hraje majora Krejčího, to je nadřízený tedy Ondřeje Vetkého a Davida Novotného, a pak je tam třeba Pavel Oubrám jako soudní lékař a také některé dámy. Já jsem měla velkou radost, že jsme mohli obsadit Danielu Kolářovou a Táňu Medveckou.
0: Kromě studia se ale natáčelo i v ulicích pražského Karlína. Jaké zvuky jste pořizovali a do jaké míry pomáhají ty reálné ruchy atmosféře?
3: My už jsme i ty předchozí detektivky, zejména teda to Záhadné bodnutí, jsme natáčeli také takzvaně na lokacích. Dokonce to Záhadné bodnutí se, myslím, točilo skoro celé někde prostě venku a když tam byl byt, tak se opravdu šlo do bytu a tak. V tomto případě jsme tedy natáčeli v Karlíně, takže tam to většinou probíhá tak, že jsme někde v okolí té naší budovy Českého rozhlasu, co tam máme před budovou nebo kousek třeba někde právě v těch ulicích vedle, popřípadě je tam taková zahrada a terasa, tak tam také. A ono to hodně potom pomáhá, řekněme, v tom autentickém zvuku a vlastně i moje zkušenost je taková, že ti herci, když se pohybují přímo tedy na ulici nebo jsou někde venku, nestojí zkrátka zkrátka ve studiu před tím mikrofonem, tak třeba jsou i přirozenější, což je právě ten zvuk a styl herectví, který se tedy k takovéto detektivce hodí.
0: Jak došlo k úmrtí seniorky v pražských Košířích? Poslechněte si kriminální příběh s názvem Vražda za bílého dne v premiéře 11. října od 20 hodin na Dvojce. Dramaturgyně Kateřina Rathouská byla mým hostem. Hezký den, děkujeme.
3: Děkuju taky, naslyšenou.

0: To byla píseň Holuby z nového alba Markéty Foukalové Zábrana, na kterém spolupracovala s Martinem Brunerem. Osudy pražského lingvistického kroužku ve druhé polovině minulého století nám připomene jazykovědec Tomáš Hoskovec, jeho současný předseda, a to v pokračování seriálu, ve kterém si tento týden připomínáme sté výročí založení této učené společnosti.
1: Po únoru 1948 pokračuje situace, která vznikla hned v roce 1945, ale radikálně se mění možnosti. Kroužek na konci války připravený. Bohuslav Havránek po Matéziově smrti se stal předsedou, který s Matéziem sdílel organizační talent. Během druhé světové války zadával badatelům práci, aby nelenivěli, připravoval společně s Mukařovským koncepci vědeckých ústavů mimo univerzitní. Z toho máme dnes Ústav pro jazyk český, Ústav pro českou literaturu. Kroužek začíná koordinovat mezinárodní vztahy v Holandsku, začíná vycházet časopis Lingva, jenž vlastně mapuje ztracené kontakty a jenž nese programová vyhlášení. Čili chce organizovat vědu doma v Československu a chce koordinovat vědu v mezinárodním měřítku. Co se změní? Kroužek se snaží udržet 1948 až 1952, období, kdy kroužek hledá možnosti, jak přežít jako instituce. Jedinci také hledají možnosti, jak přežít, a takový významný člen kroužku jako Jiří Veltruský, žák Mukařovského, hned po únoru 1948 prchá do exilu, protože ví, že komunistická moc po něm jde. Ten rok 1952 je zlom, neboť přichází nový vysokoškolský zákon, nová organizace všeho, zrušení dosavadních institucí. V souvislosti s tím komunistická moc pokládala pražský lingvistický kroužek za zrušený, i když on zrušený nebyl, jenom se stalo, že jeho členové přestali vyvíjet činnost jako spolek. Tady je vidět široká škála individuálních postojů. František Trávníček, člověk, který na všechny strany tští oheň a síru na strukturalismus, vlastně ze strachu, aby mu někdo nepředhodil. Ty jsi byl taky u nich. Podívej se, v roce 1948 ti pražský lingvistický kroužek vydal k narozeninám bibliografii. Jan Mukařovský se odstřihne od

0: A potom v 60. letech vydává ještě dva svazky. Bohuslav Havránek se strukturalismu nikdy nezřekl. Veřejně tvrdil, ano, soudruzi, každá doba má své vědecké paradigma, dnešní doba má paradigma marxistické, ale pozor, soudruzi, marxistická jazykověda, to není nic hotového, to je úkol pro nás, my ji teprve musíme vybudovat. Zaštítěn tímto postojem Havránek organizuje funkčně strukturální jazykospit, jenom se tomu tak nahlas neříká. Pak jsou tady případy vnitřní emigrace. Jedinec zůstává v profesorském postavení, shromáždí si svoje žáky. To jsou individuality. Bohumil Trnka, Vladimír Skalička, Pavel Trost, kteří vychovávají své žáky.
1: Peripetie, kterými procházel pražský lingvistický kroužek během sta let své existence, nám tento týden přibližuje jeho současný předseda Tomáš Hoskovec. Seriál připravila Milena M. Marešová a zítra nás čeká jeho závěrečná část.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla 4,5%. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. Ve věku 99 let zemřel teolog Jakub Schwarz Trojan. Českému rozhlasu to potvrdila jeho rodina. Jako evangelický farář pohřbíval v lednu 1969 Jana Palacha, který se upálil na protest po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Trojan byl také jedním z prvních signatářů Charty 77. Kvůli kritickým postojům mu stát v 70. letech zakázal vykonávat duchovní činnost. Krátce po revoluci se Trojan stal děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Prezident Václav Havel mu za zásluhy o demokracii a lidská práva udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat s Rudišovy knihy Návod k použití železnice, vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. A počasí bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Později odpoledne a večer čekáme postupně od západu déšť na celém území, na východě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách naměříme kolem 15. Odpoledne a večer povane čerstvý vítr, místy s nárazy až 70 km/h. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny vltavského vysílání. Za celý tým vás zdraví Dagmar Kopečková. A za chvíli se vydáme na divadelní procházku Plzní. Tak zůstaňte s námi.

Jean-Marie Leclerc a část jeho sonáty pro housle a basso continuo Adur. Které slavné divadelní budovy už z plzeňských ulic zmizely? Kdy vyrostla první stálá scéna? A proč se architekt Velkého divadla odmítl zúčastnit jeho slavnostního otevření? Odpovědi nabídne dnes první divadelní procházka, kterou pořádá nové lektorsko-edukační centrum divadla J.K. Tyla. Tylec. Jak se píše na webu Divadelních novin, po stopách někdejších scén a osobností s nimi spjatými provede plzní dramaturg a divadelní historik Pavel Bár. Tematické komentované vycházky propojí historii, nevšední zákulisní příběhy i současné dění v divadle J.K. Tyla. Ta dnešní nese název Kde se v Plzni hrálo divadlo a zaměří se na místa, kde se v minulosti utvářel či dodnes utváří plzeňský divadelní život. Do budoucna je ale v plánu například i procházka se zaměřením na Josefa Skupu a Jiřího Trnku, propojující celé jejich působení v Plzni s inscenací Skupa. Divadelní procházky tak nebudou mapovat pouze minulost, ale naváží i na aktuální repertoár divadla. Více čtěte na webu Divadelních novin.

Komorní filharmonie Pardubice nám zahrála čtvrtou část symfonie číslo 2 A-dur Pavla Vranického a před námi je další díl knižního pólu. Své čtenářské vyznání tento týden nabízí básnířka, bohemistka a překladatelka Zofia Baldiga.

0: Továrna na zlý sny od Hengame Yahubifara je ze všech knih, které jsem do tohoto výběru zařádila, asi nejvíc o dopadech traumatu na všední život. Když člověk vyrůstá mezi několika světy a postupně zjišťuje, že žádný z nich mu neposkytne úplné bezpečí. Hlavní hrdinkou románu je Nasrin. Je jí přes 40, pracuje jako vyhazovačka v queer baru v Berlíně, kouří příliš mnoho trávy, má komplikovaný vztah k vlastní budoucnosti a ještě komplikovanější vztah k minulosti. Když její mladší sestra Nushin zahyne při autonehodě, Nasrin se musí vyrovnat nejen se ztrátou nejbližšího člověka, ale také s novou rolí opatrovnice své dospívající neteře Parvin. Zároveň začíná pochybovat o oficiální verzi sestřiny smrti a pokouší se zjistit, co se vlastně stalo. Byla to nehoda, sebevražda nebo něco úplně jiného? Detektivní zapletka je ale ve skutečnosti jen rámcem mnohem širšího příběhu. Nasrino pátraní se postupně mění v cestu do minulosti, do Íránu, který si sama téměř nepamatuje, do severoněmeckého Libeku, kam její rodina uprchla v 80. letech po islámské revoluci, do dětství poznamenaného ztrátou otce, který byl v Iránu popraven dřív, než mohl za rodinou odejít do Německa. A také do prostředí německého maloměsta, kde byly obě sestry od prvních dnů konfrontovány s rasismem, vyloučením a násilím. Právě tato část románu na mě působila mimořádně silně. Často se mluví o migraci jako o příběhu nového začátku. Yahubifara ale ukazuje, že nový začátek nemusí znamenat nový život. Rodina sice unikla represím, ale ocitla se ve společnosti, která jim dávala velmi jasně najevo, že do ní nepatří. Sestry se stávají terčem posměchu, vyrůstají ve stínu neonacistického násilí a velmi brzy pochopí, že jejich přítomnost je mnoha lidem nepříjemná. V jedné z nejzajímavějších rovin románu se ukazuje, jak se trauma přenáší mezi generacemi. Nasrin a Nushin přišli o otce. Jejich matka přišla o manžela, domov i budoucnost, kterou si představovala. Jenže místo sděleného truchlení nastupuje mlčení. Matka se uzavírá do vlastní bolestí a obě dcery vyrůstají ve světě, kde se o cítech příliš nemluví. Vztek se stává jedinou emocí, kterou je možné vyjadřovat otevřeně. Právě neschopnost komunikace patří k hlavním tématům knihy. Nasrin nedokáže mluvit s matkou. Matka nedokáže mluvit s dcerami. Všichni se navzájem milují, ale málo kdy si to umějí dát najevo. Velmi důležitá je také queer perspektiva románu. Nasrin je lesba a její sexualita představuje další důvod, proč se cítí být outsiderkou. Nejen ve většinové společnosti, ale i ve vlastní rodině. Matka její orientaci odmítá přijmout a jejich vztah je tím poznamenán po celý život. Přesto román queer identitu nepředstavuje jako výjimečný problém, který by byl třeba vysvětlovat. Je prostě jednou z mnoha součástí Nasrina života. Stejně samozřejmou jako její migrační původ, práce nebo přátelství. To, co mě na knize zaujalo možná nejvíc, je způsob, jakým propojuje osobní a politické. Yahubifara nepíše společenský román v tradičním smyslu. Ukazuje konkrétní osudy. A právě díky ním se před čtenářem otevírá obraz současného Německa. Německa, kde se děti migrantů stávají terčem krajní pravice, kde policie někdy přistupuje k lidem s migračním původem jinak než k ostatním. Německa, které je současně místem svobody i místem diskriminace. Země, která je domovem, ale ne tak úplně. Přesto by bylo chybou číst Továrnu na zlý sny pouze jako román o rasismu nebo migraci. Je to především kniha o zármutku, o sesterské lásce, o tom, jak si člověk nese minulost i ve chvíli, kdyby ji nejraději nechal za sebou. Zase vidíme, že migrace není jednorázový přesun z jednoho místa na druhé. Je to proces, který pokračuje v dětech a vnoučatech, ve snech, v jazyce a někde i v mlčení. Výpravěčka románu je drsná, ironická, místy velmi vtipná a jindy bolestivě přesná. O to silněji působí okamžiky, kdy se pod vrstvou cynismu objeví zranitelnost. Kdy se ukáže, že za veškerým vztekem, který románem prostupuje, stojí především touha po přijetí, blízkosti a bezpečí. A právě proto pro mě Továrna na zlý sny není jen knihou o migraci nebo queer zkušeností. Je především knihou o tom, jaké následky zanechává násilí a jak se s nimi lidé pokoušejí žít dál.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu básnířka, bohemistka a překladatelka Sofia Baldiga. Pořad připravil Petr Šrámek a další díl najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: co milujeme.
1: Poetický rituál nabitý energií.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
1: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
2: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
1: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
2: Více na webu pribohemiaradio.cz
1: nebo na vltava.rozhlas.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: 3 salónní polky pro klavír Bedřicha Smetany známý cyklus. Skladbu z ní nám zahrál Petr Jiříkovský.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Už za chvíli vám nabídneme povídku Aleny Wagnerové, české spisovatelky žijící v Německu, autorky životopisů Mileny Jesenské, Sidonie nádherné a rodinných příslušníků France Kafky, ale také publicistky angažované v ženském hnutí. Příběh se odehrává na hraničním přechodu mezi východním a západním Berlínem jen několik týdnů předtím, než padla berlínská zeď. Povídku Aleny Wagnerové si nalaďte už za pár minut.

0: Japonská jazzová skladatelka dirigentka Miho Hazama ve vysílání čtvrteční polední Vltavy s datem 8. října. Je 1:30.
1: Povídka.
0: A na programu je povídka Aleny Wagnerové Poslední dny hraničního přechodu ve Ferdychově ulici. Autorka ji napsala pro Český rozhlas ke dni sjednocení Německa, který připadá na 3. říjen. Pořad připravila Alena Zemančíková, účinkuje Jana Striková v režii Martiny Šléglové.

Marie a Horst byli toho názoru, že pro svou jen třídenní návštěvu nepotřebují žádat o pobytové vízum. Daleko jednodušší bude, psali, když mě krátce před půlnocí jednoduše vždycky zavezou do Fridrišky. Tak dlouho budeme stejně vzhůru. Já si ve výjezdní hale nechám orazítkovat výjezd, ale místo, abych tak říkajíc vycestovala, zahnu před východem na ulici doleva do příjezdové haly, tam si nechám vystavit nové jednodenní vstupní vízum s datem dne, který právě po půlnoci začal, a s ním zase do Berlína přicestuji. Ta celá procedura je záležitost tak na 20 minut a oni na mne zatím budou čekat na parkovišti před výjezdem. Tímto způsobem návštěva ze západu snáze ujde pozornosti státní bezpečnosti, protože na jednodenním vízu nebylo třeba udávat žádnou berlínskou adresu. A tak jsme teď seděli v jejich velkém, pečlivě uklizeném obývacím pokoji. Vedli náš obvyklý německo-německý a německo-český rozhovor a čekali na půlnoc. Marii jsem poznala, když jí byly 2 roky. Mně bylo tehdy 6. A můj 4letý předstih mi u ní zajišťoval určitý respekt a autoritu. Na tom se dodnes nic nezměnilo, ačkoliv věkový rozdíl mezi námi se s postupujícími roky už dávno vyrovnal. Co nás od počátku nerozlučně spojuje, jsou zdi a ploty, které nás měly rozdělovat. První z nich, protipožární zeď, oddělující od sebe polovinu dvojdomku, v níž jsem vyrůstala já, od té, v níž vyrůstala ona. Nepropouštěla jediný zvuk, takže člověk mohl mít dojem, že v druhé polovině domu nikdo nežije. Tak se stalo, že jsme ani nezaznamenali, když si jednou brzy ráno přišlo pro Marii na dědečka gestapo. Touto akcí, která našeho souseda dostala do Buchenwaldu, se ovšem teprve uvolnilo místo pro Marii a její rodinu. S jejím nastěhováním také začaly požární zdí poprvé pronikat první zcela tiché zvuky, když Mariin tatínek večer usedal ke klavíru a hrál Beethovenovy sonáty, což se podle mého soudu dobře hodilo k jeho lékařskému povolání. Ale jinak jsme o životě, který se odehrával v sousedním domě, nic nevěděli. Také naše zahrady byly přepaženy vysokými dřevěnými ploty, bránícími pohledu k sousedům. Ty ploty rozdělovaly všechny zahrady v našem domovním bloku. Kontakt mezi jeho jednotlivými obyvateli se odehrával se vším odstupem přes ulici a v mírových dobách se omezoval na sousedskou výpomoc, když v jedné domácnosti došla sůl, mouka nebo vajíčka. Jen když Mariina babička už zase nevěděla, jak uplést na ponožkách patu, přišla k osobně k nám. A moje babička jí to musela už nevím po kolikáté ukázat. Ale to se stávalo jen zřídka, protože Mariina babička zase tolik nepletla. Na to se příliš cítila být dámou. My děti se ovšem přes ulici stýkat nemohli. Na ulici jsme si v žádném případě nesměli hrát. K čemu máme zahradu? Namítali vždycky dospělí, když jsme projevili přání si vyjít před dům. Za normálních poměrů bychom se tedy byli s Marií sotva setkali. Jenže poměry už normální nebyly. V sousedním domě, v němž teď žila Mariina rodina, se totiž nacházel jediný telefon v dalekém okolí a přímo proti nám žil kolaborant, pokrývač aujestský, který donášel na celou ulici. Telefon v sousedním domě byl zbytkem z doby, kdy Mariin dědeček byl starostou našeho města a soukromý telefon patřil k jeho profesionálnímu vybavení. Když je ještě předtím, než město obsadili Němci, samozvaný starosta jistý Oskar Judex s davem horlivců, kteří se už nemohli dočkat nových poměrů, chtěl sesadit. Vzpěčoval se tak úporně své starostenské křeslo uvolnit, že jim nakonec nezbylo, než jej v něm vynést na ulici. Proto byl také teď v Buchenwaldu. Telefon ale zůstal na svém starém místě v předsíni. Potíž byla v tom, že aujestského ostražité oko pozorně sledovalo dění na naší ulici a občasný pohyb mezi našimi dvěma domy nemohl ujít jeho pozornosti. Konec konců nás už také jednou udal gestapu, což nakonec dobře skončilo jen proto, že jeden z gestapáků byl Rakušan a mohl se s mou babičkou domlouvat vídeňským dialektem, jejíž ovládala stejně dobře jako on.
Tím mezi nimi vznikla jakási vlna podvědomé sympatie, jež mého otce pravděpodobně zachránila. Ale o tom, že Aujestský, který teď neustále nosil rajtky a nechal si také narůst malý knírek, svou spolupráci s Němci myslí vážně, nemohlo být pochyb. V této situaci navrhla Mariina babička přeložit kontakty mezi oběma domy z ulice do zahrady, kam už Aujestského bedlivé oko nedosáhlo. Moji rodiče s tím samozřejmě souhlasili. A tak se hned druhý den zahradník pan Dvořák dal do práce. Vyrazil z rámu plotu 4 desky, zbil je spolu do úzkých dvířek a přibyl na ně 2 gumové panty. V dosud hermeticky uzavřeném plotě tím vznikl sotva viditelný otvor, kterým se dala dvířka otevřít. A touto prolukou mezi výsostnými územími našich dvou domů začal pro Marii a mne rajský čas. Skoro každý den jsme se setkávali v jedné nebo druhé zahradě a tak se při našich hrách a běhání vytvořilo přátelství, které existuje dodnes. Vlastně to ani není přátelství, ale jakési předjazykové spojenectví založené na společně prožitém dětství. Svého druhu bezčasí jež tehdy začalo a trvá až do dneška a umožňuje pomocí paměti druhého alespoň na několik chvil překonat nenávratnost času. Koncem války skončil i náš rajský čas. Aujestský utekl do Opavy. A brzy potom si ruští vojáci ve velkém lavoru v naší předzahrádce z těl smívali tíhu bojů a v jiné předzahrádce leželi 2 mrtví Hitlerjungen, kteří v noci předtím naší ulicí divoce stříleli z kulometu, aby zastavili ruský pochod. Ještě téhož jitra byli bez rakví, jen přikryti zelenými ratolestmi, uloženi k poslednímu odpočinku do trichtýře po bombě, kde spočívají dodnes. Zatímco si rudoarmějci od mého dědečka nechávali holit hlavy, přicházely ulicí skupinky mladých mužů, ozdobených rudými páskami na rukávech k Aujestskému domu. Přeskakovali prot před zahrádky a zkoušeli si tlučením na dveře vydobít přístup, aby mohli fackami, kopanci a ranami pěstí dát kolaborantovi pocítit nový čas. Jen o pár dní později se už Maruščin dědeček vrátil z Buchenwaldu a jako své první úřední rozhodnutí nechal zase zatlouct díru v plotě. Taky už jí nebylo potřeba. A brzy nebylo ani Aujestského. Postavili ho před soud, odsoudili k smrti a popravili. Pro Mariinu mezi tím 4členou rodinu nebylo už teď v domě dost místa. A když potom její otec dostal místo primáře v nemocnici v okresním městě na Vysočině, přestěhovali se tam a uvolnili Tchánovi celý dům. Teprve jeho nové zatčení o 10 let později, protože vadil i nové moci, umožnilo zase Maruščině rodině dům znovu osídlit, což bylo i nutné, protože by babička jinak ten velký dům neudržela. Marie a já už jsme ale nebyli žádné děti. Každá z nás žila svou vlastní přítomnost a kontakt jsme znovu nenavázali. Marie se potom provdala do Berlína, já o něco později do západního Německa. Naše maminky zůstaly ve svých domech sami, protože naši otcové už nežili. V těchto letech se začal dřevěný plot mezi našimi zahradami pomalu rozpadat. Pomalý rozpad postihl ovšem i ploty v celém domovním bloku. V dřívějších dobách by je byli majitelé jednotlivých domů obnovili, na to ale teď neměl nikdo peníze a kromě toho nebylo ani jednoduché sehnat dřevo. A tak se nakonec mlčky prosadilo mínění, že nerozdělený prostor mezi domy je nakonec daleko příjemnější než dřívější stav, a nikdo už neviděl žádný důvod, proč prostor mezi rodinnými domky znovu rozparcelovat. Zatímco naše zahrady už žádné ploty nerozdělovaly, byly na jiných místech budovány tlusté zdi z betonu, v některých částech ještě opatřené ostnatým drátem, nesrovnatelně mohutnější a nepřekonatelnější, než kdy byly naše ploty a protipožární zeď. Oddělovali Marii od jejich sourozenců, ale také ode mne. Přestože jsme žili v jedné zemi. Ta ale byla rozdělena ve 2 státy. A s tím rozdělením se to myslelo smrtelně vážně. Jenže zeď, která nás měla rozdělit, nás zase přivedla dohromady.

Mezitím už bylo 11:30 a byl čas se vydat na cestu. Před stanicí S-Bahn ve Friedrichově ulici zajel Horst na malé spustlé parkoviště, na kterém už stály dva trabanty a bezradně pobíhalo několik unavených holubů. Zde chtěli s Marií na mne čekat. Vystoupila jsem z auta a namířila ke vchodu s nápisem Výjezd. Protože jsem měla jenom kabelku, všechno rychle a bez potíží proběhlo. S razítkem v pase jsem byla propuštěna na západ a po několika krocích jsem zahnula do příjezdového prostoru pro NDR, abych si tu nechala vystavit vízum na další den. Zatímco v tuto hodinu se už na německém velvyslanectví v Praze tlačily stovky lidí a dožadovali se odchodu do druhé části Německa, nebylo tady nic z toho cítit. Ani myš, ani moucha by byla odtud neunikla. Kvůli Marii jsem už několikrát tuto ponižující proceduru absolvovala. Ale ještě nikdy mi zdejší atmosféra nepřipadala tak stísňující jako tentokrát. Před jednotlivými přepážkami, oddělenými turnikety, nestály žádné fronty. Poněkud nervózně, protože člověk nikdy nevěděl, co jej tady může potkat, jsem zamířila k jedné, před kterou právě nikdo nestál. Ale sotva jsem se k ní přiblížila. Spadla najednou přes okénko kovová žaluzie na znamení, že tato přepážka už je uzavřena. Obrátila jsem se k druhému okénku, ale jen jsem k němu udělala krok. Spustila se žaluzie i přes ně. Už trochu znejistěná jsem zvolila další z celkem asi 8 přepážek, ale u všech se opakovalo totéž, jako by nějaká neviditelná ruka si se mnou hrála na kočku a na myš. V celém prostoru zůstala otevřená jen jedna přepážka s velkým nápisem pro občany západního Berlína. Jako k záchranné kotvě jsem se k ní vrhla, ale byla jsem se svým spolkovým německým basem odmítnuta. Úplně zmatena jsem se odvážila zeptat se jednoho z uniformovaných, kteří zde postávali, kde dostanu denní vízum do východního Berlína. V 6:30 ráno tady, odpověděl mi krátce. Bylo jasné, že mi nezbývá nic jiného, než S-Bahnem jet do západního Berlína, tam přespat a ráno se zase vrátit sem. V tom nebyl žádný problém. Co mě ale znepokojovalo, byly Horst a Marie. Čekali na mne a jestliže nepřijdu, budou si dělat starosti. Protože jsem k ním nepřijela jen na návštěvu, ale proto, abych tu pro svou připravovanou knihu udělala několik rozhovorů s Němci ze Sudet, které mi Marie zprostředkovala. To sice nebylo přímo zakázáno, ale také nedovoleno. Musela jsem se pokusit oslovit některého z lidí, kteří čekali na vstup do východního Berlína a požádat jej, aby Marii a Horstovi vyřídil, co se stalo a že se vrátím až ráno. Ale neviděla jsem nikoho, koho by bylo možné s důvěrou oslovit. Byli tu samí přiopilí muži ze západního Berlína, kteří se teď chtěli ve východním Berlíně dorazit. Jen ještě docela mladý muž selského vzhledu v černém, starodávném kabátě a s těžkým kufrem nám nedělal do té míry solidní dojem, že jsem se na něj obrátila s prosbou, jestli by páru stojícímu u oranžového trabanta na parkovišti mohl laskavě vyřídit, že vízum dostanu až ráno a že teď musím do západního Berlína. Přitom mi došlo, že je to Polák, který sotva rozumí německy a že tu zprávu nepředá. Na to měl příliš mnoho strachu a příliš těžký kufr. Bezradně jsem se rozhlížela, ale to už se na mne obrátil jeden z přiopilých kumpánů s lahví v podpaží, který slyšel můj rozhovor s Polákem, usmál se, jako kdyby se chtěl omluvit za svou spustlost a řekl: žádné strachy, my to vyřídíme, jsme přece z Berlína. To bylo všechno, čeho jsem mohla dosáhnout. A tak jsem přešla na druhou stranu chodby a zařadila se do fronty lidí, stojících před poslední pasovou kontrolou před vstupem do západního Berlína. Zbytek byla rutina. S-Bahnem jsem jela k nádraží Bahnhof Zoo, šla do nejbližšího hotelu a zavolala Marii a Horsta. Byli už doma a věděli, co se přihodilo. Muž s lahví pod paží dodržel slovo. Příští den jsem už krátce po 7:00 byla znovu u nich. Dokončila své rozhovory.
Natočené kazety proložila pohádkovými nahrávkami Mariina syna Honzíka, aby snad při kontrole mého zavazadla nevzbudili zvědavost hraniční kontroly, a odletěla domů. O 7 týdnů později berlínská zeď už neexistovala. Ještě sice stála, ale její moc byla zlomena. Lidé bez zábran volně procházeli Brandeburskou branou, jako by to bylo tak normální a samozřejmé, jako když jsme Marie a já běhali z jedné zahrady do druhé a naše a Mariina matka hodiny seděli vedle sebe na bílé lavici na trávě a vedli řeči. A nikdo nechápal, proč to všechno nebylo možné vždycky. Když jsem pak za pár týdnů znovu přijela do Berlína, přechod ve Friedrichově ulici jsem už sotva poznala. Budova ještě stála, ale uvnitř bylo už všechno jiné. Ta cesta, na níž člověk každým krokem ztrácel svou lidskou důstojnost, ten prostor beznaděje se už nedal najít. Co mělo trvat věčnost, bylo najednou odklizeno jako dekorace. A všude už se pilně budovala nová skutečnost. Špinavě žluté kachličky překryty světle zelenými skleněnými deskami. Tam, kde dřív stáli policisté, byly regály plné zboží. Místo komunismu – Konzum. Místo vlády jedné strany

Poslední dny hraničního přechodu ve Fridrichově ulici. Povídka Aleny Wagnerové, kterou autorka napsala pro Český rozhlas ke dni sjednocení Německa. Pořad připravila Alena Zimančíková, účinkovala Jana Striková, kterou režijně vedla Martina Šléglová.

0: jste z Vltavou také ve čtvrtek 8. října a pomyslné moderátorské žezlo už za chvíli převezme David Hamr, který je se mnou ve studiu. Davide, zdravím tě.
1: Dobré odpoledne tobě, Dášo, dobré odpoledne i posluchačům.
0: V odpolední Vltavě se tento týden věnujete mimo jiné frankfurtskému knižnímu veletrhu. Co konkrétně nás dnes čeká?
1: Je tomu tak, včera jsme hovořili s Radkou Denemarkovou a dnes bude u mikrofonu, pravda, formou přenosu, český básník Petr Hruška, se kterým budeme mimo jiné mluvit o jeho nedávné sbírce Spatřil jsem svou tvář, a protože je to nejen básník, ale také literární vědec, pochopitelně se dotkneme širšího tématu literatury a jejího vlivu na společnost. No a literární bude i celé vltavské odpoledne, mimo jiné proto, protože už známe jméno letošní nobelistky, laureátky Nobelovy ceny za literaturu.
0: To a mnohem víc v odpolední Vltavě po 14. hodině. Ještě předtím nám ale zahraje americký jazzový pianista David Kikovsky. Příjemný poslech.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Italští poslanci v tajném hlasování rozhodnou o volebním zákonu. Podle premiérky Giorgi Meloniové by reforma měla ukončit překotné střídání vlád. Zákon stanovuje třeba systém preferenčních hlasů. Také strany tlačí k vytváření velkých koalic. Meloniová pohrozila, že v případě odmítnutí reformy její kabinet rezignuje. Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě pod tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzulka a 20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince v omezeném režimu. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih. V českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie Rudé. Antický mýtus o okřídleném rudém netvorovi Gerionovi v něm autorka přenáší do současnosti. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. A počasí bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Později odpoledne a večer čekáme postupně od západu déšť na celém území, na východě ojediněle i bouřky. Později večer pak budou v západní polovině Čech srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 15. A foukat bude čerstvý vítr místy s nárazy až 70 km v hodině. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Radioservis představuje
3: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
4: Stalo se něco?
5: No ale nic, nemůžou najít kluka.
4: Hlavně klid, on se objeví.
3: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
5: Budou se tu rojit.
6: Kdo?
3: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
4: Ale to jí konečně nakrmím já.
3: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už

7 minut po 14. hodině dohrála hudba kapely hrající keltskou nebo spíše bretaňskou muziku kapely Bran. Její hudba zněla 8 minut po 14. hodině v den s 8. říjnovým datem. Ten dnešní den zajímavý, inspirativní z mnoha důvodů i z perspektivy kultury a umění, kterou vás zásobujeme i v odpolední Vltavě. U jejíhož poslechu vás zdraví David Hamr. Tématem tohoto týdne je pochopitelně frankfurtský literární knižní veletrh, kde je Česko zastoupeno čestnou účastí. A my vás každý den informujeme o dění a také si povídáme s hosty z řad spisovatelů. Včera to byla Radka Denemarková, dnes to bude básník, spisovatel a literární vědec Petr Hruška. No a literárně budeme ladit i další témata, a to protože ten dnešní den je významný i z perspektivy literatury. Světové. Už známe letošní laureátku Nobelovy ceny za literaturu a také o tom budeme dnes hovořit. Budeme mluvit s anglistkou Marianou Machovou o tom, proč kanadská básnířka Anne Carson Nobelovu cenu získala. A mnohem více na Vltavě. David Hamr přeje příjemný poslech.

0: Otorino Respighi stojí za hudbou, která zní vysíláním odpolední Vltavy. Nejen hudba, nejen literatura, o níž bude dnes řeč, ale také film. Láska je film o patologických vztazích, ať už rodinných nebo partnerských. Hlavní postavou příběhu je mladá lékařka Anna, které se zhroutil milenecký vztah, žije v domácnosti s panovačnou matkou. Dalšími důležitými figurami jsou pacient trpící nevyléčitelnou nemocí a jeho manželka, která svého muže neopouští ani v nejtěžších chvílích. Redaktor Tomáš Pilát mluvil s představitelkou Anny Janou Kovalčíkovou a režisérem snímku Markem Škopem. Ten předesílá, že lidi podobné těm v jeho příběhu je možné potkat všude kolem.
1: Já mám osobně taký pohled na svět, že všetci jsme tak trošku neurotici, závisí, kde na jaké škále se pohybujeme, ale že keď se pozrieme na jakýkoliv člověka, tak každý to pozná, každý má nějaký problém. A ja som sa snažil tuto zobraziť vzťah medzi rodičom a dieťaťom, ktorý je až príliš prepojený, až tak nezdravo zrastený. Rozhodol som sa pre hlavnú hrdinku ženu, tú dcéru, ktorú stvárňuje Janka Kovalčíková, pretože sa mi zdalo, že to umožňuje väčší priestor pre nejednoznačnosť, pre nejaké tajomstvo.
2: Jano, čerpala ste i vy alespoň trošku nieco při studiu té své role z vlastního života? Máte taky kolem sebe nějaké podobné typy lidí?
3: Člověk, když se začne postupně zamýšlet a zahlubovat do témy tohto filmu, či už s Markom při hledání toho, jak to budeme stvárňovat, alebo o čem ten film je, tak při tom samotném hledání člověk si uvědomí a zjistí, že kolko takýchto vzťahů, povedzme, nie až takto hraničných, alebo až takto toxických okolo seba má, kolko si možno nevšimol, alebo kolko si možno, že do budoucna teraz jako já, Janka, po tomto filme, keď jsme se teda do tohto ponorili, si začínám všímať. Takže určitě vo svojom okolí mám takéto vzťahy, ale vďaka Bohu nie až v tomto rozmedzi.
2: A jak tady vypadala ta cesta, kterou jste zmínila, ta cesta hledání, stvárnění té postavy?
3: Marko je ten typ režiséra, který robí pomocou zkoušek. To znamená, že celý měsíc v podstatě předtím jsme mali velmi intenzivní zkoušky s hereckými kolegami a povedzme nejen s těmi hlavními postavami, ale i s takými jednodňovými, co je podle mě velmi důležité. A na těch zkouškách jsme hledali způsob, ako ta Anna se bude správať, ako bude rozprávať, a já jsem se snažila hledat pochopení pro ten její příběh a pro ty její vzťahy a pro to její konání samotné.
2: Bylo to pro vás hodně těžké? Četl jsem někde nějaké ohlasy, že diváky překvapilo, jaká jste úplně jiná než ta vaše postava.
3: Ano, myslím si, že jsem jiná jako postava Anny. Určitě to byla jedna pro mě z nejnáročnějších charakterů, aké jsem mala možnost stvárnit na filmovém plátně, takže určitě velmi komplexní. Lebo pre mňa ako herečku bolo veľmi vzrušujúce, veľmi zaujímavé vôbec hľadať, ako sa stvárňuje vnútorný proces a vnútorné prežívanie a vnútorné rozhodovanie, ako sa to vôbec dá zahrať, ako sa to dá pomenovať a ukázať tak, aby aj tomu diváctvu bolo jasné, čo sa tej Anne odohráva, povedzme, v hlave častokrát.
2: Pane režisére, zasazení toho příběhu do nemocničního prostředí z velké části nebyla určitě náhoda, protože jste potřeboval postavy méně pohyblivé, kteří tolik neovládají svojí vůli to, co dělají.
1: Mně išlo zrkadleně dvou takých paralelných příběhů. Ten hlavní je neurologička Anna, ktorá od svojho útleho detstva bola svojou mamou tak trošku využívaná pre mamin pocit kontroly. Takže mama ju niekedy až príliš chlácholila, hýčkala, česala ju ako bábiku. A inokedy zasa bola veľmi krutá, trestala ju, ignorovala, ale to všetko preto, aby sama seba dosítila. Pre ten svoj pocit dominancie. A ten paralelný príbeh sa odohráva v nemocnici, kde ona vidí pacienta, ktorý má diagnózu ALS, to je amyotrofická laterálna skleróza. Tá diagnóza je bohužiaľ smrteľná. A vidí vzťah toho pacienta s jeho milujúcou manželkou, čo je niečo radikálne iné, čo doteraz vlastne nezažila, nevidela. Je tým fascinovaná, lebo takéto niečo nepozná. A to vzájomné zrkadlenie dalo mi priestor na to zamyslieť sa nad tým, čo je láska, čo je neláska alebo sebaláska, v tom prípade vzťahu matky a dcery, a čo je možno skutočná láska.
2: Ten film odráží různé podoby lásky, často patologické. Kde jste tyhle ty jevy studoval?
1: Inšpiroval jsem se například i mojou svokrou v Záhrebe. Je tam taká scéna, kde vlastně mama solí dcere polievku. A to robí například naša svokra pri obede, že mne, vlastně, který jsem zo Slovenska zať, tak ona mi někdy vie dosolí tu polievku, lebo se tak cítí dobré, ale vlastně tým ma jemně ponižuje. Ale je to pre ňu ten spôsob, ako vyjadriť, že ona má tu navrch. Takže tých drobných inšpirácií bolo veľa zo života. Potom sme spolu so spoluscenaristkou Zuzanou Liovou sledovali napríklad internetové fóra, ktoré sa dotýkajú hraničných porúch osobnosti alebo toxicity. Tam sme našli nejaké príbehy. Je tam napríklad taký domáci miláčik tej hlavnej postavy, lekárky Anny, to je zajačik a to je inšpirované takýmto skutočným príbehom z internetu. A samozrejme boli tu aj odborní spolupracovníci, najdôležitejší z oblasti psychiatrie.
2: Vy ste zmínil inspirace ze života. Inspiroval jste se třeba i v některých filmech. Konkrétně mám na mysli ty scény, kdy maminka češe svoji dceru jako panenku. Mně se okamžitě vybavil Spalovač mrtvol při téhleté scéně.
1: Nevím vám úprimně povedať, každý autor podle mě čerpá sám zo seba, zo svojho okolia, zo svojej skúsenosti, ale z nějaké intuície, jako vníma vzorce, mechanizmy, lidi, jako se chovají, správají v různých situacích, to se v něm sbírá. Já si aj zapisujem někdy, keď vidím nějakou zajímavou situaci, alebo počujem repliku, ktorá sa mi zdá byť zaujímavá pre film, tak je to taký komplex zberu toho materiálu.
0: Říká režisér Marko Škop. Spolu s představitelkou hlavní role, herečkou Janou Kovalčíkovou, představili práci na filmu Láska, který právě dnes vstupuje do českých kin.
4: Bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. E eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que eu não queria me casar contigo, bem que eu não queria enfrentar esse perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer.

0: V rytmu bosanovy jsme byli díky Elian Elias, brazilské zpěvačce, která vám necelých 8 minut před 14:30 zpívala v odpolední Vltavě. O hudbě budeme mluvit nadále. Konec konců i jazz patří do hudebního programu Vltavy velice pevně. A já připomenu, že přednedávnem jste mohli jako posluchači Vltavy slyšet přímý přenos koncertu Erika Trifaze. A to s rozhlasovým Big Bandem, který se konal v Brně na hradě Špilberg. Jako jeden ze solistů tam vystoupil Trifazův dlouholetý spoluhráč, slovenský kytarista David Kolar, který právě minulý týden přijel do Prahy představit nový film, na kterém se podílel jako autor hudby. S Davidem Kolarem natáčel Václav Vraný.
1: Přijel si do Prahy představit nový film, do kterého si zkomponoval hudbu. Jaký je to film a hlavně jakou hudbu v tomto filmu najdeme?
2: Je to film s názvom Šípkary. Je to mafiánská komédia, niečo v štýle Guy Ritchie. A muzika v tomto filme bola skomponovaná za 6 dní. Ja som bol s rodinou v Budapešti a zavolal mi producent Daniel Dangl, že horia im termíny a potrebujú súrne skomponovať hudbu do filmu, pretože tam používali nejakú inú muziku. Tak som za 6 dní od rána do noci spravil túto hudbu, ktorá v tom filme je. A je to vlastne také niečo ako Led Zeppelin, povedzme, gitary, basy, bicie, niekde syntetizátory. Bol to veľmi milý projekt a pre mňa vždy nový film znamená to, že stvorím nejakú hudbu, ktorú by som nikdy predtým nestvoril.
1: Dokázal bys srovnat tuto tvoji aktuální čerstvou filmovou skladatelskou práci s předchozími filmovými projekty?
2: Tak ja som vlastne pracoval ešte na jednom filme, ktorý sa volá Kuko, Drobček a Raťa fakt znovu zasahujú. Je to možno taký prvý slovenský projekt, kde sú bábky z 80. rokov, 70. rokov. Neviem, ako to bolo v Čechách, ale my sme ich tu mali ako deti každú nedeľu, myslím, v telke. A teraz tieto postavičky vybrali vlastne von zo štúdií, oni upadli do zabudnutia a snažia sa dostať na televízne obrazovky. A hudba je vlastne syntetizátory 80-tých, 70-tých rokov. Čiže každý film si vlastne pýta niečo iné a v môjom portfóliu by nikdy nevznikla, keby nebol podnet na tvorenie hudby k nejakému filmu, v rámci ktorého ma oslovia.
1: Ty jsi taky mezižánrový muzikant, kytarista, v srpnu tě mohli posluchači slyšet v Brně jako solistu po boku rozhlasového big bandu Gustava Broma a Erika Trifaze. Jak na tento projekt a koncert vzpomínáš?
2: Byla to jedinečná zkušenost. Já jsem zaprvé jsem nikdy tak podrobně nepočúval sola Miles Davisa, jako teraz albumu Sketches of Spain a Porgy and Bess, z kterého jsme hrali skladby. A uvedomil som si, že vlastne tie jeho tóny znejú tak, ako keby boxoval. Myslím, že Miles Davis aj boxoval. Každý jeden ten tón je silný, presný, ako streľba lukom niekde do terča. A plus hrať s big bandom Gustava Broma sú to absolútne špičkoví muzikanti s profesionálnym prístupom pod vedením Vlada Valoviča a s Erikom Trufazom to bola pre mňa obrovská česť. Na hrade bolo tuším okolo 700 alebo 750 ľudí, ktorí tam ostali aj v daždi a bola to príjemná spomienka na Milesa Davisa a pre mňa jedinečný zážitok, obrovská skúsenosť. Odchádzal som odtiaľ naozaj veľmi obohatený a inšpirovaný.
0: Tolik krátký rozhovor s Davidem Kolarem. A protože tento hudebník, kromě Erika Trifáze, spolupracuje s celou řadou dalších významných světových hudebníků, vede například experimentální projekt Komara s bubeníkem kapely King Crimson, Petem Mastelotem, tak jeden z dalších takovýchto projektů si připomeneme ještě teď. Bude to ukázka z alba A Sense of Destiny, kterou Kolar vydal v roce 2022 s významným norským trumpetistou Arve Henriksenem. Je to skladba Alama and the Silhouette of Hope.

0: David Kolár, muzikant, o němž jsme mluvili před chvilkou, jenž se také podílel na aktuálně doznívající skladbě Alma and the Silhouette of Hope. A hudba bude naším tématem také nyní, a to ve dvojí perspektive. Jednak jako hudba klasická, ale zároveň z perspektivy Clarinet Factory svěží jazzová. Stá sezóna Symfonického orchestru Českého rozhlasu je v skutku v plném proudu a my pokračujeme v představování osobností, které tvoří jeho zvuk, a dnešním hostem je přitom člověk, který je doma v mnohem širším hudebním prostoru, jak už jsem naznačil úvodem. Vojtěch Nýdl hraje jednak v Sočru a od roku 2005 na klarinet a basklarinet, ale je taky kmenovým členem Clarinet Factory. Skládá, píše texty, zpívá, konec konců můžete ji slyšet občas i na Vlnách Vltavy. Pro vltavskou řadu o hráčích Sočru si s ním povídali Nadežda Hávová a František Šedivý.
1: No a když se dnes posadíte do orchestru, je v tom ještě někdy nervozita, nebo už je to přirozené prostředí komfortní pro vás?
2: Ta nervozita je tam větší, než bývala. Čím jsem starší, tak tím prostě se to nezlepšuje. Já jsem si myslel, že jo, že ale takový ten pocit zodpovědnosti, a když jsou nějaký koncerty, které jsou trošku třeba vypjatější nějakým způsobem, když se třeba natáčí, když to natáčí rozhlas, nebo respektive u nás je to tak, že většinu těch abonentních koncertů natáčí rozhlas, takže tam vždycky nějaký tlak je, a ten tlak prostě zřejmě to souvisí s nějakým procesem stárnutí u každého, a prostě nezlepšuje se to zatím, takže...
3: Ale my jako posluchači to tak neslyšíme, protože se to nedá poznat. Mimochodem, Vojto, Sočer má za sebou teď čerstvě éru dirigenta Petra Popelky, přichází Elias Grandi, už jste s ním odehráli několik koncertů. Co se s orchestrem mění s příchodem nového mistra, nového dirigenta?
2: No, já myslím, že my jsme... trošičku oplakávali ten odchod Petra Popelky, protože jsme ho fakt měli rádi, a fakt je to vynikající muzikant, který přines spoustu úžasných věcí, a ten orchestr šel velmi nahoru, myslím si, kvalitativně za jeho éry. A teď jsme ve stádiu očekávání, zatím se nám jeví velmi sympatický a velmi muzikální pan šéf dirigent, takže uvidíme, pojďme to nějak zhodnotit až po nějaké době. Tak.
1: Ale do Sočuru jste nastupoval ještě za Vladimíra Válka. Jakého si pamatujete právě jeho?
2: Vladimír Válek velmi dbal na disciplínu. Tam jsem se naučil hodně od něj takové preciznosti, a člověk musel chodit velmi připravený na ty zkoušky a hodně dbal na to, aby jsme hráli všichni spolu. Byla to někdy až taková jakoby, jako vojenská disciplína, nebo jak to nazvat, v dobrém slova smyslu, myslím. Vycvičil v dobrém slova smyslu ten orchestr, že opravdu dáváme teď pozor, máme to v krvi, abychom hráli spolu, abychom se poslouchali hodně, takže tak.
3: Oproti jiným orchestrům má Sočer trošku jiný, možná i širší záběr. Vy už jste to zmínil, koncerty se natáčejí, pracujete taky pochopitelně pro rozhlas, natáčíte pro dramatizace hudbu, pro různé literární útvary, doprovázíte jiné žánry, pouštíte se taky do méně obvyklých projektů. Je tohle to, co člověka udržuje pořád ve střehu, a co mu třeba i tu práci dělá svým způsobem zábavnější?
2: Mě to strašně vyhovuje, tohleto. Vyhovuje mi i to, že vlastně Sočer je plnej takhle jako schopných muzikantů, kteří jsou schopni hrát různé žánry, a proto taky máme, měli jsme hrozně pěknou řadu jazzovou, například se Sočerem. Měli jsme řadu Nové horizonty, kde se zkoušely různé fúze a tak dále. Já si v tomhle hrozně lebedím, mě to hrozně baví.
1: Myslím, že to bude kvůli tomu, že často v Clarinet Factory, jejíž jste členem, máte mnohem větší prostor pro improvizaci, ten pohyb mezi žánry. Co s vámi, Vojto, udělá, když večer improvizujete a druhý den ráno před sebou máte přesně zapsanou orchestrální partituru?
2: No tak je to trošku ztráta svobody, musím říct. A je to zase návrat do té disciplíny, ale je to zase to, co jsem studoval vlastně od malička nebo od svých nějakých raných let, a to je právě ta disciplína, to jsou ty stupnice, je to nějaká úcta k tomu zápisu, úcta k těm skladatelům úžasným, které tady za těch 20 let jsem měl tu možnost hrát jejich díla a jsem za to strašně vděčný a do dneška mě fascinují některé symfonie, třeba Mahlerovi nebo Brahmsovi. Takže zase je to skok do toho světa, ve kterém jsem vyrůstal, ve kterém jsem vychován, no ale zase zpátky do té svobody, do té improvizace se velice rád vracím.
3: Jak často se stává, že Vojtěch Nýdl si jen takhle v živém vysílání rozhlasovém zahraje na hudební nástroj?
2: Moc se to nestává.
3: Teď zatím bude ale příležitost, no, to. Vy jste si nástroj přinesl sebou.
2: Já jsem si nástroj přinesl sebou, nevím, co máte za lubem, teda, co budete chtít
3: my
2: po mně.
3: My za lubem s Františkem nemáme vůbec nic, ani pro vás nemáme žádný hudební úkol. Vezměte klarinet do ruky a zkuste nám něco buď svobodně, anebo nesvobodně zahrát. Co to
1: nějakou
3: bude?
1: Malou ukázku.
2: Dobře. Tak já nevím, jestli budu úplně improvizovat teď. Zkusím zahrát třeba, znáte skladbu Cizinec na pobřeží?
3: Známe.
2: Tak to je skladba, kterou třeba já mám hrozně rád a je to taková skladba zase na pomezí žánru, nebo je to skladba, která není úplně klasická, tak vám zahraju třeba kousek z téhleté slavné klarinetové pecky.

klarinetista a basklarinetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vojtěch Nýdl byl dalším hostem našeho seriálu, ve kterém během jubilejní z té sezóny orchestru představujeme osobnosti rozhlasových symfoniků. A taky jste ji slyšeli hrát na klarinet. A dodejme, že nejbližší koncert Sočuru se koná 26. října v Rudolfinu. Klavírista Lukáš Vondráček na něm pod taktovkou šéfdirigenta Eliase Grandiho zahraje Prokofjevův virtuózní třetí klavírní koncert. Klarinet Faktory pak můžete slyšet 26. listopadu, tedy o měsíc později v Pražské městské knihovně.

malířem, třás bych se hrůzou. Kdybych byl malířem, třás bych se hrůzou, že už se nepotkám se svojí.

0: Lidový motiv v podání Petra Zkoumala, píseň Kdybych byl boháčem v odpolední Vltavě právě dozněla. Popustit uzdu fantazii a zároveň vidět realizace, které stvořila imaginace kvalitního designu, kvalitních designérů, máte šanci každý rok v rámci akce Design Block. A můžete také navštívit instalaci Dílna na světlo nadačního fondu Světluška. Lze ji nalézt ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze. Do interaktivní expozice se teď vypravíme s redaktorkou Zuzanou Filipkovou, která si na samotném závěru zkusila složit sto lampičku v úplné tmě.
1: Pánové, stojíme tady před dílnou na světlu, což je takový vlastně jako obdélníkový domeček černý, kde máte na té stěně mější ta světilka, která se tady vlastně dají koupit. K tomu se pak dostaneme, ale nicméně mě zajímá, jestli byste trochu ten projekt představili, co v tom domečku můžeme zažít.
2: Tématem Design Blocku jsme se dozvěděli, že je světlo, tak jsme si říkali, že tím, že Kaufland spolupracuje se Světluškou, tak to musíme spojit. Říkali jsme si, že chce mít cestu Světlušky, která například dělá kavárnu po tmě a zprostředkovat podobný zážitek v designové sféře.
1: Instalací Dílna na světlo, kterou najdete na konci Velké dvorany Veletržního paláce, mě provází autoři expozice Max Korejs a Roman Mareš z ateliéru Dvoutakt.
3: Stojíme tady před naší fasádou, kde je umístěno 2000 kusů lampiček. Zážitek je založený na tom, že je to Dílna na světlo, kde člověk si tady vybere a zakoupí jednu lampičku. S tou lampičkou vstupuje do prostoru tmy, zážitek na ně čeká vevnitř, kde vlastně už je 300 lampiček postavených, on je pohladí, oni mu rozsvítí na cestu a na konci té cesty vlastně je pultík a je tam zrakově postižený, s kterým po tmě tu lampičku složí a odchází s ním tak domů.
1: A můžeme se tady podívat dovnitř,
3: určitě,
1: cestu. Takže je nutné tu lampičku mít jako svoji, anebo si to člověk může projít i bez toho, aniž by tady vlastně ten nákup udělal.
3: Jo, může si to projít i tak, ale ten zážitek tam úplně není. Je tam klíčový, ten my mu říkáme mistr dílny, který vlastně vás provede.
1: Jo. A my si tím pádem uvědomíme, jak je těžké složit lampičku pod tmě.
3: Je to vlastně vymyšlená jednoduchá lampička, kterou jsme vymysleli, ve třech krocích si vlastně člověk ji složí. Jo, nemusí skládat i vevnitř, může si ji vzít domů, doma si zhasne a vlastně zkusí si to i složit doma třeba.
1: A je tady opravdu nával, hlavně mladí lidé a děti sem chodí, tak doufám, že se tam dostaneme. Takže teď vstupujeme tady do toho vnitřního prostoru.
3: Ano.
1: A ty lampičky, když se jich dotknu, tak oni se rozsvítí.
4: Ano, to je vlastně celý takhle pohladí.
3: Mají vlastně takové čidlo v tom, že vlastně vy si rozsvítíte na cestu.
1: A krásně to svítí, že opravdu se tady hezky můžeme orientovat. A když bychom chtěli být ve tmě a náhodou se nám povede, že jsme tady sami, tak to necháme zhasnout a jsme v úplné tmě. To se děje teď skoro.
2: Občas probliknou, aby toho člověka naváděli. Nechtěli jsme tady udělat úplnou tmu, báli jsme se toho počtu lidí.
1: Takže někdy se sama rozsvítí, ano, aspoň
3: jo,
1: nějaká.
3: Ale teď můžeme vidět, že už to zatáhlo vlastně a už tady jsme.
1: Jo, teď pardon, když jsem to narušila já zase.
2: Člověk dojde k tomu pultíku a sedne si, tak tam už opravdu ta tma, vidí ten problik, ale na to skládání jako takový ta tma opravdu je.
3: Můžeme se ještě zkusit to
1: dobře,
3: složení.
1: Dobře, skvělý. Takže teď už jsme na konci
3: člověk
1: té chodby.
3: Přijde, jo, tímhle tím vlastně lánem našich lampiček.
1: Ano.
3: A vlastně tady je pultík. Jo, vlastně sedí mistr dílny, s kterým vy tu lampičku ve třech krokách postavíte. Mně to můžete zkusit, nechcete?
1: Dobře, zkusím, akorát podržíte mi mikrofon.
3: Ano, určitě máte krabičku, tu zkusíte namatat, na pultíku, máte tam pěnu, tu dáte,
1: pěnu dávám na stranu.
3: Ano.
1: Tak a teďka mám zřejmě tu spodní část té lampičky,
2: ano,
1: tak, tak jako tepla.
2: Tak na spodní části je guma, jestli cítíte,
1: ano.
2: A na vrchní by měla být Bailova písma, aby byl vlastně člověk schopný rozeznat vršek a spodek.
1: Tak teď doufám, že jsem teda správně.
2: Ano, máte to obráceně.
1: Mám to obráceně,
2: tak tady cítíte vlastně ty výstupky nahoře.
1: Ano, a teď mám žárovku v ruce.
2: Teď máte žárovku, potřebujeme kabel. Žárovku můžete tím položit,
1: ano,
2: na stole.
1: Jo, dobře.
3: Tak. Takže mám betonovou podestu a kabel.
1: Tak a tady

0: Tak ale možná jo. Z druhé strany se tam šlo to
1: nás dobře.
2: Máme to tak,
0: ale teď už jenom
1: krok.
3: Tak a teď dávám tu lampičku jako
0: nahoru.
3: Takovou nahoru.
0: Tak, jak se nám rozsvítí. A je to složený.
3: No tak to je úžasný. No.
1: Ona vlastně nemá klasický vypínač, je to taková vtipná lampička, ona svítí nějakých 30 sekund a pak ji vlastně musíte znovu aktivovat, aby vlastně se znovu rozsvítilo.
3: Jasně.
4: Tak jsme slyšeli upřímnou radost redaktorky Zuzany Filipkové, když složila lampičku. Byla provedena interaktivní instalací dílna na světlo, konkrétně tak učinili její autoři Max Korejs a Roman Mareš z ateliéru Dvoutakt.

Je 8. říjen, tedy podzim. My vám nabídneme už příští hodinu informace o frankfurtském veletrhu, konkrétně české účasti v něm a také o Nobelově ceně za literaturu, komu byla udělena. Ovšem tohle byl cyklus Jaro, skladeb pro klavír z pera Josefa Suka v interpretaci České filharmonie, řízené Václavem Neumannem 7 minut před 15. hodinou a 53 po 14. Ještě pozvánka k poslechu Art Café, které tu bude pro změnu po hodině 17. a odpoví na otázku, jak online prostor proměňuje způsob, jakým vnímáme sami sebe nebo i ostatní. Přesněji řečeno, pozve vás za odpovědí na 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Sociální sítě, algoritmy a digitální komunity ovlivňují naše představy o tom, jak bychom měli vypadat, žít nebo přemýšlet. Film Zářit sleduje mladé lidi, pro které se online svět stává prostorem neustálého srovnávání a honby za dokonalostí. Snímek Nesnášení opět ukazuje internet jako místo konfliktu a utvrzování vlastních postojů, případně jisté radikalizace. O vlivu online prostoru na naše identity budou v dnešním Art Café mluvit Agáta Hrnčířová a s ní režiséři Ondřej Šálek a Martin Páv a taky vedoucí Jihlavského inspiračního fóra Tereza Švadochová.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pražské letišní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák také popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu jednat ve Spojených státech. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Prilyuky, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. To za poslední dva dny zabilo na Ukrajině desítky lidí při opakovaných úderech. Klasickou pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký uvádí jako první premiéru nové sezóny plzeňské loutkové divadlo Alfa. Režie se ujal nový umělecký šéf Šimon Spišák, který pohádku Karla Jaromíra Erbena pojal mírně netradičně. Inscenace s herci a s marionetami je určena pro děti od 5 let. Dnes měla dopolední premiéru, večerní slavnostní premiéra je naplánována na pátek. Počasí. Je většinou oblačno a ojediněle slabý déšť. Během pozdějšího odpoledne a večera čekáme postupně od západu zataženo s deštěm, na východě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23, na horách naměříme kolem 15. Více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Naše kolegyně ze Sedmých nebí Marta Kloučková společně s Davidem Doruškou bude v Odpolední Vltavě zpívat. Uslyšíte i skladbu Josefa Haydna, anebo teď hudbu Cassandry Wilson. Na Vltavě 2 minuty po 15. hodině.

Sandra Wilson zpívala 7 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě. Jiné jméno bude skloňováno, přesně řečeno přechylováno v češtině, a to jméno kanadské básnířky Anne Carson. Právě to je novodobá a nová laureátka Nobelovy ceny za literaturu, tedy za letošní rok. Pohovořit o důvodu ocenění a o kontextu její tvorby přijde anglistka Mariana Machová do odpolední Vltavy mezi 15. a 16. Ovšem literárně se naladíme po celou hodinu. Probíhá již několik dní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Čestné hostování České republiky pokračuje a my ke slovu už za pár okamžiků přizveme básníka, literárního vědce a osobnost české literatury Petra Hrušky. No a o jazyce, byť ne v literárním, ale politickém kontextu, a dlužno podotknout, že i letošní festival knižní frankfurtský je politicky angažovaný. Tam bude mířit úvaha filozofa Tomáše Koblížka, ponese název Jak filozofie chápe polopravdu a jazyk. Třeba na příkladu lhaní o Ukrajině. To všechno a mnohem víc na Vltavě. Třeba i s hudbou Jana Dismase Zelenky.

0: Dozněla druhá část sonáty pro dva hoboje, fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky, 12 minut po 15. hodině. A my míříme do světa literatury. Poezie není zdobení života, měla by rozrušovat, udivovat, překvapovat, znejisťovat, bořit stávající estetické spokojenosti a ideálně vytvářet nové, říká český literární historik, vědec, scénárista a zejména básník Petr Hruška. Autor více než 10 básnických sbírek přeložených do řady světových jazyků. Za svou tvorbu mnohokrát oceněný, teď ji i současnou českou poezii reprezentuje na největším knižním veletrhu světa ve Frankfurtu nad Mohanem, kam ho zdravíme z odpolední Vltavy. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Letošním čestným hostem frankfurtského veletrhu je Česká republika, která světu představuje tvorbu 75 tuzemských autorů. Jak po prvním veletržním dni českou prezentaci vnímáte a jaké se vám na ní dostávají ohlasy?
1: No, na upřímnou otázku nemohu nebýt též upřímný. Samozřejmě tady především rezonuje ten úvodní večer zahajovací a na něm ten velmi nekulturní projev ministra kultury Klempíře. To je cosi, co poznamenává atmosféru pořád a je to dáno absurdní situací, ve které je ministrem kultury někdo, kdo kandiduje za stranu nebo kdo byl dosazen za stranu, která je bytostně nekulturní, protože kultura začíná tam, kde člověk osvědčuje vnímavost pro jiné, otevřenost, vstřícnost a všechno to motoristé popírají, bohužel chovají se velmi agresivně, arrogantně a nevstřícně, vytvářejí nedůvěru a nenávist ve společnosti. A to je potom velmi obtížné, když ministrem kultury je někdo za takovouhle partaj. A ještě si dovolím vystoupit s projevem, ve kterém se snaží německé i české publikum dojmout připomínkou toho, jak západní Němci podporovali disidenty a perzekované spisovatele v dobách komunismu u nás a přitom má sám minulost Donašiče a tedy spolupracovníka z STB.
0: Pane Hruško, s veškerým respektem k vašemu názoru, jehož se vážíme, ctěme skutečnost, že ministr Klempíř zde nejen není, ale máme jistá předvolební pravidla, která nám zapovídají politicky angažované projevy v kulturním vysílání. Prosím vás proto, abychom se tady vrátili spíš k programu festivalu, jehož nebo o němž se chceme dozvědět více. A to konkrétně...
1: Ptal jste se na atmosféru a to je bohužel ovlivněna tímto a ta politika se cpe.
0: Rozumím.
1: Ne mojí vinou a ne vinou spisovatelů do toho prostoru velmi intenzivně. Bohužel za to může právě ministr nekultury. Ale dobře.
0: Pojďme překlenout tento moment a pojďme k motu oné národní prezentace, která se nese v shakespearovském duchu Česko země na pobřeží. Tu si tedy organizátoři vypůjčili ze zimní pohádky. Jak tedy vnímáte i v širší nejen v tom aktuálním politickém kontextu, toto motto?
1: Mně se to motto docela líbí, ta metafora země, která se ocitá ne v kotlině, v nějakém komfortním prostředí, tak jak je obvykle Českou republiku vnímat, ale která se najednou ocitá na pobřeží, to znamená vystavena novým velkým prostorům a v jakési nejistotě okraje, tak mně se tahle ta metafora líbí. Já jsem na pobřeží, ať už fyzicky, anebo metaforicky, docela rád a myslím, že je to metafora, která charakterizuje literaturu obecně. Literatura je čímsi, co člověka neustále vrhá na pobřeží, na okraji, někam, kde to přestává být bezpečné a kde se otevírají nebezpečné, ale zároveň velmi vzrušující a přitažlivé prostory neznáma. A tohle pobřeží splňuje.
0: V tomto případě má tedy Pobřeží symbolický význam. Vy jste se ovšem do rozbouřených vod neznáma vypravil i svojí básnickou sbírkou Spatřil jsem svou tvář, a to doslova, ve které jste se inspiroval historicky první plavbou kolem světa, ze které Magellán úspěšně se vrátil v září roku 1522, mimo jiné s důkazem, že země je kulatá. Čím vším vás osobnost Fernanda de Magalhaenche, tedy historická osobnost i okolnosti jeho mořeplavby, inspirovaly a fascinovaly?
1: Jenom vás lehce opravím. Nejsem si úplně jistý, za prvé, jestli byla úspěšná, respektive nejenom úspěšná. Za druhé, Magellán se z ní nevrátil, protože zahynul na cestě na Filipínách. Ale
0: omlouvám se za to, ano. Je to pravda.
1: Vím, o co vám jde. Ta cesta je opravdu vlastně velice přitažlivá jako téma. On je to první pokus o globalizaci světa. On obeplul globálně celou zemi a stal se tak tím, kdo ji uzavřel do kruhu jednou provždy. Najednou jsme se ocitli v definitivním kruhu, on obsal největší kruh, který je možný na zemi. A ta cesta, která nám byla vždy všem prezentována především jako symbol úspěchu právě a výdobytku lidského ducha a především bílé civilizace, tak je značně komplikovanější a relativizována vším možným. Ona byla především velkou groteskou. Ona byla tragikomická a přestože má svoje velké rozměry a velké významy, tak zároveň v sobě skrývá a postupně odkrývá také velké tragické důsledky, způsob, jakým se mořeplavci chovali ke všemu neznámému a jinému na těch místech, kontinentech, ostrovech, kam se dostali, tak tento způsob byl věru nevždy takový, jak jsme si představovali, a nereprezentoval v tom nejlepším světle bílou evropskou civilizaci. Tohle všechno mě na tom docela přitahovalo a zachtělo se mi napsat právě takovou jakousi groteskní plavbu, která přesně odhaluje povahu člověka. Ten se totiž stává většinou nejubožejším tam, kde si myslí, že právě vykonal velké dílo. A naopak svoji velikost často osvědčuje tam, kde si myslí, že právě totálně selhává. To se Magalhaenchovi a jeho námořníkům mnohokrát stalo a myslím si, že v tomhle se nám velice podobá. Ostatně od té cesty uplynulo 500 let a když se podíváte na zprávu, která z té cesty zůstala zachována, tak s úžasem zjistíte, že jsme se za těch 500 let prakticky nezměnili.
0: Budete inspirovat inspirujícím, tedy i ve Frankfurtu dnes v půl osmé večer, kdy budete seznamovat právě s touto básnickou sbírkou veletržní publikum. O tom, čím vším může být básník ve 21. století i jaké jsou další sbírky ve vašem portfoliu, budeme mluvit už za okamžik, a to prostřednictvím spojení, které v odpolední Vltavě máme s básníkem Petrem Hruškou.

0: Jeden z nejvýraznějších hlasů české poezie po roce 1989 patří ostravskému rodákovi Petru Hruškovi, autor více než 10 básnických sbírek přeložených do řady světových jazyků. Je jednou z výrazných tváří českého a čestného hostování České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. My jsme s ním ve spojení. Mluvili jsme o sbírce Spatřil jsem svou tvář, která také byla přeložena do mnoha jazyků. Jak složité je pro českého básníka, tedy konkrétně pro vás, prosadit sbírku do cizího jazyka?
1: No tak, to víte, že to není nic, co by šlo hladce každý druhý týden samo od sebe. Je to velice často, nebo skoro vždy, je to záležitost jakéhosi delšího vztahu, který si ten autor vytvoří, ať už s nakladatelem nebo s překladatelem, a na základě vzájemného, poměrně i často dlouhodobého poznávání se nakonec může k něčemu takovému jako k vydání překladu české poezie dojít. Ale není mou ambicí být překládán a vydáván každý měsíc do jiného jazyka. Zkrátka a dobře, když se taková konstelace stane, tak mě to jistě těší a jsem rád a dávám si záležet na tom, aby knížka vyšla dobře a abych s ní byl spokojený. A to se naštěstí děje. S touto sbírkou Spatřil jsem svou tvář se to děje docela často.
0: Připomeňme, že má své anglické, arabské, německé, polské a chorvatské vydání. Mě třeba zaujal právě ten arabský překlad. Jak se uchytila, máte nějakou zpětnou vazbu o tedy reflexi v arabském muslimském světě vašich textů?
1: No, zaprvé ta kniha v arabštině je půvabná. Překrásné arabské písmo, kterému naprosto nerozumím, takže si vůbec nejsem jistý, jestli je to můj text. Ale ukazuje se, že taková ta tragikomičnost, kterou jsem se snažil v té sbírce podat, ta lidská tragikomedie, řekněme, při snaze poznat celý svět, že je nějak univerzální a že se dotýká čtenářů i v jiných zemích, takže ji vnímají docela otevřeně a přijímají s pozorností. Je to asi něco opravdu univerzálního a něco, co vnímáme nějak mimo jakékoliv hranice.
0: Jakou roli třeba právě pro pronikání česky psané literatury podle vás hrají události a veletrhy typu Frankfurt? Prospívají, myslíte, nějak možnosti, jak si rozšířit ty texty původně česky psané i do jiných jazyků?
1: Tak jednak je to samozřejmě z toho pragmatického hlediska, je to takovýhle veletrh, je dostaveníčko tří, řekněme, důležitých subjektů. Autora, nakladatele a i čtenáře nebo posluchače v tomto případě. A to je trojice, která je schopna tu knihu opravdu oživit, udělat z ní živý předmět. A když se k tomu ještě připočítá čtvrtý činitel, to je právě ten překladatel, tak pak ta kniha, ten živý předmět, může mít docela daleký dosah. A tohle se na podobných festivalech odehrává, setkání těchto 3-4 lidí. To je ta pragmatická rovina, ale tyhle ty veletrhy, festivaly, mají ještě jeden nezanedbatelný jiný rozměr, řekněme psychologický. Ono totiž prostě pořád je to velká koncentrace lidí, kteří mají zkrátka a dobře knihu ve středu zájmu. A vy, když na takovém místě jste, tak vás to nutně povzbuzuje, protože přestože takovýhle veletrh má samozřejmě spoustu různých jiných míst, nebo řekněme ne úplně příjemných rozměrů, je trochu megalomanský, je trochu povrchní, je trochu zmatený. Teď ještě do toho přijde nějaký nešťastný projev nějakého nešťastného ministra. To jsou všechno jiné věci, ale pořád jsou tady desítky, stovky, tisíc lidí, kteří upřímně vnímají knihu jako důležitý rozměr svého života. Dávají přirozeně svým zájmem najevo, že je to jeden z nezaměnitelných způsobů, jak prožívat svět, a chtějí ho mít. A tohle vy vycítíte v takovém místě a zpětně vás to pochopitelně povzbuzuje. Najednou si už nepřipadáte tak osiřelí, jak si občas autor a těch pár čtenářů, které vnímá a vidí, tak si někdy takhle připadá. No.
0: My jsme se ohlédli za bezesporu kontroverzními momenty také toho frankfurtského veletrhu, a aniž bych vás vybízel, abychom se tedy ještě ohlíželi, naopak úplně závěrem, co byste s výhledem popřál českým autorům ve Frankfurtu i české prezentaci a jak byste si ideálně představoval výsledek a dopad čestného hostování České republiky na této prestižní literární události?
1: Já bych si přál, aby autoři prošli tímto veletrhem s dobrou chutí zůstávat dál otevřenými a literatuře věřit. Pochopitelně, že jim k tomu pomůže, když jejich knihy budou vydány v nových vydáních, v nových jazycích, v nových zemích, ale i kdyby se tak nestalo, přál bych si, aby lidé zůstávali v důvěře, že literatura svůj smysl a význam má, přestože může vypadat chvílema, že už nikoho nezajímá, nebo že je v téhle společnosti vlastně marginální svou rolí. Aby jsme nepodléhali téhleté panice a aby jsme nepodléhali tomuto zdání, a abychom si zůstávali dobře vědomi toho, že věci, které na první pohled vypadají, že neznamenají nic, že v nich spočívá právě jejich síla, právě v tom, že vypadají marginálně.
0: Přímo z frankfurtského knižního veletrhu se s námi spojil Petr Hruška, básník, který na veletrhu večer přiblíží svou sbírku Spatřil jsem svou tvář. Děkujeme za čas i rozhovor, který jste nám poskytl, a přejeme příjemné prožití o něch výjimečných dní ve Frankfurtu. Naslyšenou.
1: Já vám děkuju, zůstávejte v dobrém.

0: Doznívá třetí část skerco smyčcového kvartetu číslo 1 F-dur Františka Škroupa. A my ještě připojujeme jinou důležitou informaci z ranku literatury. Velká světová literární událost má právě dnešní, tedy 8. říjnové datum. Letošní Nobelovu cenu za literaturu dnes získala 76-letá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Podle švédské akademie ocenění získala za své smělé invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu. Carsonová využívá antické mýty a literaturu a vkládá je do moderního kontextu. V češtině vyšla minulý rok u nakladatelství Argo v překladu Tomáše Gabriela kniha Autobiografie Rudé. O Anne Carsonové teď budeme na Vltavě hovořit s anglistkou a pedagoškou Univerzity Karlovy a jeho české univerzity Marianou Machovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké je pozice Anne Carsonové v anglofonním literárním světě? Je to autorka respektovaná pro nové přístupy k literatuře, kterou ocení především veřejnost odborná, a nebo má její psaní i širší dopad?
1: Carsonová je velice známá autorka a velice uznávaná a respektovaná a myslím si, že spojuje vlastně celkem šťastně obě ty dvě polohy, které jste zmínil. Na jedné straně je to velice erudovaná autorka, ona má doktorát klasické filologie, která má takovou velmi výraznou sofistikovanou intelektuální polohu, ale ona ji umí velice dobře a elegantně propojovat, přenášet do rovin a k tématům, která jsou velmi současná a blízká běžnému čtenáři. Jsou to taková témata velmi základní, dospívání, krize manželství, smrt blízkého člověka. A je to básnička, píše poezii, ale i ta poezie není úplně nevstřícná, je taková hodně narrativní, příběhová, takže myslím si, že je relativně vstřícná.
0: Jak byste představila celek jejího díla a český překlad Autobiografie Rudé, která je taky jediným knižním překladem, který tedy od Anne Carsonové v češtině máme?
1: Carsonová má velmi široký záběr, ona není zdaleka jenom básnířka, ona je esejistka a především ještě k tomu významná překladatelka, takže to její dílo je velice, velice široké. Ten jediný český překlad, co vyšel, nemýlím se, v letošním roce nakladatelství Argo, tak to je jedno z jejich takových významných klíčových děl, které má podtitul Román ve verších, čili možná by pro někoho, kdo to vezme do ruky jako poezii, bylo překvapení zjistit, že to je skutečně příběh, je to velice narrativní text, který sleduje příběh dospívání mladého muže, ale ten je u něj zajímavý vlastně ta geneze toho textu. Ona vychází, jak už jsem říkala, ona je klasická filoložka, překladatelka z klasické literatury, latiny, řečtiny. A ona tady vychází z fragmentární antické básně řeckého básníka Ctesichora, který líčí epizodu z Heraklova života, hrdina Herakles zabije obludu, nestvůru, příšeru zvanou Gerion, která je rudá. Ale Carsonová vezme tuhletu nestvůru, respektive její jméno, a transponuje ji do současného světa. Gerion u Carsonové je dospívající chlapec, velice citlivý, velice senzitivní, a Herakles není hrdina, který ho jde zabít jako nestvůru, ale to velice okouzlující mladý muž, ke kterému Gerion splane láskou a Herakles mu ve finále vlastně zlomí srdce, opustí ho, zničí ho. Takže je to takový příběh o dospívání v současném světě, o citlivém mladém muži, ale je to také příběh o jinakosti.
0: Silné téma, zajímavé, inspirativní je, že onu antickou látku tedy aktualizuje. Ovšem připomeňme, že Anne Carsonová je autorkou řady knih, které jsou v anglofonním světě dobře známy. Vy jste to konec konců už říkala. Například The Beauty of the Husband či Man in the of Hours. A co z jejího díla by podle vás tedy, kdybyste si měla vybrat třeba jednu knihu, zasloužilo určitě překlad?
1: Mm-hmm. Tak z těch titulů, co jste zmínil, tak zajímavé třeba je, že ta The Beauty of the Husband, tedy krása manžela s podtitulem Fictional Essay in 29 Tangos, fikční esej ve 29 tangách samo o sobě, i ten podtitul označuje, že jako ona pracuje různě napříč formami, napříč kombinuje různě zvláštními způsoby, jako experimentuje s různými žánry, mísí je. Tak tahle knížka byla přeložena, velmi ceněná knížka, dostala cenu T.S. Eliota, byla přeložena do slovenštiny, takže kdyby čeští čtenáři po ní rychle užili, tak je i tahle možnost. A ta si myslím, že by určitě nebyla bez zajímavosti, protože to je taková jako úvaha trochu ironická o kráse a pravdě, je věnovaná Keatsovi, to je zase takový ten intelektuální její přesah, ale ve skutečnosti je to vlastně o manželství, o krizi manželství, o nevěře, o tělesné touze a s takovou nějakou ironií, tak ta si myslím, že by byla zajímavá. Některé ty texty jsou náročnější, například já osobně mám velmi ráda knihu Nox, která je, myslím, krásným příkladem toho, že Carsonová sama v jakémsi rozhovoru říká, že se považuje spíš za vizuální tvůrkyni. Ta kniha je vlastně krabička, z které se jako harmonika vytáhne ten text a na těch jednotlivých listech ona zpracovává bolest téma, ztrátu svého bratra, smrt svého bratra, s kterou se vyrovnává vlastně rozmanitými způsoby skrz překlad, především skrz překlad Catullovy Elegie 101, ale pak tam jsou jako další texty, jsou tam různé fragmenty, výstřižky, útržky a dohromady je to taková velmi komplexní i vizuálně nesmírně zajímavý objekt vlastně. A kde ten překlad by byl teda obtížný, ale nemyslím si, že by byl nemožný, tak to třeba by připadalo velmi zajímavé.
0: Je zřejmé, že tvorba N. Carsonové otevírá pestrou perspektivu překladatelských možností. Už prosím jednoslovně závěrem. Označila byste volbu Švédské akademie za překvapení pro vás třeba?
1: Pro mě je vždycky velké překvapení, když někdo takhle významně ocení poezii, takže určitě ano. A jsem za to ráda.
0: O čerstvé laureátce Nobelovy ceny za literaturu, kanadské básnířce a esejistce N. Carsonové jsme mluvili s anglistkou a pedagožkou Univerzity Karlovy a jeho české univerzity Marianou Machovou. Díky.
1: Děkuju.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

neotevřeně prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy, i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece, viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

0: Svět je krásné, vyfouknuté, malované vejce. O takovou metaforu se s námi podělil Jan Běťák a jeho píseň Svět z alba Jazykem květin. V skutku jazyk může mít různé podoby. Jazyk může být prostředkem krásy, ale také prostředkem manipulace a lhaní. O tom konec konců byla už poněkolikrát na Vltavě řeč. Třeba v kontextu velmi třaskavého začátku frankfurtského knižního veletrhu. A úvaha Tomáše Koblíška míří obdobným směrem, nese název Jak filozofie chápe polopravdu, příklad lhaní o Ukrajině.
1: Americká novinářka Anne Applebaum před časem poznamenala, že ruská propaganda se rozpadá, protože funguje pouze tehdy, když je v ní alespoň zrnko pravdy. Nyní se ale proměnila v čirou lež, které už jen těžko kdo uvěří. Applebaum tak připomněla jednu nespornou skutečnost. Propagandistické zprávy často nemají charakter ryzích nepravd. Spíše vmíchávají do nepravdy trochu pravdivých informací, takže klamavé sdělení může působit důvěryhodněji. Čirá nepravda nemusí fungovat tak dobře. Nechme stranou otázku, zda se současná ruská propaganda skutečně rozpadá, protože už nezahrnuje ani zrnko pravdy, nebo zda tu spíše není důvod k optimismu. Větší pozornost lze věnovat samotnému fenoménu polopravd, na něž zmíněná glosa odkazuje. Vzhledem k tomu, že jsou jádrem klamavých kampaní, zaslouží si alespoň krátkou úvahu. Současná filozofie umí rozlišit přinejmenším tři druhy polopravdy. Nejtypičtějším případem je spojování pravdivých a nepravdivých výroků v jediném vyjádření. Příkladem může být jedno z výrazných tvrzení, šířené ruskou stranou z kraje plné invaze na Ukrajinu, podle něhož na ukrajinském území existovaly Amerikou dotované laboratoře, sloužící k výrobě biologických zbraní. Věci se však mají tak, že na Ukrajině sice existovaly biologické laboratoře podporované Američany, ale žádné zbraně nevyvíjely. Měli pouze napáhat prevenci rizika.

14 tisíc lidí a že bylo na čase jednat. Pravdivý údaj o 14 tisících obětech zde byl ale prezentován způsobem, aby si posluchači domysleli nepravdu, že jde o civilní oběti ukrajinských útoků. Ve skutečnosti toto číslo zahrnuje jak civilní oběti, tak oběti na straně ukrajinských i protiukrajinských sil, přičemž jde o dopad bojů zjevně vyprovokovaných ruskou stranou. Tyto zavádějící výroky také měly jasný cíl. Někteří mluvčí je často využívají, aby se bránili proti případnému nařknutí ze lži. Neřekli přece nic než pravdu. Konečně polopravda může spočívat také v tom, že je publiku předkládána jen část pravdy, přičemž jiná část, ta významnější, je zamlčována. Například je běžné, že ruská státní média informují o padlých vojácích pocházejících z toho a toho regionu. Informují ale o těchto vojácích tak, aby se nikdo nedovtípil, že z dotyčných regionů je čerpáno mnohonásobně více sil než z jiných, které jsou spíše vojenských náborů ušetřeny. Podstatná část pravdy je tedy zamlčována a publikum je udržováno v omylu, že do války přispívají všichni stejně. Co z řečeného plyne? Ve všech třech případech se ukazuje, že polopravda není jakási z půlky přijatelná směs pravdy a nepravdy, ale nepřijatelná technika, jejíž pomocí jsou do veřejné diskuse vpašovávány jednoznačné výmysly a podporována mylná přesvědčení. Dobrou zprávou je, že podle průzkumů jsou lidé po určitém tréninku schopni takovouto manipulaci poznat a že obelhávání nemusí být všemocné, pokud se mu chceme bránit. Jinými slovy, že by nejen šíření nepravd, ale i důmyslných polopravd mělo nutně navrch, je naštěstí iluzí. Stačí se začít starat.

0: Mladičké Dolores Hayes bylo teprve 12 let,
1: když do jejího života vstoupil starší muž jménem Humbert Humbert.
0: Lolita Vladimíra Nabokova, nejslavnější román o zakázané lásce a touze.
1: V četbě s hvězdičkou od 28. října, každý den od 11. večer.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Zvolil ji předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Europoslanci zdůrazňují, že volby nenabídly skutečné alternativní kandidáty a byly v atmosféře strachu a zastrašování v kontextu války proti Ukrajině. Tvorbu loni zesunulého slovenského výtvarníka Milana Dobeše a práce 10 současných umělců zaměřené na světlo, optiku, pohyb a prostor představuje dnes zahájená výstava v ostravské galerii Gong. Expozice s názvem Světlo podsta Milanu Dobešovi spojuje dvě umělecké generace a ukazuje různé způsoby práce s lidským vnímáním. Výstava v ostravském Gongu potrvá do 6. prosince. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, ve východní polovině republiky s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů Celsia, při slabším větru, zejména na západě až 3 stupně Celsia, stejně i na horách. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti na jeho východě a později i večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15, na jižní Moravě 17, na horách naměříme kolem 6 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Bob Bookmeyer Orchestra, The Beatles nebo hudba Schubertova bude znít odpoledním vysíláním Vltavy po 16. hodině. Příjemný poslech.

0: Zpěvačka z Beninu, Angelique Kidjo, vám zpívá 7 minut po 16. hodině. O hudbě, oceňované hudbě, konkrétně speciální gramofonové ceně, budeme hovořit už za okamžik na Vltavě.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: Ještě předtím, než vám ovšem přiblížíme cenu gramofon pro Pavel Haas kvartet, vás chceme pozvat i k poslechu vltavského akcentu v 16.30. A to proto, že 3. října, tedy velmi nedávno, jsme si připomněli 90. výročí narození režiséra a herce Jana Kačera, který od konce 50. let minulého století aktivně tvořil a v pozdějším věku se věnoval i psaní knih, angažoval se i v politice. Na Jana Kačera jsme vzpomínali v akcentu tu před 2 lety, když zemřel. Saša Michailidis se tehdy ptal divadelní publicistky a kritičky Jany Machalické a spisovatelky a publicistky Zuzany Maléřové. Toto vydání akcentu tedy dnes reprizujeme. Vy si jej můžete připomenout už za pár okamžiků v 16.30 na Vltavě.

0: Ricardo Muti řídil vídeňské filharmoniky, kteří provedli třetí část Schubertovy symfonie číslo 3 D-dur. My zůstáváme v žánru klasické hudby, ovšem míříme spíše do jejího komorního spektra, protože je k tomu dobrý, ba přímo oslavný důvod. Pavel Haas kvartet rozšířil svou sbírku ocenění Gramophone Award o šestou trofej. Za album smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů, které vydal Supra, Fon získal cenu v kategorii komorní hudby. Členové souboru ocenění převzali včera při slavnostním ceremoniálu v Londýně a také na něm živě vystoupili. No a o podrobnostech teď mluvíme s violončelistou kvarteta Petrem Jaruškem. Dobrý den.
1: Pěkné poobědě, dobrý den.
0: Petre, jak jste prožili včerejší slavnostní večer v Londýně? Jakou vlastně to předávání mělo atmosféru a ještě prozraďte, co jste při něm zahráli?
1: No, ako ste už spomenul, bolo to slávnostné, no a Gramophone Awards, my sme mali, máme to šťastie, že sme to nezažili prvý raz, tak sme vedeli, do čoho ideme a je to vždy pojaté veľmi veľkolepo. Stretnú sa tam významné osobnosti londýnskej kultúry, promotéry, samozrejme aj hviezdy klasickej hudby, kde sa vyhlasujú vlastne víťazovia všetkých kategórií. No a popri tom aj sme boli oslovení, či by sme mohli zahrať jednu časť zo spomínaného alba Martinovského pre suprafono a zahrali sme tam tretiu časť z jeho tretieho smyčcového kvartetu.
0: Tak vy jste zmínil, že to pro vás nebylo poprvé, já tedy upřesním, že to už je vaše šestá cena Gramophone, konec konců jste čtyři, takže někteří z vás mohou mít na poličce klidně dvě ty trofeje, ale konec vtipů, hudba Martinů je bezesporu dobrým důvodem. Přesto se ptám, čím je výjimečné tohle ocenění, tohle konkrétní, a zda taky pro vás nebylo překvapením, že porota vybrala právě tuto nahrávku?
1: Tak začnem s tou druhou vlastně otázkou. Ono prekvapenie to je vždy. Úprimne my samozrejme nenahrávame muziku alebo alba preto, aby ako s cieľom dostať ceny. A samozrejme v tom obrovskej vlne tisícov nahrávok, ktoré za rok vlastne vyprodukujú muzikanti a labely, je až nás to prekvapí vždy, keď vyberú našu nahrávku ako subjektívne tú najlepšiu, samozrejme, takže prekvapení sme boli. Ale na druhú stranu to, že Bohuslav Martinů napísal úžasné smyčcové kvartety, ktoré sa, musím povedať, že málo hrajú, skôr v českých krajinách, myslím, že zahraničí majú k tomu veľký rešpekt a my sme teda do toho tak vhúpli a chceli sme vlastne na svetlo sveta alebo dostať vlastne do toho spotlightu jeho kvartety, ktoré si to viac než zaslúžia a jeho hudba je proste jeden fantastický svet. Takže sme radi, že zrovna týmto dúfam, že sme pomohli viacej zviditeľniť jeho smyčcové kvartety.
0: Už jste o tom mluvil, že aspoň v Čechách jde o jakýsi neobjevený klenot. Vyvíjel se nějak váš vztah ke kvartetům Martinům a je tam něco, co postupně tady stále objevujete, byť se mu věnujete dlouhou dobu?
1: Tak ano, tak to se dá vlastně všeobecně povedať asi o každém skladatelovi, lebo ta práce, alebo ten vzťah vlastně nikdy nekončí. Hej, to vlastně nikdy není konečná verzia, na tom to je skvělé vlastně mať tu možnost hrát smyčcové kvarteto a hudbu všeobecně. V každém případě k Martinu jsme si pričuchli první raz, jak se dobře pamatám, myslím v roku 2014, zrovna s tímto třetím smyčcovým kvartetom, jeho jsme začínali. Takže je to už za nami tých 12 rokov a postupne sme pridávali ďalšie kvarteta, ktoré vyústením bolo album spomínané. No a hrať Martinu je jedno obrovské dobrodružstvo. Aj ten jeho hudobný originálny jazyk je natoľko tak obrovská výzva, jak hudobná, tak aj technická, po technickej stránke, že tam sa proste nenudíte. A vlastne to objavovanie tých zákutí a charakterov. Je to neustálý proces, ale je to fascinujúci svet a myslím, že tých 12 rokov s ním stálo skutočne za to.
0: Čím byste k hudbě přilákal posluchače, který zatím Bohuslava Martinů nezná třeba právě v oněch kvartetech?
1: To je zložitá otázka, ale tak napadá ma úplne taká prvoplánová vec, že je to hudba do tejto doby vlastne, lebo on je závratná, rýchla, má veľké zvraty. Samozrejme, jeho pomalé časti sú melancholické, nádherné. Vlastne je to tiež smiesice proste s ľudovou hudbou, nápevou, ale on mal obdobia, takže on tiež bol ovplyvnený veľmi jazzom, big bandom, ale jeho tempa, povedzme, rýchlych častí sú niekedy až za hranicou takých ľudského vnímania a vôbec aj hračských schopností. Takže je to jedna veľká jízda, jedno veľké dobrodružstvo. Takže to by som doporučil proste poslucháčom si dať vlastne toto dobrodružstvo s nami. No.
0: A my se rádi tedy necháme vést vaším doporučením. O ocenění Gramophone Award za album smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů jsme mluvili s violončelistou Pavel Hvás kvartetu Petrem Jaruškem. Soubor cenu v kategorii komorní hudby, připomenu, převzal včera v Londýně a české publikum se na vás může těšit například v listopadu na festivalu Janáček Brno. Tak moc děkujeme, že jste se s námi podělil o tuto skvělou úspěšnou věc, již jste součástí.
1: Ano, děkujem za pozvání a prajem příjemný podvečer. Nashledanou.

0: I Beatles patří na Vltavské vlny. Třeba 20 minut po 16. hodině. Za pár okamžiků otevřeme téma ve Vltavském akcentu dnes věnované Janu Kačerovi. No a my už taky vyhlížíme večerní vltavský program. Už ve druhé polovině 20. let u nás vzniklo rozhlasové vysílání pro zemědělce, vysílání pro ženy a také vysílání pro dělníky. Jeho program se skládal z přednášek, literárně dramatických pořadů či hraných scének, které měly posluchače poučit v sociální a hospodářské oblasti nebo také poskytovali běžné informace pro zlepšení kvality života. Dělnické vysílání za první republiky přibližuje epizoda z řady dokumentů založených na bohatých materiálech rozhlasového archivu Radiostopy. Uvedeme ji dnes večer a tady je ukázka.
1: Na počátku tohoto měsíce zasedala v Madridě správní rada Mezinárodního úřadu práce, která mimo jiné se zabývala také velmi podrobně otázkou zkrácení pracovní doby. Její usnesení znamená, že tato otázka se dostane konečně ze stádia věčných diskuzí do rozhodujícího období. Proti zkrácení pracovní doby jsou již dnes pouze zaměstnavatelé a anglická vláda. Ale ani zaměstnavatelé se nevyslovují proti jednání o zkrácení pracovní doby, žádají pouze jeho odložení v naději, že poměry se zlepší a otázka přestane být akutní. Velkým úspěchem je, že pro zkrácení pracovní doby jsou již dnes takřka všechny vlády.
0: Rozhlasové dělnické vysílání za první republiky přibližuje dokument Petry Tanclové. Poslouchejte na Vltavě dnes od 20 hodin, za chvíli akcent, pak Art Café věnované Jihlavskému festivalu. No a budete-li s námi vstávat, připomínám, že zítra ráno opět s ranní mozaikou Františkem Šedivým a Naděždou Hávovou můžete mířit do světa umění a kultury. A pochopitelně opět na frankfurtský literární festival, nebo se Zitou Senkovou do Cvingru, do Drážďan, popřípadě i s pozvánkou do Mělnického muzea, kde vystavují vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Od mikrofonu odpolední Vltavy vám příjemný poslech dalšího programu přeje David Hamr, za techniku také Romana Kouřilová a editor Jan Zítka.

0: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mario Willi a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
2: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
1: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: A teď, milí posluchači, příležitost poslechnout si reprízu pořadu Akcent z června roku 2024. Vzpomínali jsme v něm na Jana Kačera, který tehdy zemřel. Teď v sobotu 3. října jsme si naopak připomněli 90 let od jeho narození. Příjemný poslech.

0: Akcent.
1: Dnes v poledne se uskutečnilo v Národním divadle poslední rozloučení s režisérem a hercem Janem Kačerem, který zemřel 24. května. Tvořil od konce 50. let minulého století. V pozdějším věku se věnoval i psaní knih a také se angažoval v politice. Právě Janu Kačerovi věnujeme dnešní akcent, u kterého vás zdraví Saša Michailidis. Ve studiu je s námi vedoucí rubriky Kultura v Lidových novinách, divadelní publicistka a kritička Jana Machalická. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A spisovatelka, publicistka a přítelkyně rodiny Jana Kačera Zuzana Maléřová. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
1: Co se vám vybaví, paní Maléřová, když uslyšíte jméno Jan Kačer?
2: Tak pro mě se vybaví jeden z velkých a posledních mágů, jak slova, tak obrazu, tak divadla.
1: A vnímáte ho především z pozice uměleckého, anebo vám do toho proniká i člověk?
2: Velmi silně, protože já jsem ho poznala jako velice mladinka a dost zásadně bych řekla, že mě ovlivnil ve vztahu nejenom ke kultuře, k umění, ale třeba k lásce.
1: Paní Machalická, Jan Kačer pro vás.
3: Tak já cítím určitý smutek, protože je mi za ním smutno. No. V posledních letech jsem měla možnost se s ním stýkat častěji, protože jsme spolu dělali takový veledlouhý rozhovor a vlastně mně to přijde skoro neuvěřitelné, protože je to asi 3 neděle, co jsem s ním mluvila a byla jsem tam za ním, takže a jinak jako nejdřív jsem poznala jeho inscenace, to bylo téměř iniciační, ten Višňový sad v Činoherním klubu a to mě, myslím, také hodně ovlivnilo v tom, co divadlo obnáší a co také divadlo dokáže. No a pak jsem ho poznala samotného a to bylo teda mnohem později a tak občas jsme spolu dělali nějaký rozhovor. On mě taky občas vylál, co jsem to třeba zase napsala a tak podobně.
1: Jako na představení, která, ne, do kterých ne. Sám třeba neúčinkoval?
3: No jasně, tak on říkal, že mě zná líp než já jeho a že mě čte a že a měl spoustu výhrad k tomu, co píšu a já jsem to samozřejmě jako akceptovala a naopak, jako já jsem byla ráda, že mi říká ty výhrady. Neštvalo mě to, bavilo mě to s ním si povídat, protože jsme povídali o spoustu věcech a jako nejdřív splnil to povinné penzum, že mi řekl, co bylo špatně a pak už jsme se normálně povídali.
1: Paní Maléřová, pokud se podíváte na Jana Kačera jako, jak říkáte, mága a budeme se teďko soustředit na divadlo, tak co se vám nejvíce vybaví v jeho souvislosti? Ta herecká anebo ta režijní část?
2: No, když budu úplně u prvopočátku, tak vlastně režijní, protože já jsem měla takový ten svůj prvotní moment, aniž jsem si uvědomila, že někdy toho člověka poznám, nebo kdo to vlastně je, jako dítě na hraně dospívání. A to, když jsem úplnou náhodou viděla v Ostravském divadle jeho slavného Sirána, kde jsem byla jediné dítě mezi dospělými. A absolutně mě to uhranulo. A myslím si, že ani nevím čím, ale Jan Kačer tomu říkal, to je jako když stojíte na pokraji krásy. A tehdy tam nějaký muž v závěru inscenace vstal a vykřikl, toto je vlastenecký čin. A já jsem si to hrozně pamatovala. A pak jsem to Janu Kačerovi tady v Praze, už co by studentka dospěla, vyprávěla. A on se smál a říkal mi, víte, kdo to byl? A já, ne, nějaký pán. A on, to jsem si fakt z toho dětství, já si ani tu inscenaci, já si jenom vybavuju, že ta inscenace byla nezvykle světlá, hravá na Sirána, jo, že na mě tak působila. A on mi říkal, no to byl pan režisér Krejčík. A má to ještě jeden teda velmi privátní dovětek, protože Jan Kačer mi vždycky říkal, nikdy, Zuzanko, neoddělujte život a práci. Je to nesmysl a nemá se to. Neoddělujte rodinu od svobody. Prostě všechno je jedno jest dohromady. A strašně ho bavila jedna historka, kterou pořád chtěl, abych vyprávěla a souvisla s tím Siránem, protože mě samozřejmě zůstal hluboce v srdci tenhle zážitek a tím, že jsem pak Jana Kačera poznala, tak se to ještě zmotnilo víc a pak jsem čekala své první dítě. Když jsem byla na porodním sále a došlo k tomu vrcholnému okamžiku, ne. Tak pan doktor pronesl zcela nečekaně. Ve chvíli poslání tě bodnu juž, a vytáhl dceru na svět. A Jan Kačer tuhle historku miloval a říkal, to je přesně ono, víte, proto dělám divadlo.
1: Já jsem se trošku bál, že váš porodník vykřikl, toto je vlastenecký čin.
2: To tedy ne.
1: Paní Machalická, pokud se podíváme právě na osobnost Jana Kačera, co by režiséra divadelního, tak jaký byl? Mluví se o tom, že byl přísný k sobě i k ostatním, ale z těch emocí a z toho, co vlastně vnímáme z těch her, které režíroval, tak v tom ale byl hluboký cit.
3: No já si myslím, že on byl takový jeden z posledních romantiků a lyriků na českém jevišti, což dneska mladí režiséři moc nejsou romantičtí, že?
1: Nebo třeba jsou, ale jenom to nedávají najevo zatím.
3: No myslím, že jaksi tenhle přístup je trošku dneska utlumený, ale ono to zase přijde. A takže on vlastně ty inscenace byly vždycky ohromně citové, emoční a zároveň, a to je důležité, on měl smysl pro absurdno, pro grotesku, takže jeho nejlepší inscenace jsou grotesky, absurdní, to je Revizor, že jo, to je absolutní nádhera. A taky myslím, že uměl výborně zacházet s patosem. Já si třeba vzpomínám na Záviše z Falkensteina na Vinohradech a to byla prostě taky, to byl taky vlastenecký čin, bych myslela, protože...
1: To jsme v polovině 80. let.
3: Ano, jsme v polovině, spíš v poslední třetině a to byl tak výrazný jako protest proti režimu a podobně i pak Vedralův Urmefisto. To bylo potom jeho návratu z toho vyhnanství z Ostravy, tak tam on udělal takové tři opravdu velmi silné inscenace. Tou první, myslím, že byl Dykův krysař. No, ale ten Závis Falkensteina, to byla v podstatě demonstrace.
2: Jo. Jestli bych mohla doplnit, tak já myslím, že měl cit. Paní Machalická to vystihla úplně přesně a měl ještě jeden cit a to byl takový jakoby sociální rozměr a jakási intuice. I u těch představení, které takzvaně nepatří do třeba zlatého klenotu, jeho klenotnice, tak on dokázal velmi předvídat vývoj a možná proto to i ty inscenace poznamenaly. Protože třeba v těch 90. letech, v tom nadšení, které tady zavládlo, tak on přišel s pekařem Janem Marhoulem nebo ze smrtí obchodního cestujícího, no kdo tehdy si dokázal představit 30 let splácet hypotéku ve stresu, udřený, jako to bylo nepředstavitelné. To nikdo nechápal a on už dopředu tato témata přinášel a nebyl za to oslavován. Říkalo se v té době, to je už staré, to není aktuální, ale ono to se ukazuje, že to vlastně bylo svým způsobem trošku vizionářské.
0: Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Dnešní akcent věnujeme herci a režisérovi Janu Kačerovi, což je možná vlastně docela zajímavá otázka paní Maléřová, jak on sám, Jan Kačer, sebe vnímal jako herce, jako režiséra?
2: Já myslím, že celistvě, že on byl prostě bytost velmi přemýšlivá, velmi citlivá a myslím, že měl velmi rád na divadle, když přicházeli jeho, a to byl asi princip činoherního klubu, když každý z těch tvůrců přicházel s osobním tématem. Když prostě investovali tu svoji jedinečnost a to on obdivoval, miloval a byl jeden, považoval se jeden z těch kamínků té jedinečnosti. Takže určitě a pak ještě měl takovou, jak zmínila paní Machalická, ten romantismus v něm. Tak někdy si říkal Petr Čepek, že hraje každou inscenaci, že si v ní musí najít jednu větu, pro kterou hraje. A já třeba si vzpomínám, doteďka z hlavy bych mohla říkat x vět, které mi Jan Kačer říkal do života a přitom citoval vlastně své milované tituly. A třeba když dělal Per Gynta, tak mi vyprávěl k Evald Shorm, což byl asi jeho vůbec nejbližší člověk citově, tak mu říkal, proč ty máš tak rád toho Per Gynta? Proč furt chceš dělat toho Per Gynta? Já to nechápu. A Jan mu říkal, no víš, tam je taková věta, byl silný, chránili ho ženy. A ten Evald se podíval a říkal, jo, jo, Jeníčku, tak to už chápu. Protože Jan Kačer měl maminku, měl manželku a měl tři dcery. Byl silný, chránili ho ženy. Nebo mi řekl Shakespeare, no milovat líbit se jedné znamená líbit se všem. No není to lehké, ale není to krásné. A tak bych mohla pokračovat.
1: Když jste zmínila Evalda Šorma, tak on sám v rozhovoru pro Reflex před nějakými 3 lety, Jan Kačer zmínil, že když ho Evald Šorm v Činoherním klubu obsadil do role Raskolníkova ve Zločinu a trestu, tak že on sám vlastně se tomu bránil, protože měl pocit, že by ho rozhodně měl hrát Vladimír Puchol, nejenom jako geniální herec, ale jako někdo, kdo se typově do toho hodí. A Evald Šorm měl jasný názor, že to bude Jan Kačer. Jaký byl Jan Kačer jako herec, když pomineme jenom to, že byl velmi velkorysý a že se nebránil tomu, aby ty slavné, skvělé role hrál i někdo jiný?
3: Tak on byl, ty jeho postavy byly takové tajemné. On měl ohromné charisma a je to dobře, to můžeme vidět ve všech těch filmech, kde hrál takové ty zvláštní, zasmušilé, tajemné hrdiny, kteří se nějak vymezují vůči systému nebo v něm uvíznou.
1: S výjimkou agenta V40.
3: Ano, prosím, tak to jistě ten neuvízl systému, ale jinak vlastně každý den odvahu nebo ty další snímky jsou přesně, myslím, ten jeho typ tam výborně funguje jako na jedné straně vlastně mužný, charismatický, ale zároveň nějak zasmušilý nebo skeptický. To myslím, že tohle to on i na tom jevišti vlastně měl velké charisma a působil nečitelně vlastně, tak jakože člověk měl chuť se nějak do té figury snažit proniknout z toho, co on vlastně dával navenek, co ukazoval navenek, tak si to tak člověk sám jako skládal, co by to mohlo být, a to bylo vlastně docela vzrušující. Já myslím, že ještě bych možná se trošku vrátila k tomu, co říkala paní Maléřová o té režii a o tom, vy jste vzpomněla na ty vizionářské jeho inscenace. No, on v tom Národním nebyl zrovna miláčka kritiky, jako je fakt, že ta témata, on si trval na svém, ať to byl ten Pekař Marhou, tak ta témata zrovna v té době nerezonovala. Ale, a já bych uvedla ještě jeden příklad, a to byl třeba Peroutkův Oblak a Valčík, což si myslím, že je skvělá hra. A to se vůbec nějak nechytlo a myslím, že i ta inscenace Kačerová byla zajímavá a úplně to jako prolítlo. Jako kdyby to vůbec to nikoho nezajímalo, akorát myslím si to vysloužilo pár nehezkých kritik a přitom to je téma dneska třeba podle mě nesmírně aktuální, že jo? A ty charaktery, které se mění pod dotekem doby a tak dále. No ale tenkrát z toho vlastně nic nebylo. No a on myslím, že to velmi těžce nesl, tu nepřízeň kritiky, protože do té doby byl spíše miláčkem kritiky, ale to se tak stává, že je režisér genius a pak přestane být genius. No a vlastně myslím, že z toho Národním pak přestal režírovat a cítil určitou hořkost. Pak se tam ještě vrátil, nebo teda pak ještě tam udělal pár věcí spíš v Kolovratu, které i vyšly dobře a měly dobré přijetí, ale myslím, že jako nikdy se s tím nesmířil, že byl vlastně v té době, která byla už svobodná a kdy vlastně už nebyl ničím svazovaný, takže najednou prostě nějak se netrefoval do...
2: Ale udělal toho Peer Gynta. A to byla velmi pěkná a dobře přijatá inscenace. A připomněla bych ještě jeden titul, a to byl Antonín Máša, jeho generační druh, který napsal hru Podivní ptáci. A tam Jan Kačer měl pocit, že vyjadřuje nebo uzavírá něco za celou tu velkou generaci. A vím, že tam byla věta, kterou mi říkal, kdo se chce vznášet, musí počítat s pádem. A o té větě já vím opravdu všechno. a věděl, protože on padal fakt z velké výšky.
1: Paní Malířová, skutečně je to tak, jak zmiňovala paní Machalická, což předpokládám, máte i ze všech těch dlouhých rozhovorů, které jste s panem Kačerem vedla, tak skutečně špatně snášel tu, řekněme, nepřízeň anebo tu změnu té přízně jakožto divadelního režiséra právě v těch 90. letech?
2: Já si myslím, že on špatně snášel nepřízeň celoživotně, protože on ji prožíval pořád. Jenom se měnily barvy té nepřízně. Jednou byla ta nepřízeň, že byl vyhnán do Ostravy, jednou byla ta nepřízeň...
1: Což bylo v polovině 70.
2: Ano, jo, takže on vlastně velká, a podle mě jeho největší jakoby bolest byl vlastně Činoherní klub a jeho vlastně nevrácení se tam, kde všechno začínalo. A to si myslím, že byla jeho největší citová taková jakoby bolest, protože on se tam vlastně de facto nevrátil. A myslím si, že na to čekal.
1: Paní Machalická, můžeme říct, že Činoherní klub by nebyl Činoherním klubem bez spousty osobností, ale platí to, že by nebyl takovým bez Jana Kačera?
3: Určitě. Já to můžu jenom potvrdit, co říká paní Malířová. On se trápil tím Činoherním klubem velmi. Toho bolelo a bolelo ho, že tam byli jiní lidé a on tam být nemohl. A možná opravdu čekal, že by mu třeba... On se tam pak vlastně vrátil na závěr. On tam inscenoval svoji vlastní hru, kterou napsal, kde je i jedna z těch figur té hry, se jmenuje Honza a je to vlastně on. Je to, protože ty stezky toho Honzy jsou podobné jako jeho, protože je to takový, je to tedy již důchodce a vlastně vypráví tam o tom, jak je nešťastný, když mu umírají kamarádi, což bylo teda další jeho téma. On také velmi těžce nesl odchody svých nejbližších a ta hra prostě se ona byla taková zvláštní, no, bylo to takový návrat, bylo to hodně hořké a sebeironické.
2: A ještě musíme říct, že to nebyl návrat režiséra, ale návrat pouze autora a tak, tedy herce. A v něm byl teda ten režisér. No.
1: Akcent. V dnešním akcentu se věnujeme Janu Kačerovi a našimi hosty jsou vedoucí rubriky Kultura v Lidových novinách, divadelní publicistka a kritička Jana Machalická a spisovatelka, publicistka a přítelkyně rodiny Jana Kačera Zuzana Malířová. Po divadelní kariéře se věnoval psaní vzpomínkových knih s názvem Jedu k mámě, Mírnou oklikou k přátelům a Zadními vrátky. Myslíte si, že jsme jako čtenáři opravdu se dozvěděli náhled Jana Kačera na život, na svět? A nebo je to i nějaká jiná tvář, která úplně neodpovídala tomu, jaký skutečně Jan Kačer byl? Protože to se občas s vzpomínkovými knihami děje, paní Malířová.
2: Já teda z něho, z těch jeho knih Jana Kačera cítím. A teď to nemyslím, nebudu hodnotit fakta, letopočty, roky, ale cítím jeho ducha. To, jak přemýšlel, jak se vyjadřoval, jak měl specifický slovník, myslím si, jedinečný v něčem. Tak já Jana Kačera z toho všeho cítím, i z jeho zasmušilostí, i z jeho zvláštní nostalgií a laskavostí a zároveň i určitou nekompromisností. A takovou jakoby... On třeba měl problémy vyjadřovat slovně nějaké vášnivé city. Ať už to bylo vůči svým nejbližším, své ženě, kterou obdivoval, tak vždycky říkal, no to je prostě, přece to nemůžete vyjádřit. To je, když střelíte vrabce, už je mrtvý. To musíte žít a jak do toho tím slovem prostě. Takže on měl v sobě zvláštní ostych. A já to tam všechno v těch jeho

0: jaké lamenty, stesky a je tam opravdu hodně o jeho spolupracovnících, protože je tam třeba hodně o Hrůzovi, o scenografovi Hrůzovi, který byl jeho blízký přítel, s kterým on v tom činoherním klubu začínal a ten mu pak utek do Norska, takže toho taky hodně trápilo. Jsou tam i vzpomínky na další kamarády a kolegy, kteří na herce Husáka, kteří odešli, protože on totiž byl člověk, který potřeboval být obklopený s lidmi spřízněnými. Pro něj to byla základní podmínka práce. Každý tvůrce to takhle nemá. Jsou tvůrci solitérní, kteří naopak nikoho nepotřebují a prostě prosazují se a jsou silní. On jim potřeboval dělat s lidmi, s kterými si i lidsky rozuměl. A jakmile nebyl v takovém tom sérklu lidí, kteří mu fandí, kteří jdou za ním, tak se cítil možná trochu nejistý nebo možná i vyvedený z míry a dělalo mu to problémy. A to si myslím, že se stalo právě i v tom národním, protože on vlastně celý život, ať byl v tom činoherním klubu nebo ať byl v té Ostravě, tak to byly relativně malá divadla, kde je to nějaká komunita, která spolu drží Národní je fabrika, kde se lidi třeba někteří ze souboru nepotkají delší dobu ani na jevišti, ani v šatně. Je to prostě úplně jiný druh práce, taky je to krásná mašina, která funguje, ale on prostě byl spíš na to, na něco komornějšího, na něco, kde se bude cítit dobře v tom prostředí a mezi těmi lidmi. Takže pro něj,
1: V těch vztazích, protože jinak velké jeviště mu samozřejmě nedělalo problém, viz jeho matka Kuráž v Národním divadle legendární, že jo? Takže spíš v těch vztazích a tady musím ještě říct, že v komplikovanosti té doby, protože úplně jinak by asi vstupoval o 5 let později do toho divadla než těch divokých 90. letech, kdy to skutečně byla velmi vřelá, myslím tím výbušná půda a nebylo to vlastně úplně tak jenom o divadle.
2: Myslím, že jsem nebyl sám, kdo byl velmi překvapený, když jsem zahledl Jana Kačera nejenom v nějakých kamejích, ale vlastně v regulérních a dlouhodobých rolích v nekonečných seriálech na komerčních televizích. A všichni jsme se tak jako možná trošku ptali, byli tam známí herci a herečky, kteří ale nikdy neměli ten status té ikony jako Jan Kačer a on tam hrál. Proč?
1: Já myslím, že chtěl hrát, že chtěl být viděn a to teda můžu potvrdit do poslední dnů, že nechtěl jenom vzpomínat. On chtěl být hrozně aktivní a to bylo i to, že pořád v té Malostranské besedě usiloval o to kontaktovat se s lidmi, být tady činorodý, tvůrčí, nesedět doma a nevzpomínat na činoherní klub. Myslím, že ho to i iritovalo, když byl jakoby konfrontován s minulostí, že chtěl tu současnost a to jsem na něm zároveň obdivovala.
0: Asi to tak bylo, já hlubší ty motivace, já jsem se ho na to teda nikdy neptala, mě to taky překvapilo, ale ještě bych zmínila jednu věc a to sice on chtěl ty svoje kamarády, kteří už na tom nebyli dobře, nějakým způsobem animovat. Prostě jako dát jim nějaký cíl nebo prostě pomoct jim v jejich samotě, naštvanosti, nemoci. Jo? A tohle to provedl teda, nebo se intrikoval s Pavlem Landovským a z toho tedy i natočil to, myslím, syn Josefa Abrahama a Libuše Šafránka. Je to teda mimořádně groteskní záležitost, kde tedy Landák u sebe v kytíně, jako vždy nabručený, naštvaný, se všemi svými průpovídkami a tak dále. A hlavně nemocný, naštvaný, protože byl nemocný a do toho oni tedy animátoři se tam o to si snaží a je to naprosto neskutečný. Je to tragikomedie, je to absurdita a je to asi o životě. Je to prostě skutečně výřez života, který je ve svém závěru velmi drsný a není pro každého, jak se říká. Ale to byla práce Jana Kačera, on tyto jako, já nevím, charitativní sklony a myslel to dobře, ale myslím, že tady se to trošku vymklo z ruky.
1: Jo. Ne, on měl přesvědčení, že člověk má hrát do posledního dechu a pracovat a nedělit život a práci. To, že už jsi nemocný a nemůžeš, neznamená, že nemůžeš. Můžeš, prostě budeš hrát a já tě tam dotáhnu. Ale on měl taky velmi svérázný vztah k tomu nerozlišovat osobní život a práci, který byl někdy komický. Já jsem to na něm milovala, ačkoliv teda mě to často přivedlo do úzkých a jiné taky. Ale on opravdu nerozlišoval tuto hranici, takže se běžně vstávalo, že třeba to jsou takové slavné historky, že jo, že nechal někde viset kabát, aby to vypadalo, že se ještě vrátí. A šel třeba na fotbal. Jo, protože zrovna on fotbal miloval a zrovna se hrálo, tak on šel. A ten kabát tam nechal, takže všichni čekali, že se vrátí. A já, když říkala paní Machalická na začátku, že cítí hluboký smutek, tak samozřejmě, že ho cítím taky. A zároveň mám pořád mírný úsměv na tváři, což by se mohlo zdát nevhodné. Ale já si prostě vzpomínám, jak mě vyprávěl o odcházení. A jak říkal, že kdyby pán Bůh neumřel mladý, kdyby poznal to stáří, tak by ten konec zařídil jinak. Ale protože tu zkušenost neměl, tak to vypadá, jak to vypadá. A že on by šel rád jako ti indiáni na kopec a tam šel a už se nevrátil a vlastně ale mi řekl takovou moc pěknou věc, víte, já se nejvíc bojím toho, že mě ti moji milí budou želet, že budou cítit bolest a to já nechci. Já bych prostě se tak jako rád ztratil a mně se okamžitě vybavila historka, jak nechal svoje brýle na pultíku zkušebním. Herci zkoušeli, on jim naznačil rukama, pokračujte, ty brýle tam nechal, odskočil si a oni snad hodinu zkoušeli v režii Kačerových brýlí, protože čekali, že se vrátí. A pak někdo řekl, kde je ten člověk? A někdo jiný říkal, no, ten už se nevrátí, on už odešel. A já, když jsem mu to vyprávěl, on se hrozně smál a říká, tak by to mělo být, tak bych měl odejít ze světa. Kde je ten člověk? No, on už odešel, už se nevrátí.
2: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali Janu Kačerovi. Ve studiu s námi byly vedoucí rubriky Kultura v Lidových novinách, divadelní publicistka a kritička Jana Machalická. Děkujeme moc.
0: Děkuju, nashledanou.
2: A také spisovatelka, publicistka a přítelkyně rodiny Jana Kačera Zuzana Maléřová. Díky.
1: Děkujeme, nashledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: To byla tedy repríza pořadu Akcent z června roku 2024 a my jsme vzpomínali na Jana Kačera, který tehdy zemřel. Teď v sobotu 3. října jsme si naopak připomněli 90 let od jeho narození.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ukrajinští vyjednavači přiletí v pátek do Spojených států. Dva dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby na Moskvu víc tlačil. Washington chce ještě do konce října dostat k jednacímu stolu Kyjev i Moskvu. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale v rozhovoru pro řecký deník připustil, že dohoda je zatím v nedohlednu. Válka podle něj uvízla na mrtvém bodě, protože Rusko chce celou Doněckou oblast a to je pro Kyjev nepřijatelné. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které spojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih. V českém překladu loni vyšel její román Ve verších, autobiografie Rudé. Antický mýtus o okřídleném rudém netvorovi Geryonovi, v něm autorka přenáší do současnosti. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. Český soubor Pavel Haas kvartet a Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruši získali hudební Oscary, ocenění Gramophone Award. Převzali si jej včera večer v Londýně. Českému kvartetu udělal britský hudební časopis Gramophone cenu v kategorii komorní hudby za nahrávky skladeb Bouslava Martinu. Bamberští symfonikové zvítězili v hlasování veřejnosti o orchestra roku. Počasí. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 6. Víc zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Na konci října začíná 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Jako vždy nabídne autorské filmy z celého světa, ale i řadu debat se zajímavými hosty. V Art Café dnes představíme dva filmy, které mimo jiné tematizují to, jak může online prostor ovlivňovat naše představy o tom, jak bychom měli vypadat, žít nebo přemýšlet. Ve studiu vítám režiséra filmu Nesnášení, Ondřeje Šálka. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj všem.
1: A autora snímku Zářit Martina Páva. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Letošní program Inspiračního fóra, tedy platformy pro diskuze, přednášky a setkání s českými i zahraničními osobnostmi, nám představí její vedoucí Tereza Svadošová. Ahoj.
4: Ahoj a dobrý den.
1: Tak jak se těšíte na festival?
2: Já se teda těším, až to začne. Pro mě to bude vlastně úplně poprvé. Já jsem se tam hlásil asi před 14 lety a nevzali mě a od té doby mě nikdy nevzali.
1: S jiným filmem,
2: není to tak starý film. A takže se těším, takže to bude pro mě úplně premiéra a jsem z toho trochu nervózní vlastně.
3: No já se taky moc těším. Pro mě to bude právě už po čtvrtý, co Jihlava uvede můj film, takže vlastně s každým filmem jsem právě byl na Jihlavě, takže je to takový domov.
1: Takže
3: jsem moc rád, že tam zase budeme i letos.
4: Já se taky těším moc, protože ten program, který je teď ještě v tabulkách, e-mailech a třeba rešerších, tak se promění ve skuteční lidi, kteří přijedou do Jihlavy, ať už jako vystupující inspiračního fóra nebo jako tvůrci, a setkáme se, a to je na tom festivalu pro mě asi ta největší radost.
1: A prožíváte teďka v týmu spíše stres nebo napětí, jak byste to popsala?
4: No právě dneska zveřejňujeme program festivalu, takže myslím, že to jsou momenty, které jsou zároveň napjatý, ale taky velmi radostný.
1: 30. ročník festivalu nabídne taky pestrý hudební program. Dnešní výběr skladeb patří právě jeho účinkujícím a začneme pražskou kapelou Eternity Again a skladbou Plastic Box. Zdraví vás Agáta Hrnčířová.

0: Pokud vás Eternity Again zaujaly, poslechněte si Art Café Pavla Zelinky z 6. března tohoto roku a rozhovor s kapelou. Pojďme si teď představit dva filmy, které budou letos na festivalu v Jihlavě uvedeny v sekci Česká radost. Ondro, ty v tom filmu pozoruješ konflikt dvou znepřátelených aktivistických skupin. Můžeš nám trochu popsat, o jaký střet jde?
1: Jo, klidně. Jsou to vlastně takové dvě skupiny, které se střetly kvůli svému ideovému boji. Ono se to datuje vlastně už dlouho, kdy byly tady vlastně takové sociální bouře, velké demonstrace v roce 2023. Byla velká energetická krize a spousta lidí demonstrovala proti vládě. Už vlastně rok byla válka na Ukrajině. A formovalo se takový další jako vlastenecká vlna, vlastenecký hnutí, prostě nacionalistický, a oni si postavili takový petiční stánek před úřadem vlády. A některým proukrajinským aktivistům se to nelíbilo, jak to monitorovali. A pak vlastně ten konflikt došel do takové jako fyzické jako potyčky a začal dál eskalovat. A v ten moment jsem do toho vstoupil i já vlastně s kamerou a začali jsme to dokumentovat. A vlastně jsem vždycky chtěl natočit vlastně tenhle konflikt z obou stran, takže jsme vlastně furt neustále měnili barikády a přecházeli, což všichni věděli.
0: A můžeš nám teda ještě upřesnit, o jaký dvě strany jde?
1: Dobrá otázka. Asi bych obě nazval aktivisty. Tu jednu partu asi znáte pod takovým handlivým označením, ono se jim tady říká v Česku dezoláti, ale není to věc, kterou bych takhle chtěl nazývat já, ale pro upřesnění jsou to vlastenci, nacionalisté prostě. A druhá parta je vlastně takový lidi, kteří vlastně se chtěli tuto scénu monitorovat, vystupují proti ní, jsou rozhodně proukrajinští a chtějí vlastně, aby tady český stát a vůbec Evropa podporoval vlastně Ukrajinu v tomhle globálním konfliktu. Mm-hmm. A nelíbilo se jim vlastně celý ty ideje, co zastávali ti vlastenci a nacionalisté, tak no, rozhodli se to vzít do vlastních rukou a ten film vlastně tím trochu začíná. Mm-hmm.
0: Ty jsi teda zmínil to slovo dezoláti, ale pojďme jim teda říkat vlastenci.
1: Říkejme jim vlastenci.
0: Říkejme jim vlastenci. Tak ty jsi vlastně této skupině lidí věnoval už ve svém debitu Dobré zprávy z roku 2019. A vlastně i v tom filmu předchozím tu skupinu propojuješ a spojuješ hodně s nějakou, řekněme, s nějakým jako online prostorem, ale i internetovou nenávistí a možná i kyberšikanou. Mm-hmm. Jak bys teda vlastence dezoláty popsal?
1: Říkáme vlastenci, podle mě to můžeme normalizovat. Dobře. Jako jsou to jako lidi, kteří se tak identifikují, je to pro ně úplně jako přirozené se takhle nazývat. Spousta lidí s tím nemusí souhlasit, ale říkáme jim vlastenci.
0: Zajímá mě toto propojení vlastně
1: je to, s tím. Je to určitě propojené, to téma je mi vlastně nějakým způsobem vlastní. Je pravda, že jsem do toho nechtěl znova vstupovat, protože mi přišlo, že už se opakuju, ale je pravda, že za těch 7 let si ta scéna dost vyhrotila vlastně i ta reakce vlastně té společnosti na tuhle scénu. A je pravda, že já jsem si nechal trochu pořád ten empatický pohled, protože vlastně, jak já jsem se tam pohyboval nějaký ten rok, tak k tomu mám nějakou větší citlivost, automaticky je neodsuzuju, naopak se snažím chápat a to je věc, která mi zůstala i v tomhle filmu.
0: A když se teda ještě jednou zeptám na ten online prostor, tak jo, jak je to s tím, to mě zajímalo, víš, jak je to s tím jako propojený vlastně?
1: Tím to začíná vlastně, tak mi vlastně často tyhle světy vlastně vnímáme skrze online, vidíme to jenom v krátkých klipech, vidíme vlastně, co kdo si myslí v nějakých 50 vteřinových útržcích. Většinou je to spojeno s nějakým výsměchem, na to opravdu existuje taková subkultura prostě lidí, kteří to sledujou, strašně to milujou, vlastně to funguje tam přesně v to velký nesnášení, kdy my se můžeme vysmát tady těmto lidem na okraji prostě, kteří zastávají může pro někoho obskurní názory. A tím to vlastně začíná. A v ten moment, když jsem viděl vlastně, že se to dostává do pouličních vlastně trochu bytek, tak mě to začalo zajímat, jak se ten online, to nesnášení dostává do fyzického světa. A to je podle mě ta novinka po těch 7 letech, co jsem točil předtím ten předchozí film Dobré zprávy.
0: Snímek Zářit, ten se zaměřuje na, doufám, že to není moc redukující vlastně definice, ale jedno z hlavních témat je vlastně fenomén bělení kůže. Jaké významy má ve filmu to slovo zářit?
2: V angličtině se ten film jmenuje Glowing a my, když jsme ten film dělali, tak když jsme ho začali vytvářet, tak to bylo zhruba rok 2019 a tehdy vlastně všechny ty různé přípravky, které se používají na zesvětlení barvy pleti, tak se nazývaly skin whitening, skin brightening, skin lightening. A potom přišel Black Lives Matter a samozřejmě tadyhle ta kritika těch různých rasistických jakoby podtextů. A najednou vlastně, ne že by se tyhle ty produkty přestaly vyrábět, ale všechno se to vlastně rebrandovalo na téma glowing. A vlastně to glowing jako v tom filmu má jako několik jako významů. Vlastně ano, začínáme vlastně nějakým tím jakoby povrchem, tím, jak vlastně ty postavy teda řeší ten svůj jako zevnějšek, ale pak se víc a víc vlastně dostáváme do nějakých těch podprahových rovin a odkrýváme ty motivace vlastně, proč to ty postavy takhle mají.
0: A jak ses ty dostal k tomu tématu?
2: Já jsem vlastně posledních 7 let dělal výzkum v Nairobi v rámci svého doktorátu, kdy jsem konkrétně jezdil do jednoho z největších slamů v Nairobi, Kibera, kde jsem zároveň natočil svůj dokumentární debut. A mimo jiný jsem se tam zaobíral tématem toho, jak se lidi z různých marginalizovaných skupin zvnitřňují, vlastně ten normativní pohled na ně samotný a jakým způsobem zároveň přejímají právě různý stereotypy, předsudky vůči sobě samotnému a tak dále. A potom ta častá reakce je taková, že vlastně ty lidi se vlastně snaží nějakým způsobem napodobovat ty vyšší společenské třídy. A tadyhle ta touha po té světlejší barvě pleti je jedna vlastně z nějakých věcí, která to velice často doprovází. A pro nás vlastně ten film se neodehrává jenom v Nairobi, ale odehrává se zároveň v Novém Dillí a v Soulu a sledujeme tam protagonisty, který vlastně zastupují různý sociální vrstvy, různý kulturní prostředí, ale vlastně tu touhu vlastně zářit sdílí všichni jako napříč těmi všemi lokacemi.
0: Jedna z mých oblíbených sekcí na Jihlavě je Inspirační fórum. Dá se to nazvat sekcí? Jo,
3: dá.
0: To je vlastně diskuzní platforma, která je věnovaná, nebo takhle se prezentujete, věnovaná společnému přemýšlení o současném světě. To je velmi široký pojem, ale myslím si, že trefný. Terezo, proč je na Jihlavě důležité sledovat i jiný než filmový program?
3: No, to Inspirační fórum se podobně tak jako často dokumentární film snaží porozumět tomu světu kolem nás a proto je dobrý podívat se někdy na film, ale někdy taky přijít na diskuzi a poslechnout si lidi, kteří o těch tématech, který zařadíme, tak o nich dlouho přemýšlejí, dělají o nich výzkumy, poslechnout si je, ale zároveň s nima diskutovat o tom, co, čemu oni se věnují.
0: Já myslím, že vy tam máte opravdu po každý úplně plno a občas je velmi těžké se vůbec do toho sálu dostat. My se ještě dostaneme k tomu, jak Inspirační fórum letos reflektuje vliv online světa na naše životy, ale pojďme si nejdřív představit její hlavní témata, jaká to letos jsou.
3: No, my jsme to Inspirační fórum připravovali v době, kdy se toho kolem nás děje hodně. Někde na nějakých místech planety zažili lidi třeba brutální vedra a pokračují války. Proces se rozvíjí umělá inteligence a nevíme úplně přesně, jak to s ní a s náma dopadne. A proto jsme se rozhodli vrátit k několika základním otázkám. A to je, kdo vytváří svět, ve kterém žijeme, kdo určuje, jak ho vidíme, kde v něm skutečně leží moc a co z něj ještě dokážeme změnit. A tady tyhle ty otázky, tak ty jsme vnořili do 4 témat a ty témata jsou mapy, humor, moc a změna.
0: My budeme v diskuzi pokračovat po další skladbě. Teď uslyšíte pražskou reperku Aténu Chlebovou a její letošní single Easy.

0: Film Nesnášení sleduje několik postav. Jaromíra, Terezu a Vojtu. To jsou, řekla bych, hlavní protagonisti. Pak tam vidíme další řadu lidí. Každá z těch postav má jiné motivace k aktivismu nebo k radikalismu, řekněme. Ondro, přišel jsi během natáčení na to, co je motivuje?
1: Jo, bylo to určitě naší hlavní jako otazníkem, co jsme chtěli tím filmem trochu vyřešit, protože mám pocit, že pokud my neodhalíme motivace těch našich hlavních postav, tak oni jako hlavní postavy přestanou fungovat vlastně. A pro nás bylo ještě důležitý najít ty kořeny té radikalizace, protože často my vlastně o tom mluvíme, o tom, že o nějaké nenávisti, ale málo se podle mě mluví, z čeho to vyvírá. A mám pocit, že i to slovo vlastně nenávist nám trochu jako zabraňuje trochu se na ty lidi nacítit, protože je to fakt jako silný slovo, když už člověk nenávidí. Tak už je to taková konečná, moc to nerozvíjí diskuzi. A tak jsme se chtěli podívat vlastně, jak to vlastně začalo. A je vlastně zajímavý, že obě dvě ty strany trochu mají odlišné motivace. Třeba u toho Jaromíra, což je na straně toho petičního stánku, vlastenců, národní scény prostě, tak tam to vychází i z nějaké jako sociální periferie. Je to vlastně z nějakého i sociálního vyloučení. Ten člověk vlastně je velice nízkopříjmový, prostě dostal se do nějaký svízelné situace, kde moc neměl kde bydlet. I o práci bylo nouzi. A tam vlastně přišel na tu svou cestu toho politického aktivismu, který mu dalo vlastně nějaký zázemí. A dalo mu to taky vlastně komunitu, což je v tenhle moment vlastně strašně důležitý. A u té Terezy, to je naše druhá hlavní postava, která naopak škodí těm lidem od stánku, od petičního stánku, tak to je spíš nějaká cesta traumatu vlastně. Zažila něco těžkého, oni se tam střetli s těma stánkařem a došlo k fyzickému napadení. A to je vlastně dostává na tuhle stezku vlastně takový osobní vendety, ale zároveň vlastně snahy postavit se za ty vlastní ideje.
0: To my vlastně i vidíme v tom filmu, co se jí stalo. Je to tak?
1: Je to tak. Ale je pravda, že tady tuhle motivaci jsme rozlouskali skoro až ve střižně. Dlouho jsme si trochu nevěděli rady, ale bylo to pro nás zásadní, aby jsme ten kořen vlastně nějakým způsobem uchopili. Protože bez toho ten film je vlastně takový bezbřehý pokřikování, nadávání, nesnášení. A když my se dokážeme aspoň trochu napojit na ty postavy a říct, hele, možná s váma nesouhlasíme, ale v něčem to máte těžký a v něčem jste byli asi zahnaní do kouta, tak možná můžeme něco pochopit tady z té radikalizace.
0: Ty jsi vlastně už na začátku říkal, že v tomhle filmu se věnuješ, na rozdíl od toho předchozího, spíš tomu offline světu, ale přece jenom by mě zajímalo, jak vlastně, nebo jak velkou roli v tom, jak se ty postavy chovají, nebo jaký mají vlastně názory, tak jak velkou roli v tom hraje právě to online prostředí, protože oni si vlastně vytváří opravdu velmi ostrou hranici mezi my a oni. Tak jak si k tomu vlastně došli?
1: Jo, ten online svět to vlastně vyhrocuje tím, že jednoduše se dostanete do nějaký identity vlastně, ať už jste prostě národovec, vlastenec, proukrajinský, proruský, ale zároveň vlastně pak vás takhle vnímá i ta druhá strana. A právě to klipování, kdy vlastně z nějakého dlouhého livestreamu klipnete prostě 50 vteřin, to znamená vystřihnete kousek, dáte to na sítě a ono to sklidí jako velký ohlas, protože to může být něčem směšný, něčem humorný, tak to vytváří oni, za to můžou, oni jsou příčinou něčeho zlého a tím vytváříme nějakou kmenovost. Takže ty sítě vlastně nás tak jako dobře dokážou rozškatulkovat a zároveň ty algoritmy ještě fungují tak, že mi vlastně nám nabízí často, co nás trochu jako naštve, co nás trochu rozčílí, aby jsme na těch sítích zůstali díl. Takže v tomhle...
0: Že naopak podporují tyhle vlastně řekněme radikální názory.
1: Je to tak, ale zároveň s tím to, že myslím si, že ty sítě taky bez nás by nefungovaly úplně sami od sebe. Myslím si, že taky ty sítě my plníme nějakým tímhle kontroverzním a chytlavým prostě nenávistným obsahem, bez toho by to nešlo.
0: Martine, snímek Zářit sleduje protagonisty ze tří různých sociálních prostředí, jak jsi říkal, ale i světových metropolí. Všechny ale spojuje touha zářit. A mě by zajímalo, co konkrétně každého z nich pohání, protože si myslím, že mají taky ty motivace trochu jiný.
2: Tak právě v Nairobi sledujeme jednu keňskou influencerku, která žije v jednom z největších slamů ve městě, ale vlastně ta její instagramová image je vlastně o tom, že předstírá, že je vlastně taková jako posh rich bitch a klame vlastně tím diváky. Takže u ní jako částečně vlastně ta jako motivace potom jako používat různý zesvětlující krémy, tak je o tom vlastně smívat ze sebe jako to stigma toho, že pochází z toho jako kdyby nečistýho slamu, ale zároveň právě ta její nápodoba není jenom o tom, že by byla v nějaké jako submisivní roli vlastně, ale ona právě, když napodobuje ten svět bohatých, tak ho vlastně zároveň paroduje, takže vlastně je v tom i nějaká forma jakýhosi jako vzdoru tom je vlastně nějakým způsobem svobodná. Potom v Indii tak sledujeme jednu middle class ženu, jmenuje se Joan a ta zase je už 36 let a čelí tlaku svojí rodiny, protože je stále sama a rodina se jí snaží domluvit sňatek, čemuž ona se snaží uniknout tadyhle z té tradiční struktuře, snaží se vlastně jakoby emancipovat, ale tím se zase dostává jako do nějakého jako jiného tlaku, tý právě jako toho života na těch sociálních sítích a na seznamovacích aplikacích, kdy světlejší ženy tak jsou žádanější vlastně v indickém prostředí a vlastně zase jí potom nezbývá nic jiného, než začít právě se podřizovat tady těhle s těm tlakům zase na tu jako světlejší barvu pleti a byť sama proti vystupuje proti tomu, tak ve finále se tady do toho vlastně jakoby pouští. A potom v Soulu tak sledujeme Češku Tinu, která žije v Soulu se svým korejským partnerem, za kterého se na konci filmu vdá, a u ní vlastně zase sledujeme tu touhu zapadnout právě do té korejské společnosti, kdy u ní je to vlastně taky o tom nějakým způsobem měnit svůj zevnějšek, snažit se být co nejsvětlejší a zároveň dostát vlastně těch ideálů, v jejím případě ne evropských, ale právě těch korejských.
0: A jak ty vnímáš vliv právě jako sociálních sítí a toho online prostředí na vytváření těchto, řekněme, masek?
2: Já si právě myslím, že jako to je to, co všechny ty postavy spojuje dohromady, to je to, co vytváří tu nějakou společnou touhu, která v těch postavách vzniká. My když jsme vytvářeli ten film, tak jsme si představovali, že sice ty postavy jsou si v něčem jako geograficky hrozně moc vzdálený, ale zároveň jako, že jsou si obrovský blízko. Tadyhle tu jejich vzájemnou blízko jsme se v tom filmu snažili vytvořit a vlastně je tam nějaká jakoby linka právě těch prostředí, ve kterých žijí, těch tří měst, kdy v průběhu toho, jak ten film sledujeme, tak jsme se snažili, aby ten divák přestal mít pocit, že se kouká na tři rozdílný města, ale že se vlastně kouká na nějaký jako kolektivní jako město, který tyhle tři postavy obývají, a ty sítě jsou právě to, co tam vytváří tu jejich vzájemnou blízkost.
0: Mm-hmm. Tereza, ty jsi mi říkala, že nové technologie, umělá inteligence, všechna tato témata dřív na Inspiračním fóru tvořila samostatný blog. Kam se to za poslední roky posunulo?
3: My jsme letos zjistili, že technologie, online svět, se nám z toho jednoho bloku propsaly do všech témat, takže to objevujeme prostě v mapách, v humoru, v moci i ve změně. V každém z těch dní najdeme nějaký příklad toho, jak ať už internet, nebo online svět, nebo sítě, nebo to naše chování na sítích se tam nějakým způsobem propsalo.
0: A jak je to třeba v případě toho humoru?
3: U humoru, tak tam je, jsme připravili takový program s dvěma umělci, MAT 213 a Omarovo 4000, kteří, pracovně tomu říkáme PowerPoint show, kteří v PowerPoint show představí to, jak se vlastně ten humor tím internetem proměnil a jaký humor na internetu vzniká. Mm-hmm.
0: pojďme na další písničku. Do její hlavy přijede i Václav Havelka, známý především jako frontman kapely Please the Trees. My si teď pustíme jeho skladbu Sky Feathers.

0: Art Café.
1: Oba filmy, o kterých dnes na Vltavě mluvíme a který budete mít možnost vidět na Jihlavském filmovém festivalu, se dívají na velká společenská témata prostřednictvím konkrétních lidí, prostřednictvím konkrétních příběhů. Martine, Ondro, proč vás zajímá právě tento typ vyprávění? Proč se třeba na to téma nedíváte jako na téma, ale proč ho vlastně zpracováváte skrz ty postavy?
2: Vlastně mně přijde, že asi jako ve všech mých předchozích filmech, tak jsem volil cestu, že jsem si našel více do protagonistů, který zaujímají rozdílný nějaký jako postoje, a já je vlastně všechny vnímám ty postoje jako nějakým způsobem legitimní, snažím se pochopit, a pak mi právě přijde to kouzelný na tom filmu, že to nám umožní tadyhle ty jednotlivý dějový linie prolínat a skrz to vlastně získáváme nějaký je možný vlastně najednou objevovat něco, co je zatím, jako získávat nějaký jako jiný pohled na svět, který vlastně nejenom, že můžeme nějak jako racionálně pochopit, ale hlavně s těma postavama prožít, a to je asi jako to nejfilmovější, co vůbec na filmu vidím. takže asi z tohoto důvodu.
3: Pro mě vlastně to hledání tématu je vždycky, když mám pocit, že v tom veřejném prostoru chybí něco, co si myslím já. Že třeba funguje nějaká velká zkratkovitost, nějaká nespravedlnost, prostě, že některé témata jsou vlastně strašně málo pokrývaný. To často byly vlastně lidi na okraji s různým jako jiným názorovým smýšlením, co se tady opravdu nějak stereotypizovalo, měli jsme z toho strach, to mě vždycky fascinuje, tak to jsem chtěl vždycky nějak jako zmapovat. A mým druhou jako největší motivací bylo, že jsem chtěl zmapovat nějaký konflikt z obou stran. To mě vždycky jako vlastně strašně lákalo, nikdy jsem se k tomu nedostal. A vlastně skrze odlišné perspektivy těch dvou aktérů nebo dvou skupin prostě podívat se na něco trochu jako z nadhledu. A tak jsem vlastně dlouho hledal vlastně nějaký konflikt, který se děje, a ještě často jsme přemýšleli nad tím, aby se ti aktéři na konci potkali, aby se to stalo, že vlastně oni se nesnáší na internetu a na konci se nepotkají. A pak jsme našli takový konflikt, kdy vlastně oni už se potkávají a vyhledávají se už na začátku filmu, a v ten moment jsme věděli, že to je ono vlastně, že tohle chceme vyprávět vlastně.
1: Vlastně teď mě napadá, že v obou případech muselo být poměrně náročné ty hlavní postavy, ty protagonisty najít vůbec. Jak to u vás probíhalo, protože vy je taky ukazujete v nějakých, řekněme, jako intimních polohách, jako křehkých, dalo by se říct. Jak to probíhalo?
2: V případě Zářit, tak ta cesta byla hodně dlouhá. Já jsem na začátku byla ta idea toho filmu, nebyly ještě protagonisti, takže jsem opravdu začínal s tím, že jsem si říkal, tak tady máme jako nějaký jako celý svět a tady chodí jako těch pět postav a mým úkolem je se k ním teď jako dostat, a ta cesta opravdu jako trvala dost dlouho. Zkoušel jsem desítky různých neziskových organizací, zkoušel jsem skrz různý výzkumníky, to vůbec nešlo, a nakonec vlastně se mi osvědčila cesta, že vždycky to vlastně byly nějaký jako známých, protože já, když jsem ty postavy oslovoval, tak já jsem jim vždycky malinko les do nějaké jako intimní zóny, a tu byly většinou ochotný nějakým způsobem otevřít, až když vůči mě měli vybudovanou nějakou důvěru, což v tomhle případě právě fungovalo, když to vlastně bylo, když já jsem jim byl doporučený někým, komu oni sami důvěřovali.
1: A takhle si vlastně získal tu úplně prvotní důvěru.
2: Vůbec. Přesně tak. A potom jsem se s nima vlastně jako bavil, jako vlastně to byly jako ženský protagonistky, takže jsem si s nima potom jako povídal o tom, jako co všechno vlastně jako žena jako v tom jejich společenském kontextu prožívá jako za strasti a co všechno musí jako vlastně dělat jako pro to, aby obstála nějakých očekávání, a skrz to se tam vlastně začala vytvářet nějaká důvěra mezi náma, a potom sami jako přišli i s tím, že teda no a ještě do toho jako tady používáme různý krémy, a pak se mě to mě zajímá, a už vlastně jako byli na té mý straně a byli ochotní se o tom nějakým způsobem bavit dál.
1: Ale musel si teda strávit vlastně poměrně dlouho v těch jednotlivých zemích, aby se na ně nějakým způsobem napojil.
2: Určitě, vlastně ten film vznikal hrozně dlouho, teď je to vlastně nějak jako sedmý rok, co na tom filmu pracujeme, od nějakého prvotního námětu, samozřejmě do toho vlez covid, takže se to tím trošičku prodloužilo, ale v podstatě v každý té lokaci jsme byli dvakrát, nejdřív měsíc v rámci vývoje a potom měsíc měsíc v rámci samotného natáčení, takže dohromady jsme ten film natáčeli, řekněme, půl roku, co se týče toho fyzického času natáčení, a zároveň tím, jak samozřejmě to byla vlastně docela dost jako ambiciozní, jako, nebo nějak jako ambiciozní projekt, tak těch financí na to nebylo moc, takže vlastně většinu jsme ještě jako odtočili ve dvou se zvukařem Adamem Bláhou, a bylo to vlastně v tomhle tom jako hodně intenzivní, ale zároveň právě skrz to se i budovala jako ta velká intimita s těma postavama.
1: Mm-hmm. Andro, jak jsi zbudoval důvěru se svými protagonisty ty, protože ty je tam vlastně zaznamenáváš i nejenom v těch vyhrocených situacích, ale i v těch běžných, oni tě pouští k sobě domů.
3: Na začátku docela lehce to šlo, protože u té vlastenecké scény jsem měl nějaký kontakty, tak toho jsem využil samozřejmě, ale vlastně bylo nejjednodušší nakonec vlíct do toho petičního stánku a oni byli tak trochu vyhledověli jako z nedostatku pozornosti, tak byli rádi, že kdokoliv se zajímá. Tak to bylo vlastně docela jiné, oni jsou vlastně byli jako velice vstřícní, vůbec neměli žádné pochybnosti. U té druhé party to vlastně bylo podobné. Pro ně všechny ty konflikty byly dost marginální. Velký média to vlastně nepokrývali, tak vlastně byli rádi za jakoukoliv pozornost. Horší to bylo, že ten konflikt pak eskaloval, posouval se dál, protože ta důvěra se pak ztrácí mnohem snázeji, protože ti lidi samozřejmě už začali pochybovat, proč ten štáb tam pořád chodí a jak to, že tak jednoduše mění ty barikády. A bylo náročné vlastně v tomhle jako se pohybovat, protože my jsme jim nesměli nic říct. My jsme měli důležitou princip, že jsme se rozhodli, že nebudeme nic vynášet ani z jedné, ani z druhé strany. Což se nakonec vlastně ukázalo, že ta důvěru jsme nedokázali udržet celých ten rok a půl, dva roky. Takže jsme prostě pár postav za ten čas vlastně ztratili. Ale je pravda, že jsme to nakonec dotáhli tak, že minimálně s těma hlavníma protagonistama jsme do teďka v míru a pořád jsme vlastně v nějakým přátelským módu vlastně.
1: Změnil se nějak tvůj pohled nebo tvoje představa o tom vlastně, kde začíná radikalizace nebo co to vlastně znamená, proč se ti lidi radikalizují?
3: Jo, určitě. Vlastně já jsem to asi nedokázal ani předtím za stolik jako pojmout, protože pro mě to bylo taky možná vzdálenější téma, možná i téma jako hněvu, odporu, i té radikalizace, ale najednou jsme začali, nebo já jsem tam hlavně začal vidět prostě takovou červenou niť, a to byla komunita. A to byla vlastně nějaký rozpad komunity v současnosti, což si myslím, že nastává, dokázal bych dokonce říct i rapidně. A pro ty lidi vlastně ta komunita je strašně důležitá a v nějaký moment ten aktivismus je součástí budování té komunity. Já to vždycky říkám na nějakým příkladu, že než jsem to začal natáčet, tak jsem kolem toho petičního stánku jezdil na kole a vždycky jsem tam viděl ty lidi dost v důchodovém věku, jak si tam vlastně grillujou, mají tam vlastně posezení, pijou. A já jsem si říkal, tak to je super, to je vlastně takový jako důchodcovský klub, klub seniorů, klidně by mohl být. A v ten moment jsem si říkal, ale oni vlastně mají tady tohle. No tak dobře, stanujou před úřadem vlády, je to pro ně strašně důležitý, ale potkávají se tam, mají pocit, že patří někam, že patří do nějaký větší skupiny vlastně. A to si myslím, že v moderním světě v roce 2026 i díky tomu životu online, který jako třeba může někdy převládat, tak tyhle věci se trochu můžou vytrácet a my to můžeme hledat skrz ten politický aktivismus nebo politický život.
1: My jsme tady, nebo taky jako podtéma tady celé té diskuze, a jsme to zmiňovali, jsou vlastně algoritmy. A i tomu se věnuje část programu Inspiračního fóra. Terezo, která to je?
0: No ten online svět, jak jsem říkala, tak se propisuje jako do všech těch témat. Třeba u těch map to může být dobrý příklad datová vědkyně Lauren Leek, která přejede do Jihlavy na Inspirační fórum představit svůj výzkum o Google Maps, kde ona na 13 tisících podnicích, hospodách a místech v Londýně ukazuje, že jako algoritmy ovlivňují to, co si vybíráme, do jaký hospody půjdeme. Když prostě otevřeme tu mapu, tak se nám nějaká hospoda zobrazí a nějaká ne. A to má potom samozřejmě dopady i na ekonomiku těch míst. Ta hospoda, do které půjdeme, která se ukáže, tak ta bude samozřejmě prosperovat a ty, co se neukážou a nepůjdeme do nich, tak zkrachujou. Stejně tak to funguje, ale třeba i s cestama. Prostě jsou cesty, kterýma chodíme, protože nám to ty mapy ukazují a pak jsou cesty, kterýma nechodíme. Znovu to ovlivňuje prostě ekonomiku těch míst, ale třeba taky to, jak ty města budou vypadat, jo, protože prostě se ukazují nějaký trendy. Tady tyhle ty platformy používáme ve všech velkých městech, prakticky ve všech místech a může to ovlivnit to, jak to město bude vypadat za 10 nebo za 10 let nebo v budoucnosti. Ale ty algoritmy nebo online svět nebo technologie, tak není to jenom v mapách, kde to vidíme v tom programu Inspiračního fóra, ale třeba i u vzdělávání. Víme, že prostě umělá inteligence a vzdělávání už je téma, který se téměř nedá oddělit a nás bude zajímat to, co se máme učit, co se nemáme učit, protože ta představa, že se do 25 let naučíme něco a s tím pak vystačíme celý život, tak ta už pro nás, už asi ani pro nás, ale určitě ne pro naše děti, nebude fungovat.
1: Takže část programu se chtěla říct, že se věnuje i vlastně vzdělávání.
0: Ano. A vzdělávání nám prorůstá taky celým programem.
1: Pojďme na další skladbu. To bude Tiger od slovenské producentky, která si říká Léto s Monikou.

0: Ondro, ty jsi před písničkou mluvil o tom, nebo o něčem vlastně, co mě docela zasáhlo, a to, že tvůj film je o krizi a rozpadu komunit, že vlastně pozoruješ lidi, kteří mají obří snahu o to někam patřit, ale ve světě, kde se ty komunity možná rozpadají a společnost se individualizuje. Mě by zajímalo, jak to vy vnímáte ve svém osobním životě, jestli vnímáte nějaký posun jako tady v tom, nebo vývoj, řekněme, nevím, jestli to je posun. Máte pocit, že se z vašich třeba životů vytrácí nějaký komunitní přemýšlení o světě nebo nějaký komunitní aspekt?
1: Dobře. Tak Ondro. Já se toho ujmu klidně. Hele, naopak, protože jsem si to trochu uvědomil, že se to děje a že jsem trochu vyrostl v takové jako hodně individuální kultuře, že důležitý je jednotlivec a důležitý se prosadit prostě a komunity jsou trochu jako přežitek a to je vlastně trochu, co nás podle mě učili po revoluci, že vlastně všechno komunitní, nějaký jako vlastně, kde je nějaký velký společenství lidí, je vlastně takový relikt komunismu a socialismu. Ale vlastně mám pocit, že v téhle době současné trochu dost nejisté, mám pocit, že ty komunity nám můžou trochu pomoct se tím prokousat. A proč je to pro mě naopak, protože jsem si tohle uvědomil a začal jsem svoje, trochu jsem ustoupil z toho individualismu a třeba teďka pro štáb, ještě před hlavou jako oslavu pořádám komunitní večeři. A zároveň se snažím zapojit vlastně, nebo vytvářet další komunity. Takže jsem vlastně třeba pro nás dokumentaristy založil takový vlastně WhatsAppovou skupinu, kde si vlastně sdílíme naše bolístky. A vlastně už jenom ten pocit, že na to nejsme sami a že nás něco jako spojuje a je tam nějaké jako společné snažení o něco třeba většího, ale že vlastně na to nemusíme být sami a že není důležitý vlastně konkurovat si a že my nejsme sami sobě konkurenci a nejsme sami ostrovem sami pro sebe, ale jsme vlastně, můžeme být podpůrnou sítí. Tak to mám pocit, že to je vlastně něco, co je vlastně strašně cennýho. Strašně špatně se to kapitalizuje, špatně se na tom vydělávají peníze, to chápu, ale mám pocit, že to může být nějakou odpovědí na tu současnou nejistotu. Doufám v to.
2: Já to vnímám tak, že vlastně se jakoby děje obojí, jo? Že vlastně mám pocit, že jako neustále pozorujeme jako rozpad a mizení nějakých jako struktur, který ale vlastně tam vzniká nějaký jako prázdno, který potom máme jako potřebu nějakým způsobem zase dá zaplňovat. Vlastně teď je ještě jako kromě filmu, tak

0: vytvářet nějaký spolky a tak. A vlastně celý ten výzkum jako kdyby je přesně rámovaný tím, že k Bromovsku vlastně dochází nějak jako depopulaci, prostě odchází lidi, mění se infrastruktura, vzniká tam vlastně nějaký jako prázdno, ale vlastně na to ty lidi jako okamžitě reagují tou potřebou ty komunity zase znovu jako utvářet a to vlastně můžeme jako pozorovat podle mě přesně na těch jako obou stranách, kdy ten přesně aktivismus, jak říkal Ondra, který se může dít jak nalevo, tak napravo, tak je právě o tom zase vytvářet nějakou tu partu a skrz to vlastně si vytvářet nějaký ten pocit, že někam patřím a vlastně se nějakým způsobem ukotvovat v tomhle tom vlastně jinak jako strašně rychle měnícím se nejistým světě.
1: Můžu k tomu ještě něco doplnit? Mě teďka zaujalo, protože Tereza tady mluvila o těch mizejících hospodách. A já si myslím, že nám to teda strašně chybí. Mně to minimálně strašně chybí chodit někam do hospody a tam se pohádat o politice. Protože zatímco v hospodě je to úplně co jiného než online. Když se pohádáte na jakýkoliv sociální sítě o politice, tak to řešení může být zablokování. Protože tyhle lidi ve své sociální bublině nechceme, tak si je zablokujete a ztratíte kontakt. Ale v hospodě, když se jako pohádáte a je to vaše domovská hospoda, tak se tam vrátíte prostě za ten druhý, třetí den. Něco si zase popijete nebo se prostě poplácáte po zádech a ty spory tak nějak jako uhladíte. Protože víte, že to, co máte společného, je ta hospoda. Ale ten společný kyberprostor tomu vůbec nepomáhá. A naopak mám pocit, že nás trochu jako drží od sebe tady v těch jednotlivých bublinách, protože je to často snazší. Takže vlastně myslím, že tady se nám fakt propuje celý to téma.
2: U té hospody, tam se tomu dobře říká štamgast, jako tam ta niť, prostě být tím štamgastem, tak to je dobrá niť toho. Já mám třeba štěstí, že mám kolem sebe hodně lidí, kteří o ty komunity pečujou a vytvářejí a zakládají. Já jsem jednou byla i u toho před pár lety, v roce 2022 jsem do Varnsdorfu pozvala Kateřinu Šedou, aby tam udělala jeden ze svých participačních projektů a výsledkem jejich projektu často bývá a vznik nějaký komunity, nebo alespoň se o to pokusí. Ve Varnsdorfu se to povedlo, tam vznikl prostor fyzický, kde je možný se setkávat a dál pokračovat prostě v tom propojování. Velká radost je i samotný festival, protože i samotný festival dokumentárních filmů kolem sebe má fantastickou komunitu lidí, kteří nám to dělají hezké.
3: Je pravda, že na festival právě přijíždějí lidé, aby se potkali fyzicky na jednom místě. Navíc festival to slaví 30 let.
2: Je to tak.
1: Gratulujeme.
3: Jak tohleto výročí oslavíte, Terezo?
2: My jsme přemýšleli, jak otisknout 30 let do festivalu. Povedlo se nám vytvořit několik akcí a nejenom akcí. Jedna z věcí, které si nadělíme, tak je audio procházka po Jihlavě, kde Andrea Slováková zpracovala nebo udělat takovou procházku po místech, která jsou s festivalem spojená. Vznikl také film v režii Andreje Slovákové a Janky Vlčkové o Jihlavě, o dokumentárním filmu a o tom myslet filmem, který se, to je motto, které se prolíná Jihlavským festivalem už 30 let, ale spousta z těch věcí, které si nadělíme, tak budou taky fyzický. My jsme prostě chtěli tady tohleto jubileum oslavit, takže jsme si jako symbol těch oslav vybrali stůl, který umístíme do prostřed festivalu do Jihlavy, kde se budeme různě setkávat a nebude chybět ani dort, ani přípitek, ani přání, ale taky ani třeba oheň, táborák, buřty a pivo. Prostě jsme se snažili vymyslet všechny možné typy a druhy oslav a do toho festivalu je nějak vtisknout, takže na to já se těším.
1: To já taky teda.
0: Zní to krásně.
3: V Art Café jste slyšeli Ondřeje Šálka, Martina Páva a Terezu Svarošovou. Já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Tak děkujem.
0: Díky moc.
2: Díky moc.
3: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava probíhá od 23. října do 1. listopadu. Většinu programu už najdete ode dneška na webových stránkách festivalu. Na závěr hudební ochutnávky letošní Jihlavy se vrátíme ke kytarám. Praští Veločetrol propojí post-punk a psychedelii. My si pustíme skladbu In the Hillside. Hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.

0: Jak online prostor proměňuje způsob, jakým vnímáme sami sebe i ostatní, tak to je téma, které otevře 30. ročník festivalu dokumentárního filmu Jihlava. Ten letošní ročník se bude konat od 23. října až do 1. listopadu. A o vlivu sociálních sítí, algoritmu a digitálních komunit hovořili hosté dnešního Art Café. Zítra Art Café na Vltavě krátce opět po 17. hodině. Teď je přesně 18. Od mikrofonu Vltavy vám pěkný podvečer, čtvrteční podvečer, 8. říjnový přeje Martina Kolajová. A už za malou chvíli bude řeč o hudbě, konkrétně o hudbě jazzové a ještě konkrétněji o novém italsko-českém festivalu. Právě to bude téma dnešního jazzového podvečera, kterým nás provede Václav Vraný. I on si do svého pořadu pozval hosta. A o 6:30 nás čeká tradiční četba na pokračování a my se v další části životopisu svatého Františka od Juliana Greena opět budeme snažit přiblížit člověku, který se stal legendou a přesto nikdy nepřestal být člověkem. Román Juliana Greena Bratr František po 9:00 dnes v 18:30.
1: Jazzový podvečer.
2: Italia in Jazz je festival italského jazzu, který přiváží 9. až 12. října 2026 do České republiky Roberta Gatta, Paola Fresu i mladší úžasné hudebníky. A nejen kvůli krásné hudbě dnešního pořadu by měli zpozornět také mimopraští, kteří se třeba na festival nedostanou. O právě vznikajícím ambiciózním projektu, v jehož DNA je Italský kulturní institut v Praze, jsme hovořili s jeho ředitelkou, ale také hudebnicí Mariou Luisou Papalardo. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný.

0: Doznívá MM Trio, které je na programu festivalu Italia in Jazz v jedné z festivalových zastávek v pražském klubu U Staré paní 10. října 2026. A zde první část rozhovoru s Mariou Luisou Papalardo, jednou z osobností stojících v pozadí festivalu Italia in Jazz. Nejdříve zazněla otázka, proč se italský kulturní institut rozhodl založit v Praze samostatný festival věnovaný právě italskému jazzu. V Itálii je přece mnohem širší kulturní tradice.
1: Rozhodli jsme se uspořádat Italia in Jazz, protože chceme, aby italský jazz byl známější i tady v Praze a v České republice. Itálie má samozřejmě velmi širokou kulturní tradici a naším úkolem je představovat Itálii v celé šíři jejich uměleckých a kulturních projevů. V oblasti klasické hudby je přítomnost italských orchestrů a hudebníků v Praze a v České republice určitě velmi výrazná, také proto, že jako institut máme v této oblasti už dobře rozvinutou a dlouhodobě fungující spolupráce. V jazzu ale chceme udělat ještě něco víc, protože máme skutečně výjimečné umělce a jsme přesvědčeni, že právě jazz představuje jednu z oblastí, ve kterých se velmi silně projevuje současná italská kreativita. A to jak na úrovni samotných hudebníků, tak například i na úrovni hudebních škol. Proto jsme vytvořili festival jako příležitost představit českému publiku, ať už profesionálům nebo běžným posluchačům, různorodost našich hudebníků a rozmanitost italského uměleckého projevu v této oblasti. Musím říct, že to zároveň zapadá do širšího programu, do širšího úsilí, které jako institut vyvíjíme, abychom českému publiku a českým pořadatelům představovali i další podoby současného italského umění. Po Italia in Jazz budeme mít například malý festival věnovaný současnému tanci, Tempi di Danza, který se uskuteční v listopadu. Naším přáním a ambicí tedy je, aby naše festivaly, mezi nimi i Italia in Jazz, představovaly příležitost pro české dramaturgy a pořadatele festivalů poznat další hudebníky a umělce a aby je pak v dalších letech a při dalších příležitostech mohli zvát sami, nezávisle na našem zásahu a naší podpoře. Navíc pevně věříme, že jazz je skutečně univerzální jazyk, který nabízí ohromný prostor pro zkušenost, experimentování a vytváření dialogu. Dialogu mezi různými kulturami, ale také mezi různými generacemi. Důležitou součástí Italia in Jazz je například spolupráce, kterou jsme navázali s HAMU, s hudebníky akademií tady v Praze. Máme společný malý rezidenční projekt. Do Prahy v těchto dnech přijedou dva mladí italští hudebníci, studenti školy Siena Jazz, kteří se setkají se dvěma studenty HAMU a budou spolu hrát. Připravili jsme také dvě masterclass. Jednu povede Simone Graziano ze skupiny MM Trio, druhou jedno z určitě nejznámějších jmen italského jazzu, Paolo Fresu. Je to tedy skutečně velká hudební slavnost, velká oslava společného setkávání prostřednictvím kreativity, radosti a obrovské rozmanitosti, kterou je jazz jako hudební jazyk schopen vyjádřit. Naší myšlenkou je, aby se festival stal pravidelnou událostí a mohl se v dalších letech opakovat. Teď jsme vynaložili velké úsilí na zahájení prvního ročníku a chceme, aby se z něj stala známá a očekávaná událost. Podobně jako už mnoho let pořádáme filmový festival Mittal Cinema Fest, který je věnovaný současné italské kinematografii, chceme v Praze vytvořit také pravidelné setkání věnované jazzu. A protože jsme velmi ambiciozní, doufáme, že by se festival mohl v budoucnu konat i v dalších městech České republiky. Speriamo che possa realizzarsi anche in altre città della Repubblica Ceca.

0: Dnešní pořad je věnován festivalu Italia in Jazz a rozhovoru s jeho organizátorkou Mariou Luizou Papalardo z Italského kulturního institutu v Praze, která také hovořila o tom, jak a jaké hudebníky vybírali pro festival.
1: Kritérií při výběru interpretů bylo několik. Chtěli jsme vytvořit program, který by dokázal ukázat různé podoby italského jazzu. Především jsme vedle sebe postavili jména, která už mají silné mezinárodní renomé. Samozřejmě Paolo Fressu, Roberto Gatto nebo MM Trio a příslušníky mladší generace. Zároveň jsme chtěli představit různé hudební jazyky. Doufám tedy, že na náš festival přijde hodně lidí právě proto, aby zjistili, že jazz je sice jeden jazyk, ale nabízí prakticky nekonečné možnosti vyjádření. My z nich ukazujeme alespoň malou část. Začínáme například rytmičtějším a experimentálnějším jazzem Roberta Gatta a MM Tria. Pak máme nádherný kvartet Paola Fressua. Do programu jsme ale zařadili také dvě skvělé hudebnice, Danielu Spalletu a Stefanie Talini, které zase jiným způsobem interpretují klasičtější hudební dědictví. Znovu je prožívají. Poslouchají a přetvářejí prostřednictvím jazyka jazzu. Zařadili jsme také velmi mladé hudebníky, u nichž je touha experimentovat rovněž velmi patrná. Například Simone Taulis se podílí na trochu neobvyklém duu trubky a saxofonu. A pak tu máme další mladé hudebníky, kteří už mají velmi dobře nastartovanou kariéru a jsou skutečně velkými přísliby do budoucna. Proto bych ráda všechny pozvala, aby přišli s otevřeností a zvědavostí a poslechli si výrazové možnosti tolika rozdílných hudebních osobností.
2: Per ascoltare l'espressività di tante anime musicali così diverse.
0: Tolik Maria Luisa Papalardo a zde jedna z hlavních hvězd, bubeník Roberto Gatto, otevírající celý festival v pátek 9. října. A pokud se ptáte, kam přijít, tak vězte, že přímo do Italského kulturního institutu v Praze 1, kousek od Malostranského náměstí.

0: A čím je vlastně italský jazz charakteristický a třeba se odlišuje od americké nebo skandinávské scény? Tady je názor Maria Luisy Pappalardo.
1: Určitě je to jazz, který alespoň tak, jak ho vnímám já, znovu objevuje, oživuje a v mnoha případech se inspiruje také tradičním italským kulturním dědictvím. Jeden příklad máme i na našem festivalu. Je jím Guglielmo Santimone, mladý pianista, který vzdá velkou poctu Robertu Murolovi, zpěvákovi spojenému s nápolskou hudební tradicí. Takže inspirace naším kulturním dědictvím tam určitě existuje. Vidím také u řady mladých hudebníků, kteří prostřednictvím jazzu toto dědictví nově interpretují. Vidím je také u dua, o němž jsem mluvila před chvílí, tedy u Daniely Spalletti a Stefanie Talini, kde se rovněž pracuje s určitým, byť trochu jiným hudebním dědictvím. Myslím, že jde možná právě o oživování hudebních inspirací, které původně vůbec nejsou klasickou či tradiční součástí jazzu. Je tu hodně experimentování s nástroji, také prostřednictvím různých barev a zvukových kombinací. Do experimentování s jazzovým jazykem stále více vstupuje také elektronika. Zároveň dochází k nové interpretaci a novému využívání tradičnějších nástrojů. Máme například opravdu fantastické, mimořádné duo Antonella Salise a Simoneho Zanchiniho. Jsou to dva akordeony, přičemž Salis hraje také na klavír, a to skutečně velmi nekonvenčním způsobem, který má obrovský účinek. Jsou to tedy opět nástroje spojené s tradicí, které jsou prostřednictvím jazzového jazyka znovu objevovány a proměňovány a je v tom neuvěřitelná hudební energie. Možná je tu jeden společný princip, který vlastně vyplývá i z toho, o čem jsme právě mluvili. Mimořádná svoboda. Absolutní svoboda vyjadřovat se prostřednictvím nástroje. Každý hudebník si nachází vlastní cestu a vlastní oblast hledání. Někdo se vyjadřuje prostřednictvím hledání zvukových barev. Někdo prostřednictvím rytmu. Někdo různými kombinacemi, bez pevných pravidel a s maximálním prostorem pro kreativitu. Řekla bych, že téměř všichni tito hudebníci jsou zároveň skladatelé. Repertoár a program, který představují, se tedy ve většině případů skládá také z jejich vlastních původních kompozic. A právě díky tomu vzniká skutečně překvapivý program, který je mimořádným projevem kreativity. Velkým finále pak bude Paolo Fresu, který je známý po celém světě díky svým mimořádným hudebním schopnostem a práci se zvukovou barvou. Jeho trubka jakoby skutečně mluvila. Zároveň dokáže pomocí elektroniky a kombinací s dalšími nástroji vytvářet skutečně nové a odlišné zvukové světy.

0: posloucháme hudbu Paola Fressu a v závěru dnešního pořadu přichází také odpověď na zásadní otázku. Co by si český posluchač po prvním ročníku festivalu Italia in Jazz měl odnést? Jakou představu o dnešní italské hudbě by měl získat?
1: Určitě bych si přála, aby lidé z našich koncertů odcházeli šťastní, že strávili zajímavý večer a že tento okamžik sdíleli s dalšími lidmi. Myslím, že to je prvek, o kterém jsme zatím nemluvili. Možnost prožívat hudbu společně. Emoce, kterou člověku přináší živý koncert, je něco skutečně nenahraditelného. Myslím, že právě toho bychom si měli vážit a něco z toho si odnášet v sobě. A byla bych ráda, kdyby lidé odcházeli také se zvědavostí. To, co na festivalu představujeme, jsou vlastně jen malé ukázky. Malé setkání s jednotlivými umělci. Jak už jsem říkala, jsou to hudebníci s obrovskou kreativitou a mimořádnou hudební úrovní. Přála bych si proto, aby od nás lidé odcházeli se zvědavostí a třeba si pak sami poslechli další jejich skladby. A aby díky nim třeba objevili i další hudebníky, protože právě v tom je krása hudby. Člověk může stále něco nového objevovat a dál o tyto objevy pečovat. Jsou to taková malá semínka, která zaséváme a o která je potom potřeba pečovat, aby z nich mohly vyrůst větší rostliny, třeba i velké stromy. V tomto směru jsme velmi optimističtí. Je to skvělá příležitost pro všechny a proto už předem děkujeme každému, kdo bude chtít přijít a strávit tyto chvíle společně s námi.
0: Tolik rozhovor s organizátorkou festivalu Italia in Jazz s Maria Luisou Papalardo, konaného zatím jenom v Praze. Detailní program hledejte na stránkách Italského kulturního institutu. Od mikrofonu vám děkuje za váš čas Václav Vraný a milujte Itálii.

0: Novému italsko-českému festivalu věnoval Václav Vraný dnešní jazzový podvečer na Vltavě, který se právě teď minutu po 7:30 uzavřel. Nás už za chvíli čeká četba na pokračování a pokud jsme právě poslouchali jazz, tak k tomu se vrátíme o 9:00 večerní, protože právě jazzu bude patřit dvouhodinovka od 21. hodiny a my se v rámci dnešního vydání koncertu Jazz vydáme s Eliškou Vidomus také na jazzový koncert, tentokrát to bude ovšem do německých Brém, kde se každoročně koná festival a veletrh Jazz Ahead. Na jeho letošní už 90. ročník se tedy vypravíme večer v 9.
1: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: Jak se z člověka, který se zřekl bohatství a pohodlí, stává světec a co všechno se skrývá za obrazem Františka z Assisi, který známe z legend. Poslechněte si další část četby z životopisu svatého Františka od americko-francouzského spisovatele. Četbu posloucháme v podání Jana Hartla.

0: Františkánský ideál zářil nádherou podobající se záři červánků, která znenáhla rozptylovala temnotu rodících se sekt. Bratrstvo se rozšířilo po celé Umbrii. Na všech stranách, ve městech i městečkách bylo vidět tyto veselé společníky oblečené v hrubých kutnách, jak hlasitě zpívají, nebo provádějí různé kejkle, aby přitáhli lidi a hlásali jim radostnou zvěst. Byli to proroci nového světa, kde pohrdání bohatstvím a vášeň pro evangelium měnili život a všem přinášeli štěstí.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část devátá.
0: Tyto františkánské začátky musely posléze postoupit místo řádu. Každým rokem se zdvojnásoboval počet bratrů přicházejících ze všech stran. A někteří z nich byli předurčeni, aby hráli důležitou roli v jednom z největších dobrodružství křesťanských ideí. Ještě citlivější než muži byli k mystickému volání ženy, hledající v San Damianu vnitřní pokoj ohrožovaný hlukem násilného světa. Františkovo světlo se rozlévalo na prvé kláštery žen zamilovaných do Krista. Píseň radosti stoupala k nebesům. Byl to okamžik, který se už nikdy nevrátí. Tak prudké vzplanutí lásky se neopakuje dvakrát po sobě.

Na jaře roku 1213 dostal opět František jeden ze svých nápadů, jimiž se tak často nechával vést, a odešel ze Spoleta, aby se odebral s bratrem Lvem do Romaně. Cestou se zastavil na úpatí hradu Montefeltro, kde se konala slavnost zpestřená turnajem na počest jednoho zpřízněného hraběte, který byl pasován na rytíře. Pojďme na tu slavnost, řekl František, protože s boží pomocí tam uděláme něco bohulibého. Na velikém hradním nádvoří se konal banket, kde se shromáždila spousta šlechticů. Muselo to být stejně skvělé jako hlučné. A František nezaváhal, vstoupil, vešel na prostranství, kde se slavnost konala, a aby ho celý ten elegantní svět lépe viděl, vylezl si na zítku a oslovil shromážděné silným, krásným hlasem, jasným a vysokým. Řečnil k ním o mučednících a o všech těch svatých, kteří trpěli pro lásku ke Kristu. Jeho řeč byla tak prostá a bylo v ní tolik síly, že šlechtici poslouchali a zmocnilo se jich dojetí. V tehdejší duši určité projevy vždy našly odezvu. Když se František odmlčel, přišel k němu jakýsi muž a poodešel s ním do ústraní. Byl to mesíre Orlando di Chiusi, osobnost velmi významná jak společenským postavením, tak bohatstvím. Muž pravil: bratře, chtěl bych s tebou mluvit o spáse své duše. Na tuto dojemnou prosbu dostal od Františka odpověď, v níž byla všechna zdvořilost středověku a vrozeného šlechtictví. To se mi velmi zamlouvá. Teď však jdi a prokazuj úctu přátelům, kteří tě pozvali. A po tabuli spolu budeme mluvit tolik, kolik si budeš přát. Veliký pán poslechl žebráka a po hostině se k Františkovi vrátil a svěřil se mu se svou touhou po dokonalém životě. František mu vysvětlil, že vnější svět není překážkou, protože každý člověk v sobě nese poušť. Na to Orlando božímu muži řekl: mám v Toskánsku horu, velice příhodnou pro tvé bratry. Horu Vernu, zcela zalesněnou a vzdálenou od světa. Chceš-li, dám ji tobě a tvým společníkům pro spásu své duše. František měl velikou radost a nemohl než přijmout. Bůh řídí věci královsky. František hledal co nejdokonalejší místo pro modlitbu a Bůh mu nabízí horu Vernu. Když se vrátil do Porciunkule, oznámil bratrům, že dostali od prozřetelnosti dar, který vrchovatě splní jejich touhy po ústraní. Bylo třeba aspoň trochu tu příkrou horu prozkoumat, ale František k tomu zrovna neměl dost sil. Nemoc omezovala jeho aktivitu, záchvaty slabosti, proto tam poslal místo sebe dva bratry. Ti po pečlivém zkoumání zvolili náhorní planinu téměř pod vrcholem hory a tam postavili chatrč z větví. Hora Verna tak přešla z rukou mesire Orlanda do rukou božích.

Po čase se pak s bratrem Masehem, který byl jmenován velitelem výpravy, s bratrem Tancredem d'Arietti, vznešeným rytířem, který opustil slávu vojenské kariéry, aby se stal bratrem, a s bratrem Lvem, jemuž tak často otvíral své srdce, po čase se František přes svou slabost konečně rozhodl, že horu Vernu navštíví, a vydal se na cestu. Prvního večera se zastavili k přenocování v jednom klášteře, ale noc, kterou František strávil v tamním kostele, kam se uchýlil, byla pro něho skutečně pekelná. Satan proti němu poštval své nejvzteklejší démony, kteří se ho snažili všemi prostředky vyvést z míry. V děsivém hrmotu, který nikoho jiného neprobudil, byl František podroben takové zkoušce, jakou dosud nepoznal. Ale Kristův rytíř se držel statečně. Prokleté duše, řekl svým nepřátelům démonům, čiňte si s mým tělem, co vám Bůh dovolil. Rád to budu snášet, protože nemám horšího nepřítele než své tělo. Démoni ho tedy vláčeli křížem krážem pod laždicích kostela a týrali ho, jak nejvíc dovedli, zatímco František děkoval Bohu za to, čemu říkal znamení veliké lásky. Démoni ho nakonec celý skleslý opustili a on se utekl do sousedního lesa, kde rozmlouval s Kristem a při vzpomínce na jeho utrpení proléval hojné slzy. Když se bratři probudili, nalezli ho, jak praví prameny, pozdviženého nad zem a obklopeného zářícím oblakem. Po rozednění však František nebyl schopen udělat ani krok. Chtěl-li vystoupit na Vernu, nešlo to jinak než na hřbetě osla. Jeho společníci počali nějakého schánět. Našli sedláka, který souhlasil, že zvíře půjčí, když slyšel, že je to pro Františka, o kterém mluvil celý svět. A zničený únavou byl tedy boží muž vysazen na osla. Sem spadá jedna z nejdojemnějších událostí jeho života. Sedlák, když ušel kus cesty po Františkově boku, dostal pošetilý nápad, že promluví do duše této příkladné osobnosti, která shodou okolností byla jeho dlužníkem. I rozvinul se tento neuvěřitelný dialog. Řekni mi, jsi ty František z Assisi? Ano. Hleď tedy, abys byl tak ctnostný, jak si to o tobě celý svět myslí, protože mnoho lidí má v tebe velikou důvěru. Dám ti také dobrou radu, abys v sobě neměl nic než to, co se od tebe očekává. Místo odpovědi se František dal sesadit na zem, poklekl před tím člověkem, políbil mu nohy a děkoval za dobrotivé upozornění. Dojatý a umlčený sedlák ho zase s pomocí jeho společníků naložil na svého osla a pokračovali ve výstupu, až dosáhli úpatí Verny. Tam se vyčerpaný František natáhl pod buk. A tu se stalo, že ze všech koutů nebes přilétly stovky ptáků, kteří zpívali a mávali křídly okolo něho, jako by je poslal Bůh. Mnozí mu s radostným švitořením sedali na paže, na nohy a na hlavu. Sedlák a tři bratři nemohli uvěřit svým očím. A František sám byl unesen radostí, že mu Pán dává skrze bratry ptáky najevo, že volba Verny byla správná. Zcela občerstvený mohl pokračovat v cestě a po chvíli objevil místo, kde na něho ve skalní trhlině čekal Bůh. Bylo to tam, kde později bude ve své duši znova prožívat Kristovo utrpení. František však nebyl dosud rozhodnut, je-li povolán k tomu, aby se oddal kontemplaci nebo aby pracoval pro spásu blížních. Koho se ptát na radu?
Po úvaze poslal bratra Masea s jedním společníkem k sestře Kláře do San Damiana a také k bratru Silvestrovi do jeho samoty v Karčery. A odpověď přichází bez meškání, od obou stejná. Jednat. Takové je mínění obou rozjímavých duší. Je tomu tak, jak František čekal. Kontemplace přijde později, až nastane její čas. František byl člověk zvyklý žít pod širým nebem. Nebývá ho vidět nadlouho zavřeného v klášterní cele. Cesty, široké silnice, boží slovo rozsévané na všechny strany. Kontemplace nemohla být opomíjena, to rozhodně ne. Její místo bylo v srdci noci. Ve dne bylo třeba jednat. A za tím vším byla teskná touha po mučednictví. To přijde později, jako nejvyšší odměna před vstupem do ráje. Přijde jistě. Ale ne tak, jak on si představoval.

Ve stálém očekávání se František vydal na cestu s bratrem Lvem, aby evangelizoval údolí Rije, ty, které ještě pořád nedokázalo skoncovat s pohanstvím. V Itálii snad nenajdeme končinu, která by mluvila bezprostředněji k srdci než tyto pahorky se svými stinnými svahy, kde se tyčí cipříše jako strážci okolo měst, polí a travnatých luk. Příroda s kouzlem tak sladce duchovním volala člověka do takové blízkosti nebes, že jednoho dne uslyšel nadšený zpěv země. František se kolem sebe díval zamilovanýma, stále žasnoucíma očima. Zvyk na tom nic neměnil. Vše si uchovávalo svou sílu, vše zůstávalo nové. Nové jako Bůh. Už je tomu dávno, co tu po Františkovi házeli blátem a kamením. Když teď přišel do nějakého města, vítali ho výkřiky radosti a lidé šli před ním za hlaholu zvonů, zpívajíce žalmy a nesouce v rukou zelené větve. Kázal, aby se vrátili k Bohu a byli poslušní církve. Nikdy nebyl reformátorem. Dav, který ho obklopoval, mu ustřihoval kousky hábitu, až by byl zůstal skoro nahý. Svatý, tamhle jde svatý, křičel dav. Co si myslel o těchto ovacích? Víme to velice dobře. Jenom mě nesvatořečte příliš rychle, řekl jednou při podobné slávě. Jsem ještě dokonale schopen plodit děti. Ten nejmilovanější ze všech svědců byl opravdu zamilovaný do světa viditelného, stejně jako neviditelného. Když dělali z jeho bratrstva řád, musel trpět, protože viděl bratra v každém žijícím tvoru a protože slovo bratr mu přirostlo k srdci. Všechno vstupovalo do tohoto bratrství, protože všechno vyšlo z rukou Boha Stvořitele, který je láska. Přijal do něho slunce a bez váhání rozšířil svou doménu i na poslední stéblo trávy a na poslední hmyz. V zimě dal včelám nosit víno a med, aby je udržel při životě za krutého mrazu. Mluvil s květinami, vdechoval s rozkoší jejich vůni a vybízel je, aby chválili Boha tak, jak jen dovedou. František stoupá po svazích Monte Rosato až ke klášteru Poggio Bustone, který leží ve výšce 800 metrů a byl založen při jedné z prvních cest. Údolí se tam otvírá v celé záři onoho něžného a zlatého světla, které rozlévá štěstí. Ideální místo pro vedení kontemplativního života. Ale František chce jít výš. Je nadšen krásnými krajinami a právě na této hoře ve výšce téměř 1100 metrů nad mořem, pod hradbou vysokých srázných útesů, najde konečně poustevnu, kterou bude mít velice rád. Tam se bude opájet čistou krásou. Co záleží na téměř neutuchající bolesti těla, když nad ní převládá nepopsatelná radost srdce? Neviditelné je tak blízko, v tichosti těchto výšek a v oslnivých dálkách této zaslíbené země. František však nevydržel na jednom místě a po krátkém čase se dal znova do putování. Kráčel po cestách a umbrijských pahorcích k severu, aby navštívil poustevny, jichž valem přibývalo. Během té doby římská kurie pracovala na jeho řeholi. Upravovala ji a ořezávala, aby znívala.

jednými veleben, jinými proklínán, vytrácel se z dobových kronik a zase se v nich objevoval podle rozmarů nenávisti nebo obdivu. Kdo to tedy vlastně byl? Narodil se v Asízi a byl přibližně stejně starý jako František. Napřed se živil jako žíněnkář, potom jako učitel. Františka znal, protože v Asízi se znal kdekdo s kdekým, obzvlášť v soukenickém řemesle. Možná byli důvěrnými přáteli. Když opustil Asízi, odešel do Boloně. Tam se stal notářem, což bylo zaměstnání, které mu nebránilo, aby se v tomto univerzitním městě prvním v Evropě vzdělával. A přišel den, kdy byl Eliáš považován za jednoho z nejúčinnějších mužů své doby. Nikdo Františka neobdivoval víc než Eliáš. Proč tedy bylo třeba, aby vypadal jako jeho nejstrašnější odpůrce? Eliáš dodal Tomasovi z Čelána značnou část prvního životopisu, který máme o tomto svědci, za jehož nejinformovanějšího důvěrníka se označoval. Bratr Lev to však bude popírat a bude se dovolávat titulu Františkova nejvěrnějšího přítele pro sebe. Tak okolo toho budou ustavičné půtky, které všechno zamotají. Komu popřát sluchu? A kdo má pravdu? S ubíhajícími lety najdeme jednoho tváří v tvář druhému, svědce proti vynikajícímu politikovi. Z toho ten rozruch, rychle zapomínané různice, ale také přetrvávající názorová neslučitelnost přerušovaná usmiřováním. Eliáš zažije strašlivá zklamání i zářivé úspěchy, a jeho nepřátelé půjdou tak daleko, že mu budou upírat i poslední požehnání, které mu jeho milovaný bratr dal v hodince smrti. Do řádu Eliáš vstoupil snad kolem roku 1213 v Kortóně. Nic bližšího o tom nevíme. Potřebné dokumenty se ztratily. Později ho František poslal se 4 bratry jako misionáře do Sýrie. Tato misie, kterou Eliáš vedl, byla obzvlášť důležitá, šlo o první misii na svatá místa. Eliáš musel tedy být již nějakou dobu osvědčeným řeholníkem františkánem. Je tu však ještě jedna otázka. Proč vstupoval do tohoto bratrstva, když jeho původní tvářnost zkreslil? Miloval Františka, ale nemohl se ubránit, když viděl nesmírnou budoucnost malého bratrstva, které jednou zaplaví svět. Byl by to úspěch nemající obdoby pro toho, kdo by to dokázal vzít do rukou. Světské slávy Eliáš dosáhl. Patří s Fridrichem II. A Inocencem III. Ke třem největším osobnostem 13. století. Dal františkánství pevný základ. Ale čím pak je v absolutním smyslu proti Františkovi? Ponechme jej raději jeho vznešeným pozemským snům. Chtěl slávu, přejme mu ji. To, zač mu budou odpuštěny některé jeho chyby, je láska k Františkovi.

Rok 1214 byl ve Františkově životě poznamenán dvěma úmrtími. První byla smrt Jana Prostáčka. Viděli jsme, že František, kdykoliv o něm mluvil, a mluvil o něm často, říkával svatý Jan. Duchovní dokonalost zemřelého mu dávala jistotu o jeho věčné blaženosti a proto jej František neoplakával. Oplakával druhého zemřelého, svého otce. O jehož smrti se dovídáme jen náhodně z notářských aktů o Bernardonově majetku, v nichž je nadále jméno Pietro nahrazeno jménem Angelo. Otec Bernardone byl zcela mimoděčným svědkem jakési anticipované kanonizace svého syna, kterého tak vydatně proklínal. Co se stalo se Soukeníkovou pýchou? Co se během času událo v jeho srdci? Kdo mu může odmítnout rozeřešení? Na zemi mu Bůh vzal všechnu naději. Za jakou náhradu? Zbývá jen doufat, že se tento otec obměkčil, než odevzdal Bohu svou rozhorčenou duši. V roce 1214, kdy Francie porazila Anglii v bitvě u Bouvines a trůny se znova kymácely, dbal František toho, aby všechny muže nově přicházející do bratrstva přes jejich vzrůstající počet osobně a s úctou přijal v Porciunkuli a oděl v kostele Panny Marie hábitem. Se svou obvyklou srdečností našel pro každého to správné slovo, což vyžadovalo důvtip i takt, protože mezi příchozími byli nejrůznější lidé. Přicházeli ze všech světových stran a z různých prostředí, vzdělaní i prostí. Únava u Františka nic neznamenala a láska byla darem na přivítanou, který dostal každý postulant, ať byl jakýkoliv. Tuto nevyčerpatelnou něhu, kterou ho obdařila nebesa, uměl předávat do srdce neznámého, jenž klečel na kolenou a věřil, že ji dostává od Krista. Ve Františkově povaze bylo nicméně něco, co neodolalo volání cest. Jednoho dne opustil v doprovodu několika bratří Porciunkuli a namířil ke Spoletu. Podle svého starého zvyku přitom po francouzsku zpíval. Když se bratři blížili k rozkošnému starodávnému městečku Bevaňa, jehož zdi se střílnami dosud vypadají, jako by číhali v zátočině na každý blížící se podezřelý pohyb, očekávali Františka na rozlehlé louce na okolních stromech ptáci všemožného různobarevného peří. Vrány se svými příbuznými a černí havrani s dlouhým zobákem udávali v tomto publiku vážný tón, zjemňovaný jasnými hlasy divokých holubů a oranžovými hrdélky hejlů. Byli tam všichni polní ptáci, paběrkáři na vinicích, i takoví, kteří žili jenom pro zpěv, a ti, kteří hnízdili ve skalách nebo se skrývali v brázdách. Když se František přiblížil, žádný z nich se nepohnul. Dokonce ani jediná straka. František pozdravil ptactvo požehnáním, jak bylo v bratrstvu zvykem. Pán s vámi. Pak poprosil své bratry ptáky, aby dávali hezky pozor a měl k ním rozumné a láskyplné kázání. Napřed jim blahopřál k tomu, jak jsou oděni, ponechávaje stranou jejich zpěv, aby se nikoho nedotkl, a velebil jejich vznešenou nezávislost, kterou jim propůjčovala křídla. Mají celá nebesa pro své dovádění. Žijí beze strachu o zítřek, protože potrava je jim každý den štědře poskytována. Jak je Bůh miluje. A on, František, říká svým bratrům ptákům, že mají každý den děkovat pánu. Ptáci dávali najevo radost z jeho kázání máváním křídel a natahováním krčků, aby lépe viděli bratra Františka. Především však bylo nápadné jejich zbožné ticho. A když se začal mezi nimi procházet, dotýkaje se jich svým šatem, zůstávali docela blízko něho a neodlétali, pokud jim k tomu nedal svolení.
Potom kázal na náměstí toho malého městečka lidem a bylo by zajímavé vědět, co jim toho dne řekl.

A po desáté, milí posluchači, se s námi a tedy s Vltavou můžete zaposlouchat do četby z románu Juliana Greena Bratr František zase zítra. Číst bude opět Jan Hartl. Skončila další část 15-dílné četby na pokračování z biografického románu francouzsko-amerického prozaika, kterou z překladu Anděly Janouškové připravila Alena Heroutová a v roce 2003 natočila režisérka Hana Kofránková.

0: Sedmé nebe.
1: Ano, jako každý den, milí posluchači, i ve čtvrtek 8. října, krátce po 19. na Vltavě otevíráme další vydání Sedmého nebe. No a protože je čtvrtek, pak jeho autorem je Pavel Klusák.

na otázku učitele. Agu kvakcimi? Žák odpovídá, kukuja jak guglgu, tak jak je závazné. Odpovídá, kukuja jak guglgu, kukuja jak guglgu, pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak nebude připuštěn, bude vyřazen, nebude mu nadále umožněno

0: na A až 99Z.
1: Brum brum, gaga ut brum. Žadatel odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu. Tak jak je závazné? Odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu. Kvik kvik, ňuňu pigiňu. Pouze takto. Ne jinak. Jinak ne.

jinak ne. Jinak nebude zaevidován. Nebude akceptován. Bude ignorován ve všech položkách, anulován. Nebude zapracován. Bude dezaktivován. Bez náhrady vyškrtnut, bez možnosti odvolání.

pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak bude zpochybněn, bude rozpracován.

bude vyobcován, navždy exkomunikován, navždy zapomenut. Jinak

na otázku Boha. Koho jsi bezvýhradně miloval? Jakou krásu si po sobě zanechal na světě? Když Joši, odpovědět není závazné, přesto odpovídám quick, quick, ňu, ňu, heil, ho, gu. Quick, quick, ňu, ňu, heil, ho, gu. Pouze takto, ne jinak.

0: Hoši, oh Lord, oh yeah.
1: Tady Sedmé nebe, konkrétně Pavel Klusák, srdečně vás zdravím. Dnešní hodina bude věnovaná novým albům, novým nahrávkám písničkářů a písničkářek vesměs českých. Ne všechna ta hudba je nová, ale jde o nové nahrávky poprvé vydané. Rád bych představil starší i mladší generaci vedle sebe. Klasiky Vladimíra Mertu, Oldřicha Janotu, Jiřího Dědečka a na druhé straně rapující Atenu Chlebovou a songwriterku Terezu Hrabíny. A začali jsme Jiřím Smržem z alba Dada, věnovaného víc Crazy a Dada inspiracím řady autorů, vydal Galén. Teď zamíříme k Janu Burianovi. Ten se rozhodl nedávno shromáždit písně, které v průběhu života napsal o Bohu, hledání, pochybách, transcendenci, a tenhle materiál Jan Burian přehrál na jediném koncertě. Ten řez životním repertoárem se ukázal tak zajímavý, že koncert vyšel na albu, na kompaktním disku nazvaném Boží koncert, a já jsem velkým zastáncem tohohle nápadu. Tady jsou prosím dvě písně, jejichž vznik od sebe dělí nějakých 40 let. Album je věnované františkánskému mnichovi a autoru řady inspirativních knih, Američanu Richardu Rohrovi.

0: jako turista, jako turista.
1: To jsou snímky ze živé desky Boží koncert, která vznikla neplánovaně. Vyprovokovala jí Burianova chuť přehrát společně svoje písně věnované duchovnímu hledání. No ale je tu ještě další album Jana Buriana, studiové a pro mě docela důležité. Burianovi je 74 let a kontinuálně dál píše nové písně. Za posledních 11 let vydal 6 studiových alb s čerstvými songy. Jiná doba, jihota je, první láska, noční tanec, dobrý sen a v horečce. No a to 7. album, které právě vyšlo, Láska, labutě a plasty, pojal jaksi důkladně a výjimečně. Znovu se spojil s hudebníkem, autorem aranžmá a multiinstrumentalistou Danielem Fikejzem, se kterým v roce 1989 natočil svůj výrazný albový debut Hodina duchů. Fikejz jako producent, to znamená zvukovou podobu žánrově nepředvídatelnou, fest profesionální, s fantazií a někdy až crazy momenty. Láska, labutě a plasty, album, na kterém hostují Petr Váša, Biomáša a další, představuju trojicí ukázek.

vzniklo chladná místa. To už je trochu moc.

0: mě jenom smrtka.
1: Novinka Jana Buriana a Dana Fikejze Láska, labutě a plasty. A pojďme dál k prvnímu vydání jedné starší položky. Kompletní koncert Vladimíra Merty z 20. května 1980 vychází poprvé oficiálně na dvojkompaktu Meziměsto. Ta nahrávka údajně víc než 40 let kolovala mezi posluchači. Vedle Merty tu hraje i Emil Pospíšil. Jehož citlivý doprovod na kytaru a sitár dodává koncertu další vrstvu, okamžité hledání tvaru. Tu nahrávku pořídil jaksi pirátsky, tak jak se to tehdy dělo, Lubomír Houdek. No ovšem v 80. roce jako mladík nejspíš netušil, že po letech založí nakladatelství a hudební vydavatelství Galén, které se stane jedním z nejdůležitějších labelů pro české písničkářství. Plzeň, květen 1980, svědectví doby, kdy se svobodné písně šířily od člověka k člověku a z magnetofonu na magnetofon.

Vladimír Merta v roce 1980. Tak a zpátky k novým songům. Po 5 letech má nové album Jiří Dědeček. Titul Sny starého pistolníka vzbudí asi pozornost hodně titulní písní, která začíná slovy Ve snu jsem odkrouh Putina legálně drženou zbraní. Tyhle polohy podporují obraz nebo vibe Jiřího Dědečka jako stylizovaně cynického vypravěče. Pak tam ale na albu můžeme najít polohy, které vůbec nejsou dílem bezcitného autora. Jako písnička o ženě s kuchyňskými pokličkami, která kráčí na demonstraci antidemokratů, nějakých konspirátorů. A když jsme si s Jiřím Dědečkem povídali v interview pro server ČT Art, řekl jsem mu, ty vlastně líčíš s empatií. A on mi odpovídá s dojetím. Já jsem ji viděl přímo tady na Malostranském náměstí, kde si teď povídáme. Organizovaný průvod vycházel od parlamentu a šel k úřadu vlády, jenže jen za tu krátkou dobu jí utekl. Ona opravdu šla na konci a dělala břink, břink. Já se ptám, proč měla kuchyňské pokličky? A Jiří Dědeček odpovídá, původně, když se řadili, jimi držela rytmus. Když jí utekli, už jenom tak chrastila a šla. Měla pletenou bavlněnou čepici, byl únor nebo tak nějak strašná zima. Proč tě zaujme takováhle osoba? Ptám se ještě, doptávám se Jiřího Dědečka, proč je zaujme osamělá demonstrantka za antievropské nebo antivaxerské teze? Protože to musí být zvláštní myšlenkový pochod. Průvod jí utekl a ona přesto sama šla celou trasu, aby tam došla. Je v tom jistá zatvrzelost, nechci říct hloupost nebo tupost, to ne. Ale řekla si, jdu na demošku, tak jí poctivě odejdu od začátku do konce, jak je to naplánované. A kromě toho vypadala politování hodně. To mě na tom dojalo. Tolik Jiří Dědeček, tak tady jsou písně Na konci průvodu a Jezevčík.

kuličkama. Litanie vode mi si, trošku se bojí, jako kdysi šla sama, sama, sama. Hřinkala do rytmu pokličkama.

krátko srstí. Na dílku byl ho pěknej kus. Pamatuju si teplo v duši, když do větru mu vlály uši.

hrudi mu popřím srdce bylo, a když se mohl, tak se krylo, a nikomu to nevadilo, a o smrti se nemluvilo, tak to bylo, tak to bylo.

0: potom se schoulil do klubíčka, padla mu hlava, klesla víčka, zavrtěl koncem na pozdrav. Život mi proklous mezi prsty, jako je zevčí hladko srstý. Zbylo jen malé, tiché ňav.
1: Jiří Dědeček a písně z alba Sny starého pistolníka. Dostáváme se k dvojici alb, která docela zajímavě doplňují představu o tvorbě jednoho z výjimečných autorů, které jsme tu kdy měli, Oldřicha Janoty. Po jeho odchodu přichází éra, kdy se zřejmě budou vynořovat různé nahrávky z minulosti. Vladimír Lábus Drápal z labelu Guerilla Records pečlivě připravil k vydání dva tituly. Janota Nosek Hlávka Doležal, Chrám pokoje, / Valašský špalíček. To je album z části instrumentální, povětšinou z roku 1990. A Oldřich Janota a Kapela jedné noci, Bunkr 1992. To je vzácná poloha volného rokového hledání s Janem Štolbou a kytaristou Martinem Vikem, Josefem Ferdou Matouškem na baskytaru a bubeníkem Antonínem Hlávkou. K uvedení alba v čítárně Unijazzu jsem napsal text, který bych teď rád ve zkrácené formě představil. Tak tedy. Síla určitých tvůrců spočívá v tom, že se dokážou dotknout mnoha lidí, mnoha navzájem různých lidí, aniž by přitom přestali být sami sebou. Oldřich se po léta potkával s trochu podezřelými lidmi, konkrétně sám se sebou, s představami Oldřicha, jakého by rádi měli posluchači, organizátoři, kdokoliv. Životem ho provázel pocit, že lidé, tvrdící, že mu rozumějí, si ho ze samého souznění chtějí přisvojit, že do něj promítají své hodnoty, svá citová pohnutí. Tolik z nás, a rozhodně nevyjímám sebe, mělo silnou představu, jaký by měl Oldřich být. Znalkyně a znalci kulturních periferií si ho velmi cenili a pokládali ho za jedinečného, zároveň by ho rádi upravili. Tak například některé osoby tvrdili, že ho zastihli v nejsilnějším momentu jeho koncertní kariéry, ke kterému by se měl vracet. A řada lidí, která ho potkala zcela jindy, o desítky let jindy, tvrdí totéž. Je to Oldřichův vtip, který tu s námi zůstává. Ve všech obdobích své tvorby Oldřich slýchal, že teď už to není to pravé, že dřív to bylo lepší. Říkával, že to slyšel už na svém vůbec prvním koncertu. Dostávalo se mu náznaků a rád, že by mu nepochybně prospělo, kdyby byl méně nesrozumitelný, méně či naopak více rýmující, měl jiný vztah k minimalismu, jiný vztah k východním náboženstvím, byl méně nebo naopak více křesťanský, psychedelický, repetitivní, hrál s jinými lidmi na jiné nástroje. Jinak, tvrdili komentátoři, je s Oldřichem všechno v pořádku a co víc, je opravdu velkolepý. Akorát by se měl víc starat o svou koncertní kariéru, nahrávací kariéru, osobní vztahy, jinak by měl zacházet s archivem své minulosti a odlišně by měl smýšlet o své budoucnosti. Myslím, že Oldřich potřeboval žít především v přítomnosti. Další výhrady. Měl by hrát na jiných místech, méně duchovních, více duchovních, méně čajových, měl by víc zpívat a méně deklamovat a měl by mít rád své starší nahrávky, neměl by mít tolikrát určité své písně. Neměl, případně měl by hrát staré pecky v nových aranžích, obaly by mu měli dělat jiní výtvarníci, měl by více zapojovat své příbuzné, méně zapojovat své příbuzné. Měl by víc osvětlovat svoje úmysly, neměl by o svých úmyslech a záměrech říkat naprosto nic. Jinak je s Oldřichem nejen vše v pořádku, ale je opravdu super. Snad jen drobnou samozřejmou poznámku, je nepochopitelné, že se nedrží jednoho nakladatele, že vydává u časopisu Stereo a Video a že vydává u Indies, u Pantonu vlastním nákladem, že nevydává nic, že svoje desky nepropaguje, případně že jim pořádá uvedení na různých podivných místech, dokázali bychom navrhnout lepší. Neměl by být tak zenově apolitický a rovnou dodejme, že by neměl zpívat tak přímočaře o Tibetu. Má v kapele příliš mnoho žen a kdo ví, jestli to jsou ty nejvhodnější. Situace houstne. Oldřich už s námi není a tak zůstává jen mnoho různých vyprávění o něm. Nedosti na tom, že uvnitř originálního Oldřicha se nacházela celá řada dílčích Oldřichů, zapojených sériově i paralelně v čase a prostoru. Teď se k ním ještě přidávají Oldřichové z našich protichůdných vyprávění. Guru Oldřich, minimalista Oldřich, mozartovský Oldřich, fidlero-richtrovský Oldřich, křesťan Oldřich, solitér Oldřich, Oldřich lev salónů, mystický Oldřich, jinonický Oldřich, ekolog Oldřich, nekompromisní Oldřich, nejlaskavější Oldřich. Je to, jak už jsme myslím podotkli, Oldřichův vtip, který tu s námi zůstává, se kterým se musíme vypořádat a kterému se Olda každopádně má důvod sborem smát.

prázdných zůstaly zbytky.

Oldřich Janota a kapela Jedné noci, nahrávka z pražského Bunkru, rok 1992, prosinec. Tak a po všech těch řečech už jenom superstručný úvod druhého pólu našeho pořadu. Skutečně mě těší sledovat, jak se rozdoutnala nová tvorba s texty v češtině. Jak se k dnešnímu světu vyjadřuje řada lidí, řekněme pod 30, ať už rapují nebo zpívají. A Téna Chlebová vydala právě pozoruhodnou kolekci písní Adhentát, tu uslyšíme nejdřív, stejně jako hostujícího muzikanta Králíčka. Po nich to bude Tereza Hrabíny, jejíž vztahové a sebepoznávací písně právě vyšly na albu nazvaném Ceremonie. A Téna Chlebová, Tereza Hrabíny. Děkuji, že posloucháte se mnou. To je z dnešního 7. nebe všechno. Naschledanou příště. Loučí se Pavel Klusák.

tady teď budu říkat nějaký duchaplný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měněj, to tak bejvá, cítím to jí.

0: Tak to byla Tereza Hrabíny a skladba Jiný jméno na zvonku a na závěr svého Sedmého nebe si tuto skladbu vybral autor pořadu Pavel Klusák. Připomínám, že to byla ukázka z alba Terezy Hrabíny Ceremonie a Tereza Hrabíny byla 6. října hostem Art Café. Pokud by vás rozhovor zajímal, najdete ho na našem webu. Na webu Vltavy.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A z Vltavy vám minutu po 20. hodině přeje krásný čtvrteční večer Martina Kolajová a zvu vás k dalšímu pokračování našeho dnešního programu a už za malou chvíli přijde na řadu další z našich čtvrtečních radiodokumentů. A my se v rámci toho dnešního vypravíme do rozhlasové historie, nebo do historie dalo by se říct vůbec, protože ve druhé polovině 20. let se ve vysílání radiožurnálu začalo rychle vysílat profesionál vysílání. Rozhlas si tehdy dal za úkol vytvořit programy pro všechny vrstvy tehdejší společnosti a vzniklo tak třeba vysílání pro zemědělce, vysílání pro ženy a mimo to také vysílání pro dělníky. Jeho program se skládal z přednášek, literárně dramatických pořadů a tak dále. My se blíže na toto vysílání podíváme už za malou chvíli v dalším dílu seriálu Radiostopy, který vysíláme vždy ve čtvrtečních radiodokumentech. Dělnické vysílání za první republiky. Takový je podtitul Radiostop, které budeme poslouchat už za malou chvíli. 9. večerní bude patřit jazzu a to až do 11. a my si poslechneme Elišku Vidomus a její průvodcovské slovo koncertu, které vybrala pro dnešní vysílání z nabídky velkého jazzového veletrhu a festivalu, který se každoročně koná v německých Brémách, vybírala z letošního ročníku, který se v Brémách konal letos v dubnu. Jazz Ahead 2026 v jazzovém koncertu na Vltavě o 21. hodině. Hodinu před půlnocí, pak už po čtvrté otevřeme knihu Lucie Faulerové. Je to rodinná mozaika o třech sourozencích a touze žít svůj vlastní život a to navzdory temnotě. Kniha Lucie Faulerové se jmenuje Smrtholdka a je to naše předpůlnoční četba s hvězdičkou na pokračování. 23. hodina a 30. minuta finále čtvrtečního vltavského večera Osudy a v nich 9. a předposlední kapitola rozhlasového vzpomínání herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele i obnovitele divadla Semafora. Vy už tušíte, že v Osudech budeme opět poslouchat vzpomínkové vyprávění Jiřího Suchého. Posloucháte Vltavu, krásný večer.

0: Radio Dokument. A teď už je, milí posluchači, před námi epizoda z volné řady dokumentů založených na bohatých materiálech rozhlasového archivu Radiostopy. Petra Tanclová s Jakubem Rákosníkem a Tomášem Pánkem v ní představí podobu dělnického vysílání v období první republiky. Jeho program se skládal z přednášek, literárně dramatických pořadů či hraných scének, které měly posluchače poučit v sociální a hospodářské oblasti, a nebo také jen poskytovaly běžné informace pro zlepšení kvality života. Například i to, že je dobré jíst více zeleniny, jogurtu, ale méně masa. Jaké mělo toto vysílání skutečný dopad?
1: Radiodokument uvádí pořad z cyklu Radiostopy.

0: Ve druhé polovině 20. let se začalo vysílání radiožurnálu postupně profesionalizovat. Už se nevysílaly jen hudební relace, ale obrovskou váhu začalo mít mluvené slovo. Vznikaly zpravodajské pořady, rozhlasové přednášky či sportovní vysílání. Radiožurnál si začal uvědomovat svůj vliv na veřejnost. Počet koncesionářů se každým rokem zvedal, začaly ho poslouchat různé skupiny lidí. A československý stát, který se od roku 1925 stal nejsilnějším podílníkem rozhlasové společnosti s nadpolovičním kapitálovým vkladem 51%, toho chtěl využít a začít vytvářet samostatné relace pro různé skupiny obyvatel, tedy takzvané odborné rozhlasy. A tak vznikl například zemědělský rozhlas, školský rozhlas, rozhlas pro ženy či dělnický rozhlas. Je zajímavé, že o dělnickém rozhlasu za první republiky nevznikla dosud žádná odborná práce, i když by to bylo pro současné historiky velmi vděčné téma. Možná je to kvůli tomu, že až teprve přibližně před 20 lety se k tématu dějin dělnictva historici znovu vrátili. Do té doby vše, co se nějak týkalo dělnictva, připomínalo zřejmě až moc živě období 40leté totality, kdy bylo toto téma pro historiky téměř povinné a muselo se o něm psát pouze z marxistického hlediska. Dnes je tomu jinak. Vznikají opravdu pozoruhodné monografie o dělnické vrstvě v různých etapách dějin. Nás však zajímá ta prvorepubliková. Proto nám při zkoumání tohoto fenoménu pomohl docent Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jak by se vlastně dala definovat dělnická vrstva v meziválečném období?
1: Asi nejjednodušší definice by zněla, že jsou to lidé, kteří vykonávají manuální práci v závislém pracovním poměru. Přičemž v této souvislosti je nutné zdůraznit to, že to meziválečném období je strašně důležitý statusotvorný prvek právě to, jestli je člověk v pracovním poměru nebo je samostatný, jestli je OSVČ. Čili to je daleko důležitější než reálná životní úroveň, kolik ten člověk vydělává. Jo, že i ti nejchudší živnostníci tím, že měli tu svou samostatnost, tak vlastně se statusově cítili výše než takzvaná dělnická aristokracie, která třeba měla jako mnohonásobně větší příjem, ale byla v tom závislém pracovním poměru.
0: Avšak je důležité si uvědomit, že dělnická vrstva nebyla homogenní, ale tvořily ji různé skupiny dělníků.
1: Problém s tou dělnickou vrstvou je ten, že nepředstavuje žádnou homogenní vrstvu, ale ona se vnitřně štěpí podle řady kritérií, čili kvalifikace a nekvalifikovaní dělníci. Jo? To je úplně jiný způsob života, životních strategií. Rozdíl je v tom, jestli pracují ve velkovýrobě v továrnách, nebo jestli jsou to dělníci z malovýroby, z nějakých řemeslných dílen. I tam vlastně to jejich chování je naprosto odlišné, včetně třeba i volebních inklinací. Jo? Štěpí se národnostně, jo? Že čeští a němečtí dělníci, oni nejsou vždycky v harmonii mezi sebou. Důležité je, jestli jsou dělníci zemědělští nebo průmysloví. To zemědělské dělnictvo se špatně organizuje, protože je rozptýlené. Ti průmysloví dělníci jsou v továrně, tak těmto třídní vědomí a odborová organizovanost jde daleko snadněji. Čili ten pojem dělnická vrstva, ono je to, řekněme, taková abstrakce vytvořená pro statistické účely.
0: Jak už bylo řečeno, o dělnickém rozhlasu žádné odborné publikace nevznikly. Ale naštěstí máme k dispozici archivní prameny z archivu a knihovny Českého rozhlasu. Mimo dochovaných zvukových nahrávek a písemných archiválí se stala nejcennějším zdrojem informací brožura z roku 1936 s názvem Dělnictvo a rozhlas, kterou si redaktoři dělnického rozhlasu sami vydali. Vraťme se tedy na začátek. Jak vlastně vznikl? Jeho počátky sahají do roku 1925, kdy se poprvé objevila iniciativa, aby vzniklo samostatné vysílání pro dělníky. Stát i samotný radiožurnál si byl vědom, jak bude důležité působit na tuto skupinu obyvatel. Dali si za cíl dopřávat jim vzdělání a kvalitní kulturní vyžití, jak se píše v brožuře Dělnictvo a rozhlas.
2: Rozhlas musí dělníkům přinášet kulturu a současně je vést k sociální a hospodářské uvědomělosti. Jen na ní může být založena další úspěšná výstavba naší republiky.
0: Radiožurnál předložil roku 1925 svůj nápad o dělnickém vysílání na ministerstvu sociální péče. A tehdejší ministr Lev Winter iniciativu s nadšením přijal. Na jaře 1926 proto vzniklo kuratorium dělnického rozhlasu, které bylo tvořeno zástupci ministerstva, dále zástupci dělnických vzdělávacích institucí, a to Dělnické akademie a Ústřední školy dělnické, také zástupci obou velkých odborových centrál, tedy Odborového sdružení československého a České obce dělnické, a představiteli obou dělnických družstevních ústředen, Svazu československých družstev a Unie československých družstev. Kuratorium se stalo nejvyšším orgánem dělnického rozhlasu a předsedal mu sám ministr sociální péče. Redaktory byly jmenováni Josef Danda a Emil Svozil-Hokeš. Začalo se vysílat 26. září 1926. Původní nápad byl, že by dělnické relace na stanici Praha byly vysílány v průběhu celého dne. To se však nikdy nestalo. Z původního projektu zůstaly jen každodenní podvečerní čtvrthodinky. Zpočátku se vysílaly pouze přednášky věnované politickým, hospodářským a sociálním tématům. Pro ukázku si jednu dochovanou pustíme. Nese název Význam 1. května v současných poměrech a vysílala se k svátku práce roku 1935.
3: Téměř půl století dělí nás od chvíle, kdy na Mezinárodním socialistickém kongresu v Paříži byl 1. květen prohlášen svátkem pracujícího lidu. Bylo to v době, kdy

0: vlády do důsledku.
1: Hlas, který jste slyšeli, patřil Antonínu Hamplovi, předsedovi Československé sociálně demokratické strany. Právě sociální demokraté a s nimi Československá strana národně socialistická se na vysílání dělnického rozhlasu podíleli nejvíce ze všech politických stran. V období první republiky se totiž každá strana zaměřovala jen na určitou skupinu obyvatel. Nebylo tomu jako dnes, kdy se politické strany snaží své voliče získat napříč celou společností.
2: Ty tehdejší politické strany se lišily od dnešních hodně tím, že oni měli silný stavovský základ, že vlastně ty strany, zatímco dnes jsou takzvaně catch all, že se snaží lovit ze všech skupin obyvatelstva, tak za té první republiky byly strany, které se striktně orientovaly na dělnictvo, pak byla živnostenská strana, která se chtěla ty živnostníky získat, jo, agrární strana, ta byla původně statkářská, selská, ale postupně chtěla tím svým širokým kloboukem pokrýt všechny zemědělské vrstvy, tak ta měla ty catch-all ambice, ale jinak typickým rysem je právě tady tohleto stavovství, jo, zase státní úředníci ty inklinovali k národním socialistům, ty levicoví a k národní demokracii. Ti pravicoví. Takže tam máme tenhle ten silný stavovský základ, takže samozřejmě ty strany, které se orientovaly na dělnictvo, primárně tedy sociální demokraté v závěsu, za nimi národní socialisté a komunisté, no tak ty samozřejmě se k dělnické vrstvě staví velmi pozitivně.

0: Vraťme se však opět k dělnickému rozhlasu. Hlavní ideou vysílání bylo dopřát dělníkovi vzdělání a informace jak ze sociální, tak hospodářské oblasti. Předat mu informace o sociálním pojištění či o tom, jak ekonomika funguje. Věřilo se, že právě čím více bude v těchto oborech vzdělán, tím méně bude propadat radikálním protisystémovým myšlenkám, tedy komunistickým a fašistickým, jak to popsal roku 1936 profesor Jan Blahoslav Kozák v jedné kapitole brožury Dělnictvo a rozhlas.
1: Žijeme v době organizovaných mas. Všecky směry, jež zápasí o vládu a moc nad lidmi, se jich zmocňují. Nikdy nebylo tolik a tak úspěšných demagogů. Lidský tvor shromážděný ve velikých masách na jednom místě nevyniká nikdy moudrostí ani rozvahou. Prudká sugestce, která vychází nejen z řečníka, nýbrž i z okolních posluchačů, zatemňuje často mysl do té míry, že rozum davů je v podstatě nižší, nežli rozum jednotlivců, z nichž se skládají. Doma nebo v úzkém kruhu, kde se lidé projevují jinak než křikem, by přemnozí zavrhli to, čemu uprostřed množství nadšeně přizvukují a tleskají. Proto je zásadou demagogů, že jejich řeči musí odpovídat i duševní výši, či spíše duševním nížinám nejhloupějších.
0: Skrze vysílání se vštěpovalo, že jen v rámci svobodného a demokratického režimu lze dojít sociální spravedlnosti. Socialistické myšlenky doprovázely téměř všechny přednášky. Mnohokrát se připomínal i Karel Marx. Zde je důležité si uvědomit, že i dvě zmíněné sociální politické strany vycházely právě z marxistických a socialistických myšlenek, avšak nikdy nechtěly vykročit z demokratického státního zřízení. Přesněji o cílech vysílání nám poví historik doktor Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
2: Na té nejzákladnější úrovni lze tvrdit, že dělnický rozhlas měl za svůj cíl nebo takovou ideu posilovat stavovské sebevědomí dělnictva, starat se o jeho vzdělávání a rozšiřování kulturního rozhledu. Zároveň se však chtěl starat i o takové praktičtější věci, to znamená seznamovat dělnictvo s otázkami, které jsou spojeny ku příkladu s hygienou, s družstevnictvím, s pojišťovnictvím, se sociálním pojištěním, pracovním právem či s trhem práce. To mělo samozřejmě za cíl zlepšovat i sociálně hospodářské postavení dělnictva. Když jsem hovořil o tom, že usiloval o zvyšování stavovského sebevědomí proletariátu, neznamenalo to, že by proletariát měl začít toužit po tom, že svrhne stávající společenské pořádky. Měl spíše jaksi vrůstat do té československé společnosti a nacházet jakousi loajalitu k československému státu. To se pak hodně projevovalo ve 30. letech, kdy mnozí přednášející ve svých projevech nabádali dělnictvo, ať nehledá východisko z té hospodářské krize v úvahách o svržení současné demokracie a stávajícího společenského řádu.
0: Jak tedy rozhlas vnímal posluchače dělníky? Čeho chtěli u nich redaktoři dosáhnout?
2: No to souviselo s tím, o čem jsem hovořil před chvílí, že má to dělnictvo vrůstat do celé té československé společnosti a stávat se ho jakousi organickou součástí. Oni ti dělníci byli v prvé řadě poučováni lidmi, kteří ovšem měli jakési měšťanské hodnotové ideály. Takže na jednu stranu se snažili to dělnictvo, to jeho sebevědomí povzbudit, ale zároveň se mu snažili předat ku příkladu měšťanské hodnotové ideály typu univerzitního vzdělání či vážné hudby. Takže dělnictvo při tom svém vrůstání do té společnosti se mělo zároveň do jisté míry poměšťanštit.
0: Dělnický rozhlas měl být tedy hlavně jakýmsi protipólem komunistické myšlenky, která si v Československu hlavně od roku 1921, kdy vznikla Komunistická strana Československa, nacházela své podporovatele. Komunistická strana jako antisystémová strana, která silně vystupovala proti tehdejšímu státnímu zřízení, se pochopitelně do vysílání nedostala. Myšlenky demokracie byly tématem mnoha přednášek, jako například té z 27. října 1932 s názvem Politické cíle demokracie, kterou přednesl sociální demokrat Josef Stivín a která byla odvysílána ke 14. výročí republiky.
3: Letošní 28. říjen je už 15. náš národní svátek, počítáme-li i slavný a krásný den převratu. Slavíme jej ve smutných časech. I té demokracii, která byla kolébkou politických převratů v říjnu a listopadu roku 1918 v Evropě, se dnes nedaří valně. V zemích, kde si ji národové neuměli vážit, zaniká. A tam zhrzená demokracie se krutě mstí, jak řekl jeden maďarský socialistický emigrant. Náš československý stát se pevně drží půdy demokracie. Vždyť idea demokracie táhne se jako červená nit všemi projevy naší zahraniční i domácí revoluce. Demokratický stát československý byl programem všech, kdož oň usilovali. Prezident Masaryk ve svém důvěrném memorandu, psaném v Londýně roku 1915 pro britského ministra zahraničních věcí Edwarda Greye, praví: Čechy budou ovšem konstituční a demokratické, jak se sluší národu Husovu, Felčického a Komenského, národu, který prvý zlomil středověkou teokracii a který svou reformací a svým bojem za svobodu duchovní připravoval moderní vývoj evropský.
0: Program se roku 1928 více diverzifikoval a do vysílání se zařadilo i takzvané dělnické a sociální zpravodajství. Dochovala se nám ukázka z 15. listopadu 1932, kterou čte jeden z hlavních redaktorů Josef Danda.
4: Na počátku tohoto měsíce zasedala v Madridě správní rada Mezinárodního úřadu práce, která mimo jiné se zabývala také velmi podrobně otázkou zkrácení pracovní doby. Její usnesení znamená, že tato otázka se dostane konečně ze stádia věčných diskuzí do rozhodujícího období. Proti zkrácení pracovní doby jsou již dnes pouze zaměstnavatelé a anglická vláda. Ale ani zaměstnavatelé se nevyslovují proti jednání o zkrácení pracovní doby, žádají pouze jeho odložení v naději, že poměry se zlepší a otázka přestane být akutní. Velkým úspěchem je, že pro zkrácení pracovní doby jsou již dnes takřka všechny vlády.
0: Do programu dělnického rozhlasu přibylo také vysílání pro ženy. Bylo zaměřeno na dělnické ženy v domácnosti, protože ty byly zpravidla zaměstnány v továrně jen do té chvíle, než se vdaly. Poté se staraly o domácnost. Typické pro tento typ vysílání byly přednášky o výchově dítěte, o zdravovědě či o tom, jak s omezeným rozpočtem dokázat hodnotně nakrmit rodinu. Taková témata byla nejednou přednášena takovými ženskými osobnostmi, jako byla Betty Karpíšková, sociálně demokratická senátorka, či Františka Plamínková, národní socialistka, senátorka a bojovnice za ženská práva. Pro ukázku si poslechněme přednášku o odpovědném mateřství od Betty Karpíškové z 20. listopadu 1932.
5: Dnešní uvědomělá dělnická žena se propracovala k odpovědnému mateřství vlivem stoupající kultury a úcty k duši i osobnosti dítěte, ale i pod tlakem sebekázně a sebeúcty. Třeba, že se v počátcích emancipačního boje žen nemluvilo o odpovědném mateřství, bylo i ono součástí programu úplného osvobození žen. K nesvobodě pohlaví náleželo tehdy jako dnes otročení rodové funkci, kteráž měla být v souhlase s vzdělaností úrovní lidstva vždy více podrobována rozumu a svobodné vůli ženy, nikoliv slepé náhodě. Boj žen za občanská a politická práva, za přístup k vzdělání a právo na práci, nesl sebou nutně i boj za svobodu osobnosti ženiny, a tím i za osvobození zejha neomezeného náhodného přivádění dětí na svět. Vnitřní souvislost je tu patrna, i když nebyla vždy vyslovována, ba ani ne mnohými z pokrokového tábora žen i mužů chápána. Odpovědné mateřství, jež se zdráhá rodit děti do hmotné i duševní bídy, není tedy hypermoderním postulátem uvědomělých žen, je logickým článkem v řetěze bojů, jež byly započaty ve jménu lidskosti a demokracie.
0: Přednášky o stravování se však netýkaly jen ženského vysílání. Je toho důkazem i přednáška od doktora Josefa Kazila z 20. června 1928, která informovala samotného pracujícího dělníka muže, jak se i v chudých poměrech stravovat zdravě. Toto pozoruhodné téma se nám ve zvuku nedochovalo, ale máme k dispozici alespoň jeho písemnou formu.
1: Výživa dělníkova je důležitým činitelem v jeho pracovní schopnosti a pohotovosti a možno říci dobrým či špatným spolupracovníkem. Je dosud málo dělníků, kteří vydělávají tolik, aby mohli vybírat jídla podle chuti bez ohledu na cenu. Potřebují tedy jídel laciných, hodnotných, výživných, zdravých. Našimi zvyky jako červená nit táhne se zakořeněný zvyk požívati mnoho masa. A naproti tomu zelenina je velmi výživná také. Když se odnaučíme náš zvyk, budeme jíst levněji a zdravěji. Avšak úplné vyloučení masa, nemá-li ovšem jiného opodstatnění, nemůže být lékařsky uhájeno. Co tedy máme vařit? K snídani mléko, bílou kávu nebo kakao. Bílá káva je výživná jen obsahem mléka, sama má výživné hodnoty nepatrně. K tomu chléb, housku či chléb s máslem, nebo místo kávy vajíčko, není dražší. Snídaně má být teplá. K snídani se nehodí čistý čaj nebo černá káva. K přesnídávce mléko, tvaroh, sýr, jogurt či chléb s máslem, vajíčko, méně masa. K obědu všechno. Ale méně masa, hojně zeleniny, ovoce, žádné pivo, víno, tabák. Oběd by měl být vždy teplý, i tehdy nese-li jej dělník do práce sebou, alespoň ho ohřej. K svačině nejlépe kávu a mléko, jogurt. Večeříme-li brzy, má být večeře vydatná, hojná. Po večeři mají uplynout alespoň 2 hodiny, než jdeme spát. Můžeme jíst totéž, co k obědu, s výjimkou takzvaných těžkých jídel. To jsou například luštěniny či vejce natvrdo. Před spaním jíme málo. Raději šálek mléka s chlebem či housku s máslem.
0: Určitě by bylo zajímavé zjistit, kolik dělníků poslouchalo zrovna tuto přednášku s nadšením. Z nahrávky lze vycítit jistý paternalismus, který byl pro dělnický rozhlas tak typický. Redaktoři a přednášející, zejména starší muži, kteří pravděpodobně nikdy nepocítili nedostatek, radí dělníkovi, jak správně jíst či vycházet z penězi, což je paradoxní.

0: Jaký měl dělnický rozhlas opravdový dopad? Kolik dělníků jej vlastně poslouchalo? Taková data bohužel nemáme. Avšak určitý dosah mít vysílání muselo. Toho jsou důkazem i posluchačské radiokluby dělníků, které byly součástí takzvaného radioamatérského hnutí.
1: Když se dneska řekne radioamatér, tak si většinou představíme takové ty kutily, kteří si budují vlastní vysílací a přijímací přístroje a komunikují spolu na dálku. Ve 20. letech to bylo jinak, ale lze říci, že radioamatérem byl posluchač. Byl to člověk, který se nějakým způsobem motá okolo toho rozhlasového vysílání, avšak nikoli pro komerční účely. Takže to byl tedy spíše posluchač. Ano, to souvislo tenhle pojem i s tím, že v těch 20. letech si ti potenciální posluchači kupovali často takovou jakousi stavebnici, že si ten radiopřijímač museli pak doma sestavit. Sami radioamatéři se pak už od roku 25 združovali v Československém radiosvazu a měli nesmírně významnou úlohu při popularizaci rozhlasového vysílání v jednotlivých koutech republiky. My už jejich jména dneska ani neznáme, ale byly jich tisíce a přispěli k tomu, že v Československu začal růst dosti strmě počet koncesionářů a tak podobně.
0: Radioamatérské kluby byly pro dělníky velmi důležité. Mnoho z nich si nemohlo dovolit vlastní koncesi a tak byli rádi, že mohli být přítomni veřejným poslechům v radioklubech. Musíme si uvědomit, že dříve se nepoužívalo rozhlasové vysílání jako podkres k nějaké aktivitě. Byl to svátek, když člověk mohl poslouchat rozhlas. Sedělo se a pozorně naslouchalo. První československý dělnický radioklub vznikl roku 1927. Vzniku těchto spolků přispělo i to, že se dělnický rozhlas začal připravovat a vysílat i v krajských studiích. Od roku 1929 v Brně, od roku 1930 v Ostravě, dále od 1931 v Bratislavě a pro východ republiky ho vysílali od roku 1934 Košice. Nejznámější dělnické radiokluby sídlily v Plzni, dále v Praze, Rakovníku, Kolíně, Brně a Přerově. Některé z nich vydávaly i svá vlastní periodika. Kluby se postupem času sdružily do Lidového radiosvazu a také do Československé obce radioamatérské, které s radiožurnálem aktivně spolupracovaly a dávaly mu podněty. Jedním z nich bylo například to, aby rozhlas knižně vydával dělnické přednášky. Což se doopravdy splnilo. Program se od roku 1930 rozrostl a začal se skládat i z rozhlasových čedeb, her a písní, které se týkaly dělnického života. Také se vysílání nejednou zaměřovalo na sportovní přenosy. Už ve 20. letech byly odvysílávány dělnické olympiády. Nechyběly ani kulturní aktuality přednášené známými spisovateli a básníky. Nejen vážný vzdělávací program, ale i zábava musela být dělníkovi dopřána. Krásným příkladem je ukázka z humorné relace z května 1936, která byla prokládána trampskými písněmi. Ty se nám také dochovaly.
2: Na

A vůbec tak, milému člověku, že jo? Víte, víte, já nerad vůbec někoho chválím, ale i sebe vždycky. Ještě, že jsem tak hrozně rád, že jsem zde mezi vámi. Moc se mi to tady líbí. Víte, jste si mě představovali za velkého, hubeného, to jsem teda. Ale moje stáří mi bohužel nedovoluje té výšky, jako je to u mojeho otce Vlasti. Nuže, představte si, pustí, spoustat karpát pod nosem, vykr, tvrďák a hlavně typický nosánek. No a teď, aby vás dlouho neotravoval tím kecáním, dovolím si vám předvést jednu známou skladbu, který se jmenuje Melodram, a napsal, kdo to napsal, napsal spolek pro spalování mrtvých.

0: tam palma, tam pyramida, tam finga polozbožená, krátká cená půště horkem zmořená.
1: Velmi oblíbenou byla i takzvaná sociální scénka, tedy dramatizované rozhovory, které měly dávat posluchači praktické rady o tom, jak se zachovat v určité situaci. Například při úrazu kolegy v práci. Redaktoři se shodli na tom, že takový dramatický útvar bude pro dělníka v mnoha případech poslechově stravitelnější než přednáška. Dělnický rozhlas nebyl jen záležitostí Československa. Existoval totiž i v Belgii, Dánsku, Holandsku, Švýcarsku, ve Francii či USA. Své dělnické vysílání měl samozřejmě i Sovětský svaz, avšak ten šířil poněkud jiné ideje než rozhlasy v západních zemích. Co se týče mezinárodního dění, československý dělnický rozhlas často informoval své posluchače o aktivitě Mezinárodního úřadu práce, který byl ustaven ve Versailles v rámci pařížské mírové konference v roce 1919 a jeho úkolem byla mezinárodní spolupráce při úpravě pracovního práva. Ve vysílání proto vystupovalo i několik zahraničních politiků, kteří byli s Mezinárodním úřadem práce spjati. Tomu byla věnována i přednáška z 8. listopadu 1932, která byla odvysílána k návštěvě jeho ředitele Harolda Beresforda Butlera v Praze.
2: Mezinárodní organizace práce, tento střízlivý, nescela přilihavý název, označuje dílo 20. století, dílo, které je splněním smělého snu moderního lidstva. Idea sociální spravedlnosti byla vtělena jasně a přesně v právo, mezinárodní právní řád. Práce, nejdůležitější sociální funkce, nesmí už být považována za pouhý předmět obchodu. Tak se prohlašuje právem ve 13. části mírových smluv. Víc než obchod a víc než starosti o výrobu je člověk a jeho potřeb. Mezinárodní organizace práce je výsledkem dlouholetého úsilí, těžkých zápasů a utrpení dovršených světovou válkou. Má úkol vznešený a obtížný, jak správně uvádějí v mírové smlouvy, má vytvořit všude ve světě řád práce v skutku lidský. Faire exister l'humanité, říká Francouz Cuvillier. Nastolit lidskost, kde vládne nevědomost a necitelnost.
1: Co nejvíce zasáhlo v období první republiky dělnickou vrstvu, a nejen tu, byla určitě velká hospodářská krize, která se v Československu začala projevovat od začátku 30. let. Nezaměstnanost v té době rapidně vzrostla. Jak na tom v té době byla dělnická vrstva?
3: Tak rozhodující je, jestli máte nebo nemáte práci za ekonomické krize. Ti, co tu práci měli, tak přinejmenším ty první roky hospodářské krize pro ně mohly znamenat i zlepšení, protože jak se vám za krize rozjede deflační spirála, tak začnou klesat ceny a ty mzdy se tomu začnou přizpůsobovat, ale s určitým zpožděním. Jo? Takže ti, co si to zaměstnání uchovají, tak v té krizi dokonce jako můžou chvíli pocitovat i zlepšení životní úrovně, byť mírné. Nicméně ti, kdo zaměstnání ztratí, a přestože tehdy tedy existovalo pojištění v nezaměstnanosti, jak nebylo všeobecné, to za prvé, a za druhé nebylo schopné poskytovat příliš vysoké dávky, takže ta ztráta práce znamenala extrémní sociální ohrožení. Ještě musíme vzít v potaz, že tehdy většina i těch dělnických rodin jsou jednopříjmové. Jo, že ženská práce sice byla běžná, ale ty dělnice zpravidla pracovaly, dokud byly mladé a jakmile se provdaly a měly děti, tak častěji už zůstávaly doma. To je taky rozdíl vlastně oproti dnešku, že ta ztráta zaměstnání nebývá existenčně tak likvidační jako v těch 30. letech. Že zkrátka, když ztratím práci já, no tak není to nic moc, ale stále je tu manželka, která pracuje a dá se žít dál. Jo, zatímco ty jednopříjmové domácnosti dělnické v těch 30. letech, ta nezaměstnanost pro ně se stávala v podstatě okamžitě likvidační, protože oni zpravidla neměli žádné úspory, takže ten sociální sestup byl velmi rychlý.
1: Této situaci rozhlas také přizpůsobil svůj program. Vysílala se relace s názvem Trh práce, která ve spolupráci se zemskými úřady práce informovala posluchače o volných pracovních místech po celé republice. Je nutno říci, že relace běžela už dříve, ale v době krize se začala vysílat 3x v týdnu. A to v pondělí, ve středu a pátek, vždy od 13.30. Průměrně se informovalo o 30 až 40 volných místech, a to především pro kvalifikované dělníky. Zvuková nahrávka se nám nedochovala. Opět můžeme nabídnout alespoň rekonstrukci na základě písemného přepisu. Zde je ukázka trhu práce z 20. října 1932.
4: Zemská centrála práce v Liberci hledá dokonale zapracovaného odborníka mistra pro výrobu holicích nožíků, který se může vykázat i delší praxí v tomto oboru, jak ve výběru, použití a zpracování potřebného materiálu, a který se vyzná v obsluze a opravách všech při výrobě v úvahu přicházejících strojů i v broušení a zkoušení hotového zboží, takže by mohl při výrobě též dohlížeti na jiné pracovníky. Mimo něho přijmou se též dvě zapracované brusičky holicích nožíků s praxí, dokonale znalé obsluhy strojů, jichž se při broušení a úpravě holicích nožíků používá. Místa jsou v okrese Chomutovském. Znalost němčiny je nutná.
1: V období krize rozhlas také informoval své posluchače o sociálním pojištění či o různých státních a veřejných akcích pro nezaměstnané. Snažil se také vysvětlovat posluchačům, že krize není chybou demokratického zřízení. Přesvědčoval, že jen v rámci takového systému lze s krizí účinně bojovat. Takové přesvědčování bylo podobné se Spojenými státy americkými, kde prostřednictvím rozhlasu obhajoval svůj soubor reforem pro boj s krizí s názvem New Deal prezident Franklin Delano Roosevelt.
5: Ona si ta Rooseveltova administrativa ve 30. letech uvědomovala, že musí ty základní principy New Dealu nějakým způsobem přetlumočit veřejnosti americké a nějakým způsobem tu veřejnost s tím New Dealem ztotožnit. Zároveň však neměla vlastní rozhlasové vysílání, což byl obrovský rozdíl proti Československu, kde 51% podíl v radiožurnálu měl československý stát. Ve Spojených státech to bylo řešeno tak, že tyhle ty vzdělávací, a byly to hlavně vzdělávací projekty, rozhlasové cílené na americkou veřejnost a na dělnictvo, realizovaly soukromé společnosti, zejména NBC a CBS, kterým za to vláda platila a oni vyhradili v tom svém vysílacím čase určitou kvótu pro tyhle pořady. Ony ty relace byly takové zvláštní, na jedné straně byly poučné, můžeme říct, že se jednalo o jakýsi druh přednášení či nějaké dokumenty, ale zároveň díky tomu, že to dělaly ty komerční společnosti, tak získávali formát, řekněme takový showbiznisový. Velmi často se tam používala dramatizace, hovořili tam takovým exaltovaným způsobem známí hlasatelé, hodně často se tam používala dramatická hudba. Cílem bylo udržet ty posluchače a díky tomuhle docílit toho, že ty principy New Dealu se nějakým způsobem uchytí v jejich vědomí.
1: Celou dobu jsme se bavili jen o česko- a slovenskojazyčném vysílání. Ale nemůžeme zapomenout také na to, že v republice bylo obrovské množství německojazyčného obyvatelstva. I na ně radiožurnál myslel a zavedl německé vysílání. V němčině pravidelně vysílal i dělnický rozhlas. Také českoslovenští Němci měli své radioamatérské hnutí. Jejich nejznámějším spolkem byl Freie Radiobund, tedy Svaz svobodného rádia, o kterém velmi zajímavě ve svých pracích píše německý historik Thomas Ellermann. Svaz vznikl již roku 1924 a byl napojen na německou sociálně demokratickou stranu dělnickou v Československu. Zaměřil se na to, aby německojazyčné a především dělnické vysílání československého rozhlasu bylo mezi Němce co nejvíce šířeno. Od roku 1933 se Radiobund snažil apelovat na vedení radiožurnálu, aby v německém vysílání více poukazovali na strádání německého pohraničního obyvatelstva, které bylo velkou hospodářskou krizí zasaženo nejvíce, a také upozorňovali na hrozbu nacistů v Německu. Avšak výzvy Radiobundu vyslyšeny nebyly. Takto skritizoval programovou skladbu vysílání člen Radiobundu Paul Firstenau.
4: Náš německý program nás samozřejmě nepřetěžuje aktuálními událostmi. Slušní lidé teď musí být na letním pobytu nebo tam alespoň jezdit. A tak nám doktor Friedrich Beck vypráví všelicos o turistice na podkarpatské Rusy, hodně o tiché a osamělé kráse těchto horských lesů, o zvláštnostech městeček a také praktické informace o potřebném vybavení. Nic však o hlubokém strádání této chudé země, o neuvěřitelně primitivních životních podmínkách jejich obyvatel, které sotva rozjasnila kulturní práce, kterou tam naše republika od revoluce vyvíjí.
1: Sva se tedy snažil o získání vlastní stanice v rámci Československého rozhlasu, ale podle oficiálních vyjádření nezbyla pro něj žádná volná vlnová délka. O vlastní stanici usilovali proto, že věřili, že by pak českoslovenští Němci přestali poslouchat říšský rozhlas a tolik se neradikalizovali. Byli si totiž vědomi toho, jak lehké je šíření nacistické propagandy ve schudlém československém pohraničí. Radiobund chtěl proto alespoň prosadit, aby československý rozhlas osvobodil nezaměstnané od koncesionářských poplatků. Což se také stalo, a to již roku 1933. Do té doby byli od poplatků osvobozeni pouze handicapovaní a nevidomí občané. I přes snahu Radiobundu, aby se německý program pozměnil, jeho obsah zůstával stejný. Dělnický rozhlas pokračoval se svým vysíláním i po roce 1939, tedy v období protektorátu. Avšak v té době musel být postaven na myšlenkách německého nacismu, stejně jako celý rozhlas na našem území. Na závěr můžeme říci, že dělnický rozhlas byl určitě zajímavým fenoménem meziválečného období, a to nejen v Československu. Je škoda, že toto téma doposud nenašlo svého badatele, který by se jim naplno zabýval. A proto tento dokument je i jakousi výzvou pro začínající historiky, kteří stále přemýšlejí, jakou oblastí se zabývat. Tak snad jsme někoho inspirovali.

0: Dokument z cyklu Radiostopy vzniknul ve spolupráci s Archivem Českého rozhlasu.
1: A dnešní radiodokument z cyklu Radiostopy se jmenoval Dělnické vysílání za první republiky a jeho autorkou byla Petra Tanclová. Dramaturgem Marek Možíšek, mistryní zvuku Ivana Možná. Z archivních materiálů předčítal Libor Vacek. Za týden se radiodokument na Vltavě nevysílá, místo toho si můžete naladit přímý přenos koncertu a i 22. října nabídne Vltava od 20 hodin k poslechu živý přenos. Tentokrát z gala večera vyhlašování cen festivalu Prý Bohemia Rádio 2026. A po jeho skončení bude následovat repríza dokumentu Jana Strejcovského Umění s ručením omezeným. 21. hodina, milí posluchači, to znamená za 12 minut, bude vltavským pozváním na další z našich čtvrtečních jazzových koncertů. A nás čeká několik záznamů, koncertních záznamů z letošního ročníku festivalu Jazz Ahead. A do té doby si můžeme ještě společně poslechnout skladbu, která se jmenuje In Light of Turmoil. Je z alba Vula, které v roce 2017 vydal berlínský Andromeda Mega Express Orchestra pod vedením saxofonisty a skladatele Daniela Glacla.

0: Andromeda Mega Express Orchestra zastíní vše, co jsme dosud zažili. Dechová sekce Big Bandu se snoubí s výstřednostmi free jazzu. Skladby ve stylu Neue Musik se setkávají s jedinečnou interpretací popu. A to vše smíchané dohromady. Je to takový zvukový koktejl, jaký jste ještě nikdy neochutnali. Tak to cituji z jedné z recenzí, která myslím dobře charakterizuje zvuk kapely, kterou jsme právě slyšeli. Z alba Vula, které v roce 2017 vydal berlínský Andromeda Mega Express Orchestra, jsme si vybrali skladbu, která se jmenovala In Light of Turmoil. Němečtí hudebníci vystoupili na jednom z minulých ročníků festivalu a veletrhu jazzové hudby, který se koná v německých Brémách. Festival se jmenuje Jazz Ahead a na ten letošní ročník zavítáme s Vltavou společně právě teď.
1: Koncert jazz.
2: Při poslechu pořadu Koncert jazz vás, milí posluchači, vítá Eliška Vidomus. Dnes se společně ohlédneme za hudebním veletrhem a festivalem Jazz Ahead, který se letos v dubnu konal už po 20. v německých Brémách. Vystoupit na showcase festivalu tohoto typu bývá pro kapely velká výzva. Nejde totiž o klasický festivalový koncert. Jednotlivá vystoupení jsou kratší a jsou určená především hudebním promotérům, manažerům a publicistům, což ne vždy bývá to nejvřelejší publikum. Navzdory tomu mají všechny dnes vybrané koncerty výjimečnou energii i silnou odezvu posluchačů, jak už za chvíli uslyšíme. Jako první nás čeká marocko-francouzsko-americká zpěvačka, skladatelka a producentka Malika Zara, která na festivalu vystoupila 23. dubna se svým triem. Spolu s ní ho tvoří francouzský klavírista Leonardo Montana a francouzsko-súdánský perkusionista Adhil Mirghani. Energie jejich společného vystoupení je strhující. Zpěvačka střídá různé hlasové i výrazové polohy, její projev je hodně expresivní a to celé umocňuje virtuózní zvukově rozmanitá klavírní hra Leonarda Montany a pulzující perkuse Adhila Mirghaniho. Malika Zara zpívá v několika jazycích, v berberštině, marocké arabštině, francouzštině a angličtině. Ve svém zpěvu propojuje severoafrické vokální tradice s jazzem, francouzským šanzonem i funkem. Zpěvačina životní i profesní trajektorie je hodně pestrá. Narodila se v marocké vesnici Oulet Tema jako nejstarší z pěti dětí. Dětství a dospívání prožila ve Francii, kde se nejprve učila hrát na klarinet a poté i přes nesouhlas rodiny vystudovala zpěv na konzervatořích a jazzových akademiích v Tours a Marseille. V roce 2004 se přestěhovala do New Yorku, kde se postupně etablovala na místní jazzové scéně. Od roku 2019 žije opět ve Francii a ve svých projektech ráda propojuje hudebníky a hudebnice z různých kultur, které během svého bohatého hudebního života potkala. Z jejich spoluprací zmiňme například skladatele a saxofonistu Johna Zorna a jeho vokální kvarteto Mike Hale nebo zpěvačku Gretchen Parlato. Podílela se také na albu Virtual Birdland ansámblu Arturo O'Farrell's Afro Latin Jazz Orchestra, které získalo cenu Grammy. V rámci koncertu na festivalu Jazz Ahead zazněly převážně ukázky z jejího zatím posledního alba, které nese název Erva v překladu esence. Toto slovo pochází z berberštiny a označuje kmenový rituál, při kterém se lidé z místní komunity sejdou, aby někomu pomohli vylisovat olej. Zara tento obraz vztahuje k celému albu. Sešlo se na něm celkem 17 muzikantů z různých koutů světa a společně tak vylisovali a zachytili hlas a paměť míst, ve kterých Zara vyrostla i těch, kde dnes žije. Přenesme se tedy do německých Brém na festival Jazz Ahead a poslechněme si koncert tria Maliky Zara.
3: عين في الشرق وعين في الغرب ورجلي ما غادا فين عين في الشرق وعين في الغرب

keep going. Leia, Leia, Leia. Keep it, huh?

0: with Laurent Briffaut, my manager, myself, who will be at the French booth, and bookers, programmers, whatever. Thank you so much. Thank you for your beautiful voices. See you next time. Adil Mirghani. Léo Montana.
1: Tak to byla marocko-francouzsko-americká zpěvačka, skladatelka a producentka Malika Zara, která se se svým triem představila na Showcase festivalu Jazz Ahead 23. dubna. Stále posloucháte pořad Koncert Jazz na stanici Český rozhlas Vltava, kterým vás provází Eliška Vidomus. Z dalších interpretů, kteří v Brémách vystoupili, mě zaujal jihoafrický trumpetista, zpěvák a skladatel Sydney Mavundla. Ten vystoupil o den později na stejné scéně jako Malika Zara a představil se zde se svým kvartetem, které spolu s ním tvoří klavírista Afrika Mkize, kontrabasista Dalisun Dlazy a bubeník Peter Auret. Sydney Mavundla se narodil

se po nějakém čase ale opět vrátil a stal se výraznou tváří jeho africké jazzové scény. Hrál s Hughem Masekelou, s kapelou Mango Groove i s Nelson Mandela Youth Orchestra. V současné době působí také jako hudební pedagog. Hudební osu jeho festivalového vystoupení tvoří skladby z alba Dirge for Our Fathers. To je věnované klíčovým osobnostem jihoafrického jazzu, hudebním otcům, kteří vytvořili scénu pro následující muzikanty a muzikantky, tedy generaci Hugha Masekely nebo Abdullaha Ibrahima. Sám Mavundla k tomu v jednom rozhovoru dodává, že jazz by měl být víc než jen zábava. A právě z tohoto postoje jeho hudba vychází. Během koncertu je zjevné, že Mavundla chce publiku předat hlubší sdělení, že nechce jen hrát a bavit. Vstupme tedy do jednoho ze sálů na brémském festivalu Jazz Ahead a pojďme si poslechnout Sydney Mavundla Quartet.

Na stanici Vltava posloucháte pořad Koncert Jazz, dnes věnovaný festivalu Jazz Ahead, který se letos již po 20. konal v německých Brémách. Třetím uskupením, které nás pořadu čeká, je projekt Expand, transatlantický kvintet vedený německou jazzovou zpěvačkou a skladatelkou Sarou Decker. Na festivalu měli oproti dvěma předchozím interpretům kratší půlhodinový slot a vystoupili na jiném místě v rémském kulturním centru Schlachthof 23. dubna. O kvintetu se často píše jako o kapele kapelnic. Je to totiž uskupení výrazných pěti muzikantek, které jsou lídryněmi svých vlastních autorských projektů a spojuje je přátelství vzniklé během studií v New Yorku. Spolu se Sarou Decker tvoří tuto superkapelu trumpetistka a klavíristka Heidi Bayer, vibrafonistka Carlota Ribbe, kontrabasistka Tabea Kind a bubenice Michala Ostergaard Nielsen. Původní myšlenka projektu i alba Expand nebyla vytvořit celou kapelu. Decker chtěla nejprve napsat skladby ve formátu dua a nahrát je jednotlivě s hudebnicemi, které poznala během svých studií. Tento plán se ale postupně proměnil a nakonec ve studiu nahrávali všechny hudebnice společně. Na albu Expand ale jedna skladba ve formátu dua zůstala, jmenuje se Accomplices, v překladu spolupachatelky, a byla napsána přímo pro trumpetistku Heidi Bayer. Uslyšíme ji i v rámci koncertu z Brém. Pojďme si tedy poslechnout třetí a v rámci dnešního večera poslední záznam koncertu z festivalu Jazz Ahead. Příjemný poslech přeje Eliška Vidomus.

0: Letos v dubnu se už po 20. konal v německých Brémách mezinárodní veletrh a jazzový festival Jazz Ahead. A několik koncertů z tohoto jazzového festivalu vybrala pro dnešní vltavský večer Eliška Vidomus.
1: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Lucie Faulerová a její druhý román Smrt holka. Posloucháme ve vltavské předpůlnoční četbě na pokračování a posloucháme v podání Denisy Barešové. Právě teď začíná čtvrtá část.

Je mi 15. Je první den školy. První den na střední. Sedím v lavici a dívám se na neznámý tváře svých budoucích spolužaček a dvou spolužáků. Připadám si dospělá? Vybrala jsem si obchodní akademii. Vůbec nevím proč. Přepisovali jsme s tátou přihlášku asi 7x. Říkala jsem si, že by mě mohlo bavit být učitelkou, jenomže na to nemám tak dobrý známky. Že by mě mohlo bavit být prodavačkou, jenže mi nejde matika. Knihovnicí, jenomže já moc nečtu. Malířkou, jenomže já neumím moc malovat. Tak doktorkou. Jenže to taky nešlo, protože nemám ráda krev. Jsem na obchodní akademii. Vůbec nevím proč. Vůbec nevím, jestli by mělo smysl být někde jinde. Věřím tomu, že chci pracovat na úřadě. Třeba na matrice. Nebo u soudu. Nebo tak. Věřím tomu, že tomu věřím. Věřím tomu, že chci. Ale nechci.

Blíží se poledne a paprsky mytají panem Rochesterem o okno. Vlak se klidně nese. Chlácholivě ševelí. Ráda si vybavuju dokola a dokola den, kdy jsem ho poznala. Jeho stůl na mě civil z výlohy. Nemohla jsem si ho samozřejmě dovolit, ale nespouštěla jsem z něj oči a nepřála jsem si v tu chvíli nic jiného, než za něj usednout. Usednout si za stůl. Zpříma. Položit ruce na jeho desku. A usebrat se. Prodýchejte to. Vynoří se na protějším sedadle instruktorka z hodiny jógy, kam jsem chodila. Její hlas se nese celým vagónem. Zalomcovala jsem bez výsledku klikou obchodu. Ukročila jsem, abych se podívala, jestli někde visí cedule s otevírací dobou nebo nápisem zavřeno. V tu chvíli jsem ale zaslechla kroky a on už stál přede mnou. Moment. Podíval se na mě přes skleněnou výplň dveří a lovil ten pravý klíč z tlustého svazku. Sledovala jsem ho skrz sklo, do kterého se opíralo slunce, a proto se jen tu a tam v mým stínu mihnuli rozeznatelný obrysy jeho postavy, který ale při každém pohybu jednoho z nás znovu překryl jen odraz žhnoucí žlutý koule. Stejně taky teď pozoruju mezi stromy podél trati. Vidím pana Rochestera, jak cinká klíči za oknem jedoucího vlaku a setinu chvíle před tím, než strčí ten pravej do zámku, ke mně vzhlídne. A s tím pohledem se vytratí a přede mnou už se rozprostře jen louka, co náhle působí tak opuštěná a úplně samotná, když před ní on nestojí a když po sobě nezanechá ani vlastní odraz. Cink a klap. Dobrý den, pojďte dál. Byl jsem jen vzadu v dílně, povídá. Scháníte něco konkrétního? Kroutím hlavou a pomalu mířím ke svýmu stolu. Po cestě se dotýkám každýho kusu, co se mi octne pod prsty. Opěradlo židle, stěna prádelníku, hra na příborníku. Musí mu to líst na nervy. Všem prodavačům musí líst na nervy, když lidi osahávají jejich zboží a nakonec obvykle odejdou s prázdnou. Saháme očima. Ozvala se mi přímo u ucha Beránková, naše učitelka na výtvarku, která nás ten jeden rok, co jsme na obchodce tenhle předmět měli, tahala z galerie do galerie. Otáčím se po jejím hlase. Otáčím se na sedačku vedle sebe. Očima. Opakuje důrazně, s přísnou vrázkou u kořene nosu. A já odvracím hlavu zpět k oknu, zpět k psacímu stolu. Je masivní, hnědočervený barvy, matnej, drsnej, surovej, jako rozřízlej kmen, jako syrový maso. Ten jsem dodělal teprve minulý týden. Je to palisandrové dřevo. Povídá a já vím, že uvíznul očima na mojí dlani, která s chybějícím článkem prstu hladí palisandrový dřevo. Dovezené ze Střední Ameriky. Řekne ještě a já si nejsem jistá, jestli se trochu usmívá, nebo jestli je to prostě jeho tvář ve výchozí pozici. Přikivuju. Panu Rochesterovi může být 50. Chvíli jen tak oba stojíme. Já s rukama a očima na stole, on o kus dál. A pak mu podám papír, na který jsem předtím napsala, že jsem si včera přečetla jeho inzerát ve výloze. Že schání uklízečku. A že já uklízet umím. A že scháním práci.

0: Jsme tady, v Sokolovně. Jsme tady všechny mršinský bohyně. Paní, která má vlasy dlouhý jak víla, říká, lehněte si na zem nebo si sedněte, uvelepte se, ať je vám příjemně. Říká, připravte se na cestu. V přírodě je tato meditace lepší, ale my si tady ukážeme, jak na to, a vy to příště zkusíte třeba u vás na zahradě. Já mám malou zahradu, spíš mě to tam rozčiluje. Pavel nikdy neposeče, ozve se z rohu mrmlání. Tak v lese, máte tady přece les, les je ideální. V mršině máme les. A jaký? Tam je to samej komár a klíšťák. Ozve se o něco tiší zamrmlání z jiný strany. Paní, která má vlasy dlouhý jak víla, na to nic neříká. Jen se zhluboka nadechne a povídá, ať zavřeme oči a sledujeme svůj dech. Povídá a přitom bosky prochází Sokolovnou a v rukou drží nějaký doutnající voní sajrajty, ze kterých mě svědí v nose. Sledujte svůj dech, jak vniká do vašeho těla a jak zase odchází z vaší tělesné schránky ven. Soustřeďte se na ten dech, říká pomalunku. Obchází nás a pokládá vedle každý nějaký malej šutrák nebo krystal. Nechte odplout všechny svoje myšlenky. O ničem nepřemýšlejte. Vypouštějte to ven s každým vaším výdechem. Všechny vaše starosti a myšlenky, všechno to vypusťte ven. Slyším vedle sebe tichý Madlin smích a vím přesně, že jí napadlo něco infantilního. Něco o vypouštění myšlenek ven jinudy než pusou. Berte si sebou na tyhle výlety nějaký váš amulet nebo měsíční kámen nebo křišťál. Ten má úžasnou moc odhánět myšlenky. Chceme meditovat a myšlenky nepotřebujeme. Pokud se přece jenom nějaká objeví, nechte jí být. Neřešte ji. Jen ji pozorujte a čekejte, až odejde. A až se vám podaří osvobodit se od všech myšlenek, jste už připravené a můžete začít s vlastní vizualizací. Paní, která má vlasy dlouhý jak víla a která našlapuje jako víla a která je možná víla, povídá, ať si představíme, že kráčíme po úzký pěšince mezi loukama. Je léto, ptáci zpívají, včelky bzučej, vzduch voní a vy už se těšíte, až vstoupíte do lesa, do stínu stromů, který vás obejme. Ten stín vás obejme. Všechno to prociťujte. Představím si les. Procítím silnou nevolnost. Paní, která má vlasy dlouhý jak víla, pak strašně dlouho plácá o svěžím vánku a vůni jehličí, o zelení listový. Vizualizuju si z toho reklamu na prací prášek s vůní lesa. Šeptne Madla. Náhle v dálce mezi stromy zahlédnete kamennou kašnu ozářenou sluncem. A u kašny nádhernou nahou ženu. Madla. Pere si v kašně hadry s novým persilem. Bíla. Máčí se ve vodě a něco si brouká. Možná něco, co dobře znáte. Znovu se mi zvedne žaludek. Přetočím se ze zad na bok. Je možný, že mojí vnitřní bohyní je Morana. Tiše stojíte a sledujete ji, bohyni nespoutané svobody a lásky. A její kořeny jsou kořeny stromů. A její tělo je tělem lesa. Paní, která má vlasy dlouhý jak víla, povídá, že jdeme blíž a vidíme, jak se nám žena podobá, že my jsme ta žena. Povídá, že taková žena dřímá v našem nitru a že ta žena nás naučí, jak být sama sebou. Když budeme otevřený, naučí nás, jak přijímat svý tělo takový, jaký je. A teď u kašny čeká, až odložíme svoje šaty, masku a ego. Povídá, ať pozorujem tuhle ženskou, ať se svlíknem taky a jdem k ní. Madla. Začíná se to zvrhávat. Objevte své pravé já, svou ženskou podstatu, povídá Víla. Já jsem ji objevila včera a za měsíc tu bude zas. Prohodí Madla a já do ní šťouchnu, protože ji může paní Víla zaslechnout. Objevte svou schopnost vnímat i to, co nevidíte. Komunikovat beze slov. Rozumět tomu, co nebylo vysloveno. A až poznáte, že nastal čas, rozlučte se a odejděte. Vezměte si své šaty i masku. A jděte lesem zase zpět k pěšině, po které jste přišli. A radujte se. Právě jste objevili svou vnitřní ženu, své opravdové já, svou vnitřní bohyni. A pak se naposledy zaposlouchejte do zpěvu ptáků a nadechněte se svěžího vzduchu plného květin. Užijte si slunce, které vás hřeje na tváři a pomalu otevřete oči. Probuďte se do tady a teď. Paní Spáčilová hlasitě zasmrká. To je od tohohle ležení na studený zemi, prohodí ke svojí sousedce. Paní Víla nám říká, pěšinka, les, ptáci, kašna i bohyně jsou v nás. A když se budeme na tohle místo pořád vracet, zahodíme masku a začneme se milovat. A naše okolí si pak všimne, že jsme zahalení světlem, budou nás proto vyhledávat a jednat s náma s úctou, přitahovaný naší vnitřní září. Paní Suchánková se podrbe na zadku. Spáčilová znova zasmrká. Pamatujte si ale, že svou vnitřní bohyni neobjevujete a nerozvíjíte jen při meditaci, ale při všech kreativních činnostech. Při tanci, malování, józe, milování. Miluška se trochu uchychtne. O tom, že Miluščin manžel je na dvě věci, jak sama vypravuje, vědí všichni. Všichni kromě Víly. Miluška si nevrzne. Paní Víla pak ještě říká, že každá máme svůj střed a ten střed si máme představit jako velký trůn uvnitř svojí duše. Jak si máme představit duši, už neříká. Říká, že když jsme v pevném spojení se svojí bohyní, tak na našem trůnu kraluje. Ale pokud se motáme v začarovaném kruhu myšlenek, pochybností a sebetrýznění, svou bohyni z trůnu sesazujem. Náš střed je nestabilní. Život vratkej. Naciťte svou vnitřní bohyni. Poznávejte ji skrze lásku s vašimi blízkými. Skrze intimitu s vašimi partnery. Opravdu je to i milování, při kterém svou bohyni rozvíjíte a sami se osvobozujete. Rozhlídnu se po všech mršinských bohyních. Kolik z nich podle tebe pravidelně šuká? Nakloní se ke mně Madla, jako by mi četla myšlenky. Pokrčím rameny. Pár možná i jo, ale to stejně nezaručuje, že je to dobrý. Možná, že kdyby některou z nich radši někdo u té kašny pořádně opígloval, ta nahatá bába, co tam na ně čeká, by se klidně mohla koukat. A všude by vonilo jehličí a slunce by je hřálo na kůži a ptáčci by zpívali a trůn by brzal a on by z ní pěkně vymrdal tu její vnitřní podstatu. Ale no tak, děvčata, prodere se ozvěnou našeho smíchu káravej hlas paní starostníkový. Š. V té době jsem měla prvního kluka. Prvního se vším všudy. Přišla jsem s ním o panenství. Byla to divná věc. S odstupem to celý vnímám jako trapný a toporný a zafuněný. Bylo to hrozný. Ale v tu chvíli to tak nebylo. V tu chvíli to bylo nějaký. Bolelo to dost, hlavně ze začátku. Zkoušeli jsme to asi na třikrát, než se do mě vůbec dostal. A bolelo to i pak. Ale o tu bolest nešlo. Po chvíli jsem se na ní zvykla. Šlo spíš o to, jak to celé bylo cizí, nezřetelný, zmatek. Pamatuju si, že jsem ležela na jeho posteli rovná jako prkno a skoro zapomněla na to, že tam nade mnou se on snaží a vzdychá a rosí se mu kůže a podle všeho si to zároveň i užívá, i když tak nějak opatrně, s obavama, jestli mi to není příliš nepříjemný. Byl to absurdní okamžik, ve kterým jsem se snažila vyznat. A připomnělo mi to, kdo ví proč, tu otřesnou, hlučnou karmu u nás doma. Když se u nás pouštěla teplá voda, tekla někdy dobu jen ledová a pak se najednou nečekaně a v mžiku proměnila ve vroucí. Teprve v tu chvíli se mohla začít přitáčet i studená a proud naštelovat na vyhovující teplotu. Takže vždycky, když jsem si napouštěla vanu, otočila jsem uzávěrem na teplou a strčila pod proud rychle, super rychle, abych se případně neopařila, ruku. Abych zjistila, jestli už je horká nebo ještě ne.
1: Jenže někdy jsem v té super rychlé chvíli prostě vůbec nepoznala, jestli je ta voda ledová nebo vařící. A ruka pak zatrnula stejně neurčitě a já nevěděla, jestli pálí nebo zebe. A když to bylo takhle nezřetelný a z vody se nezvedala pára a kůže na ruce se furt nemohla rozhodnout, jestli pálí nebo zebe, strčila jsem prostě pod prut tu ruku znova. Můj první kluk nade mnou vzdychal a matrace se pod náma prohejbala a já cítila jeho přírazy ven a dovnitř a ven a dovnitř a bylo to, jako když škrtám rukou pořád dokola pod naším kohoutkem a nevím, prostě nevím, jestli teče ledová nebo vařící. Ledová nebo vařící, zatímco karma hučí a huláká, až se chvěje. Tadám. Je tma. Za oknama zurčí vítr. Je tma a já mám pořád kámen v kapse kabátku. Běžím nocí naší vsí. Běžím na kopec a pak dál podél potoka po proudu. Svítím si baterkou. Nedoschnutý prameny vlasů po koupeli, co mi trčí z čepice, mi rampouchovatí na krku, který jsem si zapomněla ovinout šálou. Je březnová noc a je skoro na nule. To je poprvé, kdy něco podnikám sama. Bez madly. Jenže k tomuhle jsem madlu vzít nemohla. To musím udělat sama. Je to moje důležitá mise. Je mi 11. A tohle je moje první důležitá mise. Běžím až do lesa, ale jen na okraj. Tam už ji zahlídnu. Svítí do té tmy, potažená bílýma hadrama. Dřevěným křížem, ke kterému je přikurtovaná, uvízla mezi kameny v mělký vodě. Natahuju se po ní od břehu, k místu, kde má slaměnou paži. Nejdřív zachytím jen pár uvolněných mokrých stébel, potom ale popadnu lať pod slaměnou rukou a tahám ji na břeh. Musím u toho vynaložit překvapivě dost síly. Kříže se z kamenů nechce. A i když se to nezdá, je to přece panák největší než já. Je to jen sláma a hadry a dvě prkna. Lehká není. Konečně ji vytáhnu na břeh. Pokládám na záda vedle sebe a pak, když ji pohlídnu do tváře pomalovaný černýma vodovkama, slabě vyjeknu a odskočím. Přehnaně zlověstný výraz na bílým prostěradle se totiž ještě přehnanic rozpil. Polovinu tváře prout vody lehce rozmazal směrem vzhůru. A tak jedno oko jakoby nabobtnalo až k čelu. A jeden koutek úst se jí zdvihá v bizarním úsměvu do poloviny hadrový tváře. V zápětí se zastydím. Plním přece misi, nemám se co bát. Navíc takhle vypadá úplně směšně. Je to spíš k smíchu, jo. Měla bych se teda smát, říkám si. A pro jistotu se opravdu polohlasně zasměju. Tak pojď. Oslovím ji, ale v zápětí se toho sama zase leknu. Představím si totiž, jak mi do té tmy Morana odpoví. Představím si, jak najednou uslyším její hlas. Chrčivej a čvachtavej, kloktavej a hlubokej. Ale už nerozumím tomu, co říká. Snažím se to i hned zaplašit. Místo strašidelných představ musím přece vymyslet, kam s ní. Kolem je les. A kam jinam bych ji mohla odtáhnout, než hlouběc do něj. Proč jsem nevzala madlu? Třeba by mi nebránila, třeba by ji taky chtěla vysvobodit a schovat. Třeba by jsme se společně nebáli a byla by to sranda. Ale místo toho jsem tu sama a už to musím dokončit. Zvedám se z promrzlý země a Moranu beru za spodní konec kříže. Za ten, kterým se vynáší přes vesnici. Jenže je na mě příliš těžká. Kape mi zní ledová voda na ramena a na hlavu. A po pár krocích se stejně převáží dozadu a zabodne latí do země. Popadnu ji teda v pase. Přiložím si její tělo kolmo na svý, ale to taky vydržím jen chvíli. Je to nepohodlný a ještě těžší. Pak už ji jen vleču za sebou. Snažím se jít co nejrychlejc, ale i tak jsem pomalá. Cestou přemýšlím nad konkrétním místem. Skrýší, kde ji můžu nechat. Musí to být místo, odkud trefím domů a který snadno zase najdu. Ale pořád to musí být skrýš, aby ji nenašel nikdo jiný. Nebo aspoň ne nějakou dobu. Třeba dokud neseženu lepší úkryt a nevezmu tam s sebou i madlu. V létě už bude madle dobře, už bude zdravá a les nebude tak strašidelný. Můžeme Moranu pak někam ukryt spolu, bude to sranda. Můžeme jí třeba i společně vymyslet jiný jméno. Můžeme ji... a té představě se trochu zasměju. Pokřtít. i když netuším, jestli se může křtít pohanská bohyně. Jsem u Krmelce. Vydávám se doprava ve směru z vesnice, ve směru z Mršiny. Snažím se jít rovně po vytyčené cestě, svítím si baterkou, dělám pravidelně dlouhý kroky a počítám je. Zahouká nějaký noční pták, cukám sebou, vykřiknu. Lekám se vlastní ozvěny. Ta jakoby se ke mně vracela mezi stromy. A mně začíná být divně. No tak, není ti pět, nebuď strašpitel. Chci to mít co nejrychleji za sebou, přidávám do kroku. 48, 49. Morana stěžkne. Otáčím se po ní, ale pořádně na ní nevidím. Musím se zastavit a druhou rukou na ní posvítit. Namířím. Zahlídnu jen na setinu hrozivej obraz. To nabobtnalý oko a ten pokřivený šklep, jako by na mě čekal, aby mohl vybafnout ze tmy. Baterka mi padá z ruky, ale ten obraz pořád vyšlehává hluboko v hlavě za očníma důlkama. Ostře osvícený, úsečný a definitivní jako zásah blesku. Baf! Skláním se pro baterku a vyhejbám se pohledu na šklep, který kužel světla z části zabírá. Jsem rozčilená, při sebemenším zvuku sebou trhnu. Baf! Stromy mi hučí v uších. Ruka, co drží baterku, moje ruka se chvěje. Vleču Moranu za samej konec kříže. Nechci se už dotýkat jejího slaměného těla. 61, 62. Čím to je, že listí najednou šumí hlasitějc? Roští pod náma praská hlasitějc. Vítr hučí hlasitějc. Snažím se zhluboka nadechnout a vydechnout. Kašlu na to, že je tak těžká, že je čím dál těžší. Bez tak je to tím, že sebou nabírá kupu roští a zarývá se do hlíny. Určitě je to tím. Jenže další metry mám pocit, jako kdyby za mnou rostla, zvětšovala se, ožívala, zvedala se, napřahovala se. Ke mně. Nepodívám se dozadu ani za nic. 93, baf. 94. Proč to listí tak řve? Zoufale si potřebuju vyměnit ruce, ale vím, že by mě to zpomalilo, že bych musela zastavit, a tak zatínám zuby a pokračuju. A svítím se jen na pěšinu, ze který neodlepuju zrak, jako by mě někdo sledoval za stromem, vždycky o pár kroků přede mnou. A když už ten strom míjím, od hubka zajedli o něco dál, jako by mě sledoval celý les. Počítám nahlas. 104, 105... To stačí. Zastavuju. Otáčím se snad celou věčnost a zadržuju přitom dech. Můžu teď uvidět cokoliv. Můžu teď uvidět naprosto cokoliv. Říkám si, baf, přestaň. Konečně se otočím. Vyhýbám se přímému pohledu do její tváře. Zvedám lať, která jí podpírá ruce. Co když se na mě teď vysápe? Serve slaměný paže zlatí a pevně mě obejme. Rychle ji odhazuju ke kořeni stromu. Opakuju si, že tohle celý nebyla chyba. Už to máš za sebou, chlácholím se, když od ní odcházím a snažím se jít zvolna. V klidu. Odvážně. Slyším listí? Neslyším. Najednou si uvědomuju, že klušu, že uháním, že se střemhla v ženu pěšinou a větve jakoby pod mýma nohama nestíhaly praskat, jakoby zapraskaly ty, po kterých už jsem před vteřinou proběhla. Jako když za váma někdo běží. Neohlížím se, svírám pevně baterku. Baf! Ne, nepozoruje mě. Nemůžu cítit její pohled. Je to pohled namalovaný vodovkama na bílým prostěradle. Nic víc, tak se uklidni, ne. Morana je ze slámy, nedívá se. Nic necejtí. Nedívá se, ne. Neběží za mnou. Ani se neplíží, ne. Baf. Hrk, hrk. Myslím na potok, do kterého jsme házeli Moranu. A na náš dům v Mršině. A na ten les za ním. A na to místo v něm, kde se začaly měnit stromy. A já chtěla být taky ta dendroložka, takže když se stromy mění, já to poznám. Boulovitost kořenů, strupovitost listů, hniloba plodů, kůry chřadnou na rakovinu. No jo, i stromy můžou mít rakovinu. Stejně jako madla. Hrk, hrk.

0: Petra Hinčíková připravila 13-dílnou četbu na pokračování z psychologického románu české autorky Lucie Faulerové Smrt holka. A my četbu posloucháme ve vltavské předpůlnoční četbě s hvězdičkou v podání Denisy Barešové. Četbu natočil režisér Jakub Doubrava. Pátá část zase zítra o 23. hodině. Lucie Faulerová je spolu s Petrou Hůlovou hosty frankfurtského knižního veletrhu a my se s nimi v zítřejším vltavském vysílání spojíme, a to v odpolední Vltavě. Oba rozhovory živě z frankfurtského knižního veletrhu můžete poslouchat krátce po 15. hodině.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas. Osudy.

Jiří Suchý oslavil 95. narozeniny a my si teď už po deváté můžeme ve Vltavských osudech poslechnout jeho rozhlasové memoáry. Za technické spolupráce Tomáše Kselhofra je pro Vltavské vysílání připravil Ondřej Vaculík a stalo se tak v roce 2007. Pojďme si tedy poslechnout další kapitolu vzpomínek legendy české kultury.

že si je až pletu. Nad jejich krásou úžasnu v pokoře. Ze všech těch písní nejradši mám větu. Jednou si dole, jednou nahoře. Šednou ti vlasy, uteče ti milá, selžou ti brzdy, přijde choroba, na mysli klesá.

0: písně jsou mocný, žal před nimi zdrhá. A proto zpívej o tom, že si rád. Zármutku mračnou na nebi se trhá. Utřete slzy, budeme se smát.
1: Když jsem tady vylíčil o tom, jak jsem byl upnutej k filmu celý život, tak najednou přišel převrat a já jsem se dověděl, že můžu podnikat, co chci, že si můžu vlastně založit filmovou společnost. A tak jsem si říkal, ano, a Hollywood dostane sestřičku. Vymyslel jsem si filmovou společnost Perplex. Založil jsem filmovou společnost, ale nevěděl jsem, co s ní dělat, nebo tak, ale jenom proto, že ta společnost bude, že jo, tak no a teď jsem to musel naplnit nějak, no. Naplnil jsem to strašným, tím nejhorším způsobem, že jsem na tom prodělal strašný peníze a neměl jsem téměř žádný úspěch s tím. Jediný úspěch je, že mám teďka v divadle takový program, který se jmenuje A já sám vždycky sám, a kde si celý večer dělám se svého filmového podnikání srandu, takže jsem zúročil ty mý obrovský finanční ztráty, tak aspoň, když ne finančně, tak aspoň morálně je teďka zúročuju. No prostě já tam říkám taky v tom pořadu, že založit filmovou společnost, že to byl nápad, který podle astrologů by nejspíš byl zrozen ve znamení vola. Já jsem třeba se rozhodl, že budeme dělat experimentální filmy, poněvadž to mě vždycky zaujalo. Já jsem to bral jakožto výtvarník a tak jsem k tomu měl nějaký vztah, ale věděl jsem, že jako široká veřejnost ty experimentální filmy asi moc neuznává, a já jsem říkal, já zkusím udělat experimentální film, který by byl určený jak intelektuálům, tak prostým lidem. Udělat takový obrovský spektrum, zahrnout. No a podařilo se mi natočit film, který se nelíbil ani intelektuálům, ani těm prostým. Ten film se jmenoval Moritát. Chyba byla v tom, že abych to přiblížil těm širokým vrstvám, tak jsem tam dal Jonáše a Melicharovou, no ale oni tam nedělali to, co se od nich očekávalo, jo? Takový ty srandičky. Nýbrž jsem je tam zakomponoval do takového bizarního, podivného, nejasného příběhu a tak. Takže když se tam ty dvě postavy objevily a po minutě tam nebylo k čemu se smát, tak to lidi už ten film odepsali prostě. Tak jsem natočil ještě nějaký krátký filmy a všechno to bylo cestný. Tak jsem si potom řekl, v krátkém filmu mě štěstí nekvete, tak už zbývá jenom celovečerní. Takže natočil jsem dva celovečerní filmy, stálo mi to veliký peníze, ale neprodal jsem je vůbec, takže se dostanou jedně v obchodě Žofie Melicharové na kazetách. Takže se mě vrátilo asi 2 promile z těch nákladů, který mě to stálo. No. Ten jeden film se jmenuje Magda, její ztráty i nálezy. Jsou tam 4 písničky, které si myslím, že se mě docela povedly. Je to film, který je vlastně hlavně konverzační, kde ten příběh sice existuje nějaký a jsou tam různá prostředí, ale hlavně jsem si dal záležet na těch řečech, které tam vedeme, no ale to je zřejmě pro film málo. Druhý, ten je trochu lepší, ten se jmenuje Královna bublin a je to pohádka pro děti, no tak spíš pro dospělí, ale tak když se na to bude dívat dítě, tak taky toho něco bude mít. Dokonce znám jednu rodinu, kde si to děti vyžadujou čas od času. No ale tak ta jedna rodina mě to nezaplatila, ten film. Že? Potom jsem natočil jeden krátký film a za ten jsme dostali cenu v Českém Krumlově na festivalu ekologických filmů a díky ceně jsem mohl, poněvadž tam měla i finanční efekt, tak jsem mohl natočit další film, ale ten už žádnou cenu nedostal. Tak takhle si počínám. Takže teď jsem to filmové podnikání zmrazil a chystám takový film k 50 letům semaforu nebo k 80 letům mně, nebo já nevím, jak mě to vyjde, kde vlastně to, co tady teďka si povídáme na mikrofon pro rozhlas, tak já to chci udělat s obrázkama, s ukázkama z filmu, s ukázkama z mýho rodinného alba, z divadla, z divadelních her. Takový prostě vyprávění, dokumenty, věci, které jsem ještě nikdy nezveřejnil. Tak, no, tak proto si slibuju, že by, poněvadž vždycky, když je nějaký jubileum, když bude 50 let semaforu, takže možná, že to prodám třeba i do televize, kdo ví.

0: hlása je kabaret, chodící varieté, kouzelník bez karet.
1: Převrat v roce 89 nám zpřevracel mnoho takových našich záměrů a někdy i iluzí a tak, ale musím říct, že jako v podstatě pořád pozitivně, i přes veškerá negativa, která se tu a tam blejskla. No jedna z těch negativních věcí bylo, že jsme přišli o divadlo na Václavském náměstí, ale zase nebyla to tak velká tragédie, poněvadž to divadlo bylo ve velice dezolátním stavu. Že začali jsme hledat divadlo, kde bychom mohli tak hrát. Provizorně jsme si pronajali divadlo komedie, bývalý Vlasta Burián, že ano. Tam jsme si to pronajali na 10 dnů v měsíci. Oni tam taky hráli, že jo? Takže 10 dnů jsme tam hráli my. Dlužno říct, že se nám tam hrálo strašně špatně, protože to divadlo bylo takový, jednak takový bombastický, že jo? Všady mramor a pohodlná sedadla a tak. Zajímavý je, jaký ten prostor má vliv na atmosféru divadla. Přenesli jsme tam hry, které jsme hráli v Alfě, v tom původním divadle. Ty tež hry, ty tež fóry padaly a tak 50% reakce. Bylo to přesně to tež. Každý herec, každý komik má v repertoáru něco, čemu se říká lachpauza. Je to přestávka, když řekne nějaký vtip, tak musí chvíli přestat, aby se lidi vysmáli, poněvadž kdyby mluvil dál, tak ho neuslyšejí. A my jsme dělali lachpauzy a on se nikdo nesmál, poněvadž jsme ten rytmus měli zažitej, že jo, věděl jsem, řeknu tuhle větu a teď musím počkat. Nic, ticho. No prostě zírali jsme, co ten prostor udělá s divákem. No a pak jednou se ozval pan Županič, zároveň se ozval magistrát, že v Karlínském divadle je takový sklep, skladiště topných olejů a že by se to dalo předělat na divadlo docela. Pan Županič o to velice stál, to on byl takový progresivní a pořád něco vylepšoval v tom divadle. No a magistrát řekl, že je ochotný do té úpravy dát 5 milionů. No tak jsem okamžitě na to slyšel a skutečně nám udělali přes prázdniny krásný takový sklípek. Pan profesor Melena to navrhl. A začali jsme hrát v malinkým vlastním divadle, ale byl to takový jako rodinný podnik, takový klubový divadlo, to bylo, já to měl hrozně rád. A říkal jsem, tak konečně mám poslední semafor, už není takový bombastický jako ten Václavák, ale je to tady příjemný a byl jsem tam nesmírně spokojený. No, no pak přišla ta voda, Vltava se rozhodla, že nám to nedopřeje a natekla nám tam, ale jakým způsobem. To naše divadlo, které bylo sklepní, bylo 7 metrů pod hladinou. Strop našeho divadla byl 7 metrů pod hladinou a jinak to bylo plný. Ta voda tam napáchala neskutečné věci. Třeba dveře, které nebyly zrovna zavřené, tak ty vysadila z pantů a ty plovaly potom na hladině. Víte, jak se těžko vysazují dveře z pantů a ta voda to zmákla. Piano, který původně bylo na jevišti, se ocitlo v uprostřed sálu na těch zdevastovaných křeslech, tam leželo. A to druhý piano, který patřilo Jiřímu Šlitrovi, to bylo starý, tak to se úplně rozpadlo na prvočinitele. No všechno absolutně. Jo, představte si, že jsme tam měli na chodbě takový ten přístroj, jak si je tam ta voda, se tam dolejvá, z toho teče buď čerstvá voda pitná, nebo horká voda na čaj, nebo tak. A ten přístroj začal putovat takovou úzkou chodbou, dokonce která byla potom tak jako zvláštním způsobem lomená a to on všechno postoupil, tuhle trasu, až se dostal ke schodišti a našli jsme ho o patro vejš. Čili tam se museli dít věci. Říkal jsem si, být tam asi ve skafandru a pozorovat, co se tam děje, to by byl zážitek. No tak jsme přišli o divadlo v Karlíně, pak pro nás přišly takový krušnější doby, protože jsme neměli kde hrát, a tak jsme 11 adres střídali, kde měli zrovna volno, tak tam nás nechali hrát. Pořád jsme doufali, že snad někdy někam zakotvíme, no a najednou přišla nabídka z Prahy 6, městská část Prahy 6, úřad městské části, že nám vybuduje divadlo. Trochu jsme se toho báli, poněvadž už jsme v životě zažili hodně slibů různých, ze kterých se šlo. A teď jsme si říkali, že budeme budovat, tak jsme si šli vybrat, tady byly různý sály na Praze 6, tamhle v domě armády a tak. Kromě toho tam byla jedna zdevastovaná tančírna a ten pan profesor Melena, což je scenograf, který se ujal tehdy toho sálku v Karlíně a já jsem ho přizval teď do Dejvic, tak ten to se mnou prošel a řekl, vemte tu tančírnu. Já jsem říkal, no ale je to zdevastované. Prý to vykotláme celý, uděláme tam místo tančírny obrovskou díru a vystavíme tam nový divadlo. No a tak ho vystavil, stálo to 50 milionů a vystavil divadlo a myslím, že je velmi pěkný. Jsem

0: přiložený, fórum znám plný necky, nejsou však pro ženy.
1: V okamžiku, kdy tam natekla ta voda, samozřejmě všichni zainteresovaní lidé, když to začala ta voda opadat, tak tam šli a zachraňovali a tak. Já jsem se tam nešel ani podívat. Já jsem říkal, to nemá cenu, tam už nic nezmůžu. A začal jsem psát takovou reví, která se jmenovala To nám to pěkně začíná, která byla o vodách. Tam byla personifikovaná Vltava, tu hrála Jolana Smičková, Jiří Štědroň hrál Botič, Jitka hrála Nežárku, která se vydává za Mississippi. Tam byly ty řeky personifikované, byla to taková zábavná reví a tak. A než ta voda opadla, tak já už to měl napsaný a hned jsme začali zkoušet. De facto v rekordním čase za 3 neděle od napsání až po premiéru jsme to měli hotový. Už hned jsme si pronajali nějaký divadla tady a tam jsme to začali hrát. Bylo to velice navštěvované, poněvadž každý chtěl vidět, jak jsme přežili tuhle pohromu a tak. Ptali se mě vždycky, říkali, jak jste, kde jste našel v sobě tu sílu to překonat. To muselo být, v životě by mě nenapadlo, že bych měl nacházet nějakou sílu. Mně prostě to připadalo prakticky. Říkal jsem si, tak teď nemáme kde hrát, tak budeme muset hrát jinde, tak to musím proto napsat něco, aby se to dalo převážet snadno, že jo, aby to bylo přitom efektní a využiju toho zájmu, který je o to divadlo vytopený, tak postavím to právě na těch vodách a tak a už mě to začalo inspirovat, takže ta povodeň, to byla taková malá inspirace zase k dalšímu kusu, no, takže takhle jsem to bral. Do dneška moc nechápu, proč jsem byl středem nějakého obdivu. Připadalo mě to tak nějak jako normální, že takhle má člověk pokračovat. Poněvadž neměl jsem vůbec v úmyslu vzdát se kvůli tomu, že nám natekla voda do divadla, tak to byl malý argument, že jo. To divadlo má naštěstí taky docela slušný zázemí, všichni jsou obětaví, někteří jsou tam už od samého začátku, třeba Vlastík Dušek, to je osvětlovač náš, který je tam 48 let v tom divadle. Je zřejmě tím divadlem tak nasáklý, že infikoval i svého syna, což je Jaroslav Dušek, velice pozoruhodný komik a velice jako silná osobnost na divadle, že jo? Tak to je jeho syn. Nebo Vladimír Hrabánek, který začínal u nás od píky, přišel k nám dělat konkurs, jestli bychom ho nevzali jako herce. A teď měl připravený výstup, jako číslo, kde parodoval komentátora fotbalu nebo hokeje nebo tak. No tak to nebyl zrovna můj šálek čaje. Nakonec jsem říkal, a umíte zpívat? Zpívat on neuměl a měl tam takový estrádní číslo, který se k nám vůbec nehodilo, nám předved, tak jsem ho nevzal. On přišel druhý den, říkal, a nepotřebovali byste třeba kulisáka nebo prostě tak, že bych tahal bedny nějaký, no já jsem říkal, no to potřebujeme. Tak nastoupil jako na tuhle tu vlastně nejnižší práci. Pak byl rekvizitářem, pak jsme mu dali inspici, začal dělat inspicienta a dělal ho velice schopně, takže režiséři si ho začali brát jako asistenta režie. Pak ho Janík Roháč postavil na scénu jako herce a on obstál a začali ho v různé filmy, ho angažovali do drobných postav, kterých má on na kontě už asi 50. Pořád takhle postupoval, až dneska se z něj stal intendant, což je vlastně jakýsi provozní šéf toho divadla. To jsme se rozhodli s Ferdinandem Havlíkem, že ho uděláme tím intendantem, když jsme neměli žádnýho. Havlík najednou říká, hledy, ten Hrabánek prošel všechny profese, ten o tom všem ví, pojďme to s ním zkusit. No tak jsme to s ním zkusili a vlastně to do dneška táhne. Takže ono, když má člověk takovýhle zázemí, tak je to taky dobrý. Renáta Tumová, která nám dělá kostýmerku, tak ta u nás začínala v Člověku z půdy jako herečka, krasavice, hrála Hedviku a páni po ní šíleli. No a ta se k nám po mnoha letech vrátila a dělá teďka u nás kostýmerku, neskutečnou kostýmerku, poněvadž ona, když připravujeme kostýmy, já nakreslím, co bych tam chtěl mít a tak, tak ona se zamyslí a pak obrazí svý známý second handy, prostě proleze ty sekáče a přinese na výběr takových různých kostýmů a oni už to i půjčejí, takže je tam může podobrát. Úplně nejlevnějším a přitom velice kvalitním způsobem nám ty herce oblíkne kolikrát. To už moje žena Bělina, když dělala výpravy kostýmní, tak ráda používala už použitý materiál, anebo prostě všechno, co už bylo nějak dotčen takovou člověčinou. Neměla ráda, když to bylo čerstvě ušitý, že jo, když ten herec tam přišel jako zrovna od Krejčího.

0: košku, než to tak radši tady sežeru rohošku.
1: Když se tak zamýšlím nad perspektivama toho divadla, tak samozřejmě už se velice často setkávám s otázkou, jestli vím o nějakým nástupci, nebo jestli to někdo přebere, nebo jestli zanikne tím, až zaniknu já. Protože já hodlám zaniknout, ale za hrozně ještě mnoho let. Takže samozřejmě už se dívám, kdo by mohl jako v tom divadle pokračovat. Nepředpokládám, že by dělali přesně to samé, co my, ale mělo by to být podle mýho názoru pořád divadlo, kde by se hrály hudební komedie, kde by byla legrace a písničky a kde by to mělo svou poetiku. A ať si to potom už dělají, jak chtějí. Dokonce si říkám, že by se to možná mělo jmenovat Semafor, poněvadž už to, že nám tam z těch dlažebních kostek před divadlem udělali firmu Semafor, tak to už je zavazující. Zatím jsem se rozhodl, že budu muset, i když je to vlastně něco, s čím jsem nepočítal trošičku, že budeme dělat prostě představení výpravnější a efektnější, poněvadž doba si to žádá. Já jsem kdysi, když jsem začínal divadlo, tak jsem říkal, nejradši bych chtěl, aby celé divadlo vypadalo tak, že ze stropu nad hlavou herců byla na šňůře žárovka a herec by přišel, otočil by vypínačem, čímž by byl vidět a teďka ukáž, co umíš a teďka by to musel dokázat. Byl to dost naivní pohled, poněvadž zrovna já jsem neměl jako herec co dokazovat, poněvadž mě už z jednoho divadla hnali, ale pořád jsem si říkal, to by se mi líbilo, prostě taková nějaký odpor k okázalosti. No pak jsem pozvolna ustupoval od toho, pak jsem přišel na to, co dělá s člověkem, jako s emocema diváků, když se tam dá barevný světlo, když se to osvětlí modře třeba, nebo červeně, nebo tak. No a tak jsem začal pracovat i s tím a pak jsme už i tu výpravu trochu vylepšovali. No a teďka jsme v takové éře, kdy ty veliký muzikály nasadili v tomhletom směru takovou dost vysokou laťku, poněvadž lidi chodí na divadlo už s tím, že nejenom, že tam uslyší nějaký písničky a že se tam budou bavit a tak, ale že taky něco uvidějí. Třeba naše poslední premiéra Sukně smutnou jehlou spíchnutá, tak tam jsem viděl, co s lidma dělá třeba ta modní přehlídka, kterou tam máme, která je plná takových pošetilých modelů, prostě jak oni se smějou, tleskají a tak a najednou je to nejprodávanější představení. Tak jsem pochopil, že budeme muset dělat efektnější podívanou, tak je Lysistráta, kterou teď chystám, tak ta už bude i dost drahá, musím říct. Chci, aby ta výprava, aby to nebylo jenom krásný pro oko, to samozřejmě taky, ale aby i ta výprava hrála, i ta výprava bude svým způsobem komická třeba, nebo směšná, nebo bude bavit lidi. Jako to dělají ty kostýmy na té naší modní přehlídce v Sukni smutnou jehlu. Takže i tady vymýšlím nápady, které rozesmějou a budou přitom zdobit tu scénu. Příští sezona chtěl bych se vrátit ke Kytici, poněvadž ta je pořád žádaná nějak. I když vím, že samozřejmě pamětníci, kteří se na to přijdou podívat, budou říkat, že už to není ono. Nebude to ono skutečně, poněvadž tehdejší Kytice to byla taková mimořádná konstelace. Bude to něco jiného, ale ku podivu po Kytici se

0: proč bychom chodili na tohleto, že? Tadyhle takový ty superkomorní věci, které hrajeme třeba s Jitkou, máme ten program, který se jmenuje A co když ne, že jo, taky pro dva lidi, tak ty budeme mít taky na repertoáru, ale tak tam bude tak jednou měsíčně a předpokládáme, že to bude mít třeba 10-15 repríz a pak to vyměníme zase. Ono se to dá rychle dohromady taky, že jo, takováhle one man show. Takže to nebude taková jako kmenová inscenace, já nevím, jako třeba Pokušení svatého Antonína už hrajeme 80krát a bude se hrát dál a dál. Tak tohleto, ty komorní věci, to bude spíš jenom takové zpestření jídelníčku pro skutečný fandy.
1: Jsem totiž prolek

Tím, že jsem pracoval v té propagační tvorbě, tak jsem přičichl k výtvarnému umění, to mě zaujalo. Já mám určitý, myslím, výtvarný talent a říkal jsem si, že kdybych nedělal divadlo tak intenzivně, jako dělám, kdybych skutečně těch 48 let každý den ráno začal a třeba těch 10 hodin maloval a tak, takže bych byl možná dobrý. Já maluju bohužel tak jednou za pár měsíců, se k tomu dostanu na chvilku a tak. Žádná soustavnost v tom není. Jednou jsme měli výstavu s Jiřím Slitrem tamhle v památníku písemnictví. On měl jedno křídlo a já měl druhý křídlo. A když šel někdo tím jeho křídlem, tak tam viděl, jak on začal od těch realistických, téměř naturalistických kreseb akademických a jak se mu uvolňovala ta linka, potom najednou to bylo volnější a pak dospěl k tý svý absolutně takový roztetelený, rozevlátý lince a byl to Schlitter. A když přišel někdo ke mně, tak já vzhledem k tomu, že jsem měl mezi tím údobím vždycky třeba rok nebo dva roky pauzu, tak to je jako když tam vystudovalo 14 různých lidí. Já jsem se vždycky zhlídl v někom jiným a teď jsem napřel sílu úplně jinde, takže to bylo vidět i na té tvorbě. Já vám mám radši, i když třeba já si nesmírně cítím Picassa nebo lidi, kteří dokázali to, co dokázali, a cítím v tom, že ty jejich realistické začátky se v tom nějak obráží. Kdykoliv vidím třeba abstraktní malbu nějakého mladého umělce, který tady v Praze v ateliéru začne abstrakcí, tak mně připadá prázdná, zatímco u těch lidí, kteří šli od začátku, od toho vlastně realismu, který opouštěli, tak tam cítím nějaký takový zvláštní základ a grunt. Ale poslední dobou tíhnu k výtvarníkům, jejichž práce je rukodělně složitá. Je vidět, že třeba na té grafice, to je Albín Brunovský, Vladimír Suchánek, Jiří Anderle, že na té grafice nechali mnoho hodin práce a tak. Na druhou stranu samozřejmě cením ty lidi, kteří třeba, což byl Picasso, který udělal 4 obrazy za den. Měl prostě takovou zvláštní energii a dostal tam. Ale mně jsou bližší a taky, kdybych měl čas, tak bych se vrhl spíš na tenhle ten takový propracovaný, kde to řemeslo samo o sobě už vzbuzuje úctu. Zajímavý, že laici taky dají nakonec přednost tomuhle, kde vidějí, že to řemeslo je výsostný, že by to nikdo jiný nedovedl. Oni se mylně domnívají, že když vidějí Picassovu kresbu, tak si říkají, to by náš Franta namaloval taky, tohleto. A ono to tak není samozřejmě. Ale nikdo nemůže říct, když vidí třeba grafiku Albína Brunovského, tak to by náš Franta dokázal taky, to neřekne nikdo.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana, Karla Filipa Emanuela Bacha, Richarda Strause, Felixe Mendelssohna Bartoldiho, Francesca Geminianiho, Ference Lista nebo Gabriela Forého. V úvodu budeme poslouchat hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Na konci roku 1771, těsně po svých 16. narozeninách, se vrátil Mozart z italského turné a zkomponoval záhy 3 divertimenta pro smyčcové nástroje. Možná právě název divertimento předurčil, že se dodnes tato díla nehrají v kvartetní, ale v orchestrální podobě. Divertimento D-dur nám zahraje Freiburský barokní orchestr, řídí Petra Müllejanz.

Doznělo divertimento pro smyčcové nástroje D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Freiburský barokní orchestr řídila Petra Millejans. Od dob kanadského pianisty Glena Goulda se neobjevil klavírista, který by se zaměřil na interpretaci Bacha na moderní koncertní křídlo takovou měrou, jako jeho krajanka Angela Hewitt. Ta je momentálně skutečným ambasadorem hry Bacha na moderní klavír. Nevěnuje se pochopitelně jen Bachovi, ale i dalším autorům. Pravidelně interpretuje hudbu Mozarta, Beethovena nebo Roberta Schumana. A právě v jejím podání teď zazní sonáta číslo 2 G-moll Roberta Schumana.

0: To byla sonáta pro klavír číslo 2 G moll Roberta Schumanna v podání kanadské klavíristky Angely Hewitt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve skladatelském odkazu Karla Filipa Emanuela Bacha nalezneme dva hobojové koncerty, oba z roku 1765. Je pravděpodobné, že byly původně zamýšleny jako čembalové koncerty, ale právě v roce 1765 už hotovou hudbu upravil proslavného německého hoboistu Johanna Christiana Fischera. Koncert v tónině S-dur zahrají Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín.

Hoboistka Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín dohráli koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Řídil Georg Kalweit. V roce 1924 při příležitosti oslavy 60. narozenin Richarda Strause požádal sbormistr vídeňské Schubertovy společnosti oslavence o nové dílo pro jejich mužský sbor. Strauss vyhověl a vzniklo čtyřvěté dílo pro mužský sbor s doprovodem orchestru s názvem Die Tageszeiten, tedy Denní doby. Verše pocházejí ze sbírky Písně tuláků, tehdy populárního romantického básníka Josefa Eichendorfa.

0: Poslouchali jsme Denní doby, cyklus písní pro mužský sbor a orchestr Richarda Strause. Zpíval berlínský sbor Ernsta Zenfa, hrála Drážďanská filharmonie, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Podobně jako Wolfgang Amadeus Mozart byl i Felix Mendelssohn Bartholdy zázračným dítětem. Uslyšíme jeho vůbec první tiskem vydané dílo, klavírní kvartet číslo 1 C-moll, opus 1. Zkomponoval ho ve svých 13 letech. Hraje Bartholdy Piano Quartet.

Bartoldy pěnou kvartet dohrál klavírní kvartet číslo 1 G-moll Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V čase se teď posouváme hluboko do minulosti, na samý začátek 17. století. Čeká nás hudba Giacoma Carissimiho, kapelníka chrámu svatého Apolináře v Římě. 6 motet pro 3 hlasy a basso continuo uslyšíme v podání souboru Consortium Carissimi, který řídí Vittorio Zanon.